ať to nejhorší máme za sebou. Míle a míle jsou cest, které znám. Jdou trávou, jdou úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam. A já na všech jsem s vámi stál. Proč ale blátem nás kázali vést? A špínou si třísnili šat. To ví snad jen déšť a vítr kolem.

0: Tak, ještě jednou vás zdravím, ještě jednou vás vítám. Dobrá kapela, ne? Vydržela můj arytmický rytmus. To jsou Heroldi. Dvě dámy, čtyři chlapy. Vede je Slávek. Slávku, já jsem ten papír, co jsi mi diktoval všechna jména, včetně tvého, jsem nechal doma. Takže Vala, Slávek Vala. To je, ale to si zaslouží potles, protože já jsem si pamatoval jméno. Jaroslav, a Slávku, prosím tě, jenom takhle na ten mikrofon představ kapelu. Představ, řekni mi, koho jsi vzal s sebou na dnešní neočekávaný únorový dítánek.
1: Vesměs teda hráče, s kterým jako hrajou stabilně.
0: Ano.
1: Což je kytarista Tále, ten veliký chlapec.
0: Ano.
1: Radim Sládek.
0: Radim Sládek, sympatické jméno, Radim Sládek, plzeňský Sládek.
1: Hned u mě, abych to nezapomněl, je Tomáš Pavíza.
0: Tomáš Pavíza, takový skromný, skvělý hráč.
1: Basista v bílém triku, to co neplete aspoň, tak to je Mirek Pot.
0: Mirku, basa, který tvrdí, že tvrdí muziku, ano.
1: A pak jsou tady, no musím co? Říkat ty nejlepší, protože no, já bych to potom asi už nerozdechal.
0: Jedna takže, z nich je tvoje
1: žena. Zpěvačka číslo jedna,
0: ano.
1: Moje prakticky, ano paní, no
0: bohužel. No prakticky nebo doopravdy?
1: Prakticky
0: nebo
1: opravdu teda.
0: Jo, čili částečně tvoje paní.
1: Částečně nejvíc teda.
0: Ano.
1: A její vlastně dcera.
0: Aha.
1: Taky zděnka.
0: Jo.
1: A jméno teda Heidelmajerová.
0: Heidelmajerová je kdo? Dcera
1: je
0: nebo?
1: Moje, tady ta.
0: To je tvoje paní?
1: Tohle ta
0: paní. A teď se jmeneš Vala, ne?
1: No, ale my to máme, aby to bylo trošku to komplikovanější.
0: Je, jo, takhle, jo, jo, jo. A když se bude dělit majetek.
1: Jednoduchý to umí každé, jakože.
0: No, to je jasný, no.
1: A Zdenda druhá.
0: Ano.
1: Dcera Vodičková.
0: Ano. A jsme komplet. Děkuju. A do toho vchází ještě jedna dáma, která mě vždycky také pozoruje z toho portálu. Marie Formáčková.
2: Pozoruju a hlavně poslouchám, jak on se lepší, že jo, jako v tom zpěvu. Dneska to bylo hezký.
0: No ne, čili už rok velmi špatný dneska, jako.
2: Ne, vždycky je to hezký, ale dneska s tou kapelou to bylo opravdu moc hezký.
0: To mě připomíná, na střední škole vždycky třeba z francouzštiny mě nikdy nešly moc jazyky, vůbec. No, mě nikdy moc nic nešlo teda, ale jazyky to vůbec, jako. A naše milá francouzštinářka vždycky úplně jásala, když přinesla ty práce, čtvrtletní třeba, a říkala, Jančařík, velké zlepšení, lepší pět. Lepší pět.
2: Ale máš aspoň o čem vyprávět. Já mám jedinou historku, jak jsem jednou dostala dvojku a tak strašně jsem brečela kvůli té dvojice, že mě celá rodina utěšovala, rodiče seděli, bratři seděli a teď dvojka je taky hezká známka, nebreč, jo. A já fakt celou noc probrečela.
0: Já vůbec nevím, dvojku. Jak dvojka vypadá.
2: No. Máš aspoň o čem vyprávět.
0: No, dvojka, no. To je.
2: Já nemám vůbec o čem vyprávět. Já furt jsem jako opravdu jenom o té dvojice, kterou jsem obrečela.
0: Můj kamarád Větrovský, musím říct, jak se jmenuje, seděli jsme spolu v první řadě na ekonomické škole a on měl pořád trojku schování. Ale jinak strašně chytrý kluk, ale on vždycky chodil kouřit a jako, když se mu nechtělo, tak do té školy nešel a tak. Pak vystudoval vysokou školu ekonomickou a tak, ale a jednou, tak to myslím ve třetím ročníku, jsme koukali na vysvědčení. Mě to vysvědčení moc nezajímalo, protože bylo dost monotónní. Teda to byly, jako jak říkám, já nevím, jak jednotka se, to se nějak verbálně nazývá, asi výborný, že jo, nebo dvojka.
2: No,
0: no to neznám vůbec, to neznám. Já od toho dobrý jsem šel takhle. A on takhle koukal a já jsem vůbec nezušel a on taky ne, že chování se píše nějak jinak. Tam není jako výborný, chvalitevný, dobrý. Tam je to nějak jinak verbálně vyjádřeno. A nebo slovně. A já koukám a on říká, to je malér. To je malér. A já říkám, co je, Jardo, co je? Člověče, já mám dvojku schování. Já jsem říkal, no, teď máš vždycky trojku, buď rád. A on říkal, ty vole, táta neví. Táta myslí, že to je jednotka. To vůbec netušil. Takže asi ve třetí ročníku na něj prasklo, že moc do té školy nechodí. Takže takhle my jsme chodili do školy. A ty jsi byla taková odporná jedničkářka, jo?
2: No, já teď, jak teď končtu, já jsem ráda, že teď nejsem dítě, protože jak teď už nebudou dávat jedničky a budou to jenom ústně hodnotit, já bych se zabila. Fakt, já bych se zabila, já prostě chci ty jedničky. A já jsem je fakt chtěla a mně se to líbilo. A já se do dneška chlubím tím vysvědčením, jo, jako jak tam mám furt jenom ty samý jedničky. Jako opravdu, vždycky jsem měla samý jedničky. A furt... A
0: stáváš se mi dost nesympatickou.
2: A nikoho už to nezajímá,
0: jo. No podej, jo. Když se bába chlubí, že měla samý jedničky, no.
2: No ale dneska už nebudou vědět, co to je.
0: Jo.
2: Protože jak už dneska ty známky pomalu mizej jsou jen ty ústní, ale jsou jen ty ústní hodnocení.
0: Já musím říct, že na některých gymnáziích, na Křížíkáči, teda správně řečeno, tady v Plzni třeba dělají hodnocení, já nevím, jestli dělají i, ale dělají určitě jako takovéto slovy hodnocení několika větami a je to hezký, já si to rád přečtu, když je to, ale co by tam psali o mně? To by bylo, to bych nerad čet. Toho.
2: Ale oni vo všech píšou v podstatě hezky. Ono dneska se mají všichni jenom povzbuzovat, jo.
0: No vidíš, to
2: a pak jsou tak deprimovaný strašně, protože jsou kvůrci všichni myslí, že jsou tak dobrý. A pak najednou při prvním maléru se zhroutí, jo. To jako taky není dobrý, no ale nebudeme to.
0: Ne, nebudeme. A ty se scházíš se svými spolužáky stále,
2: ano,
0: že
2: ano,
0: jo?
2: Ano, zrovna včera jsme měli setkání. Mm. Zrovna tady mám taky jedno spolužáka, kdyby vás zajímalo.
0: Taky samý jedničkář plzeňský. Určitě, no jo.
2: Já ani nevím, Libor,
0: to je jedno, to víš, já ho viděl.
2: On studoval architekturu, ale
0: no,
2: určitě měl
0: toho
2: taky samý jedničk. No ale měli jsme včera setkání a tady určitě Petra, která sleduje můj Facebook, tak to už asi četla, tak nějaký mladý můj facebookový přítel tam napsal, no jen si seniori užívejte, za 4 roky máte po důchodu. Jo, a tak jsem mu napsala, protože já jsem říkala, nebojte se, já jsem taková aktivistka, že my se o sebe umíme postarat, my ještě furt pracujeme. A on říkal, teď, ale za 4 roky už se ani nehnete. Jo, takže ono opravdu...
0: To byl vizionář, to je jasný.
2: A to jsem mu napsala, jako nikdo neznáme svoji budoucnost, protože třeba se nehne ani on, že jo.
0: No jasně, jo. Tam by se, ježišmarja, prosím tě, já jsem si v souvislosti s dětmi, a o to vlastně o dětech není, ale říká se, že pravdu mluví děti, blázni a filozofové. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofům nikdo nerozumí. Tak Marie, děkuju. Odpočiň si, hele.
2: A je otázka, kdo je filozof a kdo ne. Já jenom ještě maličko. Luba Skořepová říkala o jednom svém kolegovi. Byl hloupej, ale nebyl hloupej zase tak, aby to nevěděl. A tak mlčel a lidé ho považovali za filozofa.
0: Marie Formáčková. Já vím, o kom to říkala Luba Skořepová. Já vím. Ale nebudeme to říkat, protože to byl výborný herec. No ale vy se mi tady nějak poflakujete. No tak pojďte do práce, hoši, dámy, do práce. Musím vám říct, ale já si to myslím zcela vážně, že to pro vás bude zážitek. Máma s dcerou, krásně zpívající, je to jako kdyby přišly naše 2 nejlepší zpěvačky. To je hrozný, když děláte někomu takovouhle reklamu, že jo, a oni si říkají, buď sticha, prosím tě. Tak, ale oni fakt jsou tak trošku jako, já nevím, rozpůlená Eva Olmerová. Tak a kapela... která má ten krásný název. Heroldi, ještě jednou vítejte, začíná neočekávaný dýchánek v únoru.

0: Děkujeme. Děkujeme moc.
1: Díky.
2: Že zpívají skvěle. Že to je krásná muzika. Heroldi, děkuju, paráda. Děvčata, sedněte si tady u nás. Už jste startujeme, tak to chci říct. Sedněte si, prosím, prosím. Já jsem si říkal, jak mám uvést našeho dalšího hosta, teda teď mě něco napadlo, to zase bude kritiky, hlavně tady od Marie. Král Karel s Buškem z Velhartic teď zasedli si k dubovému stolu. Ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic. Nuž, podej zlaté číše, páža, nalej vína, dolej víš. Dnes, pane Bušku, čehož zvíš? Král Karel vesel káže. Zde potom víně, Bušku, slyš, domácí slunce naše v loni hrálo. Toť první víno, které v Čechách zrálo. No už tedy vzhůru, pijme již. A pili. Král však náhle prsknul, to, že je víno. Tenhle kvas, vždyť křivý ústa láme vas. A zlostně rukou mrsknul, ach, lezurevu s Burgundsem. Král dál a dál si v zlosti svojí vede. A takovouhle peluň mě z ní svede ta velebená česká zem. Jsem přesvědčen, když broskve vsadím, že zčesám trpké trnky z nich. A chceš-li klidit pustý smích, zde růže sázet radím, však jaká země, taký lid. Vás, kdyby chtěli učit všichni svatí, zavšimnou si jich, Češi paličatí. Buď svatý rád, že není byt. Jak bych zde mlátil od tep sámi. Nechť chci, co chci. Za krátký čas se všechno jinak zvrtne zas. Máme já to bídu s vámi. Před zase číši k ústům zdvih a napiv se své velké dobré oči, teď kradmo po soudruhu točí, ten však je jako pěna tich. Jen aby marně nezahálel, pan Bušek máčel zub a pisk a víno kupu nebý tisk a po jazyku válel. Bá je to bída, děl zas král a rychle zavdal sobě vína znovu. Tak rychle, jak by bránil zlému slovu. Mám žízní umřít. Na mou víru ty jsi oslep, páže. Nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? A dej mi dobrou míru. Pij, Bušku, už se nezarmuť. A poslyš, co ti král tvůj moudrý praví. Můj jazyk je, jak známo, vybíravý. A našel již v tom víně chuť. Víš, zkoumat třeba, Bušku milý, to víno má svůj zvláštní ráz. Zprv trpké, ale milé zas. My, myslím, se už vpili. No vidíš, králi, tak náš lid má duši zvláštní, trochu drsná, zdá se. Však kvete po svém v osobité kráse. Teď přerušil svůj náhle klid hned rozveselen Velhartice. Ach, přibliž k tomu lidu hled a přitiskneš svůj k němu red a neodtrhneš více.
3: To je zajímavý. Jména kapely si nepamatuje a takovouhle baladu Nerudovu si zapamatuje.
2: Já to udělal jenom kvůli tomu, že teď chci pozvat hosta, protože kdyby někdo měl hrát toho nejpopulárnějšího českého krále, no tak by to byl právě on, který je teď připravený. Já jsem si říkal, jestli vůbec pozvu ještě někoho, já ho nemám rád, upřímně řečeno. Nemám, protože... Tak například, jo, my spolu trávíme už delší čas pár dní vždycky koncem června v České Třebové, kde je takový týden sportu a tam děti sportují. On sportuje s nimi, já vždycky ležím, on sportuje. Pak se tam odpoledne a večer udílejí diplomy a jsou tam kapely různé a tak. Proč o tom mluvím? Protože když tam není náhodou, má něco jiného třeba na den nebo na půl dne vypadne, tak já chodím po tom náměstí a občas si mě někdo všimne. Když tam je on, nula. Absolutně, prostě jako když tam nejsem. A jak vejde on na to náměstí, tak oni, ale to mě štve nejvíc, kdyby to skončilo u nějakého věku, jo. Ale oni takhle malí děti a větší oslečny, jo, a potom ty babičky a pane Čenský, Honza Čenský.
0: O, děkuji, milé. Velmi milé. Velmi milé přivítání a Petře, děkuji i tobě. Takhle dlouhý úvod jsem ještě nikdy neměl.

0: Smykáme při tvou pamětí, protože opravdu to byl krásný výkon. Opravdu to bylo, milí posluchači, z paměti. A tady se ozvalo, když dokončil, ty vole.
1: To je pravda, ale to je musím říct, nejkrásnější kritika. Prosím tě, Jeníčku, ty jsi měl někdy nějakou kritiku, která tě třeba zaskočila, jako, že už si říkali, ale už dost.
0: Já to nečtu.
1: Ne, nemyslím přímo, jako od diváku.
0: Od diváku. Jako,
1: no.
0: Jako při představení?
1: No třeba, nebo při moderování. Tak ty jsi moderátor, ty jsi herec, ty jsi sportovec, ty jsi spisovatel, ty jsi důchodce, ne, důchodce ještě ne, ale vypadá. Ne.
0: Takže důchodce už jsi blíž než spisovatel. Ale. Ale jednou jsem měl takovou kritiku, jsme hráli v divadle Viola pro děti. A to je fantastické publikum, protože u dětí a navíc ještě u vojáků. Poznáte, jestli se jim to líbí nebo ne. U dětí ty to rovnou řeknou, takže tam se stalo, že jsme hráli představení a najednou jedno dítě říkalo, tatínko, to jenom nechaj, nebo půjdu domů. Najednou musíte přidat, že jo? Jsme s Tomášem Jořičkou hráli krásné představení Kocourek Modrooko. A ta pohádka začínala tak, že ten Tomáš tam vyskočil na takový klavír a říkal, čau děti, mňau, já jsem Kocourek Modrooko, tady mám svůj pelíšek, tady mám polštář, pod tím poltářem deník a tam si všechno píšu a já vám z něj něco přečtu. Chcete? A děti většinou řekly, ano, chceme, a takhle jsme začali hrát příběhy. Jednou se stalo, že v té Viole seděl takový v první řadě šikovný mládenec, sám takhle měl kolu hezky vedle sebe, už jsme tušili, že to bude takový zvídavý čertík, tak jsme začali pohádku, vyskočil Tomáš Juříčka na klavír, říkal, čau děti, čau kočky, já jsem Kocourek Modrooko, tady mám svůj deník a já vám z něj něco přečtu. Chcete? A ten první kluh, hned ty děti stačili něco říct, nechceme. A teď co teď bude? Tak půjdeme domů nebo co? Tomáš tak říkal, no to nevadí, já vám se stejně něco přečtu. Pohádka mohla začít. Takže děti jsou bezvadné. Jednou se stalo, že jsme hráli takové představení, kde byla sluj, tam byl takový dráček a většinou to byl moment, kdy ten dráček začal vylézat, že se zatmělo, byla taková strašidelná hudba a většinou tam se děti bály. A přišla paní učitelka, měla hodně malinké děti, 3-4 roky. A my jsme říkali, paní učitelko, tam je taková pasáž, máme to hrát naplno se všemi efekty, aby se děti nebály, abychom je neodradili od divadla. Ne, zaplatili si celé vstupné, děti mají rády horory, pěkně naplno. No tak dobře, tak jsme začali. Začali vylézat ty hlavy, to a té saně, takhle to blika. Takhle nad dětma, najednou paní učitelka měla vedle sebe takové holčičku a ta říkala, pačko bojím. Tak ona si vzala takhle na klín a říkala, neboj se, Aničko, to nic není, to je takový dráček, ten ti nic neudělá. Ale když ta hlava byla úplně nad nimi, holčička byla, pačko bojím. Myslím, co mě počkadny sobě přebalí, pak jsem mohl rád dát. To jsme mají vojáci, přátelé, když jsem zahrál 2 roky pro vojáky. A to je rachot, protože tam taky poznáte, jestli se jim to líbí nebo ne. A pro herce není nic strašnějšího, než když usne při představení divák. To je hrozné, že jo? Když usne nějak hodně hlasitě, to je nepříjemné i pro okolní bdící diváky. Ale nás učili na škole, že když takhle se něco takového stane, tak stačí třeba dupnout, co se lekla, co? Nebo zvýšit hlas a on na chvilku přestane. A když jsem hrál pro vojáky, mě usínaly celé řady. Tak já na ně dupal pořád a zvyšoval jsem hlas. A pak mě viděl můj spolubojovník Mirek Vladyk a říkal, ne, to nemůžeš čendo. To je specifické publikum. To je dokonce takové pravidlo. Pokud voják na představení spí, představení se mu líbí. Takže naopak stišit hlas, dnes necháte odpočinout, vyspat. Dokonce jedni kluci takhle spala celá řada. Jsme odjížděli, procházeli kolem autobusu, říkal, výborný to bylo, děkujeme, přijďte za nás, mohlo to být i delší. Tohle mám za sebou.
1: To je hezký, jo? To je dobrý. Já jsem si vzpomněl, když jsi mluvil o těch dětech, když jste hráli pro malé děti a tak. Pan Přeučil hraje pro malé děti, že jo, pořád s Evou Hruškovou a tak. A taky říkal, že říkal, my hrajeme 2 pohádky, zahrajeme 1 a já říkám, tak co děti, líbila se vám pohádka? Jo. A chcete ještě 1? A ozvalo se, ne! Já jsem říkal, co jsi dělal? No. Řekla jsem, no když se vám to líbí, tak ještě přidáme.
0: To je podobný jako říčka. Jestli dovolíš, já bych tady zkusil, ty jsi začal poezii Neruda, já bych zkusil takzvanou vojenskou lyriku, protože při těch představních pro ty vojáky jsem musel recitovat 1 báseň. Nebojte, není tak dlouhá, jako je romance o Karlu IV.
1: Za to nemůžu, že to Neruda napsal, to je kolik?
2: To
0: To byl ještě kratičký, zkus fárně tu kosmickou. Ale já jsem tam recitoval

0: báseň, která se jmenovala Kombajny. A...
1: to musel vést. Já bych ne, na ten pořad šel. Já bych tomu.
0: A jakmile jsem řekl tuhle báseň, tak se začali smát všichni ty, co nespali, probudili ty spící a už se jim to nelíbilo. A navíc jsem měl jiný problém. Na mě se tam zased jeden kapitán. A ten prostě si usmyslel, jakože mě naučí vojensky vystupovat. A já prostě, když mluvím, tak potřebuji gesto, potřebuji pohyb. A on říkal, tady seš na vojně a budeš recitovat v pozoru. Já říkal, já vím, ale když recituju v pozoru, bez pohybu, bez gesta, tak mi vypadávají slovíčka. Nejde to. My jsme hostovali v Národním divadle a pan Růžek mě poradil, Jendo, vemte si do rukou dva korkové špunty a když je budete držet, on to naopak, když třeba máte trému a potí se vám ruce, ten korek příjemně saje, a když budete držet ty špunty, tak ty slovíčka vám vypadávat nebudou. Je to pravda, funguje to, to je fajn, ale já jsem měl na závěr té básně vyzvat to publikum.
1: To nešlo,
0: tak představte si, že za mnou byl sbor mužský, 60 člený, přede mnou symfonický orchestr, všechno zelené. My jsme tomu říkali zelený kesbuntes. Tam bylo všechno, tance, zpěv, no všechno a recitace taky. Takže přišel Vojničenský a recitoval báseň. S těma špuntama takhle. Kombajny. Pšt.
1: To je vážná věc. Pšt.
0: Na poli obilí sklízí kombajny. Co kombajny nesklidí, se zobou vrány. Co vrány nesnědí, se zobou vrabci. Předběhněme je, chlapci.
1: To je výkon.
0: Já doufám, že už tohle nikdy nikdo poslouchat nebude muset.
1: To se naučím, s tím budu taky vystupovat. To se chytne v každý době tohle.
0: To dáš.
1: To víš, že jo. Já jsem si vzpomněl na ty děti, jak jednou se byli podívat na Velký Pardubický, jo, a paní učitelka se školkou tam a samý takovýhle malý špuntové. A teď, jak se jednomu chce začít čůrat, že jo, tak všichni musí. A teď ona jich tam měla asi 16 a jak jsou malí, tak tam to pro ně není zařízený, takže ona z každého musela zvednout k té mušličce, jo, otevřít a se vyčura a zase další. A když bral asi 7, tak se ho vzalo, nechte mě, já jsem žokej Váňa. Já se tak na tebe dívám. Já to na tebe prozradím, jo. Honza Čenský je noblesní člověk. To jako, o to se nebudeme přijít, jo. A on je ale taky člověk, který mě teda, vás asi ne, protože se to nehodí, ale překvapí třeba vtipem, který jako je tak na hraně jako toho, jestli se má vyprávět nebo nemá vyprávět, ale on jo, on to může, on to s tou noblesou, řekni mi nějaký takovej. No, já nevím.
0: Čo. Teď nevím, co unesete, ale jestli chcete ještě jde přijít třeba v březnu na Petra. Ale my jsme si říkali jeden takový, který kloubí hereckou práci a lékařskou. A protože my se občas objevujeme na operačním sále a dostaneme se do míst, kde kam se normálně smrtelník nedostane, jenom jako pacient a máme poradce z oboru teda lékařského, tak tam občas páni profesoři nosí poměrně drsné vtipy a jeden je takový, kde je to vtip herecko-lékařský. Stane se to, že herec se dostane do nemocnice s akutním zánětem slepého střeva, appendix. Já už teď používám takový terminologii.
1: Pane doktore, zůstaňte ve svý branži,
0: no,
1: pohodě.
0: Já neříkám,
1: pohodě.
0: Že paní si zlomila nohu, já říkám, má frakturu femuru.
1: No,
0: to je tam nejde. Takže se s appendixem dostane to. Proběhne v noci operace rychlá, mladý herec se ráno probouzí a takhle se podívá na lůžku, ještě trošku zblblý po té anestezi, podívá se takhle na břicho, tam jenom krásná malá jizvička, je šťastný, tak to dopadlo dobře a podívá se níž, tady jsou dreny, hadičky, odklopí tu peřinu a těsně pod kyčlí takovýhle bahel zavázaný, jenom prostě noha pryč. Sestři pro vás, co se stalo? Klid, já vám dám něco na uklínou. Přijde za chvilku pan primář s vizitou, on vás operoval, on vám to vysvětlí. Tam on zoufalej čeká na vizitu, přijde pan primář s tou suitou, říká, pane doktore, pro vás, co se stalo? Ležte. Vy jste herec, vy to pochopíte, já vám to vysvětlím. Já jsem vás noci operoval a byli se tam podívat taky medici, studenti. A opravdu se ta operace povedla, zachránila jsme vás, jizvička krásná, no a prostě na tom operačním sále mě zatleskali. Tak jsem přidal. Vy to pochopíte. Prostě potlesk, no tak jsem přidal.
1: Au. Mně se líbí, jak pomaličku, jako lidi říkali, a máme vůbec...
0: To jako myslel vážně.
1: Co to je? To? Prosím, ale tebe,
0: profesoři to říkají.
1: Z tebe si lidi už dneska dělají doktora, že jo?
0: Já myslel blázni nebo legraci.
1: No to tak.
0: No možná někdy jo. Že tak jo? Jako konzultují.
1: Přichází, no, aby si dal
0: no,
1: radu.
0: Občas třeba ortopedicky jako. I moje žena se mnou konzultovala, jestli má teda už jít na výměnu nebo ne. Jsme dlouhovali, já jsem říkal, už dávno tam měla být. Nakonec, přátelé, po pár letech si nechala poradit a povedlo se to.
1: Čověče, tak no. To se mě moje žena nikdy nezeptala, no. Jestli už má jít na výměnu, no. Že by přišla nějaká mladší.
0: Ne, výměnu. Počkej, ne jí, že bych vyměnil.
1: No takhle, pardon. To já jsem to nepochopil.
0: Já dávám čas do léta. Máme termín do léta.
1: To jo, jo, to je nervák, to je dobrý. Jeníku.
0: No. No tě, já bych to, je tady vedle, pozor, ať to neslyší.
1: Ne, nic, nebudeme nic říkat. Já musím znova říct, že mám fakt velikou radost, že Honza přijel a že patří do té sorty lidí, s kterými, když se na něčem dvouslovně domluvíš, můžeš, můžu, přijedeš, přijedu, tečka, jo, takže to platí. Honza Čenský.
0: Petře, děkuji.
1: Tak Heroldi, ke strojům dáme si písničku. Já doufám, že jí teď věnujete. Tady Suchý se jmenuješ, ne? V tom seriálu, nebo ne? David Suchý. Já se musím přiznat, já to nikdy, ale to bych neměl říkat samozřejmě. Ke svému žalu to musím říct, já jsem to nikdy neviděl.
0: Já vám to vysvětlím, proč. Ono to teď nově na placeném kanálu. A jo...
1: To bylo hnusný. Heroldi... Je
2: ale
1: to na...
2: tvý plzeňští ti rozumějí, veď?
1: Marie, to byl klid, když mluvil Honza, to byl klid. Tak, přátelé, prosím vás, zahrajte něco panu Čenskýmu, ať vypadne. Děkuju, Heroldi.

0: Děkujeme moc.
1: Děkujeme.
2: To je takové zvláštní. Už si, Honzo, někdy dělal rozhlasový pořad, ve kterém se vystavují obrazy?
3: No právě se na to strašně těším, protože tady diváci v sále vidí něco, ale posluchači to nevidí. Už jsem zažil jednu pantomimu.
2: Rozhlasovou?
3: Rozhlasovou.
2: Prosím tě.
3: Balet. Ale výstavu obrazu, to jsem v rádiu opravdu ještě
4: neviděl.
3: Ani neslyšel.
2: To v rádiu neviděl nikdo.
3: Nevídáno, neslýcháno.
2: Škoda, jo, kdyby naši posluchači, kteří ovšem musím říct, mám to ověřený, mají obrovskou, velkou fantazii, jo, tak ale kdyby opravdu viděli, co tady je vystaveno, tak dejte najevo potleskem, jestli si myslíte, že by se jim to líbilo. Líbilo by se jim to, když se podíváte na obrazy na pravou i levou stranu?
3: Začalo to nesměle jako o tom vtipu o té noze.
2: A potom jako z úcty ke starému pánovi se přidali, že jo, tak dobrý. Já tady mám takovou zvláštní charakteristiku těch obrazů. Vypučil jsem si to z jiné výstavy. S malováním to mám jako s čokoládou. Ulomím jeden kousek, druhý, třetí a nevím, kdy přestat. Vezmu štětec do ruky, nanáším barvy, ztrácím se v čase. Mléčná, hořká, nugát. Každá chutná jinak, stejně jako mé obrazy. Svůj styl stále hledám a jestli se mi to podaří, ukáže čas. Ochutnejte z nabídky mých obrazů, které mají společné pouze jedno. A to asi autorku. Dana Čenská!
5: Dobré ráno.
2: Dano, pozor, teď vlastně nevíte, které jsou její obrazy, protože říkáte, kdo si myslí, že jsou to obrazy po mé levé ruce? Zatleskejte. No, tak to je špatně. Jsou to tyhle obrazy. Já vám musím, Dano, ale fakt vyseknout velkou poklonu. Jedna, která vypadáte úžasně.
5: Děkuji.
2: Úžasně. Za prvé. A za druhé, ty obrazy mají úžasnou hloubku. Já, jestli můžeme, pojďme se na ně spolu podívat. Jo? Co byste, jak byste těm našim posluchačům, kteří to nevidí, jak byste popsala ten obrázek číslo 1, je jich tady 5, takže moc času na to nemáme. Ale na tom prvním obrázku je takový dům, v kterém si myslím, že se šťastně žije. Alespoň to tak na mě působí. Má to nějaký název?
5: Má to název, je to taková letní pohoda, dovolenková.
2: Ano.
5: Umím si představit, že bych trávila léto v takovémhle domečku někde u vody.
2: Ty by ještě vzadu byl bazén, ne? Takhle, jako abych nemusela až do řeky.
5: Bazén ne, asi řeka.
2: Řeka, jo?
5: Řeka.
2: Vy jste taková jako trampířka, jo? Nebo...
5: Je to lepší, no, ten bazén. No tak ten bazén.
2: Bazén je výborný, co byste... Vy nemáte bazén?
5: Máme, ale no, máme proto... i řeku vedle.
2: Jo, takhle vy máte ještě vlastní tok, jo?
5: My máme sázavu.
2: Jo, takhle, no, ta sázava tam má kouzlo.
5: To je krásné.
2: No, jo, no, no. Ještě tam jezdí ty trampové kolem té sázavy.
5: Pořád.
2: Jo, pořád se to drží. Heroldi, vy jste byli někdy na trampu vůbec? Vypadáte, že jo? Takový jako sešlí, co? Přesně. Jo, přesně. Čili jo, já tady mám nějakou tramskou, hodně mám za chviličku. Prosím vás, vyberte nějakou krásnou, něžnou písničku pro Danu za chviličku. Takže to je první obrázek.
5: Ano.
2: A jdeme k tomu druhému a tam je hned zase něco úplně jiného.
5: Jo.
2: Ale opravdu krásné zátiší. A nějaký konvi je to, jo? Nebo co to je? S tím se dřív chodilo pro mlíko, nebo já nevím. Tak povídejte,
5: popisujte. Je to možný. Já nemám u všech obrazů název, protože já se prostě třeba zbudím ráno a řeknu si, tak a mám chuť na zátiší. A vezmu 5 pláten a maluju zátiší.
2: 5 pláten, čili 5 obrazů, na 5 zátiší
5: vždycky
2: máte chuť?
5: Jeden den namaluju jedno, druhý den namaluju druhý zátiší a takhle.
2: Aha.
5: A po 5 třeba si řeknu, tak to už stačí, už jsem si to splnila, tak zase zkusím něco jiného. Vezmu jiný barvy, vezmu špachtlý místo štětce a vymyslím si nějaký jiný motiv a zase si jdu nějakou takovou sérii. Proto já říkám, že já prostě nejsem umělec, kterýho když někde uvidíte ty obrázky, tak si řekněte, jo, tak to je ona, protože moje obrázky jsou vlastně po každý jiný.
2: Čili oni odpovídají naladění toho dne.
5: Jo. Ano.
2: Mně se líbí, že říkáte, že se ráno vzbudíte, což se mi ještě nestalo nikdy teda. Když se ráno vzbudil. Když se člověk ráno vzbudí, tak má jenom vztek. Protože si říká, teď můžu ještě spát, teď není ani 11, jo, tak co bych se... Jo. A vystává, vy jste taková čiperka? Jako?
5: Já musím, no. Mě zbudí zvířata. A ty už mě potom
2: Honzíku?
5: Nenechají.
3: Nedívej se na mě.
2: Zvíra, a co, jaký zvířata máte doma?
5: My máme pejska a 3 kočičky. Občas ještě hlídáme druhýho pejska, takže tam máme takový zvěřinec. Ale já ráda vstávám, protože já už vždycky večer přemýšlím, co na tom obrázku ještě musím změnit a předělat a dodělat a já už se ráno těším, že půjdu zase malovat.
2: To jste teda dobrá, to jste dobrá. Já mám opravdu geniální myšlenky, já jsem opravdu strašně chytrej, opravdu, jo. Co to bylo tohle? Ale já jsem chytrej jenom v noci. Já mám v noci, mně se zdá, že jsem skoro jako Einstein. Jo. Fakt, jo. To je. A ráno se probudím, já v noci si říkám, to si budu pamatovat. Mně napadne nějaký verš a já si říkám, to je Petře, ale ty jsi genius. On je, ten Nezval byl dobrý, to jo, Neruda výborný, všechno. Ale Janča řík, ty jo, to je ono. A ráno, já na to nemůžu přijít. A vy to v noci jako žmouláte v hlavě a potom na to hned ráno jdete, čili udržíte tu myšlenku.
5: No, udržím, protože já to vidím.
2: Vy to máte vlastně,
5: já to
2: ano.
5: Mám, no, já to mám, ten obrázek mám v té hlavě, takže já to vidím.
2: Čili tady je otázka, jestli ty umělci v podstatě si zaslouží tu, ty naše poklony veliké, protože jim to dává prostě z hůry někdo, jako, že najednou prostě si řeknou, tohle musím napsat, tohle musím vytvořit, tohle musím složit. Já tak uhlízu.
5: Já myslím, že se to zasloužíme.
2: Jo, já při pohledu na vaše obrazy si to myslím taky. Uprostřed, to je nějaký Holandsko, nebo co to je?
5: No, to je Moulin Rouge.
2: Jo, Moulin Rouge.
5: A to už je takový starší obraz a to jsem zrovna měla období špachtle. Aha. To jsem objevila špachtly, tak jsem si zkoušela malovat. A na tom je zase dobrý, na té špachtly je dobrý to, že když tam máte nějaké nepřesnosti, takže se to v tom obrázku ztratí.
2: To já mám rád, protože já si myslím, že život je plný nepřesností a my jsme rádi, když se ztrácejí v těch dalších nepřesnostech, jinak ten život je, to je příšerný, že by po nás furt chtěli, aby jsme byli přesní a dokonalí.
5: A dokonalí a to neexistuje.
2: A tlak na výkony. No a hned vedle toho je zase něco takového, jako, jo, jako je, u nás je hezky.
5: Tak,
2: jako.
5: To je zase to druhý zátěší, ta série z toho zátěší.
2: Ano, no a pak jdeme do pohádky, nebo
5: ano,
2: co to je?
5: Ano.
2: Že jo?
5: A tenhle ten obrázek...
2: Čili spousta krásných domečků, nádherné barvy. Ty barvy, to je vůbec vaše velká síla. Barvy nádherný. A co teda o tom obrázku?
5: Ten obrázek jsem vlastně malovala, to je, mám sérii 4 obrázků. To jsou mý poslední teďko, co jsem namalovala. Protože já jsem trávila letošní léto na rehabilitaci a tam mě paní primářka rehabilitačního oddělení...
2: On už vás poslal na to koleno, nebo co?
5: Na kyčel mě poslal.
2: Na kyčel.
5: Říkal, já se nechám opravit, že už jsem starší, že už je to potřeba.
2: To si dovoluje tohleto. Ježišmarja, může být rád, že jste u něj. Ježišmarja, co já mu do toho nebudu mluvit, ale mě do toho nic nedělá, tě rád. Jo, a kdy půjdete na druhou?
5: No, brzo.
2: Brzo, ne?
5: No, jo. Děkuju.
2: No, takže...
5: No a tak tam mi půjčila knížku, která se jmenovala Letnice a to byla takový krásný magický realismus, se to jmenuje, ten směr, ale byla bez obrázku ta knížka. A já ji mám furt v hlavě, tu knížku, tak jsem si říkala, že si ty letnice musím namalovat. To máte jako s filmem, jdete na film a ten vás neosloví a jdete a přečtete si knížku, ta vás osloví, tak si ji namalujete. U filmu je to, že když něco vidíte, tak třeba ten film si řeknete, ještě ho musím jednou vidět, nebo no, prostě něco mi to dá, je zajímavý. Tak já to mám takhle s těma knížkama a zrovna se teda
2: šikly ty letnice. A vy jste si teda ilustrovala knížku, která neměla obrázky?
5: Ano.
2: To je ale úžasný. To je úžasný, že si jako přečtu knížku a já si k tomu ještě udělám obrázky. On je to slabý, ten text, já si trošku... Jo.
5: To je právě ten text, není slabý.
2: Jasně.
5: On je takový nabíjející a takový, že vás to vlastně jako nedonutí, jo, ale vyprovokuje k tomu si tu krásnou vesničku, kterou tam ten spisovatel popisuje, nakreslit.
2: Já mám takový pocit, že my všichni, jak jsme tady, nebo kteří nás poslouchají, že všichni toužíme po harmonii. Nikdo netouží potom žít v nějakém diskomfortu a hádat se pořád s něčím a tak. Že toužíme po té harmonii. A v těch vašich obrázcích nebo obrazech, já teda se nechci ptát, ale kolik to tak stojí? No to je jedno, nebudeme o tom mluvit.
5: Jo, to je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
0: Ale prodáváte to? By mě zajímalo, jako jestli prodáváte.
5: Prodávám.
0: ráda.
1: Nebo vás se třeba mrzí, někoho to mrzí třeba, když se musí...
4: Taky mě ten to nový... mrzí, když prodá obraz, nerad se s některým olazem loučím.
5: Je to tak, no, já některé ty obrazy ještě, když jsou takový ty čerstvý, tak si je chceš jako užít, tak si je mám doma ještě pověšený a chci si je užít.
2: Já myslel, že mluvíte o Honzovi, že jsou takový čerstvý, tak si... A potom už člověk
5: no,
2: to
5: Honza,
2: prodá.
5: No Honza vždycky přijde a řekne, ta neprodávej, já ti ho zaplatím, nech ho doma.
2: To je ale hezký, to je ale no, hezký, no, to no. Se mi líbí, Honzo.
3: No. Já bych do toho rád vstoupil, přátelé.
2: Toho jsem se bál.
3: Rád bych jenom chtěl upozornit na tuto historickou chvilku. Vy jste svědky neuvěřitelného okamžiku, absolutní premiéry, protože moje žena Dana vystoupila ze svého stínu paní Kolombové a dneska jsem v Plzni přijela se mnou dobrovolně. Nemusel jsem jí lámat nějak násilím, ale je to její absolutní premiéra před posluchači a před publikem. Daně, já ti děkuji. Děkuji.
2: A ještě polívek k tomu. Dámy říká, já chci taky, nic.
0: Ale Petře, musí říct, že ten polibek dal pan Čenský své ženě, protože rozhlasoví posluchači si budou myslet, že ty si líbal.
2: To víš, že já jsem se vrhl na Danu a začal jsem jí líbat za to, že přijela s Čenským, jo, to je výborný. Ne, to ne, tohle to já bych si nedovolil a taky ten Honza, on je hrozný sportovec, vy taky sportujete?
5: Já už jsem dosportovala právě. Jak mi poslal na tu kyčel, tak už tím jsem dosportovala.
2: Ale máte vztah ke sportu, ne?
5: Od 3 let jsem sportovala.
2: A co jste dělala?
5: Dělala jsem balet, gymnastiku, rytmiku, atletiku, volejbal plážový, lyžování.
2: Hele, a kdy vás napadlo teda, že budete malovat?
5: Když jsme se odstěhovali na vesnici.
2: Teprve až, jo? Jako, a to znamená, že vám třeba bylo, já nevím, 30 nebo?
5: Jo, to mi bylo tak 30 a já jsem tam objevila kroužek, jmenovalo se to Pišovské ženy malují. Jednou za 14 dní jsme se scházeli na obecním úřadě, byla tam u toho strašná legrace a tak jsme si malovali různý obrázky, nakonec jsme jezdili i do plenéru kolem Sázavy a bylo to hrozně prýma, pak to teda skončilo a mě to malování zůstalo.
2: To je ale moc dobře. Skutečně při pohledu na těch 5 obrazů, které jste přivezla, si myslím, že to je děsně fajn. Za prvé.
5: Děkuji.
2: A za druhý, víte, jak já jsem na to pyšnej? Že ten Honza řekl, když jsem mu zavolal, přijedu, řekl, jo, jasně, mám volno, přijedu, dobrý. A co kdyby si vzal Danu? Člověče, já ji vezmu. A je to poprvé, je tady, jak říkal Honza, premiéra a já si to dneska zapíšu do deníčku. Dana Čenská, děkuju moc. Co ona měla větší potles než my, člověče? Hele, ale to bude hezký titulek. Pop odhalená, jo. A jak jsou vždycky ty titulky? Dana Čenská odhalená, jo. A pak si přečtou, že byla v divadle, jo.
0: Ale mimochodem všímáš si, pan Čenský, jaký je gentleman? Třeba on mi nalil vodu, to se mi tady za 35 let ještě nikdy nestalo. Ale opravdu. Ale teďko ještě...
2: Tak hezký pořad to byl.
0: No ale poslouchej, teď ještě, když jeho žena sem přišla, on si stoupnul a počkal, až ona si sedne, protože takhle podle Guta Jarchovského se gentleman chová, že nikdy nemůže muž sedět, když žena stojí, jo. A to jsem tady taky viděla poprvé, Petře.
2: No, nemáš ještě něco do třetice tak strašného, výchovního. Mě jako když jsem dostal políček z jedné, z druhé strany, kluci, neseďte, tak vy jste zaražený jako já stejně. Holky, pojďte zpívat, je tady závěr první hodinky, jsou tady heroldi, kteří teď budou hrát závěrečnou písničku. Prosím vás, nějakou pěknou, abyste zaplašili tu chmuru, kterou jsem vnesla paní doktorka Marie Formáčková, která je na jevišti. Spolu s ní je tady Honza Čenský, který se tady čepejří tím, že poprvé před diváky také vstoupila jeho žena Dana, která si zaslouží ještě jeden potlesk. Dano, díky, že jste tady. A heroldi, závěrečná píseň.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
0: Český rozhlas Plzeň, Country jízda.

Dobrý den, příjemný poslech Českého rozhlasu Plzeň. V Country zde speciál vám předkládáme to nejlepší, co se urodilo v oblasti country a folkové hudby. Hrajeme vám jak písničky české, tak i prověřené zahraniční melodie. Dnešní hodinový blok country hudby odstartoval Valdemar Matuška, doprovázen KTO. A teď vám pro změnu nabídneme dvě zpěvačky. Zahraniční scénu bude reprezentovat Emmylou Harris, tu českou Petra Černocká.

americká country a folková zpěvačka Emmylou Harris, která zářila především v polovině 70. let. Kromě vlastních písniček se podílela Emmylou Harris s velkým úspěchem na nahrávkách svých kolegyň a kolegů. Lindy Ronstadt, Dolly Parton zaspívala si s Bobem Dylanem a Ricky Skeksem. Teď zaspívá zpěvák a kytarista Radek Tomášek, který zažil dobu největší slávy Rangers. V letech 1966 až 1973 byl členem tohoto sdružení.

Andrýzě Speciál jsme vám před chvilkou nabídli českou klasiku, kapelu Hobous, a zaspíval i Michal Tučný. Hned po něm zahrála velká hvězda současné americké country, kapela Alabama, a tu vystřídala další úspěšná country zpěvačka Martina McBride, která dnes patří mezi nejlepší zpěvačky žánru v celosvětovém měřítku. Ovšem i v českých poměrech se rodí zpěvačky, které country velmi dobře cítí, a jednou z nich je Šárka Resková.

to už byla skupina, která si říká Neto, a ta zahrála písničku Zas bude fajn. V dnešní country zde speciál přichází teď řada na českou trampskou klasiku. Tu budou reprezentovat dvě ukázky. Písničku Tři kříže zahraje Hop Trop a spojené trampské osady Praha přijdou s písničkou Ruty Šuty. A hned potom vám zahrají Schovanky. První dívčí country skupina v Evropě. Jak jistě víte, v počátcích s kapelou zpívala Věra Martinová a až Schovanky dospívají, nabídnu vám právě její písničku Půlnoční slunce.

Půlnoční slunce zpívala Věra Martinová a v úplném závěru vám nabídnu nahrávku, která vznikla na západě Čech. Kapelu MHS vede Petr Kratochvíl, hudbu a text k písničce Tak ti mávám napsal Milan Putík, zpívá Helena Parisová. Dnešní country za speciál končí, loučí se Petr Vacek.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Jedním z největších překvapení, které jsem v poslední době zažil, bylo zjištění, že tady u nás na jihu Čech existuje muzeum kamenictví. Ano, Kominické muzeum. A najdete je v Záříčí, což je obec nedaleko Soběslavy. A právě to bude naše první dnešní zastávka ve Vltavínu. Pak nás čekají krejířové z Krejku a jihočeský kapr, který původem vůbec není jihočeský.

do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Jsme v malé obci Záříčí a na bývalé obecní hospodě uprostřed obce je na fasádě namalovaný kominík a svatý Florián. Takže vstupujeme do Kominického muzea v Záříčí. A vítej mě tady Eva Bažantová a Josef Bažant. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte.
0: Co má společného kominík a svatý Florián? Svatý Florián je přece patron hasičů.
3: Svatý Florián je hodně rozšířený v povědomí obecném jako patron hasičů, nicméně svatého Floriana si jako svého patrona vyvolili před spoustou let komíníci.
0: První, co je, uvidíme komín, do kterého se dá vlézt. Pojďte mi to otevřít.
1: Tenhle ten komín je součástí expozice, není původní, udělali jsme ho víceméně jako interaktivní prvek nejenom pro děti, ale obecně pro všechny návštěvníky, kteří přijdou do muzea, že? Protože kdo bude se chtít dostat k pokračování expozice na půdě, tak ten vlastně musí absolvovat buď tu cestu komínem, anebo po schodišti, který teprve bude vznikat. Jinak vypadal průlezný komín na zámku, na hradě a jinak vypadal potom ve vesnické chalupě, kde komíník fyzicky skutečně do něj musel, jo, a prolejzalo tím způsobem, že se zapřel zády, lokty, koleny a my říkáme píďalkovitými pohyby se dostával nahoru ke korně komínu, jo, a používal k tomu škrabku, která se jmenuje šorna, jo, a slouží k odstraňování dehtových nápeků. Jo, ta šorna právě je vidět i tady v expozici poměrně dobře. Prvek, který komíníci nosili poměrně aktivně, tak si ho komíníci vzali i za svý. Takže pokud komíníci chodili ve slavnostních uniformách, tak tu šornu potom měli, ale měli ji upravenou tak, aby byla dekorativní, takže ji měli vlastně jakoby nachromovanou, nablýskanou, hezkou. Uvidíme v expozici následně.
0: Vy jste na tom vzniku tohoto muzea pracovali takřka 10 let.
3: Tak to je, takřka 10 let, když už jsme konečně po dlouhém vybírání narazili na tenhle bývalý návesní hostinec. Měli jsme samozřejmě naprosto zkreslenou představu o tom, že nejdéle do roka otevřeme, jenomže tady byla podlaha původní modřínová dřevěná, ovšem prolezlá dřevomorkou, což jsme netušili a to nás poměrně dost zbrzdilo. Bylo potřeba, jak je tady vlastně na těch snímcích vidět, podlahu celou sanovat.
1: Takže se muselo vytěžit vlastně veškerý to podloží, který ta zem, která vlastně byla tady napadena. Takže jsem přijel člověk s bagrem dovnitř, propasíroval jsem malými dveřmi s bagrem, vyhrabal to. Přivezl se 30 tun kamínku, položil se kamínek, spěchoval se, pak se tady dali provzdušňovací, my tomu říkáme želvy, takový kruníře, takže to se položilo, barák se provrtal ze všech stran, tím vlastně vzniknul podlaze komínový efekt, což je pro komínický muzeum příjemný, no a došlo k odvětrávání ty podlahy.
0: Vy jste vážně jediné komínické muzeum v republice?
3: Jsme.
1: Takhle, já jsem dlouhý leta sbíral všechno o komínicích a když jsme začínali vlastně fungovat, tak jsme hledali nějaký inspirace, jaký materiálů jsme měli dost a zjistil jsem, že jedno komínický muzeum je ve Vídni. Dojeli jsme tam, mluvil na nás německý člověk, pak jsme zjistili, že se jmenuje František Krepelka, jo, krásný vídeňský komíník, který neuměl česky ani slovo. No, ale mimo jiný jsme hledali dál a dostali jsme se, že existuje ve světě světový setkání komíníků. To je v Itálii a ta obec se jmenuje Santa Maria Maggiore. Takže my jsme tam byli letos už po 7. na světovém setkání, respektive loni, ale to setkání má 40-letou tradici. No a to je další komínický muzeum, který je také právě v té Itálii.

0: Prosím vás, vysvětlete mi, když člověk našel podkovu, říkávalo se, že má štěstí, což se dá pochopit v případě toho, že tehdy bývala nouze o železné výrobky a když chtěl něco někdo od kováře udělat, tak si většinou musel přinést své vlastní materiály. Ale jak je to s tím štěstím u toho kominíka? Když si prý šáhnu takhle na kominíka, tak mi to přinese štěstí. Je to tak?
1: No, víceméně tady platí jistý legendy, takže za Marie Terezie, za Rudolfa. Kominík prošel barákem. Jo, a víceméně jediná kontrola, která byla, byla ta, že někdo, zadavatel, na něj sahl a zjistil, že ten kominík je špinavý. Tím, že se na něj sahl, umazal si prst, říká, máš štěstí. Je vidět, že jsi byl aktivní, že jsi šikula a že jsi se dostatečně umazal. To je ta tvoje klika. Ten kominík teda odvedl dobře své dílo, za což byl pochválen a měl to štěstí, ale zase ta klika se přenesla, to štěstí se přeneslo vlastně i na ten barák, protože tím, že on odvedl dobrou práci, vyčistil komín, zabránil perspektivně tomu, že by vznikl následně komínový požár, že spalný konstrukce v té době na to moc nedbalo, byť máme tady třeba předpis z roku 1755 tereziánskej, kde se zmiňuje o tom, jak mají být vzdálený spalný prvky od komínového zdiva. A navíc teda zajistil to, že komín dobře fungoval, bylo teplo v baráku, bylo tam dobře, a to byla ta druhá varianta toho štěstí.
0: Takže oboustranná spokojenost, oboustranné štěstí. Pojďte mě vzít do prostředka té expozice. Co tady všechno máme, ať se sem podíváme. Co vás to napadlo udělat muzeum kominictví?
1: Vzhledem k tomu, že dlouhý léta sbírám vše o kominicích a vzhledem k tomu, že moje paní za těch 30 let, co jsme spolu, jo, to dotáhla do naprosté dokonalosti už, protože já jsem jenom takový povrchní sběratel a ona je ten člověk, který opravdu jde až do toho, do těch kořenů. Tak se najednou nazbíral takovýho materiálu, tolik věcí, že nakonec jsme se s tím stali i docela jako populární a začali nás oslovovat. Prvotně bylo to, že jsme udělali výstavu v Sezimově Ústí, ale neměli jsme vlastně stálou základnu, takže jsme vystavovali různě v různých muzeích. Třeba v Táboře jsme dělali trojvýstavu najednou, kdy jsme vlastně obsadili tři objekty, v kterých probíhala ta výstava. Dělali jsme sladovnu v Písku, bezvadná výstava byla v Milevském klášteře. Ale nakonec vždycky tam došlo k něčemu. Když jsme vystavovali kolem Vánoc v Písku, tak mi upadly vánoční figurky. A ono, když rozbijete figurku, která je z foukaného skla z nějakých 30. let, je to nenahraditelná škoda. Tak jsme říkali, než si rozbijet cestováním někde, tak si to budeme rozbijet potom už ve vlastní expozici. Takže to byl takový ten impuls, kdy jsme vlastně řekli, ano, usadíme se a budeme fungovat. Takže my máme vlastně udělanou stálou základnu, ale máme zároveň připravenou panelovou výstavu, kdy jsme schopni prostě ji vzít a dojet kamkoliv a demonstrovat to kominické řemeslo kdekoliv v republice nebo mimo za hranicemi.
0: Tady vidím figurínu, to bych typoval tak na 30. léta.
1: Je to současný pracovní oděv kominíka, který používají Němci doteď a když si na něj sáhnete, je celokožený. Ještě v těch exponovaných místech navíc je to zesílený.
0: A co to mám přes rameno?
1: To už tady padlo několikrát.
0: To je ta šorna?
1: To je ta šorna, to je ta škrabka k odstraňování dechtových nápeků. Když pojdeme vlastně o kousíček dál k vitríně, tak tam jsou české varianty pracovních oděvů. Po levé straně pracovní oděv ze 40. let, která je diftínová, ale zase je v těch exponovaných místech zesílená jelenicí. V prostředku té vitríny tady vidíme vlastně celokožený oděv. Když jsem se snažil určit stáří, tak mě zaujal, že takhle, kominici si vlastně veškerý vybavení tvořili sami. Takže on, když měl kůži, nechal si ušít oděv jako takovej a on nebyl původně černý, že jo. To je právě, že si ho obarvil až tou aktivitou, tou prací. Takže tady je vlastně z jelenice udělaná celokožený oděv a když jsem určoval stáří, tak u krku je malej knoflíček a na něm je skautská lilie. Skauting byl založen vlastně u nás v roce 1911, ale tuhle tu symboliku začali používat až vlastně po první světové válce, takže já to datuju, že tohle je uniforma, pracovní oděv teda z roku tak 1918-19 podle té lilie.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém se dnes procházíme expozicí Kominického muzea v Záříčí. Provádějí mě Eva a Josef Bažantovi. A já jsem se zatím díval spíše po těch fyzických exponátech, čili po pracovních oděvech. Máte tady motocykl, máte tady pistoli, kterou se také čistívaly komíny a různá jiná nářadí. Ale asi by bylo dobré se podívat do historie, kdy a kde to s těmi komíníky začalo. Měli jsme své vlastní komíníky nebo přišli od někud odinut?
1: Kolébka komíníků, jak tady můžete vidět na té mapě, tak je vlastně v oblasti takzvaných velkých jezer na italsko-švýcarské hranici. Ti komíníci přicházeli z alpských údolí v dnešním kantonu Graubünden, v kantonu Ticino a na italské straně je to pak Piemont nebo Lombardie a přicházeli vlastně jednak tedy do Čech, jednak na území dnešního Rakouska i do Maďarska a vlastně putovali celou tou Evropou a tady oni vlastně zakládali to profesní komínictví.
0: Čili tady, když vidím třeba komínici rodiny Martinoli z Jindřichova Hradce, tak ti tam přišli ve druhé polovině 16. století.
1: Ta rodina Martinola pochází tadyhle z té obce Soaca. Stejně jako odtamtud pochází rod komíníka Perféty. Oženil se tady v Soběslavi, která je odsud zhruba 8 kilometrů vzdušnou čarou. Bydlel tedy a žil se svojí rodinou ve Třeboni, ale ten svůj komínický okrsek měl právě tady na Soběslavsku a čistil komíny i tady v opravdu nedalekém Lžíně, tam to je odsud, co by kamenem dohodil.
0: Takže tito Italové to tady založili?
1: Nedá se říct Italové, protože jak už jsem před chvílí zmínila, tak jsou to i obyvatelé území dnešního Švýcarska, takže já mnohem raději používám takový ten starší název Vlaši, ten mi přijde takový souhrnější a výstižnější, nicméně pravda je tak, že oni vlastně spolu s těmi příslušníky stavebních profesí, kteří jsou u nás mnohem známější, protože vlastně už pracovali v Praze na letohrádku Královny Anny, tak ti komíníci vlastně navazovali na ty stavitele a architekty, protože uměli pečovat o komíny

0: se strojkem z Růžicí, to jako ano. Ale přímo uměrně s tím, jak se mění technologie, tak kdyby mi někdo řekl, že prostě budu dělat plastový komín, tak mu řeknu, že upadne na hlavu. Že dneska je to standardní, protože máme dneska topení plynem a plyn přináší to, že už dneska ta technologie je kondenzační kotlek, ve finále to je komín na bázi vodovodního potrubí. Takže tam už se ty technologie mění. Mění se technologie čištění, mění se technologie kontrol, takže ve finále už dneska měříme emise, že máme analyzátory různých plynů. Dneska kontroluju komín kamerou. Mění se nám světlosti průduchu, že jo, z průlezního komínu jsme dneska na nějakých 6 cm průměru, že jo, ta uspalin. Takže ta doba prostě přináší i tu změnu. Nejsme jenom před 40 lety, i když pořád jedeme i na téhle bázi. No.
1: Kolik je v současné době komíníků v jižních Čechách? Dá se to zjistit?
0: No, zjistit se to nechá naprosto lehce, protože když si kliknete na stránky Společenstva komíníků České republiky, tak tam je sekce přímo Jižní Čechy. A tam je vlastně, my máme v Jižních Čechách cech a tam je vlastně veškerý, všichni komíníci, kteří v tom cechu v Jižních Čechách jsou, tak jsou tam zaregistrovaní. Takže jo, když budu chtít komíníka, já nevím, v Táboře, v Hradci, v Písku, kdekoliv v Jižních Čechách, tak si ho prostě na těchto stránkách umím najít. Zhruba nás teď v tom cechu je zaregistrováno něco kolem 60 chlapů s tím, že zhruba identický množství komíníků není začleněný do profesní organizace, jo, ale fungují normálně v těch svých rajonech, tak jak prostě jim to dává ten živnostenský list.
1: Jakou vidíte budoucnost komínického řemesla?
0: Hele, my máme tolik práce, že nevíme, kam dřív skočit, jo, ale ve finále myslím si, že ještě nějakou dobu ti kluci, kteří se dneska učí, tak nějakou dobu budou mít zajištění, protože i když to jako vypadá, že se v rámci ekologie omezí veškerý topeniště, jo, nemáme jinou alternaci. Máme plyn, máme pevný paliva, ceny energie a to všechno má dopad na to, že to řemeslo ještě svým způsobem bude dobře fungovat. Nemám strach, že by se chlapi neuživili ještě nějakou desítku let.

0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Slyšeli jste někdy o rodu krajířů z Krajku? Krajířové z Krajku, německy Krajger von Krajk, nebo někdy též Krajíř von Krajek, jsou, respektive byli, starý šlechtický rod, který pocházel z Kraňska, tedy oblasti dnešního Slovinska. Na české území přišli koncem 14. století a co se jihu Čech týče, spojují se s Landštejnem a Novou Bystřicí. Více se dozvíte z archivní nahrávky unikátního seriálu Václava Rameše, ředitele státního okresního archivu v Třeboni, natočeného roku 2000.
2: Pokosem je dělen štít krajířů z Krajku. Znak je v dolní polovině červený a v horní bílý. Jednoduchost ukazuje na velké stáří rodu, který nepocházel z Čech, ale z Kraňska a jeho mateřskou řečí byla němčina. Vlastnili zde mnohé statky, například Bled, a v Korutanech jim patřil Grafenstein. Přesto se jedná o jihočeský rod, který se vepsal nejen do historie české země, ale především do podoby tohoto koutu naší vlasti. Nejstarší předek rodu přišel do Čech jako dvořan krále Václava IV. Za své dobré služby si vysloužil pevný hrad Landštejn, ležící nedaleko hranic s Rakouskem. Krajířové toto sídlo povýšili na centrum všech svých panství v Čechách a hrad drželi ještě počátkem 16. století. Později si přikoupili ještě Dačice a Bílkov. Koncem 15. století se rod rozdělil na větev Bystřickou a Boleslavskou. Hlavou bystřické linie se stal Wolf Krajíř starší. Na rozdíl od svých příbuzných zůstal věrný katolické církvi a za císaře Ferdinanda I. dosáhl vysokých zemských úřadů českého kancléře a nejvyššího purkrabí. Předtím však Wolf působil i jako hejtman Bechyňského kraje a velmi dobře se staral o svá svěřená panství. Povolal k sobě také významného odborníka na stavby rybníků Mikuláše Rutara z Malešova. Krajířovské peníze a Mikulášův tak nechali vzniknout skvělé rybniční soustavě na Chlumecku a Novobystřicku ještě dříve, než vytvořil své třeboňské vodní dílo Jakub Krčín z Jelčan. Druhá větev si nepodržela původní rodovou víru a přešla na stranu protestantskou. Když změna tak pořádná, platilo zřejmě u těchto krajířů. Jednota bratrská měla u nich vždy dveře do kořán, zvláště Arnošt Krajíř, který byl dokonce členem jednoty, vždy a všude svou církev bránil. Nechal také vybudovat nové kostely v Brandýse a Mladé Boleslavi. Podařilo se mu dokonce předběhnout dobu a na svém příkladu ukázat, jak to dopadne s reformací o 100 let později po Bílé hoře. Ve své podpoře jednoty bratrské zašel až tak daleko, že se ocitl roku 1547 v čele stavovského protestantského odboje. Když byla revolta potlačena, neminul ani jeho krutý trest. Část jeho jmění, včetně Brandýsa, musel postoupit králi a zbytek směl držet již jen jako propůjčené léno. Po nějakém čase mu bylo sice odpuštěno, ale shodou okolností již tato bratrská i jihočeská katolická větev rodu vymírá. Krajířové z Krajku byli příbuzensky spjati s pány ze Žerotína, Tovačovskými z Cimburka, Šelmberky, Švihovskými z Rýzmberka a Beřkovskými z Boskovic. K zámku Dačice, kteří krajířové také vlastnili, se váže pověst o velkém pokladu, který zde byl kdysi ukryt templáři. V zámeckém sklepení je prý zazděná ruka, která k němu ukazuje.

0: Před námi je hlas Vlastimila Vondrušky a jeden z dílů jeho seriálu Historické obrázky z roku 2004. V této archivní nahrávce vám vysvětlí, že jihočeský kapr vlastně původem vůbec není jihočeský.
1: Jižní Čechy si dnes neumíme představit bez rybníků a slavného jihočeského kapra. Málo kdo ale ví, že kapr není rybou, která by byla původem česká. Cesta kapra Evropou a dějinami je poněkud složitá. Kapr byl původně říční rybou, která žila na dolním toku Dunaje a v přítocích a tam se s ní seznámili římští legionáři. Tito římští legionáři kapra přenesli do Říma a ve starověkém Římě ten kapr byl chován, ale obvykle pouze v nádržích jako okrasná ryba. Teprve po rozpadu říše římské a v období zmatků, tak se kapr dostává z Říma do Bavorska a současně se dostává ve větší míře do jídelníčku, ale nikoli v obyčejných lidí, ale kněží. Neboť to je přesně doba, kdy se podle liturgie začíná budovat zvyk dodržovat půst a k postním jídlům samozřejmě nesměla patřit žádná masa, pouze jídla bez masa a právě ryby. Takže kapr se stal součástí postního jídelníčku, především v klášterech. Takovými průkopníky chovu ryb se stali cisterciáci a cisterciáci, kteří pak ve 12. a 13. století přicházejí do českých zemí a budují zde své kláštery, tak začali stavět prvé velké rybníky a začali pěstovat kapry ve velkém, protože musíme si uvědomit, že některé cisterciácké kláštery, například ve Zlaté Koruně, tak měly i v době předhusické až 100 mnichů a obrovské množství služebnictva. To znamená, na ten jeden půst oni potřebovali veliké množství ryb. Takže vlastně cisterciáci začali ve velkém chovat kapry. No a samozřejmě tím, jak se půst rozšířil mezi světské vrstvy, do měst, mezi šlechtu, tak stoupala spotřeba ryb a ideální rybou, která se chovala tak jako tržní, byl kapr. Jenom odbočka, jak se kapr ale dostal na vánoční stůl. Staročeské Vánoce byly svátky nesmírně bujaré, rozverné, ještě před husitství kazatelé kritizují nemravnost a obžerství našich starých Čechů. Vlastně teprve v baroku se začíná prosazovat jiný pohled na Vánoce jako na svátek uměřený, jako na svátek se střídmým jídlem, s postem, s půlnoční mší. Nicméně ani v té době ještě se kapr na Vánoce nejedl. To, že se kapr dostal na vánoční stůl, je až zásluhou dvou světových válek ve 20. století. Samozřejmě občas někdo kapra v tom 19. století na stole měl, ale masově se kapr na štědrovečerní tabuli dostal až za první a pak hlavně za druhé světové války, čili ta jeho tradice není nijak dlouhá. Nicméně zpátky k jeho českým rybníkům a jeho českým kaprům. Jižní Čechy totiž mají ideální podmínky z hlediska přírodního pro budování velkoplošných rybníků a čím větší byl samozřejmě rybník, tím větší byla rentabilita chovu těch kaprů. Rožmberkové vlastně základem jejich bohatství byl právě vývoz kaprů. Oni v obrovském množství vyváželi kapry do Rakouska, do Bavorska, samozřejmě vozili i kapry do Prahy a proto se budovaly na svou dobu nesmírně nákladné soustavy rybníků propojených Zlatou stokou. Nejslavnější tehdejší rybníkář Jakub Krčín z Jelčan byl, jak píše tehdejší kronikář, člověk nerudný, jenž jen na rybníky laskav byl, což je jeho obraz i potom v pozdějších pověstech Jakub Krčín, člověk zlý, nerudný. Nicméně fakt, že vybudovat tak složité dílo znamenalo, že člověk musel být rázný, ono to zase nebylo organizačně tak jednoduché. Je ale zajímavé, že ty velké rybníky, byť byly velice výnosné, tak nebyly příliš oblíbené a to dokonce i u kupujících, protože ještě Bohuslav Balbín ve své knize o Čechách píše o rybníku Svět u Třeboně, že je sice největší a velikostí překoná ostatní rybníky v Čechách, ale nikoli chutí svých kaprů, neboť ve velkých rybnících je velké množství bláta a to způsobuje, že kapři jsou líní, nepohybují se a tudíž to jejich maso není příliš dobré. Takže tehdejší gurmáni naopak si žádali kapry z místních chovu, z malých rybníků, čili vlastně i ta ruka trhu svým způsobem tady fungovala, takže i vedle těch velkých rybničních soustav až do konce 18. století se chov kaprů udržel vlastně i na malých panstvích. Teprve později v 19. století začaly ty malé jihočeské rybníky zanikat a začal se prosazovat onen velkochov, který známe dnes.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

si mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

ci mnie stać. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit o cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově ura.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě, když hážeš bílé křemenáče na cibulku.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ode dneška minimálně do konce tohoto měsíce platí regulace cen pohonných hmot a včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta. A dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré časné ráno vám přeje Josef Maršál. Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural 95 se tak dnes smí prodávat nejvýše za 46 korun a 14 haléřů a litr nafty za 48 korun a 72 haléřů. Je to součást opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Vláda proto také snížila spotřební daň u nafty, i když kvůli tomu rozpočet podle Aleny Schillerové měsíčně přijde o víc než miliardu korun. Kabinet navíc zastropoval marže obchodníků na 2,50 za litr. Sněmovna bude opět projednávat návrh o vyslovení nedůvěry vládě už třetí den a pravděpodobně dojde k hlasování. Po vystoupeních vládních poslanců se včera odpoledne ke slovu dostala opozice. Ta vládě vyčítá hlavně vysoký schodek v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vláda má se 108 poslanci ve sněmovně většinu a tak hlasování podle všeho ustojí. Do Českého národního registru dárců kostní dřeně se dnes mohou zapsat lidé od 15 hodin na Husově náměstí v Berouně. Podle náborové dobrovolnice Evy Kolářové trvá nábor asi 10 minut, kdy pracovníci se zájemcem vyplní dotazník a odeberou vzorky, které následně pošlou do laboratoře.
3: Tenhle ten konkrétní nábor jsme uspořádali na základě výzvy rodičů malého Jindry, který onemocnil akutní leukémií. A chceme tím rozšířit řady potenciálních dárců a tím pádem zachránit nejen Jindru.
0: Vhodný dárce kostní dřeně může být člověk od 18 do 35 let, který váží více než 50 kg, je ve výborném zdravotním stavu a neužívá pravidelně léky. Včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta, uvedli meteorologové. Na dvou místech naměřili přes 26 stupňů. Na dalších 8 stanicích pak teploměr ukázal letních 25 i víc. Na Šumavě padly na 3 stanicích teplotní rekordy pro 30. září.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 a na Šumavě tepleji až 20.
1: Doprava.
0: Na 24. a 5. kilometru D5 směrem od Prahy je omezení, teď projedete plynule bez výraznějšího zdržení. Dnes začíná dlouhodobé omezení na silnici číslo 20 u Českých Budějovic před odbočkou na Hlubokou nad Vltavou. Jezdí se zúženými pruhy oběma směry, ani tam se teď nijak výrazně nezdržíte. Na silnicích, hlavních tazích a dálnicích je teď mírný provoz bez vážnějších problémů. To byly zprávy, po nich Láďa Slezák.
5: Hezké dobré ráno a to všem ve čtvrtek 1. října. Igor slaví svůj svátek, přejeme všechno nej a posíláme vám další písničku v našem vysílání. Přejeme krásné dobré ráno. Teď tu bude pro Emu Michal Hrůza.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

22, 8 minut po 5 hodině a teď se podíváme do českých novin. Prsten vydávaný za stříbrný byl téměř celý z toxického kadmia. Dámská bunda překročila limit věčných chemikálí více než 3000krát. Podobné zboží se k Evropanům dostává v miliardách malých balíčků. Evropská unie proto mění pravidla. Internetová tržiště a zahraniční prodejci budou nově odpovídat za celní povinnosti i za to, že dovážené zboží splňuje unijní pravidla, píše Dnešní právo. No a legenda české kulturní scény se dnes dožívá 95 let a je v plné práci, dokončuje novinku pro svoje divadlo Semafor a jak se mu daří, tak samozřejmě o Jiřím Suchém se více dozvíte z Mladé fronty dnes, ale taky z reportáže Na dvojce a to už po půl šesté. Teď Bohemian Rhapsody a také skupina Queen Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes má být teplo a místy větrno, jasno až polojasno během odpoledne, od západu částečně přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty až 25 stupňů.

Tereza Mašková ve vysílání Dvojky. Dnes je Mezinárodní den seniorů, den hudby i den vegetariánství. Albert Einstein začal působit jako profesor fyziky na pražské německé univerzitě v roce 1911. V 58. v Americe byl založen Národní úřad pro letectví a vesmír NASA a v 82. japonská firma Sony uvedla na trh první CD přehrávač. Tak to jsou zprávy z dnešního dne v historii.

0: chrám.
1: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 17:30.
3: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Dobré jitro. Maximální povolená cena nafty je dneska 48 korun a 72 haléřů za litr. Vyplývá to z opatření ministerstva financí. Litr benzínu Natural 95 mohou pumpaři prodávat na nejvýš za 640 korun a 14 haléřů. Ceny paliv bude ministerstvo určovat nejméně do konce měsíce. Ode dneška také vláda snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže prodejců na 2 korunách a 50 haléřích. Sněmovna bude dnes opět projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě už třetí den. Pravděpodobně dojde na hlasování. Po vystoupeních vládních poslanců včera odpoledne mluvila opozice. Vládě vyčítá hlavně vysoký schodek v návrhu rozpočtu na příští rok. Vláda má 108 poslanců ve sněmovně, tedy většinu, a tak hlasování podle všeho ustojí. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru je ode dneška Martin Leger. Ve funkci střídá Vladimíra Vlčka, kterému skončil mandát v polovině července. V resortu vnitra Leger působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta, uvedli meteorologové. Na dvou místech naměřili víc než 26 stupňů. Na dalších 8 stanicích pak teploměr ukázal letních 25 i víc. Na Šumavě padly na 3 stanicích teplotní rekordy pro 30. září. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín. Dnes je to už po 10. Vyvolávací cena v elektronické aukci činí 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se zámek a okolní pozemky snaží prodat už od roku 2024. Původně chtěl 3 miliardy a 300 milionů korun.
3: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne od západu částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě tepleji až 20.
3: Doprava.
4: Velmi opatrně na 57. a půltém kilometru D6 směrem od Prahy v levém jízdním pruhu leží sražený divočák, tak tam zpomalte a držte se vpravo. Na 41. kilometru D10 směrem na Prahu havarovalo nákladní auto, zasahují tam záchranáři, projíždějte kolem opatrně. U Hodonína pozor na nehodu na silnici 55 ve směru do Veselí nad Moravou, u Rohatce srazilo osobní auto Srnu. A v Brně Řečkovicích je uzavřena Kuřimská ulice ukřížení se Žitnou kvůli prasklému vodovodnímu potrubí. To byly zprávy, slovo má opět Láďa.
5: Hezké dobré ráno. Muž, který nejvýrazněji změnil české divadlo i českou pop music druhé poloviny minulého století. Jiří Suchý, nestor divadla Semafor a autor více než 1700 písňových textů, právě dnes slaví 95. narozeniny. No a co chystá v začínající 68. sezóně Semaforu, i to nám prozradil a vy to uslyšíte za chvíli v naší reportáži ve čtvrtek 1. října. Igorům Všenej, teď posíláme pro vás všechny další písničku. Tentokrát od Backstreet Boys. Hezké dobré ráno.
3: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Hezké dobré ráno, posloucháte Dvojku, toto byli Backstreet Boys a my už se teď budeme věnovat reportáži. Ve skupině Akord klub hrákval na basu, v redutě, na národní třídě si ho brzy všimnul Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. Tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už 67 let, no a právě dnes slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu nechystá a rozhlasu všem poskytnul exkluzivní rozhovor. A tady je.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spolu zakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
4: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
5: Krajina posedlá tmou,
6: krajina posedlá tmou,
5: vzpomínky do sedla zvou,
6: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, kolik let je Semaforu a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první, to je taková polopremiéra. Vlastně. Jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici?
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádnej urban, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze Erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
7: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
8: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
9: Anděle budou, i když my tu nebudem.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Tu noc hořeli, padaly hvězdy a také Michal Šindelář ve vysílání Dvojky. No a teď už informace o počasí. Máme teplý začátek října a nutno podotknout, že ne všude je to úplně poznat. Ve středu naší republiky tam se teploty pohybují od 10 do 15 stupňů Celsia. Na západě Čech tam jsou teploty od 1 do nějakých 6-7 stupňů Celsia. No a naopak na východě, tak tam se teploty pohybují od 7 zhruba do 10 stupňů. No a jaké počasí nás čeká právě dnes? Teplo a místy větrno, bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, no a nejvyšší teploty, ty vystoupí na 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Přejeme hezké dobré ráno a teď posíláme písničku Despacito. Hezké dobré ráno.

0: Espacito.
1: A teď už na dvojce také Halina Pavlovská.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
2: Spisovatel Jonathan Swift jednou řekl: nejlepší zásada, kterou v životě znám, je dát si kávu, když můžete. Miluju kávu. Těším se na ní ráno, odpoledne i v podvečer. Utěšuju se tím, že jsem se někde dočetla, že pití kávy je zdravé a že Italové se dožijí vysokého věku a přitom denně konzumují nejméně 5 šálků espressa. Když jsem studovala vysokou školu a učila jsem se se spolužačkou na zkoušky, pili jsme takzvaného koncentráčníka. Tohle cynické označení měl Turek, který už prošel minimálně jedním louhováním. Prostě když jsme kávu dopili, tak logr na dně jsme přelili další horkou vodou. A jak nám to chutnalo. Vždycky se mi vzpomínka na tento gurmánský nápoj vybaví, když jsem někde v kavárně a barista mi tam dá na výběr z 10 druhů kávy, kterou si mohu objednat. Dnes se slaví Mezinárodní den kávy. A na každý pád se právě dnes moc hodí rada, kterou často můžete zahlédnout na tabuli před cukrárnami. Tento můj evergreen zní: nejlepší sport je kafe a dort.
3: Koláček štěstí. Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: A na dvojce už se vydáme do Slepých uliček. Bude tu Meky Žbírka, taky Marika Gombitová. Za chvilku Ranní dvojka. Vláďa Slezák, ten vám přeje krásný dobrý den.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radio Café Vinohradská 12 přijala tentokrát pozvání herečka Helena Dvořáková. Byla do natáčení filmu Tango pro tři tancem nepolíbená nebo se vracela do známých vod? Jak moc se za roky změnila její Jana Chlápková v kriminálce Anděl a dokáže stále dobře rozložit svoje síly? I o tom si v Radio Café Vinohradská 12 budeme povídat s herečkou Helenou Dvořákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Nenechte si ujít v České televizi. Malebné bílé Karpaty.
6: To když kvete, tak to je krása.
5: Krajina plná života a příběhů. Dokumentární série Přírodní divy bílých Karpat. Premiérový díl ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Ode dneška v Česku platí regulace cen pohonných hmot a v Tišnově funguje nový baby box. Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Dnes je první den, kdy platí zastropované ceny pohonných hmot. Řidiči by měli naftu natankovat maximálně za 8,40 korun a 72 haléřů. Maximální cena benzínu pro dnešek je pak 46 korun a 14 haléřů. V cenovém věstníku to nařídilo Ministerstvo financí. K regulaci pohonných hmot vláda přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech.
8: Ministerstvo financí teď bude každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty pro následující den, s tím, že o víkendu a v pondělí bude platit cena vyhlášená v pátek. Cenové stropy bude ministerstvo zatím určovat do konce října. Limity se ale nevztahují na takzvaná prémiová paliva. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Sněmovna bude dnes projednávat návrh na vyslovení nedůvěře vládě už třetí den. Pravděpodobně dojde na hlasování. Po vystoupeních vládních poslanců včera odpoledne mluvili zástupci opozice. Vládě vyčítají hlavně vysoký schodek v návrhu rozpočtu na příští rok. Vláda má 108 poslanců ve sněmovně, tedy většinu, a tak hlasování podle všeho ustojí. Zámek Štiřín u Prahy dnes znovu nabízí stát k prodeji. Chce za něj minimálně 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle své mluvčí Michaely Tesařové pořádá elektronickou dražbu kulturní památky a okolních pozemků už po 10.
9: Aby aukce přinesla vítěze, je nezbytné, aby zájemci učinili alespoň jeden příhoz, přičemž první příhoz musí být nejméně ve výši minimálně vyhlašované ceny, tedy 720 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 50 tisíc korun.
7: Původní vyvolávací cena v roce 2024 činila 3 miliardy a 300 milionů korun. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím, které ale oni neprojevili zájem. U vstupu do areálu nemocnice Tišnov funguje nový baby box. Schránka umožňuje matkám bezpečně a anonymně odevzdat novorozence, o které se nemohou anebo nechtějí starat kvůli obtížné životní situaci. Umístění baby boxu v Tišnově nedaleko Brna zdůvodňuje zakladatel sítě Ludvík Hes.
10: Brněnský baby box pomohl 21 dětem a předpokládám, že ten tišnovský pomůže taky nějakému. V současné době jednáme s Žadcem, což je jedno z posledních velkých měst, kde babybox ještě schází.
7: Na Jižní Moravě našli lékaři naposledy novorozence v babyboxu v loni v Boskovicích.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Doprava.
7: Velmi opatrně stále na 57,5 kilometru D6 směrem od Prahy. V levém pruhu leží sražený divočák, tak tam zpomalte a držte se vpravo. Na 41. kilometru D10 směrem na Prahu na konci omezení havarovalo nákladní auto a zasahují tam hasiči. Projíždí se kvůli tomu stavbou, zdržení v koloně asi 20 minut a narůstá. A se zdržením počítejte také na silnici číslo 18 u odbočky na obec Lás. Havarovalo tam osobní auto a i tam jsou záchranáři. To byly zprávy po nich ráno na dvojce s Regí a Daliborem.
0: Startuje ranní dvojka.
11: Hezké dobré ráno, dnes je čtvrtek 1. října.
12: A máme tady říjen.
11: Je tady říjen.
12: Dobré ráno, máme říjen a nemáme Jakuba.
11: Ano.
12: Jakub odletěl až do konce příštího týdne ještě si prodloužit léto, takže bude odpočívat, nabírat sílu za nás dva, aby od nějakého 14. října potom už byl zase plný sil a trošku přebral energii za nás, kterou tady vydáme, ale vydáme ji rádi.
11: Regino, napadlo, že byste se mohli stát součástí hádání ranního špeku. Tak já nevím, jestli na to má... Je tady něco lítá. Ale něco velkého, co to je? To je nějaká... Co to je?
12: Nevím, je to taková ošklivá nějaká věc, mouchová, mouchobrouk.
11: Ještě, že tady máme Pavla.
12: Pavel mává.
11: Já myslím, že budete tleskat, Regině, rovnou.
12: To bude tvůj kamarád, Pavle, asi nějaký.
11: Ale kde se to tady dělalo?
12: No to nevím, ale není to vůbec pěkné.
11: No, ale Reginu napadlo, že by třeba někdo z vás, kdo by měl minutku, což chápu, že 5 minut po 6. hodině můžete být v pěkném kvapíku, tak byste mohli se stát součástí hádání.
12: Stát se naším Jakubem.
11: 22 155 25 25, jestli někdo z vás má čas na chvíličku s námi pobít, tak budem rádi.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Ano, je to tady, Reginy přání snad splníme, tedy jenom milí posluchači připomenu, že Jakub Kaloč tady není a Regina chtěla rozšířit partu hadačů o další, tak snad se někdo dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
2: Dobré ráno, Zbyňa z Rožnova.
1: Zbyňa z Rožnova, tak píšu si tady Zbyňu, jo, a ještě máme tady někoho, dobrý den.
3: Dobré ráno, tady Lída z Horácka.
1: Lída, tak Lída. To je docela fajn, že máme muže a ženu, že máme rozdílné hlasy, rozdílné intonace. Vy jste oba dva za volantem?
3: Já jdu pěšky.
1: No. Dobře, prostě jste venku.
4: A Zbyně ale je asi řidič, nebo se veze možná?
2: Ano, Zbyně řídí směr transfuzní oddělení.
1: Jeda.
4: Jdete darovat krev?
2: Dobrovolně nechat odebrat.
1: Jo, tak
4: to je hezký.
1: To je fajn. To je hezký. Tak, Zbyňo, Lído, jestli znáte princip ranního špeku, tak teď nás bude chviličku Regina Květoňová grilovat. Jste pro?
3: Jasný.
1: Jdeme na to.
4: Tak ta chvilička bude opravdu jen pouhá kratička, protože mám tři nápovědy a jsou to tři slova.
1: Počkej, my hledáme tři slova.
4: Ne, hledáme jedno slovo, ale moje tři nápovědy se skládají ze tří slov. První nápověda je jedno slovo, druhá je druhé a třetí je třetí. Jo?
1: Tak jedem.
4: Vítek.
1: Vítek, ano.
4: František.
1: František.
4: Jeseníky.
1: Jeseníky.
4: Tak to by byly první tři.
1: Vítek, František, Jeseníky.
4: Tak už víte?
3: Vítku v Hradci na Šumavě, František je můj syn a v Jeseníkách jsem byl nadovolený, to je jediná spojka.
1: Ale to je perfektní, zatím
4: krásný. Co Zbyňovi, co vás napadá při těchto třech?
2: Ztracený, ale úplně.
4: Ztracený. A to je dobře, protože já to potřebuju natáhnout. Takhle, jestli jste, už to bude jednoduché.
1: Jestli jste Zbyňo ztracený, tak další nápověda bude Marek.
2: Ráda,
1: najdu. Tak ne. Tak počkej, Vítek, František, Jeseníky, souvisí to třeba s nějakou léčebnou kůrou?
4: Ne.
1: Takže nejseš priznic?
4: Ne. Vítek Priznic, že by to byl nějaký zakladatel, tak možná, že ano.
1: Děda.
4: Ale všechno to odkazuje k jednomu jedinému velmi jednoznačnému slovu, velmi jednoduchému. Já takhle ještě juknu do e-mailu, jestli, no a já vám teda něco řeknu, jo. Zapojte Pavla, je to takový smíšek, napsal Filip, tak Pavel Chour už tady taky sedí, sluchátka má na uších a přemýšlí, že Pavle?
5: Ano, je to tak. Je to tak, přemýšlím, ale zatím mě nic kloudného nenapadá.
1: Jinak Zbyňo a Lído, já jsem se podíval, co tam má Pavel napsáno a zatím má napsáno jablečný džus, tak nevím, jestli úplně...
5: Mám pocit, že Pavel Vítek chtěl včera narozeniny.
1: Aha,
4: tak to všechno
5: ale to asi není, to nesouvisí s tím.
4: Nesouvisí, ale moji milí přátelé, Honza z Nové Role a Barča z Litovle už napsali správnou odpověď.
1: Lído, teď vidíte, jak se cítíme, že jo? Cítíte to, že to je strašný.
3: Je to strašný.
4: No tak tedy pojďme dál. Zášupšák domácí.
3: Co prosím?
4: Promiňte. Zášupšák domácí. A já vám přečtu podle Necyklopedie, o co jde. Obývá lidská obydlí. Má krátké křivé nohy a velmi dlouhé ruce s šesti prsty, velké břicho a úzký zadeček. Jeho tvář je úzká, nos velký, uši odstálé, zuby žluté, nepravidelné, u kořenů zahnědlé. Vlasy mívá hnědé nebo zrzavé, pouze zášupšáci žijící v Brně mohou mít i černé vlasy. Zášupšák ve dne spí, v noci běhá podobně v měkkých škorních a přemísťuje neuklizené a zapomenuté věci na nejnepochopitelnější místa. V oblibě má klíče, ponožky, čepice, kalhotky tajných dámských návštěv. Pokud je vzhůru...
1: Já myslím, že Zbyňa teď sjel do lesa někam. Jste ještě pořád... Zbyňa, jste pořád za volantem, Zbyňa, nevystoupil jste za jízdy.
2: Pořád, ano.
4: Tak já ještě mohu pokračovat v definici zášupšáka domácího, kterého vlastní Lída doma. Zbyňa zřejmě v autě ne. V oblibě má klíče, ponožky, čepice, to už jsem vlastně říkala, a kalhotky tajných dámských návštěv. Pokud je vzhůru za dne, s oblibou krade odložené brýle. Dříve se také mělo za to, že zášupšák má na svědomí všechna mizející pera, propisky, tušky a další psací potřeby. Zášupšák se dobře snáší jak s domácími zvířaty, tak s ostatními žijícími v lidských obydlích. Lidové moravistánské rčení praví, že chalupa bez zášupšáka pohodu nepřiláká.
1: Já nevím, Lido, Zbyňo, jestli jste slyšeli, že se ztrácí ta pera, že by to byl Václav?
3: No tak. Aha.
1: No.
4: No.
3: Cesta by k tomu vedla.
4: Pak mám tady další nápovědu, pokud nejsem zášupšák domácí, jsem třeba vánoční dekorace.
3: Bože.
4: Tak já rychle.
1: Lída říká, aspoň prosí pána Boha, ale Zbyňa už úplně...
2: A já to možná měl, já jsem úplně ztracený.
3: Tak prskavka to nebude dál. Regi,
2: pomožte něčím.
4: Tak jedeme.
2: Regi.
4: Tak teď tady mám už takové jasné tutovky, jo? Můžu dobře, dávat rovnou.
1: Máme 3 minutky, asi to Lído, Zbyňa zkusíme společně odhalit, ne?
4: No. Tak já jedu, zase to budou jednoslovné nápovědy, ale tady myslím, že každý najde ten svůj správný špek, nebo aspoň doufám. Racochejl, doby, hospodáříček, Grinch, hajaja, jako tesaři lezeme z mechu.
1: Jo.
4: Rákosníček Tomáš Vorel.
1: jako tesaři lezeme z mechu.
4: No a poslední tedy Rákosníček anebo Tomáš Vorel.
1: Tak Zbyňo, vy už taky víte, že jo?
2: Ale jasný, já potřebuji vysvětlit tu první tříslovnou nápovědu, protože to do toho jako
1: nezapadá. Skřítek víte.
4: Přesně tak.
1: A František?
4: Skřítek František je z kouzelné školky.
1: A jo.
4: Takový ten žlutý maňásek. Prosím vás pěkně, to je teda zajímavé, že v Jeseníkách existují lyžařské běžecké trasy, které se jmenují Skřítek.
3: Je, to by tam bylo v létě.
4: No, tak tím pádem... No, tak jenom, že to jste jistě neměla běžky na nohou.
3: No,
4: a tím pádem je jasné, že vás to nezavedlo na správnou cestu. Tak to vás omlouvá, rozumím tomu.
3: Jo.
1: Ale dobrý, tak ještě toho využijem. Lído a Zbyň, tak nejdřív Lída má přednost, že? Jaké to je takhle v tom přímém přenosu se trápit?
3: No, je to šílený, ale já, jak vás mám naposlouchali, tak já jsem furt s váma v obyváku, tak to je v pohodě, ale já jsem měla vymyšlenou perfektní výmluvu, když na to nepřijdu, protože jsem včera měla k večeři blbce, protože...
1: Co to je? No,
3: blbec k večeři, divadlo bez zábradlí.
1: Jo,
3: včera jste byli v Praze. Jo. Tak jsem věděla, že já mám dobrou výmluvu, že jsem z toho poněkud si by to měla.
1: K večeři blbce. A Zbyňo, co jste měl vy k večeři?
2: Já už ani nevím. Jo, dělal jsem lečo z domácích zeleniny, ano.
4: Hezký. No, lečo výborný. To udělám dneska.
1: Když teď mě napadá...
2: Hádání naživo nebo jako mimo éter je vlastně to samý. Mimo.
1: Ale teď mi napadá, Lído, že když bychom spojili vašeho blbce k večeři a Zbyňovo lečo, to se nikdy říká, neseš blbý jak lečo.
4: Jo, to je pravda.
1: tak se nám to ještě krásně spojilo. Zbyňo, dobře, dojďte. Lído, dobře, dojděte. Mějte se hezky.
3: Díky,
1: hezký den. Děkujem.
4: Tak to byla skvělá dvojka.
1: Dvojka. A Pavel Chor stále kouká.
4: Pavle, je ti dobře?
5: Jo, už jsem probuzený.
1: Tak.
4: No, a už víš.
5: Jenom tuším.
4: No tak to je ale záhadný Pavel.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Ano, já doufám, že všechno bude fajn i u vás doma pro ten dnešní den, pro start nového měsíce. Dnes je 1. října a Barča Litovel napsala skřítek. Přišel, viděl Litovel?
2: Ano, tak někdy my jsme si s tím tak pohráli a říkali jsme, přišel, viděl, litoval.
1: Jo, takhle, aha, slyšel Litovel. No ne, tam byla Tesla, ne, myslím, že jo, Litovel, ne, že?
3: Ano, ano, je to pravda, to byla Tesla, Litovel, ano.
1: Mám pamatuju. Ahoj, Vojko, je to skřítek, Věra ze Šumperka. To už to neměla tak daleko do jeseníku.
2: A Pavla ještě v 6.14 napsala, řekla bych, že je to název nebo jméno. To jsme ještě byli na začátku, kde to nebylo tak jasné, záměrně.
1: Průša 71, zdravíčko, přátelé, že by skřítek.
2: Skřítek to... Lenka z Moravského Berouna.
1: Je to skřítek, ano, dobré ráno. Myslím, že by to mohl být skřítek, taky jednoho zášupšáka doma vlastníme. Martina 1975, to je ten tvůj zášupšák domácí.
2: No, tu jsem našla takovou definici v Necyklopedii. Pobavilo mě, že v Brně může mít i černé vlasy. Napsala Olga z Jablonce.
1: Ale jenom v Brně.
2: Ale jenom v Brně. Tak po prvních třech slovech mě napadá jen to, že když jsem se měla narodit, maminka si přála zase kluka a měla jsem být Vítek. A po zášupšákovi mě napadá skřítek, že by byl i skřítek Vítek a skřítek František. Zdravím obě dvojky, jak tu v redakci, tak tu telefonní.
1: A Líba 56 napsala hezkou zprávu. Dnes milá dvojko na dvojce. Jinak logicky jsme trojka. Dnešním špekem by mohl být trpajzlik, domácí přemysťovák. Nedarebák, toho známe myslím všichni. A že nám tady lítá ten mouchobrouk ve studiu. Tak to je prý hrůza, že nám to nezávidí. Něco podobného nám létalo nedávno uvnitř v chatě. Nikdy jsem nic podobného.

0: i vzduch. 12 stupňů. Napsal Vlada, moje to skřítek.
1: Skřítka jsem neuhádla, teda napadlo mě to současně s paní Lídou, když to vyslovila. No nic, snad příště, mějte se hezky a vesele. U nás už vychází sluníčko, tak mi uschne prádlo, které vyprala má kamarádka, automatická pračka. Napsala Libuše z Jablunkova.
0: Vychází sluníčko, tak vy nám si píšete z Tajska, ne?
1: Tak možná v Jablunkově to je jako možná. Blíží. Je to dálka.
0: Tam je o 6 hodin Ne, víc naopak. Ne, to jsou dřív, ne?
1: Jo, jsou dřív.
0: Tam je to všechno dřív. Tam je docela fajn, jenom pardon, když je Silvestr, víš, jak je to najednou ti dojde, jak je to všechno pomíví ten čas. My už máme tam, že když jsi v Tajsku třeba na dovolené, tak tam už je zítra.
1: No, víš.
0: My máme pořád dneska.
1: Naštěstí.
0: Tak,

0: zemi. Meteor na dvojce.
1: Co cítí motýly? Jak doletět na severní pól? A mají štíři brnění?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré jitro. Sněmovna bude dnes projednávat návrh na vyslovení nedůvěře vlády už třetí den. Pravděpodobně už dojde k hlasování. Po vystoupeních vládních poslanců včera odpoledne mluvila opozice. Vládě vyčítá hlavně vysoký schodek v návrhu rozpočtu na příští rok. Vláda má 108 poslanců ve sněmovně, tedy většinu, a tak hlasování patrně ustojí. Maximální povolená cena nafty je dneska 48 korun a 72 haléřů za litr. Vyplývá to z opatření ministerstva financí. Litr benzínu Natural 95 mohou pumpaři prodávat na nejvýš za 640 korun a 14 haléřů. Ceny paliv bude ministerstvo určovat nejméně do konce měsíce. Ode dneška také vláda snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže prodejců na 2 korunách a 50 haléřích. Úřad pro zahraniční styky a informace ode dneška vede Miroslav Toman. Ve funkci střídá Vladimíra Posoldu. Ve zpravodajských službách Toman pracuje od roku 1991. Jako diplomat působil ve Spojených státech, Afghánistánu, v Severní Makedonii a také v Bulharsku. Česká obec Sokolská chce po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Golding. Podle interního auditu si neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun, když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru je ode dneška Martin Leger. Ve funkci střídá Vladimíra Vlčka, kterému skončil mandát v polovině července. V resortu vnitra Leger působí už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme od západu částečně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě bude tepleji až 20.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy brzdí kamiony na 176. kilometru a v nesouvislé koloně pak popojíždějí až k omezení na 196. kilometru, tedy u D2. Osobním autem se krátce zdržíte v levém pruhu kolem 182. kilometru. Na 35. kilometru D11 směrem na Prahu je omezení a před ním kolona na 20 minut a na silnici číslo 49 u odbočky na Lhotsko je na vozovce sražená sena, tak tam zpomalte. To byly zprávy, pokračuje ráno na Dvojce.
2: Ano, jsme tady, přesně jak řekl Josef, jenom jsme tady dva na Dvojce, když se jmenujeme Ranní Dvojka, Regina a Dalibor. Přejeme vám hezký dobrý den. Hledali jsme skřítka v první půl hodině a napsal úplně marnej Luboš, dobrý ročník 67, že ho napadá jenom jméno.
3: No, v podstatě je to takové, byla to skřítčí jména, skřetí, skřítková.
2: Ještě znám jedno takové jméno a příjmení, Franta Skřípek.
3: Je.
2: A ten Skřítek, Skřípek.
3: Ale má k tomu blízko.
2: Jsme spolu hráli.
3: Napsal Pavel, dobrý ročník 81, z Rýmařova. Dobré ráno, Dvojko, Špekem je dnes Skřítek. Ten v Jeseníkách je výchozí bod pro lyžařské a turistické trasy. Je to odpočívadlo, kde je z kamene vytesán Skřítek.
2: Ano, je to pravda.
3: Pavel tam byl.
2: A Jitka s Víťou, Štítek Vítek, v Jeseníkách je místo Skřítek. František Nepil napsal na schválničky, takže Skřítek. Takže tady čerpala úplně z nějakého jiného zdroje.
3: No a pár z vás si všimlo i toho mého, té mé nedokonalé přípravy, protože všude jsem si to slovo vyčistila, až v jednom řádku, který už jsem asi proběhla jen tak očima, takže mi tam uteklo sk.
2: Ty jsi tam totiž s ostatními skř... Je to tak, že jo? Je to tak. Co tam bylo? Myslím, že to bylo s ostatními skř.
3: A už bylo pozdě, už bylo to venku, ale napsal Petr i bez prořeknutí Reginy, je to Skřítek, hezký den všem.
2: Výborný, výborný. To začneme tenkrát ještě Darinkou.

0: 6 hodin 37 minut, hledali jsme skřídka, ještě píšete moc hezké věci, které se týkají skřídku, ale jestliže jste to neslyšeli, myslím čistě technicky nebo časově, tak po 6 hodině, protože jsme tady osiřeli s Reginou, tak Regina měla nápad, že by to někdo hádal s námi a dali jsme do vysílání Zbyňu, který se ozval z Rožnova, myslím, a Lídu
1: z
0: Horácka. A normálně s námi hádali a Lída teď napsala hodnocení sebe sama.
1: Dobré ráno ještě jednou. I když jsem na špek přišla až na úplném konci, zjistila jsem, že snad těžší, než ho uhodnout, je nepropálit ho. Místo, abych decentně špitla, že asi vím, hulákám to do éteru, jak smyslu zbavená. Omlouvám se všem, Lída.
0: Je pravda, že jsem taky čekal, že jenom vyjadal. Skřítek, skřítek, vím, skřítek. Vítek, těch je tady tedy dost. Věrný posluchač Michal 77, dobré jítro, ochuzená trojko. Skřítků Vítku je hodně. Mm-hmm. Ten je asi hodně populární.
1: Myslím, že to je nějaká básnička a pak je to taky spousta knížek. Ale máte s nimi i osobní zkušenosti, jako třeba Míša z Prahy. Díky za nápovědy, co mě dovedly ke skřítkovi. U nás doma v dceřině dětství pobýval skřítek Plivník, který kradl rozházené a neuklizené hračky. Téměř dospělá dcera je dodnes mimořádně pořádná. Mm-hmm. Takže má i takový výchovný vliv, takový skřítek.
0: Já jsem se tady zasek, protože nám napsal Pavel, no, který napsal, dobré ráno Pražáci, proč nám takhle píšete, to je ale vtipný. Způsobili jste mi včera totální zmatek. Jo, takhle, on se baví o včerejšku, kdy jsme tady měli violu a stal se z toho takový hudební, raní pokec.
1: Anekdotický ano, pokec.
0: Anekdotický chaos, kdy jsme řešili nejrůznější věci, ale třeba, protože jsme se tam bavili i o hudebních nástrojích jako obecně, že jeden z takových těch vtipů, že co si dáte pod bradu, když hrajete na housle nebo na nějaký strunný nástroj, tak třeba varhany nebo tympány, což si myslím, že byla jedna z těch silnějších variant. Ale třeba píše, muziku miluju, včetně té vážné nebo klasické. Bylo mi to doteď vůbec jedno, jak se každý nástroj jmenuje. A třeba píše, třeba hoboj, naprosto netuším, jak vypadá, podívám se. Což není nic, jako bych řekl, špatného, že nevíte, jak vypadá hoboj. Hoboj je takový, vypadá to zdánlivě jako klarinet. Mm-hmm. Ale pozor, na rozdíl od klarinetu, který má plátek, má hoboj...
1: Takovou trubičku.
0: Takovou trubičku. Říká se tomu strojek.
1: No.
0: A každý hobojista si ho vyrábí sám. A musíš do toho opravdu hodně... A je to nástroj, podle kterého se ladí celý orchestr. Jestli si vybavíte Pavle, nebo třeba někdo, kdo má rád tu klasiku, tak vždy na začátku klasické orchestrální skladby je takový ten chaos. Vypadá to, že každý hraje, jako dělá si tam, co chce.
1: To bývá někdy na tom koncertě to nejpěknější.
0: Ano, někdy tak bývá. A pak se ozve takové zvláštní komorní A. A to právě
1: vydává
0: hoboj.
1: A právě pro tu zmíněnou práci na strojku chtěl můj potněšilý muž, aby se jedno z našich dětí učilo na hoboj.
0: Fakt. Jo.
1: To byl ten jeho důvod.
0: Počkej, to byl důvod, aby už bylo dítě pracovité od malička, vyrábělo si ten strojek.
1: Ano, ale nakonec se tak nestalo.
0: Otec je tvrdý.
1: Je, ale nakonec vyměkl. Byl to klavír a bicí.
0: No což jsou oba dva bicí nástroje, mimochodem, dělají strašný hluk.
1: Napsala ještě Jítka k těm zášupšákům a jiným skřítkům. V Pičíně u Příbramě žila spisovatelka Klimtová a měla celou zahradu skřítků a hlavně napsala krásné pohádkové příběhy o nich. Zášupšák, ponožkožrout, hnusník, dopisníček a tak dále žijí dodnes mezi námi.
0: A teď poslouchejte dobře, Tomáš z Hané 84 napsal, zášupšáka si pamatuju z Magienu, kde o něm přečítala paní Klimtová.
1: No tak to bude ona.
0: Z jejího lexikonu ohrožených strašidel.
1: No a napsala taky Jarmila, Jejda o knížku vedle Vítězslava Klimtová, lexikon ohrožených druhů strašidel lesních, lučních a domácích, taky nádherná věc. Ze života skřítku je víc obecný strašidýlkopis. No jo.
0: A ještě Jana taky, taky encyklopedie, zášupšák jedna z nich. Je tam postelníček snový, co dětem v noci podává vypadnuté dudlíky. Potom je tam vrzal zápražní, ten hraje na housle před dveřmi, když vám vržou dveře. Nebo elfík pokojový, co žije v pokojových květinách. Četla jsem to synovcovi, když byl malý.
1: To je hezký.
0: Je to samozřejmě vymyšlené, ale moc milé, s ilustracemi, popisem a mapkou výskytu v ČR. To je takový vymakaný.
1: To je dobrý, teda.
0: To je super. Tak děkujem. Teď si zatančíme společně se skupinou ABBA a za chvilku se najíme.

0: teď si představte, milí posluchači, že k nám zavítal prostřednictvím teda novin, konkrétně deníku irský profesor, který říká, že vymyslet nový sýr je nemožné. Sýr.
1: No, základ každého sýra tvoří 4 ingredience, ale existují alespoň 2000 různých názvů. Jak je možné, že je téměř každý dlouhozrající sýr bezlaktózový? To je jen pár otázek, které odpovídá
0: profesor Paul McSweeney z Univerzity College Cork, který patří ke světovým odborníkům na sýry, ale ten článek je velmi obsažný tedy. Ale například hned první otázka je vtipná. Máte oblíbený sýr? Já sýry nemám rád.
1: Největší odborník.
0: Ano, na sýry.
1: Možná proto, že si práci nerad nosím domů, ještě říká.
0: A když už si nějaký koupím pro soukromé účely, nejraději mám modré brie, které má na povrchu bílou plíseň a uvnitř modrou. A to já teda se přiznám, že vůbec nevím, co je. Protože to brie, to vypadá jak hermelín, ne? Že jo, takový ten... Ale jo. Že by byl uvnitř modrý?
1: No to je právě možná...
0: To
1: je asi kombinace dvou těch plísní, ne? Víš, taková ta, že máš některý jednou plíseň uvnitř a někde na povrchu a tohle je kombinace obou.
0: A proč je zkoumáte, když je vlastně zas tak rád nemáte? Zní další dotaz.
1: Tak já odpovím za pana profesora. Chemie byla ve škole můj nejoblíbenější předmět a tak jsem ji šel studovat i na univerzitu. První rok byl trochu nudný, proto mě napadlo, že by se mi asi víc líbil obor nějaké aplikované chemie. I ve školních učebnicích mě totiž nejvíc bavily praktické věci, jako výroba hnojiva či proces, kterým věci postupně rezaví. Takto nalomený jsem se dal do řeči s místním profesorem potravinářské chemie, což je zcela samostatná vědecká oblast, který ve mně probudil nadšení. No a protože jsme v Irsku, velká část potravinářského výzkumu se týkala mlékárenství.
0: On tam potom dál píše i o tom, že mají žlutější máslo. To se vysvětlíme, ale zkus to Regi najít. Protože je tady ještě jeden takový, já nevím, jak se tomu říká, prostě je to napsaný větším písmem. U mléka vždy připomínám i to, že to bylo ještě před dinosaury. Laktace byla běžně fungující proces už v období triasu, tedy dávno předtím, než tito plazy ovládli celý svět. Tento složitý systém, jimž savci krmí svá mláďata, prošel zhruba 300 miliony let evoluce, kdy se mléčné žlázy pravděpodobně vyvinuly z takzvaných velkých potních žláz. Tak a teď, jak se třeba z mléka stane sýr? Myslím, že začít je třeba u mléčných bílkovin. V mléce jsou dvě velké rodiny. Přibližně 80% proteinů v kravském mléce tvoří kaseiny. Jejich název pochází z latinského slova caseus, tedy sýr. Většina sýrů se sráží pomocí syřidla, které je plné enzymů, jež z výsledného produktu vytváří takový koncentrovaný kaseinový gel, v němž jsou uvězněny tukové kuličky. A zbylých 18 až 20% mléka tvoří syrovátkové bílkoviny, které jsou dnes mimořádně cenným vedlejším produktem výroby sýra. Sušené syrovátkové bílkoviny se používají v potravinářství nebo jako výživový doplněk. A ačkoliv bývaly spíše odpadním produktem, dnes mají téměř stejnou hodnotu jako samotný sýr.
1: A já už jsem konečně našla to žluté máslo. To je odpověď na otázku, jak ovlivňuje vůni a texturu sýru potrava zvířat, z jejichž mléka se vyrábějí. A odpovědí je, jako dobrý příklad lze uvést to, zda se krávy chovají na pastvinách, kde přímo žerou trávu, nebo je krmí siláží. Na vůni nebo texturu to nemá až tak zásadní vliv, protože krávy jsou přežvíkavci a jejich bachor funguje jako jakýsi vyrovnávací systém, který ve velké míře neutralizuje vliv stravy na finální produkty vyrobené z mléka. Krávy z pastvin ale přenášejí do mléka karotenoidní barviva, což jsou žluté a oranžové pigmenty, kterých je v trávě opravdu hodně. Jejich mléčný tuk má díky tomu mnohem žlutější barvu. Když přijedete k nám do Irska nebo na Nový Zéland, uvidíte, že máme výrazně žlutější máslo než v jiných částech světa.
0: Ptá se ještě tazatel, že si taky vyrábí doma sýr. Mléko, sůl, bakterie a enzym na srážení mléka. A pan profesor odpovídá, ano, je pravda, že existují minimálně 2000 různých názvů sýrů. Často se však liší jen lokálními názvy. A jde v podstatě o ten týž sýr. Podle mě ve skutečnosti existuje 16 druhů sýra. Hotovo. Ale máte pravdu, pořád je to jen o těch 4 ingrediencích. A i to je vlastně zvláštní. Viď, že jsou jenom 4 ingredience, základ je to mléko, ale těch druhů... To se nebavíme o tom, jak si tady přinesla, jsme dostali, že v počátkách třeba ochucené sýry, to je asi jiná disciplína.
1: Je to tak. Pak je tady ještě taková kratičká zmínka o tom, jak probíhá to zrání sýra. Zrání je pro chuť a strukturu klíčové. Všechny sýry srážené syřidlem musí tímto procesem projít. Dokonce i mozzarella to pár týdnů trvá. V jejím případě je zrání důležité pro tažnost. Tvrdé sýry, například extra vyzrálý cheddar či italské sýry typu Grana Padano nebo parmezán, ale mohou zrát dva i více let a během tohoto období dochází k různým mikrobiologickým změnám. Startovací kultura obvykle odumře a následuje růst divoké flóry bakterií mléčného kvašení, která dokáže ovlivnit výslednou chuť.
0: No já bych ještě dál jel, ale tak si pustíme písničku, protože ten článek je opravdu... Jako,
1: to je jedno zajímavější jako, než druhý.
0: No, fakt jako paráda.
1: No jo.
0: No ještě tady jsou jaksi výzkum těch sýrů, na co se zaměřuje. A teď jsem si vzpomněl, jak jsme natáčeli na Slovensku, jak jsem ráno dojil, no tak dojil. Snažil jsem se podojit ovci, ale zjistil jsem, že to je nemožný. Zkoušela jsi to někdy?
1: Nikdy.
0: Půl pátý rán. No ne, ten má tak musíš mít obrovskou sílu v těch rukou. No ale jak se hlavně z toho čerstvého ovčího mléka během pár chvil vyrobil ten ovčí sýr, víš? Fantastické.
1: No to mi ještě budeš muset vyprávět.
0: Jsem ti neříkal?
1: Ne.
0: Ach, už ti to asi neřekl.
1: Fakt ne.
0: Ne, někdy o tom pojít rán. Bylo to fakt moc zajímavé.

0: pustila. Ale my jsme neopustili myšlenku síra a já jsem si ještě vzpomněl na tu žinčicu, když jsem hovořil o ovčím mléku, nebo respektive o ovčím síru, který jsme vyráběli ráno v 4:30. Žinčica je právě mléčný nápoj z ovčího mléka, který vzniká jako vedlejší produkt při výrobě brinzy. Má typickou chuť podobnou kefíru. A je to hlavně na Slovensku, v Polsku, v Rumunsku, že a potom v té části Ukrajiny. Vyrábí se ze syrovátky, která zbyla potom odkapání toho síra. To si asi vybavíme, jak to vypadá. A tato syrovátka se následně zahřívá na teplotu mezi 50 až 85 stupni. Mm-hmm. Proto jsem tam vždycky ráno, brzo ráno, našel chlapíka, který tam měl má kotel na tom východním Slovensku a zahříval. A já jsem říkal, dáte mi litr. A on říkal, ne, predám. A pak jsem šel za tou paní, která se tam trošku o to starala. Ona říkala, jste asi 150, já vám to přinesu třeba za 14 dní. Ona měla úplně plný kalendář. Protože se z litru syrovátky vyrobí 350 ml žinčice. Mm-hmm. A tam totiž dojde k tomu, že se vlastně vysráží ty mléční bílkovina a hlavně se to změní, jak jsem se dočetl, na kyselinu mléčnou. Tím pádem je to vhodné i pro ty, kteří mají alergii na laktózu. Mm-hmm. A je to dobré na střevní mikroflóru, posilování imunitního systému. Je to strašně zdravá věc a myslím, že to zažívá nový život. Zejména teda na tom Slovensku.
1: Jo, to je pravda, ale přiznám se, že myslím, jsem neviděla jako kysaný výrobek, kromě jogurtu, ale jako nápoj z kozího mléka. Znáš nějaký kozí? Kozí žinčicu?
0: To nevím, to ne, to je asi ne, ale je kozí kefír se prodává.
1: No, to je pravda.
0: I to jo, a to je docela dobrý.
1: No, to je něco jiného, ne, ta žinčice, nebo ne?
0: Je to něco jiného, no jasně, že jo, právě. Ta žinčice je, to ne, ale ono to má jako chuť podobno jako kefíru.
1: No to jo.
0: A ten chlap, co teď zpívá, asi nepije žinčicu.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala tentokrát pozvání herečka Helena Dvořáková. Byla do natáčení filmu Tango pro tři tancem nepolíbená nebo se vracela do známých vod? Jak moc se za roky změnila její Jana Chládková v kriminálce Anděl a dokáže stále dobře rozložit svoje síly? I o tom si v Radiokafe Vinohradská 12 budeme povídat s herečkou Helenou Dvořákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ode dneška se v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot a Sokolové žádají od policie zabavené miliony, které ukradla bývalá zaměstnankyně. Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzínu Natural 95 dnes v Česku stojí maximálně 46 korun a 14 haléřů a litr nafty 48 korun a 72 haléřů. Nově vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva mohou vydělat na nejvýš 2,50. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit a to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
4: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
3: Vláda také stejně jako na jaře snížila spotřební daň na naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, tak stát za měsíc přijde o víc než miliardu korun. Všechna opatření mají platit minimálně celý říjen. Na Ukrajině začínají pravidelné odstávky elektřiny. Dodávky proudu budou každý den přerušeny 3 hodiny dopoledne a 5 hodin během večera. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku i příchod chladného počasí, kdy bude spotřeba elektřiny stoupat. Česká obec Sokolská požaduje od policie vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům víc než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola před 2 lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost, řekla první místo starostka Kamila Šolcová.
5: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
3: Policejní mluvčí Jan Daněk Českému rozhlasu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom podle mluvčího policisté pošlou na účet stanovený soudem. Kromě peněz vyšetřovatelé zabavili Kolding i stovky luxusních kabelek, bot a šperků a případ stále vyšetřují. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín, dnes je to už po desáté. Vyvolávací cena v elektronické aukci činí 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se zámek a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původně chtěl 3 miliardy a 300 milionů.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 a na Šumavě tepleji až 20.
0: Doprava.
3: Opatrně na 72. kilometru D1 směrem na Prahu je tam odstaveno nákladní auto po defektu a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy brzdí kamiony už na 72. kilometru a v nesouvislé koloně pak popojíždějí až k omezení na 96. kilometru. Osobním autem se krátce zdržíte kolem 82. A na 35. kilometru D11 směrem na Prahu je omezení a před ním kolona už asi na 35 minut. To byly zprávy, slovo mají opět Regia Dalibor.
6: Ano, jsme tady jenom dva, na dvojice, ale máme vás, milí posluchači, a to je dobře. A jsme moc rádi, že nás posloucháte a že s námi komunikujete a že třeba někdy na náměstích se i obejmeme, to je moc fajn. Ale někdy při tom obětí může dojít k přenosu.
7: Je to pravda a nikdy...
6: Jsem nevěděl, jak se mám dostat k tomu tématu.
7: Ale šikovně si to zvládl. Je pravda, že i mnozí z vás říkají, ona měla přijít i kamarádka, ale je teď nějaká nemocná, tak leží doma, popíjí čaj a bude vás poslouchat od 2 hodin. Tak s tím se setkáváme čím dál častěji, protože, přátelé, i když to vypadá v létě, že teda venku, že je nějaký léto, tak už podzimní virózy se hlásí.
6: Tak a teď jsou tady 2 základní otázky a je položím člověku, který tady sedí vedle nás, je to Pavel Chour, zvukový mistr. Pavle, sedněte si tady takhle na židli, jestli můžu poprosit k mikrofonu. Jestli náhodou víte, jak se správně smrká?
8: Jak se smrká?
6: Ano.
8: Zavřu pusu a zatlačím.
6: Děkuju.
7: Kam?
6: No, jak se správně kašle?
8: Musí mít před sebou pusu, nebo teda ruku, nebo kapesník, nebo něco takového, abych neohrozil ty ostatní.
6: To už je jedno, protože zavřu pusu a zatlačím, to stačilo.

0: No a teď, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, budeme pokračovat v tématu rýmou nebo kašlem na podzim onemocní značná část dospělých, ale i dětí. Ve většině případů stojí za obtížemi běžná virová infekce, která během několika dnů až týdnů sama odezní. Ne vždy je dobré nemoc přechodit. Více řekneme s Pavlem Prouzou. Pavle, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak nás ty podzimní virózy omezují v pracovní činnosti?
1: Kašel, rýma a zvýšená teplota patří na podzim k nejčastějším důvodům, proč lidé zůstávají doma. Za celý rok 2025 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení přes 919 tisíc ukončených případů pracovní neschopnosti kvůli akutním infekcím dýchacích cest. Lidé kvůli nim prostonali více než 9,8 milionů dnů a jedna pracovní neschopnost trvala v průměru 10,7 dne.
0: Si říkám, kolik to je dnů za rok, víš, těch 9 milionů, ale já tomu rozumím, jak se to kumuluje. Teď si pojďme říct, co nepodcenit, když se objeví první příznaky respiračního onemocnění. Asi bych začal, jak se říká, kašlíkem.
1: Ano, kašel bývá jedním z prvních příznaků nachlazení nebo virové infekce. Jde o přirozený obranný mechanismus, kterým se tělo snaží odstranit hlen, nečistoty nebo dráždivé látky z dýchacích cest. U běžné virové infekce může přetrvávat i několik týdnů, přestože ostatní příznaky už ustoupily. Pokud se ale postupně zhoršuje, vrací se nebo se přidají další obtíže, je vhodné příčinu konzultovat s lékařem. Podle délky trvání se rozlišuje akutní kašel do 3 týdnů, subakutní v délce 3 až 8 týdnů a chronický, který trvá déle než 8 týdnů. Důležitý je také typ kašle. U suchého a dráždivého kašle lze krátkodobě, zejména na noc, využít léky tlumící kašel. U vlhkého kašle je naopak vhodné podpořit vykašlávání. Častou chybou je současné užívání léků, které kašel tlumí, s přípravky podporujícími vykašlávání. Tyto přístupy mají opačný účinek a bez doporučení lékaře není vhodné je kombinovat.
0: Tak to je asi důležitá věc, kterou bychom si měli zapamatovat. A když jsme tedy začali kašlíkem, tak jestli bychom mohli pokračovat zejména mužskou zákeřnou rýmičkou.
1: Ano, to je opravdové neštěstí. Rýma znamená oteklý nos, nepříjemné smrkání, špatný spánek a únavu. A platí, i když se to nezdá, že během přibližně jednoho týdne postupně odezní. Základem léčby je dostatek tekutin, odpočinek, zvlhčování vzduchu a pravidelné proplachování nosu mořskou vodou nebo solným roztokem. Pokud je nos výrazně ucpaný, mohou krátkodobě pomoci nosní spreje. Je nutné řídit se příbalovou informací a obvykle nepoužívat déle než 5 až 7 dní, protože při dlouhodobém užívání mohou vyvolat medikamentózní rýmu a nos se může ucpat ještě víc. No a pozor na smrkání. V nose dokáže vzniknout překvapivě vysoký tlak. Při příliš silném smrkání se navíc tlak přenáší směrem ke střednímu uchu. Agresivní smrkání je velkou a častou chybou. Přestože má přinést úlevu od ucpaného nosu, může vyvolat zalehnutí nebo bolest uší a přechodně zhoršit sluch. Lepší je nejprve nos zvlhčit nebo propláchnout solným roztokem a potom smrkat jemně vždy jednou nosní dírkou.
0: Ano, a teď je tady ještě další důležitá věc a teď už bych to nezlehčoval žádnou zdrobnělinou jako teplůtka nebo něco podobného. Je to prostě teplota. Pojďme si ujasnit, kdy je ta teplota zvýšená a kdy už opravdu mluvíme o horečce a máme to řešit.
1: Za zvýšenou teplotu se obvykle považuje 37 až 38 stupňů, horečka je nad 38 stupňů Celsia. Ale důležitější než samotné číslo na teploměru je celkový stav. Při nemoci je zásadní dostatečný příjem tekutin a odpočinek. Pomoci může lehké oblečení, pravidelné větrání a při vyšší teplotě například vlažná sprcha nebo vlažné zábaly. Smyslem není za každou cenu dostat teplotu na normální hodnotu, ale především zlepšit komfort a zabránit dehydrataci. Při horečce je možné podat paracetamol vždy v souladu s doporučeným dávkováním s ohledem na věk, zdravotní stav a případné kontraindikace. Mnoho lidí při nachlazení očekává, že jim lékař předepíše antibiotika, ta ale nejsou univerzálním lékem a na běžné virové infekce nezabírají. U běžné virózy je nejdůležitější dát tělu čas a nepřetěžovat ho. Pokud se stav nelepší, je čas zajít k lékaři, který může pomoci rozlišit běžnou infekci od stavu, který vyžaduje další vyšetření nebo léčbu. Lékaře je pak vhodné vyhledat bez odkladu při dušnosti, bolesti na hrudi, poruše vědomí, vykašlávání krve, výrazné slabosti, známkách dehydratace nebo při rychlém zhoršování stavu. Konzultace je na místě také tehdy, pokud horečka trvá několik dní, nebo se po přechodném zlepšení znovu vrátí.
0: Tak snad nás to letos nečeká. To byl Pavel Prouza. Děkujem, Pavle.
1: Naslyšenou.
0: No a jdeme trénovat to smrkání, Pavle.
2: Ano, ano, jdeme na to.

0: Retrokousek.
1: Na dnešní retrokousek jsme si připravili trochu víc času, milí posluchači, protože jsme otevřeli po nějaké delší době knihy, které jsme dostali od
2: Miroslavy Kuncmanové v Přešticích.
1: A ta knížka je taková, je to kuchařka, ale je plná fotografií a týká se to, jmenuje to trochu nostalgie, a je tam vlastně naše dětství, a nebo možná i vaše dětství, nebo mládí, a nebo třeba pro některé, protože vím, že máme několik desetiletých posluchačů, tak se mohou společně s námi, než vyrazíte do školy, podívat do minulosti,
2: historie. Ano, protože se jedná o československou retrokuchařku.
1: Ale já nejdřív začnu tím, co se tady dělo v písničce, protože já už mám čím dál silnější pocit, že někdy nebudeme hrát písničky, ne, to je dobrý, že tady se dějou taky věci. Regina otevřela tu kuchařku a já říkám i Pavlu Chovorovi, otevřte si to, kde chcete, protože všude je to dobrý. Otevřela tam bezinkový likér hned, jo, samozřejmě, což samo o sobě není nic vtipného, ale Pavel by si hned dal.
2: A Regina, zajskřila očič.
1: A Regina říká, je, lunch meat? Jak se
2: tady je recept na lunch meat.
1: A Pavel, co jste řekl?
3: No tak já jsem řekl, že běžně si ho jako večer děláváme, nebo dělávali jsme, ale dělali jsme ho z konzervy, takže jako jenom jsme ohřáli konzervu a dali jsme si nožticí.
1: Já tomu rozumím, ale my jsme se ptali na to, jak se dá udělat jako domácí lunch. No to jsme si dělali z konzervy, no to by. A tady je právě návod.
2: Tady je návod.
1: Já vlastně nevím, co je lunch meat, rozumím tomu překladu, ale jak se to vyrobí doma?
2: Budete k tomu potřebovat kilo vepřového plecka, 250 gramů vepřového bůčku z kůží, 250 gramů vepřové kůže, 20 gramů rychlosoly, dvě lžičky mletého pepře a lžíci koření typu vegeta, nemusí být. Maso zbavíme kůže, kterou dáme stranou. Očištěné maso nakrájíme na drobnější kousky, posypeme rychlosolí, promícháme a v chladu necháme proležet 24 hodin. Kůži uvaříme do měka, téměř ji rozvaříme. Uvařenou necháme vychladnout a pak ji společně s naloženým masem velmi jemně umeleme. Opepříme, můžeme přidat koření a podle potřeby naředíme vývarem z kůží. Směsí plníme vypařené a usušené skleničky, které zavíčkujeme a při 90 stupních Celsia sterilizujeme 2 hodiny. Druhý den sterilizaci opakujeme po dobu asi 1 hodiny. Směs můžeme také vařit v obalu na tlačenku. V tom případě vaříme 2 hodiny a druhý den již var neopakujeme. Lunch meat vařený v obalu na tlačenku je určený k rychlé spotřebě. Podáváme studený s chlebem, hořčicí, jak říkal Pavel, či s křenem, nebo opečený s bramborem. Dá se též obalit jako řízek s bramborovou kaší. Je výborným obědem či večeří.
1: No, a nebo je druhá varianta, jak říkal Pavel, že si koupí tu konzervu, ne?
3: To bych dělal asi půl dne, kdybych to takhle jako vyráběl.
1: No, asi 2 dny.
3: To ta konzerva je opravdu rychlejší.
1: No je, je. Ale vyrobit si lunch meat. No a potom je tam ještě tvůj oblíbený, to je další, prosím, věc, milí posluchači. Pavel otevřel dál a tam bylo, je, svíčková se třema. Tam jsou jenom 3 knedlíky, jo. No, to nechápu. Ale já knedlíky nemám rád.
3: Já knedlíky nemám rád z toho důvodu, že nemám rád ty oslizlé okraje, takže já ty okraje obvykle odkrájím a s ním jenom střed toho knedlíku, když už dojde k nejhoršímu. Takže proto volím takovou jinou alternativu, pokud je svíčková s bramborem nebo s hranolkama, to taky to jde, ale všichni na mě koukají divně.
2: Pavle, ty si dáváš svíčkovou s hranolkama.
3: Už jsem jí měl a vůbec to není špatné. Vůbec to není špatné, to chutné, ale jsou to takový ty tlustší hranolky, ne ty tenoučí, takový ty silnější.
2: By to trošku nasálo tu
3: pomáčku. No, a je to fakt jako dobrý, můžete to vyzkoušet.
2: Prosím tě. A Pavle, a měl jsi někdy sekanou svíčkovou?
3: Sekanou svíčkovou jsem neměl, ale rád bych ji ochutnal. Docela mě to láká.
1: Já vám ji snad udělám, Pavle, vidím.
3: Za příště.
1: No on je to je vlastně levná varianta svíčkový, ne?
2: No to uděláš asi normálně jako sekanou a pak si vedle uděláš tu
1: zeleninu.
2: Kořenovou zeleninu, no, se smetanou.
1: Ano, ano.
2: No a jak to dosáhneš toho, aby to mělo takovou masovou chuť? To pečeš teda tu sekanou v té zelenině?
1: No já myslím, že ideálně asi jo.
2: Jo, aha.
1: Ne, já nevím. Ale no, myslím, že jo, aby to, jak říkáš, to musí získat nějakou chuť, že jo,
2: no,
1: ta zelenina.
2: To bude mrkvovo, petrželovo, celerová omáčka.
1: No, proto je to sekaná svíčková, rozumíš, taková varianta, brod.
2: No, asi je to taky rychlejší,
1: jo,
2: ta sekaná se peče kratší dobu, než to hovězí.
1: Ale já pořád teda svíčková a hranolky.
3: Je to dobrý, opravdu to můžete vyzkoušet.
1: Ale teď přece v pelíškách, tam to řešíme, tam se pořád řeším.
3: Noky, že?
1: No, ale že to musí oslizlý, že to je to nejlepší a nejkrásnější.
3: Pro mě určitě ne.
1: Takže vy tuto část v pelíškách předáváte si potichu.
3: Jo. No, noky nemusím.
2: Noky nemusíš, jako celkově obecně noky nemusíš, třeba halušky, nebo tak nejíš to?
3: Halušky nejím z toho důvodu, protože je tam ta příměs toho ostatního jídla. Takže já...
2: Myslíš brinzu?
3: No, třeba brinzu. I když sýry jako takový mám rád, ale ne ty měkký.
1: Pavle, já bych chtěl být váš kuchař.
3: Že jo, to byste si užil teda.
1: To prosím, dneska jsou halušky s brinzou, ty mám rád, ale prosím bez té brinzy.
3: Ale otočil jsem tady list a nalistoval jsem tady třeba utopence, ty bych si taky nechal dál, i když ty jsou zdravé.
2: Ale jsou dobré. Ano. Děláš si doma utopence, Pavle?
3: No tak opět z té konzervy, když si koupím někde v nějakým samoobsluze nebo tak nějak.
2: Pavel je prostě konzervativní typ.
3: Ano, pro konzervy.
1: No. Ale ještě tam byl, prosím tě, docela zajímavá část. Kolik druhů jater se jí a s jakou úpravou? Protože játra s rýží, ta klasika. Mám pocit, že z restaurací už také trošku vymizela, že jo?
2: Občas se to sem tam objeví, ale není to úplně běžné.
1: Ale tady prosím tě, máš jako v trojobalu smažená játra.
2: Vepřová játra smažená. No. Tak mám pocit, že znám jenom z jídelního lístku, že když dělala máma játra, tak je dělala jenom tak jako z prutka.
1: Ale on ten trojobal má obrovskou výhodu v tom, že když třeba obalíš holinku, tak je to taky dobrý. Jakože mám pocit, že...
2: Jenom se musí déle smažit asi, ta holinka.
1: No jo.
2: Trošku klade odpor potom v zubech, mezi zuby.
1: Víš, co ti myslím, jo? Že vlastně ten trojobal zachrání v podstatě všechno.
2: No
1: to a obalem jako řízek, vždycky to všem chutná.
2: No ale ta játra, to je přece asi dobrý samo o sobě, to nepotřebuješ zachraňovat, ne? Nebo ne?
1: Ne, to asi ta kombinace, dělá se to tedy s bramborem a s petržilkou, jak tady vidím.
2: Ano a leží to všechno na listu salátu, to se taky dělávalo, že se ta smažená záležitost, v tomto případě játra, dalo na, jako do listu hlávkového salátu.
1: No by si měl pocit trošku, že to je zdravý.
3: Zdravý je tady třeba pečený pstruh, jak jsem tady nalistoval, ale je tady pouze pečený pstruh a rajské jablíčko a to je

0: Pri Bohemia Radio, audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Rozednilo se. Dobré ráno. Maximální povolená cena nafty je dneska 48 korun a 72 haléřů za litr. Vyplývá to z opatření ministerstva financí. Litr benzínu Natural 95 mohou pumpaři prodávat na nejvýš za 640 korun a 14 haléřů. Ceny paliv bude ministerstvo

0: ministerstvo určovat nejméně do konce tohoto měsíce. Ode dneška také vláda snížila spotřební daně na naftu a zastropovala marže prodejců na 2,50 korun. A Německo znovu zavedlo daňovou úlevu na pohonné hmoty. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva potrvá do konce roku a stát vyjde v přepočtu zhruba na 80 miliard korun. Litr benzínu a nafty stál v Německu před rokem v přepočtu zhruba o 20 korun méně než dnes, kdy stojí nafta přes 60 korun za litr. Sněmovna bude dnes projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě už třetí den. Pravděpodobně dojde na hlasování. Po vystoupeních vládních poslanců včera odpoledne mluvila opozice. Vládě vyčítá hlavně vysoký schodek v návrhu rozpočtu na příští rok. Vláda má 108 poslanců ve sněmovně, tedy většinu, a tak hlasování podle všeho ustojí. Slunečné a teplé počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. Před ním se ale může v pátek zatáhnout, a to zejména v Čechách. Případné srážky ale budou podle meteorologů jen velmi slabé a výrazné ochlazení také neočekávají. O víkendu pak mohou maxima vystoupat až ke 24 stupňům.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne ale čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 a na Šumavě tepleji až 20.
1: Doprava.
0: Na 35. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu je omezení a před ním kolona už asi na hodinu. V opačném směru je tam také kolona, tam se zdržíte 30 minut. Opatrně na 13. kilometru dálnice D5 ve směru od Prahy. Na vozovce v pravém jízdním pruhu leží velký kus pneumatiky kamionu, odstaveného kousek dál, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se brzdí už na 7. kilometru. Na okruh ke sjezdu na Ořech je to zhruba na 50 minut a příliš se to lepšit nebude. To byly zprávy, pokračuje ranní proud dvojky.
2: Hodin 33 minuty, krátce po 7 hodině jsme tady měli, dalo by se říct, trošku lékařské téma nebo téma, které se týkalo zdraví. Následně jsme se virtuálně nebo dobře najedli očima, protože jsme vzpomínali. Připravili jsme tady Pavlu Chourovi retro snídani, protože jsme teď, ještě včera jsme něco fotili, tak jsme potřebovali nějaké buď zákusky nebo citrony, jabka, aby to vypadalo dobře na fotkách. Koupili jsme zákusek, kterému se říká střecha, který já úplně teda neznám. Pavle, vy ho asi znáte.
3: Já ho znám velmi dobře a je moc dobrý. Na jednom supermarketu ho pravidelně nakupuju a je opravdu výborný.
2: Tak
3: hodně.
2: Takže střecha je vaše.
3: Děkuji.
2: Vedle je potom ovocný košíček, nebo co to je?
4: Říkal pan prodavač, že to je terč.
2: A ovocný terč. Mm-hmm. Potom, kdyby jste na to neměl chuť, jsou tam dva smažené sýry, máte tři croissány a dva chlebíčky, tak já nevím, jestli vám to bude stačit, jak jste smutně koukal na toho pstruha.
3: Na celý den asi určitě to bude stačit.
2: Tak Regina se potom napije vody.
3: Dobře.
4: Ale Pavel bude snídat celý den, to je krásný,
2: no jistě,
4: plán.
2: Celý den.
3: Možná i ten zítřejší.
2: A za chviličku se podíváme do Řecka.

0: Já jsem vám sliboval výlet do Řecka. V posledních dnech se tam řeší případ náhlé smrti populárního zpěváka Yorgose Mazonakise, který zemřel během plazma ferézy, což je nějaký způsob obměny krve a detoxu v soukromé ordinaci v Aténách. Vyšetřování následně otevřelo otázky kolem oprávnění k některým zákrokům. A také třeba otázky, které se týkají lékařských specializací a nejrůznějších titulů a takzvaných zázračných terapií. No, tomu říkám téma, které připravila Pavla Smetanová. Pavlo, dobrý den. Přijďte, já vás mám tady. Pavlo?
1: No, slyším.
0: Jsem měl nějakou starost s připojením, tak se to povedlo. Co se vlastně tedy zpěvákovi Yorgosovi Mazonakisovi stalo a proč jeho smrt rozpoutala v Řecku tak velkou debatu o lékařích a nejrůznějších léčitelích?
1: Tak já vás musím zaprvé pochválit, jak jste to hezky řekli, Yorgos Mazonakis. Fakt super, bravo. Ono to je prostě jako opravdu tragický příběh, protože tenhle známý řecký zpěvák zemřel, jak už jste zmínil, během téhle procedury v soukromé ordinaci v Aténách. No a pak se to samozřejmě začalo vyšetřovat a zjišťovat, kdo ho léčil, a jedna z těch lékařek byla oficiálně vedená bez specializace, ale prezentovala se sama jako gynekoložka. Měla třeba i titul z kvantové medicíny z univerzity v Honolulu. No a vůbec teď je strašná móda těchto omlazovacích prostě kůr nesmrtelnosti, detoxikační procedury a tak dále. A to stojí samozřejmě obrovské peníze a všichni tihle známí lidé, kteří ty peníze mají a neví, co s nimi, tak samozřejmě chtějí vyhazovat tady v těchto, nebo použít na své omlazení a na svou nesmrtelnost. No a může to stát opravdu desítky tisíc eur. Mě teda, musím říct, fascinovalo, protože to běželo v řecké televizi non-stop, ten zpěvák zemřel 9. Takže to už bude 3 týdny. A opravdu denně se o tom v televizi diskutuje, takže mě fascinovalo, když ten případ byl starý teprve několik dní. Tak před ordinací čekali další lidé na svůj zákrok. A i když to opravdu ví v Řecku každý, tak když se jich ptali, jako, jestli se nebojí, když tam zemřel tady tahle známá osobnost, tak říkali, že ne, že už to mají zaplaceno, tak to chtějí tedy absolvovat. Takže opravdu ta touha a posedlost mládím je vyšší nebo větší než strach o vlastní život.
0: Je to dost zvláštní, já jsem se podíval na web, jak ten chlapík vypadal, mimochodem zemřel ve 54 letech, vypadal perfektně, jako nemyslím si, že teda něco potřeboval, ale tak to je...
1: No to nevíte, co měl za sebou, že už samozřejmě
0: jasně,
1: ty povedenější.
0: Rozumím. A může tedy v Řecku podobné procedury dělat opravdu každý? Nebo skoro každý?
1: Samozřejmě, že ne, ale právě teď se ukazuje, že to nebylo zřejmě dostatečně kontrolováno, protože třeba že botox, různé omlazovací kůry a právě tyhle detoxy jsou obrovský biznis, takže když se tady po tomhle případu začalo víc pátrat, tak začaly vylézat na povrch velmi kuriózní věci, takže například na Krétě lékařská komora řeší případ veterináře, který píchal lidem botox. Takže titul prostě před jménem a bílý plášť a krásná ordinace vůbec nemusí znamenat jako záruku žádné kvality.
0: No to teda, řeknu vám, to je téma, ale určitě, jak vás znám, protože vy jste žena plná optimismu, tak za těch skoro 30 let v Řecku máte nějakou veselější historku s doktorem, ne? Nebo s nějakým léčitelem, nebo třeba nějakou, víte co, typicky zaručená řecká léčba.
1: Dobře, no tak já samozřejmě historky s doktorem mám, protože mám manžela doktora už 28 let, ale vlastně v Řecku v podstatě ordinaci nepotřebujete, protože tady v Řecku je každý doktorem, alespoň trochu. Takže když kavárně řeknete, že vás bolí koleno, tak během 5 minut máte opravdu celé lékařské konzílium. Jeden vám doporučí mást, druhý bylinky, třetí zná nejlepšího ortopeda na ostrově a čtvrtý zase vám vysvětlí, že přesně tohle měla jeho teta a doktor jí stejně nepomohl. No a samozřejmě nejvyšší lékařskou autoritou je řecká babička, protože ta na nachlazení vám dá horský čaj a med, na žaludek heřmánek, na všechno ostatní extra panenský olivový olej. A teprve, když nezabere ani to, tak se jde k doktorovi, ale to je úplně poslední štace. Já si třeba vzpomínám, jak měl před lety můj manžel zápal plice a já jsem musela koupit do masny prostě nějaký kus masa na polévku. A teď jsem čekala v té frontě a řezník říkal, tak co, jak se má doktor? A teď všichni ty lidi v té frontě jako spozornili, protože doktor je prostě autorita. Takže jako říká, no má zápal plic, tak všichni v té frontě to začali jako řešit, každý mi začal prostě radit. No a říkal jí, on je nemocný, má zápal plic, tak tady máš prosím tě balíček s bylinkami, tomu dávají každý 6 hodin a pak ještě jako odsekl takovým jako velkým nožem takový flák masa. A říkal tak, a tohle má ode mě, udělej mu pořádný steak a bude brzo fit. No a můj manžel teda to samozřejmě přijal s povděkem, ale on se hrozně jako bojí jako doktor sám všech vyšetření, asi ví proč. A nedávno dokonce změnil laboratoř, kam chodí na krevní testy. Jenom proto, že mu sekretářka na recepci vždycky, než přišel na řadu, popřála hodně štěstí. A jeho to tak strašlivě jako znervoznilo a naštvalo, že říkal, já už tam prostě nechodím. A já to říkal, proč tam nechodíš? No jak si dovolujeme vždycky popřát hodně štěstí. Já přece nejsem u žádné zkoušky a jdu na krevní testy, tak prostě změnil laboratoř, protože tohle dnes velmi nelibě.
0: No Pavlo, tak děkujem aspoň za ten krásný závěr, ale za to připomenutí toho šíleného případu a to, kam se ten svět občas řítí a je ten směr takový zvláštní. Tak děkujem.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: I když já bych tady připomněl film Což takhle dát si špenát, kde omlazování tedy bylo, jestli si to teda vybavíte, tím strašným přístrojem na omlazování dobytka, že jo? O tom je to vlastně celý ten film, protože to omlazení je potom přílišné, jak bylo řečeno, ale hlavně on pracuje, to je Juraj Herc.
2: Juraj Herc je šéf té kliniky.
0: Je výborný a on tam té dámě jedné dělá omlazovací kůru na obličej a on říká, smrdí to jako olomoucké syrečky. A však to také jsou olomoucké syrečky. A kydají tam na obličej nějakou hrůzu.
2: Je pravda, že pro to omlazení jsme většinou schopni podstoupit ledacos.
0: A potom třeba volat Lásko má já stůň.
2: Jo, už máš vyrážku. Jo.

0: 7 hodin 47 minut a já teď přemýšlím, my tady nemáme naši rosničku, tak...
1: Ranní dvojka.
2: Jak bude?
0: To zvládneme sami.
3: Jo, nějak si poradíme, protože počasí to je pro mě velmi zajímavá záležitost. To počasí já sleduju vždycky.
0: Zvláštní.
3: Pak se divím, že máš jenom takové tričko, když venku je listopad najednou, skoro sněží, ale ještě, že máme v kanceláři náhradní mikinu a můžeš si doběhnout a i v listopadu, který se objeví v září, přeběhneš až domů.
0: Jo, tak dobře, teď už si prozradila další věc, která je mimo nějak... centrum mého zájmu, nějak fuk, ale vím, že to pro vás je informace velmi důležitá. Regina mi říká, je to důležité to vědět ráno, zjistit, jak bude, tedy opravdu předpověď na čtvrtek, na dnes, tedy podle Českého hydrometeorologického ústavu, je asi taková, že bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 20 až 25 stupni, dokonce na horách v 1000 metrů stále 16, na Šumavě dokonce až 20. Slabý zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a místy i na severu Čech mírný jihovýchodní vítr.
3: No a toto teplé, pěkné počasí slibují meteorologové minimálně do konce tohoto týdne a já jsem viděla ten výhled předpovědi a mělo by to být až do pátku příštího týdne, pak by se mělo ochladit.
0: A já tady mám ještě jednu výstrahu, že ve Frýdlantském výběžku, ale je to opravdu jenom ten výběžek nahoře, zpočátku s nárazy ten vítr 15 až 20, tedy až 70 km za hodinu, takže docela to tam bude foukat.
3: No jo, tak pozor na to. Jako vždycky říká, držte si malé pejsky, ne? A přivažte si slunečníky.
0: No, v tvém případě si myslím, že ten pes ti zajistí, ten spíš odnese tebe, ne?
3: Je pravda, že já nemusím jistit ani psa, ani sebe, protože náš pes má takovou páru, že my ani jeden nikam neodletíme.
0: Tak si dáme buty a za chvilku jsme zpátky.

0: Přátelé, 7 hodin 52 minuty, to musíme asi všechno přečíst, protože jsem chodil tak strašně jako hezký věci, ale tak nejdřív ten vítr, ať to má nějakou vazbu.
1: To bylo aktuální, hovořili jsme o tom nebezpečí silného větru v frýlanském výběžku a jakémsi riziku, když venčíte malého psa, a napsal Vladan okamžitě, chvíli jsem venčil psa a po chvilce koukám, že pouštím draka.
0: Dobře. A potom tady došlo v 7 hodin k takové zajímavé analýze toho, jestli umíme správně smrkat.
1: A protože Pavel, to je věda.
0: Tak. A Pavel Chour, náš tady zvukový mistr, řekl, že to je jednoduché, protože zavře ústa a zatlačí. Ale bohužel došlo k tomu, že Regina tam velmi neznatelně položila otázku, kam. A na to odpověděl pan Richard.
1: Přišel ano e-mail, který má předmět kam.
0: Kam?
1: S dvěma tečkami. Zavřu oči a zatlačím. Ach, jedu analyzovat továrnu. Celý den se budu chechtat pod fousy. Už se slyším, jak manažerům říkám, tak kam teď? No, krásný den, Richard.
0: Manažerům. A pak je tady ještě několik, a to si myslím, že probereme, protože máme film po 8 hodině, tak pojďme takový plán si udělat. Protože po filmu bych vyřešil nějaká ta jídla. Jakože třeba knedlo, zelo, řízek, jo, anebo tvoje sekaná svíčková. Tady je totiž vysvětlení toho, jak se udělá sekané svíčková, ale nechutná to jenom jako zelenina, ale má to tu masovou příchuť.
1: No tak jsem s tím.
0: No.
1: Teda za chvilku.
0: Za chviličku. No,
1: tak já počkám.

0: Moci bez nemoci.
1: Moje pozvání do speciálu pořadu Moci bez nemoci přijal přední neurolog pan doktor Martin Jan Stránský, co mimo jiné řekl o našem mozku.
2: Když ty schopnosti zmapujeme, tak skutečně zjistíme, že je to super počítač, který funguje rychleji a líp a rozhodně, co se týče energetických zdrojů, šetrnějším způsobem než ty nejsilnější počítače, které máme.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: K absolutnímu trestu odsouzená Kristy Pajková ve státě Tennessee přežila smrtící injekci a dnes se patrně bude ve sněmovně hlasovat o důvěře vládě. A bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Odsouzená Kristy Pajková přežila popravu smrtící injekcí v americkém státě Tennessee. Následně ji z vězení převezli do nemocnice. Guvernér Tennessee pak nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Žena trest smrti dostala za vraždu z roku 1995. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil.
5: Právníci Pajkové v petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil trest na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Soud totiž podle nich nepřihlédl k tomu, že Pajková byla obětí zanedbávání, sexuálního násilí a znásilnění ve věku 11 a 17 let. Guvernér Bill Lee žádost právníků zamítl. Žena se svým přítelem v roce 1995 ze žárlivosti brutálně zavraždila spolužačku Colleen Slemrovou. Případ obnovil debatu o trestu smrti pro teenagery ve Spojených státech. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Pajková měla být první popravenou ženou v Tennessee za posledních 200 let. Sněmovna bude dnes projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě už třetí den. Pravděpodobně dojde na hlasování. Po vystoupeních vládních poslanců včera odpoledne mluvila opozice. Vládě vyčítá hlavně vysoký schodek v návrhu rozpočtu na příští rok. Vláda má 108 poslanců, tedy většinu, a tak hlasování patrně ustojí. Lidé v Praze se mohou obrátit na bezplatnou studentskou právní poradnu. Otevřelo je hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Služba funguje v přízemí Škodova paláce vždy v pondělí a ve středu odpoledne. Studenti vyšších ročníků pod dohledem odborníků pomohou se základní orientací v oblasti práva a různých smluv, řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Služba pomáhá veřejnosti především se základní orientací v běžných životních situacích a právních otázkách. Obrátit se na ně lze například v případě pracovně právních sporů, otázek souvisejících s nájemní smlouvou, sepsání závěti nebo problémů v sousedském soužití.
4: Kontaktní centrum Prevent v Prachaticích slaví 20 let od svého založení. Každý rok jeho služeb využije zhruba 200 klientů. S pracovníky centra mají dohromady téměř 2,5 tisíce kontaktů. Káčko jim nabízí anonymní a bezplatnou pomoc při řešení závislostí i dalších problémů. Komu je služba určena, doplnila vedoucí kontaktního centra Prevent Prachatice Hana Bauerová.
7: Naše služba je prioritně určena pro uživatele návykových látek, ať už legálních, jako je alkohol, anebo nelegálních. Na Prachaticku nejsou úplně služby pro lidi bezdomová, nebo není jich možná dostatek, tak nabízíme služby i těmto klientům.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teplotní maxima 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
4: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy pojedete osobním autem od stého 78. kilometru k omezení na stém 96. asi 3/4 hodiny. Mezi 35. a 25. kilometrem D11 směrem na Prahu je omezení, předním kolona minimálně na 3/4 hodiny, v opačném směru je to na 30 minut. A na příjezdech do Prahy počítejte s velmi hustým provozem, nejhorší je to teď asi na D5, kde se brzdí na 7. kilometru, na okruh k Ořechu je to asi na 1 hodinu. To byly zprávy, po nich finále rána na Dvojce.
9: Hezké dobré ráno. Ano, je tady finále, jak řekl Pepík Maršál. Nejdřív se podíváme do kina na film Digger.
10: A to je film, jehož upoutávku si viděl už před časem v kině.
9: Ano.
10: A byl si k tomu od té doby skeptický. No, takže jsem zvědavá, jak to viděla Alice Aronová.
9: Bylo to v IMAXu, kde jsme byli na Odyssee a tam šla upoutávka na tento. A já jsem takhle nikdy Toma Cruise, a myslím si, že nikdo neviděl, on je tam buď záměrně zestárlý, já jsem vůbec nepochopil, o co přesně jako jde, ale je to taková jako zvláštní, nevím, no.
10: No nějak, tam hraje takového staříka.
9: Ne? Jo, ale je trochu, já jsem zvědav, co na to řekne Alice, protože on je, mám pocit, že je stařík, ale je to trochu vidět, jako je z gumy, jo, jako je třeba jak David Copperfield teď vypadá. Je takovej, já jsem vlastně nevěděl, jestli to je legrace, nebo jenže pak je to strašně závažný děj, kde se zachraňuje celá planeta. Taky ty filmy, které se pořád dokola točí, že na nás spadne, nevím co, a zachráníme planetu. No tak, když je to Armageddon a je to Bruce Willis a půlku filmu se člověk směje, tak proč ne, že jo? Ale tady jsem zvědav, no, jak to, jako vlastně netuším, o co vůbec jde, takže já se k tomu nemůžu vyjádřit, to jenom, že to je jedna takový z těch upoutávek, jedna z těch, že si řekneš, jasně, ten nechám klidně běžet, ten film.
10: No tak uvidíme, třeba si na něj po Alicině recenzi zajdeš.
9: Třeba. Hm? I vy, milí posluchači. Dáme si mandolínu. Víš, jak vypadá?
10: To je něco k snídani?
9: No včera řešili violu, tak jak se ladí mandolína? Kolik má strun?

0: Je 8 hodin 9 minut a teď otevřeme téma filmu, který se jmenuje Digger, ano. Asi nám Alice vysvětlí, proč se to tak zvláštně jmenuje, protože jestli moje angličtina sahá do těchto oblastí správně, tak digging je jako něco jako hrabat třeba, nebo těžko, nevím přesně, co to bude znamenat, ale to nám určitě Alice řekne. Je to film od oscarového režiséra Alejandra Iñárritua a rozděluje zahraniční kritiku. Ukázalo se, že už rozděluje i tady nás, byť jsme ho nevěděli. Někdo hovoří o uměleckém oscarovém filmu, jiní o tom, že satira na současnou trumpovskou Ameriku se až tak nepovedla. Tak Alice, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak, o čem ten film vypráví, co diváky čeká za žánr? A mimochodem, nechcete mi teda říct, jestli to teda není nějaká tajná informace, proč se to jmenuje Digger a co to znamená?
1: Je to jméno hlavního hrdiny, ale já nemůžu říct, co to znamená, protože dobře, právě tento film je plný překvapení a je tam určitá věc, která se odhalí až v průběhu filmu. Takže opravdu, já se omlouvám, ale můžu říct, o čem film vypráví, to ano. My vlastně sledujeme mocného, já bych říkala, nejmocnějšího muže světa, ropného magnáta, který den poté, co způsobí ropnou katastrofu, rozpoutá celosvětovou krizi a napětí mezi Amerikou a Evropou velmi houstne, tak alibisticky se začne vydávat za jediného muže planety, který může lidstvo i zachránit. Ale musí tihnout dříve, než ta katastrofa, kterou on sám způsobil, nenávratně vlastně zničí vše kolem. Ledovec, a to můžu prozradit, odtržený z jeho těžebního místa vlastně míří z Antarktidy do severní Evropy. Takže opravdu ten příběh je velmi spletitý a je dobré neprozrazovat, ale dobře, ještě to, co mohu říci, diváky čeká komediální drama, satira, dle kritiků to je velmi hezké. Řeknu, že diváky čeká komedie katastrofických rozměrů a podle mě je to vlastně absurdní, velmi hravá originální komedie.
0: Jo, takhle. Tak možná právě proto, protože Tom Cruise vypadá, že si tu gumovou masku vyrobil sám, jo, protože já jsem teda viděl jenom upoutávku a jenom jsem se smál celou dobu, ale právě ty kulisy vypadaly jako katastrofa, tak já jsem vůbec jako nepochopil, o co šlo. Je to tady arrogantní boháč, má pupek, jaký prošedivělý, jak říkám, je z gumy a jak zvládl tady svou roli.
1: On se ještě doplním, je to gumák, je to takový velmi nerudný stařec a samozřejmě tomu Cruise to velké překvapení, protože vy ho opravdu na začátku nepoznáte, je mu 64 let, my ho známe jako toho akčního hrdinu ze sérií Mission Impossible, Top Gun a tak dále. A ještě jednou si tady dovolím ocitovat zahraniční kritiku, cituji, výkon Toma Cruise v tomto filmu je jeden z jeho nejlepších od dob Magnolie, ale také je to jeden z vizuálně nejvynalézavanějších, koncepčně nejodvážnějších a nejnepředvídatelnějších studiových filmů, jaké kdy byly natočeny. Konec citace. Tak to je ta část kritiky, která je úplně nadšená, ale rozhodně, když se podíváte jenom na trailer, tam vidíte tu tunu make-upu, kterou on opravdu nosí na sobě a vytváří postavu obtloustlého pána s přehazovačkou, nutno dodat, prošedivělý muž s přehazovačkou. Takže tahle ta proměna je dokonalá a on vlastně herecky na sebe strhává pozornost a vévodí celému filmu. Dokonce diváci se mohou těšit i na jeden kaskadérský kousek, takový by řekla neuvěřitelný a nečekaný skok, kdy v rámci svého projevu v Evropském parlamentu, kdy se vše snaží zachránit, ono to vypadá spíš, že vše zničit, tak on vyskočí po svých oponentech, takže to tam je vlastně řada takových jako velmi zábavných scén a po té herecké stránce, kromě Cruise, tam je hlavně skvělý britský herec Riz Ahmed a mimochodem my jsme nedávno hovořili o německé herečce Sandře Hiller v rámci filmu Ross, jestli si vybavujete, jak ona také s každým filmem je úplně jiná. No tak tady je zase opět jiná. Ona hraje jeho nevlastní sestru hlavního hrdiny. Takže zase ona obsazena do zcela nové, skvělé herecké polohy.
0: My se nevidíme teď, Alice, my jsme jenom jaksi v audio spojení, ale já už vás trošku znám a cítím, jak máte ty rozevřené koutky, že se usmíváte. To znamená, vám se ten film prostě líbil.
1: Prostě mně se ten film líbil a já si myslím, že i českým kritikům, protože my jsme pak odcházeli z té projekce, mimochodem, která právě byla v IMAXu, kterou vřele doporučuji, protože ten zvuk, který je v tomto katastrofickém filmu, ten opravdu je velmi působivý a důležitý pro ten celý film, že on vlastně dovytváří celou koncepci blížící se ekologické katastrofy. malou filmu. Ale chci říct, že když jsme vycházeli z té projekce, tak opravdu my jsme se usmívali. Jako nám se dlouho nestalo, že vás někdo takhle překvapí, že je někdo takhle hravý, originální. A já jenom připomenu, že scenárista, režisér Iñárritu, ono mu je dneska 63 let, pochází z Mexika a on má za sebou takové filmy jako Amores Perros nebo Revenant z mrtvých stání. Birdman, ten vlastně mě trošku připomíná právě i ten dnešní film, kde se vlastně stírá hranice mezi divadlem a filmem, protože ten Birdman také byl příběh herce, který se snaží proniknout v New Yorku do divadelní Meky na Broadway. A tady je to vlastně podobné, ten film, a to já právě nemůžu prozradit, aby ten divák byl překvapen, se pohybuje na pomezí filmu a divadla. Takže když někomu přijde ten Cruise neskutečný a jakoby tak, jak jsme si říkali, jako gumák v tom traileru, tak je to všechno úmysl. To je jenom důležité říct.
0: Jo, takhle, tak to já jsem logicky nepřečetl. Takže když budu, dejme tomu, milovnice toho krasavce Toma Cruise a uvidím tam tu hrůzu, tak budu teda spokojená? Jakoby jsi jako divačka?
1: Já myslím jako divačka, já jsem byla spokojena jako divačka. Ne, ona ten film je opravdu taková ta hravá a vlastně odvážná satyra na ten svět bílých, bohatých a mocných mužů. A hlavně je to teda pro mě jeden z nejodvážnějších hereckých výkonů tohoto roku, protože Tom Cruise, opravdu já se směju teďka, když tady se nevidíme, tak já od rána mám vlastně díky tomu dobrou náladu, když se na tento film vzpomenu. Jediné, co vytýkám, že to je trošku delší metráž, 119 minut, ale důležité je, že vlastně film pobaví a divák musí přistoupit na tento druh absurdní satirické zábavy. Takže pokud máte rádi filmy Stanleyho Kubricka nebo Bratrů Kohených nebo Kohenů nebo Wese Andersona, tak vlastně to je ten správný šálek kávy.
0: Musíme to naznačit už jenom poslední. Jasně, už jenom poslední mini otázka, protože jsme to naznačili na začátku v tom úvodu, že to je jakási satira na současnou trumpovskou Ameriku. Vy jste říkala, rozpoutá nějakou krizi. Má to naznačovat, má to být nějaká analogie toho, co se děje teď?
1: Bohužel ano. Bohužel ano. Takže vlastně v tom si říkáme, že ten Iñárritu, proto jsem to řekla, že je to vlastně i odvážný snímek. A je tam vlastně napětí právě mezi tou Evropou a mezi Amerikou. Do toho všeho ještě vypadá to, že zasáhne Rusko nebo Čína, ale je to právě ten svět těch bílých, arrogantních mužů, kteří naprosto nevnímají okolí a vnímají jenom ty peníze a ten svůj biznis a tu ropu.
0: No to vítězství těch peněz je nějak asi snad největší v historii světa. Nebudem končit depresivně, Alice, moc děkujem.
1: Já děkuji, krásný den, naslyšenou.
0: Naslyšenou, tak to byla pozvánka od Alice Aaronové a teď si ještě na chviličku prospíme, protože nás čekají sladké sny s kapelou Eurythmics.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Ano, budou tři, možná jich bude trochu víc. Já to vemu postupně, protože jsme se od skřítka přes sekanou svíčkovou dostali přes rýmu k silnému větru. Už vím, silný vítr, jo. A tak to vemu silný vítr, ty si říkala ten vtip, že vedu psa, že jo, a najednou pouštím draka.
2: Ano.
1: Vtip, jo, rozumíme tomu. Ale napsala třeba Ivča Hročník 68, zatímco Pavel Chour stále listuje kuchařkou z nostalgie. Nejenom na pejsky je třeba dávat si pozor při silném větru. Manžela Fujavec sundal z kola do příkopu.
2: Aj.
1: A když se sbíral zpět do důstojné polohy, opět se zvedl vítr a pohrával si s kolem jako s balónkem z pouti.
2: Je.
1: To musela být teda situace. Ještě, že má manžel sílu a souboj vyhrál.
2: No tak tak.
1: Tak Ivčo.
2: Ivčo.
1: Máte prostě chlapa máte doma.
2: Toho jen tak nějaký vítr nezlomí.
1: Potom jsme říkali, že máme jeden konkrétní desetiletý posluchač nás včera pochválil a říkal, že ten kluk s těma dvěma ta holka s těma dvěma klukama.
2: Včera to bylo jinak?
1: Že to není špatný? Včera to bylo. Jmenuje se Honza, je z Dobřan, poslouchá každý den do 8, píše maminka Eva, teda tak děkujem. No a potom ty jsi se tady jaksi trápila s retro jídlem sekaná svíčkova. Jak to může vlastně chutnat, když tu sekanou děláš zvlášť a tam to děláš jenom jako zeleninový ten základ.
2: Uh-huh.
1: Dobrý den. Do základu ze zeleniny se přidáš pek. Helena, ročník 54.
2: Jo, takhle. Takže ten způsobí potom tam tu masovou chuť v tom. No, to je pravda.
1: Když tam dáš pek, ranní špek, tak to dostane prostě krásnou vůni, že jo, a chuť.
2: Bude to vtipné.
1: A bude to vtipné a pořád to bude ta levnější varianta.
2: Jasně.
1: Protože sekaná svíčková v současné době už stojí svíčková, že jo, to je jak platina, ale i tenkrát to bylo přece drahé maso.
2: No to jo.
1: Tak se to nahrazovalo tou sekačkou, no a když je dobrá sekaná.
2: No já nevím, u nás doma by možná teoreticky mohla být i ta omáčka plně bez masa, protože vždycky se stejně nejvíc sní jako knedlíku a té omáčky.
1: Fakt.
2: Jako maso je tam tak nějak pro formu.
1: A ty tam máš samý chlapy?
2: No, ale oni radši tu omáčičku.
1: S knedlíčkem.
2: No.
1: Takhle,
2: kdyby to šlo bez masa úplně, tak by to bylo
1: ideální. Až pozveš Pavla Choura, který nemá rád knedlíky.
2: Tak dostane jenom omáčku.
1: To je jako opravdu, budou brambory s rumem, to bych mohl pozvat i hrobníka. Hrobníka nikdy. Brambory vždycky nechá a cpe se jen omáčkou. Brambory s rumem. No. Ještě něco chceš říct?
2: No, já jsem tady našla v svém oblíbeném instagramovém účtu češtinářské špeky takovou chytrou pomůcku, kdy se píše icí a kdy jící v přídavném jméně, zakončených právě těmito třemi písmeny. Závisí to na tom, jestli vyjadřují účel nebo děj. Takže jsou účelicí a dějící. Můžeš takhle nějak zapamatovat?
1: Můžeš dát nějaký příklad.
2: Mohu. Nabízíte také kojící podprsenky? Se můžeš zeptat třeba v obchodě. A když budeš dávat tento dotaz písemně, napíšeš krátké i kojící.
1: Já se zrovna chci dnes jít si koupit pro sebe.
2: Ale... Já si právě myslím.
1: Počkej,
2: takže kojící.
1: Kojící. No asi tam je dlouhé, ne?
2: Ne, tam je právě krátké, protože to je k tomu účelu. To máš takovou tu slavnou větu z diktátu, tou naší ulicí jede mu s kropicí.
1: Takže to je kojící?
2: Kojící.
1: Já takhle, my jsme teď jeli nedaleko Kojčic, tak to je až Kojčicích, ale jestli to je kojící.
2: Je to kojící.
1: To je až úplně Řimova.
2: A dějící, v dáli jsme zaslechli šumící vodopád. Jo? Takže mezi spojení, ve kterých se často dělá chyba, patří třeba kypřicí prášek, tam je krátké, balicí papír, taky krátké.
1: Máš pravdu, no.
2: Žehlicí prkno.
1: Žehlicí prkno,
2: ano.
1: Ale všichni říkáme žehlicí prkno, kypřící prášek a balicí papír.
2: No a proto to tam potom i chybně píšeme. U osob se používá vždy zakončení dlouhé, jící, například velící důstojník, školící pracovník. I když je to účelicí, tak je tam i dlouhé.
1: My teda tady s Pavlem Chourem, a že Pavel něco pamatuje, je to vzdělaný člověk,
3: no to
1: že
3: určitě.
1: Taky koukáte vy.
3: To jsem teda překvapený, to je jako kulturní a kultura a kultura. Jako jestli se píše s kroužkem, nebo jestli je to dlouhé nebo krátké, to je taky otázka. Já vím, že jsme na to dostávali pětky od paní učitelky na dějepis na základní škole.
1: Jestli to je kultura.
3: No. Kulturní a kultura. No, takže jako teď jsem se do toho trošičku zamotal, budu se muset zpátky podívat do pravidel českého pravopisu.
1: Ale máš pravdu, kropicí, a ono to působí, ale že to je nespisovně, že jo?
2: No jasně.
1: Jako kropičák, kropicí vůz, balicí papír.
2: Ano.
1: A kypřicí prášek.
2: A žehlicí prášek.
1: Dobře, že a kypřicí prášek, to ani nejde říct? Kypřicí.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den. Jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se naši hosté zamýšlejí nad souvislostmi aktuálních událostí. V příštích minutách svůj pohled na dění nejenom ve Spojených státech nabídne Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Buďte vítán. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: S někdejším velvyslancem České republiky v Kanadě a generálním konzulem v Chicagu si pod lupu vezmeme především kampaň před volbami ve Spojených státech, volbami do sněmovny reprezentantů i části Senátu. Podíváme se také na výsledek setkání amerického a čínského prezidenta a připomeneme i úspěšné krajany, kteří si za oceánem nejenom vybudovali novou kariéru, prosadili se, ale také nezapomněli na svou vlast. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Již za měsíc 3. listopadu budou Američané rozhodovat o novém složení sněmovny reprezentantů i části Senátu. Čím se, pane Lisci, vyznačuje kampaň před takzvanými midterms? Jaká

0: témata volbám dominují?
1: Tak misie se vyznačuje za prvé napětím, protože jde o hodně z pohledu Donalda Trumpa, také pohled na Donalda Trumpa. Přece jenom bude se rozhodovat o jeho politickém odkazu. To, jak ty volby dopadnou, bude mít určitě své místo v historii a také si myslím, že to samozřejmě ovlivní to, jaké budou ty další dva roky, které mu ještě zbývají do toho mandátu. Mnozí mu předpovídají krvavou lázeň, takže uvidíme, zda skutečně se naplní. Ano, v uvozovkách. Je pravda, že je smutné, že musíme to říct si v uvozovkách, že ta situace není dobrá.
0: A co tím vlastně se myslí, kdyby ty volby dopadly špatně pro Donalda Trumpa, respektive pro republikány?
1: Ano, tak v podstatě jde o to, že ještě před zahájením války v Iránu by málo kdo čekal, že by demokraté mohli získat většinu v obou komorách. To, že mohou získat většinu ve sněmovně reprezentantů, se tak trochu čeká a čekalo historicky většinou ta strana, která má Bílý dům v těch midterms, tu dolní komoru má problém obhájit nebo získat. Ale u Senátu to tentokrát vypadalo hodně jistě pro republikány, protože demokraté by museli získat navíc 4 křesla a v některých těch obvodech vyhrál Donald Trump s náskokem i 13%. Takže to, co musí demokraté také překonat, je obrovská jakoby ztráta dohnat. No ale nyní se zdá už, že se jednoznačně předpovídá, jak průzkumy veřejného mínění, tak i těmi predikcemi, které se na rozdíl průzkumů nemýlily zatím, že tedy demokraté skutečně vyhrají. No, jeden z takových fenomenů je právě to postavení Donalda Trumpa, protože takto špatně si skutečně už historicky novodobě žádný prezident nevedl. Když se podíváme na to, jakou má obecně tu podporu u veřejnosti, tak to je někde okolo 35%. Tak si vedl pouze George Bush a Richard Nixon a v obou případech republikáni právě ztratili obě ty komory, takže ty precedenty jsou pro Trumpa varovné. No a pak je tu ta druhá věc, co se mě ptala, co bych ještě dodal k té atmosféře. To, co jsme vlastně narazili na to, tou metaforou krvavá lázeň, a to je tedy to, že se skutečně velmi nešťastně polarizuje ta atmosféra ve Spojených státech tou kampaní. Je to způsobeno tím, že demokraté mají velmi lehkou tu úlohu, jak útočit na republikány. Oni mohou říkat to, co si podle také průzkumu Amerika jednoznačně myslí, že Donald Trump zklamal Ameriku a ty své voliče v tom, co jim slíbil, zejména pokud jde o tu ekonomickou stránku, což bylo téma číslo 1, konkrétně dostupnost základních životních potřeb, zejména u pohonných hmot a základních potravin, je to hodně patrné a může se to samozřejmě přelévat dále. No a republikáni na to zvolili právě strategii, která je samozřejmě kontroverzní, a to je to, že říkají, zpochybňují demokraty, říkají, že to není ta strana, co to bývala. Ona také, většina Ameriky si totiž myslí, že demokraté jsou příliš liberální, příliš levicoví. No a republikáni toto využívají a říkají, mluví o demokratech jako radikálních šílencích, komunistech, a také se zaměřují na ty demokratické výrazné tváře, které jsou muslimského vyznání, to znamená Zoran Mandani v New Yorku, starosta, a také Abdul Al-Sayed, který vede demokraty, ta usiluje o křeslo v Senátu za Michigan. No a tímto způsobem samozřejmě to napětí také eskaluje, protože bylo tady 11. září, Zoran Mandami byl vyzýván k tomu, aby se neúčastnil pětních aktů republikáního na té Trump a paluze, tomu předvolebním kongresu republikánském označovali jako někoho, kdo chce zavádět právo šaria a kdo je sympatizant s teroristy, takže on tomu sám Zoran Mandami nepomáhá, když pak vyzývá Benjamina Netanyahu, aby byl zatčen, teda vyzývá, aby byl Benjamin Netanyahu zatčen v New Yorku, když se účastní valného shromáždění a mluví o něm jako architektovi cílených zabíjení dětí a bombardování nemocnic.
0: Už jste říkala, pane Lisi, že ty aktuální průzkumy veřejného mínění nejsou pro Donalda Trumpa příznivé. On sám nicméně považuje svůj druhý mandát za nejúspěšnější v dějinách, finančně i jinak, to už cituji jeho slova. Podle něj cena potravy na skoro každého zboží rychle klesá a ropa také zlevní, až Spojené státy vyhrají válku s Íránem. Tak mají demokraté, pane Lisci, nebo pravděpodobně zabodují v těch nadcházejících listopadových volbách v vozovkách nebo bez nich jenom proto, že kritizují Donalda Trumpa nebo nabízejí teda nějakou alternativu, efektivnější, rozumná řešení?
1: Tak to je další otázka před těmi volbami. Oni skutečně demokraté dlouhodobě mají problém tu svou značku udělat atraktivní pro většinu Američanů. Takže ta jejich výchozí pozice nebyla dobrá. Ale zkrátka ta pozice Donalda Trumpa je tak špatná. Ten dopad je tak viditelný. To, co on říká, jak jste ho citovala, tak nemůžeme souhlasit s tím, že je všechno velmi levné a levnější. A to, že si po něco, jestli něco stane, až dosáhne příměří, tak to samozřejmě už musíme kát těch voličích, ale myslím, že jsme viděli takových prohlášení, že se něco stane, jak někdo má to takový už vzorec. Že, tak momentálně je to tedy, že on říká, že až skončí volby, takže bude se dosaženo dohody s Íránem, to nějak vyřeší, až skončí volby, tak také se dohodne s Kanadou, takže on takhle ty krize bez nějakých bližších vysvětlení posouvá jejich řešení na později a tvrdí, že pak se všechno vyřeší i tedy ty ceny, ale jak říkám, to samozřejmě na těch voličích zda mu budou důvěřovat a ta důvěra je evidentně podle těch průzkumů podlomená.
0: Po volbách, až odvolí teda do sněmovny reprezentantů i části Senátu a poběží poslední dva roky mandátu Donalda Trumpa, lze očekávat sklidnění situace nebo naopak ještě prohloubení té polarizace? My pochopitelně tuto chvíli nevíme, jak ty volby dopadnou.
1: Tak když se budeme držet té předpovědi, tak dopadnou tedy pro Donalda Trumpa nepříznivě a on bude proti sobě mít nepřátelsky naladěný kongres a myslím, že toto tu atmosféru nesklidní. Můžeme čekat případně i pokus o další impeachment a tak, takže myslím si, že to drama na té americké politické scéně spíše posílí.
0: Odhad Bořka Lisce, někdejšího velvyslance České republiky v Kanadě a generálního konzula v Chicagu.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Co, pane Lisci, přinesla návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga v Bílém domě? Co přinesla Washingtonu a co Pekingu?
1: Tak z mého pohledu především přinesla nejen jim, ale nám všem důvod k úlevě, že to napětí nebude momentálně eskalovat, že se podařilo udržet to příměří v tom obchodním konfliktu, který po nástupu Donalda Trumpa nastal a ve kterém se sahalo k obrovsky těžkým kalibrům. Donald Trump v podstatě chtěl zastavit dovoz veškerého čínského zboží, když mluvil o prohibitivních slech 157% a Čína zase hovořila o tom, že přestane vyvážet celému západu vzácné zeminy a minerály a tím by zastavila naši technologickou produkci. Takže buďme rádi, že se to podařilo udržet. V tom ta zpráva není nějaká skvělá, protože se podařilo prodloužit to příměří z 10. listopadu 10. ledna jenom o dva měsíce, ale doufejme, že má pravdu americký ministr financí Scott Bessent, když říká, že to je jenom taktická věc, že chtějí jednat ambiciózněji, mít ještě lepší dohodu a nechtějí se nechat tlačit časem. Takže doufejme, že to bude to příměří pokračovat. Myslím, že jsem rád, že ta schůzka k ní došlo, souhlasím se slovy Marka Rubia, který to myslím vystihl, že Spojené státy a Čína budou rozhodovat vztahy mezi těmito dvěma supervelmocemi, budou ve konečném úsledku rozhodovat o tom, jaké bude pro lidstvo 21. století. No a teď konkrétně tedy, co komu se podařilo přinést, ale ty výsledky jsou omezené, tak bych řekl, že Donaldu Trumpovi přece jen čínský prezident trochu chce pomoci, že tam došlo k takovému konceptu 30+30, to znamená na takové komodity, které nejsou příliš citlivé pro ty obě země, tak se rozhodně sníží celní sazby. A v případě Číny, Čína snižuje sazby na dovoz kukuřice, obilí, mraženého masa, a to, jak víme, farmáři jsou důležitou voličskou skupinou, takže to je plus. Naopak zase Američané sníží cla na dovoz hraček, raket pro ohňostroje a vánočních ozdob, takže já bych řekl, že si také oddechnou Američané, američtí rodiče, protože když jsem já byl v Americe a ta obchodní válka se rýsovala velmi vážně, tak se hovořilo vážně také v Americe o tom, že bude třeba zrušit Vánoce, protože Američané jsou naprosto závislí v dovozu hraček právě na Číně, takže jsem rád, že mý američtí přátelé, kteří mají děti, si oddechnou.
0: Co všechno se řeší v politice nebo mezi zeměmi. Ano.
1: No a potom, no takže to je asi to hlavní, myslím si, že také ovšem to strategicky to vážné je, že na straně Číny zase je tam to, že získává další takový čas, pokud je o Tajván, konkrétně o ten slib, ona původně daný slib, že Spojené státy dodají Tajvanu zbraně, tak o tom se opět mlčí a tak jako se to odkládá, tak to samozřejmě z pohledu Tajvanu a takových těch zodpovědností demokratického světa toto dobrá zpráva určitě není.
0: Jsou aktuálně americko-čínské vztahy, pane Lisci, lepší než ty s Kanadou, co se týče Spojených států. Jak se díváte na to, že by Kanada mohla uzavřít s Evropskou unií přidružené členství? Podle Donalda Trumpa je to teda akt nepřátelství.
1: No, Donald Trump říká, že Kanaděné jsou, když ne to úplně nejhorší, tak jednou z těch nejhorších zemí, se kterými musí jednat, a právě si chválí Čínu, že s tou se dohodnout dá, ale s Kanadou ne. Tak to samozřejmě jsou teze, které pro většinu Ameriky stále jsou naprosto nepochopitelné. I mnozí příznivci Donalda Trumpa a rozhodně voliči republikánů by s tím velmi nesouhlasili a skutečně se nad tím podivují. Ale je to realita, ta válka s Kanadou je obchodní, je už velmi vážná. Na Kanadu to má zásadní ekonomické dopady. Zatím ta Kanada se semkla okolo nového premiéra svého Marka Carneyho. Ten má nebývalou podporu v tom, že ukončil jednání s Donaldem Trumpem. Už těch urážek na Kanaďany bylo zkrátka příliš a také ta dohoda, která se rýsovala, tak by prostě znamenala přijmout vlastně vizi maximálně surovinové kolonie Spojených států, vzdát se automobilového průmyslu, ale v podstatě celého průmyslu, a ta země by se pohybovala směrem, kam si to Kanaďané nedovedou představit. Takže proto také dochází na ta jednání s Evropskou unií. Nemají být samospasitelná, ona se Kanada pohlíží zrovna taky směrem na druhou stranu, na západ, do Pacifiku, dokonce i k té Číně. To je mimochodem špatná zpráva Donalda Trumpa, že ta jeho politika nepřináší jenom dobré pro Ameriku. Ono je vůbec sporné, co dobrého právě ten střed s Kanadou přináší Americe. No, takže, ale na druhé straně, pokud o to přidružené členství, ještě tedy jednu větu, abych odpověděl, tak to nevidím příliš reálně. Konkrétně tedy to naplnění toho termínu členství, ať už přidružené nebo ne, ty vztahy mezi Kanadou a Evropou jsou nastavené už velmi blízce, je tam partnerství v obraně, o kterém se teď hodně hovoří, to už je uzavřená dohoda, je tam dohoda o volném obchodu, ta už také existuje, takže jít někam dál je těžké, když tedy dodáme, že se Kanada nebude vzdávat své suverenity. No a to je právě to, co ten nápad, který Ursula von der Leyen řekla v Evropském parlamentu, způsobil až, řekl bych, trochu zděšení v Kanadě, kde se řada Kanadňů začala ptát, no tak my se nevzdáme suverenity pro Ameriku, ale odevzdáme ji rádi Bruselu, který je, a budeme platit daně na přebujelou evropskou byrokracii a budeme se přizpůsobovat šílené evropské imigrační politice. Takže uchopili to konzervativci, opozice v Kanadě, a mají konečně téma, jak se vůči současné vládě docela úspěšně vymezovat.
0: Konstatujem, Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: V historické secesní Bosákovy bance ve slovenském Prešově probíhá nová expozice věnovaná Michalu Bosákovi. Tento rodák z vesnice Okrúhle v 16 letech odjel za oceán, začínal tam jako horník, postupně se vypracoval na úspěšného podnikatele a bankéře, byl také mecenášem. Mezi nejvzácnější exponáty patří 10-dolarová bankovka s Bosákovým podpisem. Jako prezident First National Bank of Olifant směl totiž podepisovat bankovky vydávané touto bankou v hodnotě 5, 10 a 20 dolarů. No a byl to také signatář Pittsburské dohody z května 1918, podporoval Tomáše Garrigua Masaryka. No a je to příklad jednoho z mnoha úspěšných krajanů, Slováků i Čechů, kteří se nejenom prosadili v zahraničí, konkrétně v Americe, ale i příklad toho, že na svou vlast nikdy nezapomněli, ani po úspěchu v Americe. Konkrétně Michal Bosák v rodné obci nechal pak postavit školu a na Slovensko se vracel.
1: Je to jeden z těch, jak říkáte správně, krásných příběhů. Já jsem těm příběhům propadl, ať už těm individuálním, tak těm národním, protože já až říkám, že snad není krásnějšího příběhu, než je právě ten příběh toho budování našeho státu, který má až parametry takového toho hollywoodského největšího trháku, kdy je tam takový ten outsider, kterému nikdo nevěří, má před sebou nesplnitelný úkol. No a on nakonec, jak to bylo v tom našem případě, Tomáš Garrigue Masaryk po pouhých 4 letech v exilu se vrací do země, která získala po 300 letech neuvěřitelně svobodu a ten úkol tedy naplní. No a pak je to navíc příběh, který je spojený s tou odehrává v tom dobrodružství na těch kulisách té světové války. Jsou tam, abych řekl jeden příklad, je tam i ta dramatika, která uchvátila celý svět. Neposlední řeč, jsou tam i krásné špionky, které jsou navíc morálně na výši, protože podnikají, riskují život právě z těch nejúžitečnějších důvodů, kterými je právě ta láska ke staré vlasti, kde už ani nežijí, ale přesto se do toho pouští a to bych mohl pokračovat. Takže a ty individuální příběhy právě tak. Takže vy jste uvedla příklad právě z bankovnictví, ten vzestup, který dokázali krajané často velmi rychle a psali takové ty pravé americké sny, tak těch je skutečně bezpočet a zrovna, jak říkám, to bankovnictví jako je typické, oni Češi a mě také Slováci měli takovou pověst ve Spojených státech spořivých národů a my jsme v těch bankách v Chicagu dokonce vznikla na ulici, která později byla pojmenována jako Čermákova, vznikla Bohemian Wall Street, čili česká Wall Street, která byla lemována právě bankovními ústavy. Americký rocker českého původu Jim Peterik, autor hitu Eye of the Tiger, mi vyprávěl, jak ještě jeho rodiče se snažili naspořit 500 dolarů, aby dostali zadarmo toaster v jedné z těch českých bank. Že to bylo skutečně kulturní fenomén. Navíc jsme ještě měli neuvěřitelnou síť životních pojišťoven po celé Americe. Také ta odpovědnost toho národa k té budoucnosti a ta spořivost se v tom také projevovala, takže patří to k naší kulturní identitě. A často ti bankéři také byli právě důležití i v tom, že byli prvními úspěšnými politiky českými, kteří se dostali do těch státních parlamentů a pak právě také pomáhali Tomáši Garrigovi Masarykovi při té kampani.
0: Splnili si tedy americký sen, ale žili dál tak trošku ještě prostřednictvím svých příbuzných i ten domácí sen.
1: Přesně tak, to pro ně bylo oni tomu říkali naše stará vlast a oni skutečně často si zachovali ten vztah i třeba po ty tři generace toho Tomáše Garrigua Masaryka podporovali i lidé, kteří se v těch oficiálních sčítání lidů už tehdy nemohli identifikovat, jako že měli český původ, ale cítili to velmi silně, mluvili stále česky, to byla doba, kdy ještě existovaly ty české a slovenské čtvrti, města, městečka, kde se vlastně mluvilo těmi našimi jazyky, takže oni skutečně na to nezapomněli. Já si myslím, že je asi dobré říci, že prostě bez jejich pomoci by vlastně to Československo nevzniklo. Oni byli vlastně jediným zdrojem financování té naší kampaně na nezávislost. Nebyl nikdo jiný, jako by se Tomáš Garrigue Masaryk mohl obrátit o pomoc v tomto rozsahu. No a oni samozřejmě i za té druhé světové války českoameričtí a muži a američané slovenského původu vstupovali do armády v té první světové válce, do kanadské, americké, československé, pak to opět zopakovali za té druhé světové války. Ženy, jak české, tak slovenské, také vlastně se pořádali ty sbírky, pomáhali s těmi sbírkami, ale také materiální pomoc dávali dohromady. Mimochodem také ty čeští a slovenští Američané pomohli udržet naše legie na Rusy, které byly důležitým faktorem, proč vlastně celá ta kampaň uspěla. Když jsem hovořil o romantice, tak to bylo zrovna slovo, které se objevilo na předních stránkách všech amerických novin v souvislosti s legiemi, které svět skutečně okouzlili a ten obdiv našemu nebo našim národům skutečně zazníval z celého světa.
0: Mimochodem, dnes jsme vstoupili do nového měsíce, je 1. říjen a na konci měsíce si připomeneme právě 28. října výročí založení samostatného československého státu. A když mluvíme, pane Lisci, o krajanech za Velkou louží, za oceánem, tak před měsícem zemřel slavný Čechokanaďan Otto Jelínek. Po emigraci si pro titul mistra světa přijel do rodné Prahy.
1: Mě to skutečně moc zasáhlo. Já jsem se s Otto Jelínkem znal, já jsem ho obdivoval. Byl to velký gentleman, muž se smyslem pro humor, který, a byl to velký český patriot, to musím říct, právě když o tom mluvíme. On rozhodně patřil k těm, a já vlastně neznám téměř Čechoameričana, který, nebo Čechokanaďana, který by to necítil stejně, že měl ten silný vztah k tomu svému původu, přestože on sám odešel jako malý chlapec z Československa ještě za těch pohnutých okolností, kdy vlastně pravděpodobně šlo tomu otci té rodiny o život a musel tedy emigrovat. Takže já jsem to Jelínka zažil, on i v tom závěru života nesl velmi statečně ty své nemoci, kterými trpěl a byly vážné, dokázal o tom žertovat. Říkal mi, že nikdy nezapomene, on měl velké problémy ze zády a říkal mi, že když vidí svou sestru Marii, se kterou právě vyhrál mistrovství světa v krasobruslení v Praze v 50. letech, takže jí nezapomene připomenout, že ty problémy má z toho, že ona se nahoře nakrucovala, on dole jí cedřel, když jí nosil nad hlavou. No a on, ten jeho příběh je právě fantastický. On dokázal podnikat sám velmi úspěšně. Vedl mezinárodní korporace. Byl po desetiletí, více desetiletí byl v poslanecké sněmovně Kanady. Byl několikanásobným ministrem, dokonce ministrem financí. No a ještě to zakončil ve funkci tu kariéru velvyslance právě v České republice. Ten příběh se krásně uzavřel. No, takže myslím, že vlastně nemohl využít ten svůj čas, který měl lépe v tom, co dokázal, a také vlastně on vlastně aktivně i oficiálně vystupoval pro Českou republiku, když předsedal přípravám kandidatury České republiky na hostitelství olympijských her.
0: A touto vzpomínkou jsme uzavřeli dnešní vydání pořadu Jak to vidí. Mým hostem byl Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Děkuji vám za váš čas, postřehy a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Německo snížilo o půlnoci daň z pohonných hmot a ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněnce. Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Německo znovu zavedlo daňovou úlevu na pohonné hmoty. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva potrvá do konce roku. Stát vyjde zhruba na 80 miliard korun.
4: Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe.
5: Kancléř Friedrich Merz už před dvěma týdny prohlásil, že tzv. Tankrabat uleví podnikům i lidem dojíždějícím za prací. Například opozice ale tvrdí, že sleva není adresná a nejvíc z ní vytěží ti, kteří podporu za stolik nepotřebují. Samostatnou otázkou v Německu je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
2: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel za 24 miliard a 700 milionů korun. Nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Obrněnci měli sloužit jako sanitky, pyrotechnické a ženýní nebo průzkumné vozy. Dopravu na železnici ve středních Čechách komplikují nehoda a poruchy. Vlaky nejezdí přes rakovník kvůli vykolejenému vagonu. Problémy jsou i na trati z Prahy do Kralup, řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka.
6: Tam je problém se zabezpečovacím zařízením, teďka probíhá oprava, je tam provoz omezen, jezdí se po jedné koleji, takzvaně na převolávačku, takže tam může být zdržení v řádech desítek minut. Co se týká rakovníka, laicky řečeno, jeden ten vůz jednou nápravou vyskočil z kolejí.
2: Silničáři zahájili stavbu posledního 4-kilometrového úseku dálnice D48. Stavba vyjde na 870 milionů korun. Jak řekl Zdeněk Ludvík ze společnosti ME Roads, stavbaři využijí většinu tělesa stávající silnice.
7: Kanalizaci budeme provádět novou v části úseku, protože v druhé části není potřeba. Stejně tak budeme dělat rozšíření stávajícího silničního tělesa a velký přínos pro bezpečnost provozu bude vytvoření nového středního dělícího pásu, který fyzicky oddělí ty protisměrné jízdní směry a vlastně pomůže zvýšit bezpečnost provozu.
2: Slunečné a teplé počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. Před ním se ale může v pátek zatáhnout, a to zejména v Čechách. Případné srážky ale budou jen velmi slabé a výrazné ochlazení meteorologové také nečekají. O víkendu pak mohou maxima stoupat až ke 24 stupňům.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě tepleji až 20.
3: Doprava.
2: Na stém 22,5 kilometru D1 směrem na Prahu velmi opatrně, v levém pruhu je trámek, držte se vpravo. Po D1 směrem od Prahy popojíždí nesouvislá kolona kamionů, před omezením u D2 má zhruba 45 kilometrů. Osobním autem pojedete od stého 77. kilometru ke stému 96. asi 35 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 pojedete od 8. kilometru asi hodinu na okruh k Ořechu. A s kolonami počítejte na Pražském okruhu směrem k D1, za sjezdem z D6 se v prostředním pruhu srazil kamion s osobním autem. Zprávy končí teď 2 na 2.
8: Přejeme vám hezké dopoledne, 4 minuty po 9. hodině. Naší klíčovou motivací pro následující 2 hodiny je to, aby jsme na druhé straně našeho vysílání našli spokojeného posluchače.
9: To si řekl krásně, Jiří, dnes je plný energie, takže je velmi motivovaný, dobře a krásně a vtipně jistě odvysílat 2 na 2. Nesmírně se na to těším. Stejně tak, jako na veškeré druhy motivace, o kterých nám dnes na základě svých vlastních zkušeností budete psát.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A nadpis našeho dnešního setkání, moje nejsilnější motivace, o těch si budeme povídat. A proč? Protože jsme zaznamenali jeden článek, ve kterém se píše, že Singapur přišel s neobvyklým způsobem, jak motivovat lidi, aby více četli. Vláda spustila program, ve kterém lidé dostávají odměny za to, že každý den alespoň 15 minut čtou.
3: Začala se totiž obávat, myšleno vláda, takzvaného doom scrollingu, tedy dlouhého procházení především negativního obsahu na internetu, no a to ovlivňuje spoustu lidí, hlavně tedy mladou generaci v tom, jak se obecně cítí a jak vidí svět, ta negativa jsou tam nepříjemná.
2: No a pojďme tedy k tomu příjemnějšímu, a to je ta odměna, jaká je. Za každých 15 minut čtení lze tedy získat 20 virtuálních mincí, a když se jich čtenáři do toho pustí a nazbírají jich 1000, mohou je vyměnit za jeden singapurský dolar, což je přibližně 17 korun českých. No a zbohatnout se na tom tedy asi popravdě nedá, když o tom tak přemýšlíme, protože se může započítat pouze jedno čtení denně.
3: Jde tedy spíše o symbolickou odměnu. Hlavním cílem totiž není vydělat si peníze, ale důvodem je především motivace, aby lidé trávili méně času na mobilech a sociálních sítích, a Singapur se tímto způsobem taky snaží vytvořit u lidí pravidelný návyk číst, což není špatná cesta.
2: Jak je známo, Češi jsou vášnivými čtenáři, kež by to tak vydrželo ke čtení, tedy snad u nás zatím není třeba pobízet odměnami, ale motivace obecně nás na téhle zprávě zaujala. Správná motivace totiž dokáže divy a my díky ní zvládneme i to, co se na začátku zdálo takřka nemožným.
3: Z psychologického hlediska myslíme, a ještě o tom bude řeč, zajímavé téma a široké téma, taková motivace. Vy nám tedy dnes pište, co je vaší nejsilnější motivací.
2: Mohou být jistě různé motivace pro různé činnosti v práci, v rodině, ve vztazích.
3: Tak buďme upřímní, jsou to peníze.
2: Nebo ve vztazích.
3: ve vztazích, ano. Protože i tak to může být a jistě mnohde je. Mohou to být samozřejmě dobrý pocit splnění vytyčených cílů nebo pochvala.
2: No a taky nám můžete napsat o tom, jestli se mění ta vaše životní motivace v průběhu celého života. No a jestliže ano, tak jak? 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, a pro ty motivované možná i dvojka@rozhlas.cz, tam nám taky můžete napsat.

0: O svých vlastních motivacích nám dnes píšete, je to takové pestrobarevné, řekla bych, když se díváme do té korespondence, ale úplně první napsala Katka. Je pro mě součástí každodenního života, motivaci nepotřebuji, hádejte luxovat anebo číst. Jasně, že číst, protože lux nemá nožičky a neuteče, píše Katka.
1: My víme, že Katka je naše pravidelná posluchačka, také víme, že knihy jsou v určitém ohledu i její profesí. A také by jí to mohlo usnadnit ještě jaksi jeden okamžik v našem dnešním dopoledním vysílání, až dojde na hádanku. Ty už víš, kam míříme.
0: Ano.
1: A já mám pocit, že Katka...
0: Nechceš téměř... aspoň naznačit?
1: Nechci, dobře. Ale myslím, že Katka vlastně po každé odpovídá a je velmi rychlá. Jenom mám dojem, že ty SMSky jsou rychlejší, takže se budeme držet jenom SMSek, ale to předbíhám. Prostě hádanka tady bude až po půl.
0: O čem to asi bude? No tak nic, tak nesmíme ani naznačovat. Nicméně, co můžeme si popovídat o té motivaci, tak. Jak jsi na tom s motivací?
1: S motivací k čemu konkrétně myslíš?
0: No, právě bych chtěla, kdybychom to mohli rozdělit, jestliže jsou ty motivace různé, třeba pro vztahy, potom pro práci.
1: Zcela nepochybně jsou různé.
0: Ano.
1: Zcela nepochybně jsou různé a byli bychom tady dlouho. Ono je to trochu obtížné někdy poslouchat ať psychology, anebo úspěšné lidi a tak dále, jak je jako skvělé hledat tu motivaci v takových těch jako hlubokomyslných záležitostech, jak člověk hledá to naplnění, že jo, a podobné věci, ale ve skutečnosti si myslím, že prostě první motivací pro normálního člověka, který se chce v 21. století uživit, jsou peníze a musí být logicky. Uh-huh. Prostě musí být, že se rozmohl takový nešvar, že kam přijdeš, tam po tobě chtějí peníze, že jo?
0: Dobře.
1: Takže nějak musíš vydělat.
0: Dobře, tak to je jedna motivace a potom třeba ve vztazích.
1: No ve vztazích je motivace
0: tvoje, myslím.
1: Spokojenost.
0: Ano.
1: No jasně, abych byl spokojen já,
0: ano.
1: Potom se samozřejmě snažím o to, aby byli spokojeni ti, kteřím žiju, a aby se nám žilo relativně dobře a jsme zpátky u těch peněz.
0: Ať chci, jak chci, z holubka dnes vyrazím pouze motivační peníze, takže
1: budu,
0: to ostatní bude na vás.
1: Já budu úplně přízemní, prostě je to tak, že jo, co si tady budeme lhát do kapsy, že jo.
0: No dobrá, tedy, tak jsem zvědavá, jestli zvrat v toku tvých myšlenek nepřinese náš další host, protože už za chvíli si budeme povídat s psychologem Lukášem Dastýkem.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: O různých motivacích životních dnes společně s vámi Renata nám napsala Milá Šárko a milý Jiří, tak dneska jste vybrali skutečně silné téma. Jde to brát vážně i s nadhledem. Nejvážnější to bylo, když jsem se zapojila do nejdříve své a potom i do pomoci při rehabilitaci lidí osleplých, aby ten život prostě nevzdali. Byla to ta první věc, o které jsme s mým terapeutem mluvili a s nadhledem mohu taky říct, že pochvala je pro mě velkou motivací. Dneska budu vařit pro dceru a rodinu gulášek a když mě pochválí, tak jsem víc než spokojená.
1: Pochvaly nepochybně patří do té skupiny těch klíčových motivací. My si o tom teď budeme povídat s naším hostem a tím je psycholog Lukáš Dastýk, kterého dobře znáte i z našich poraden. My ho dnes rádi slyšíme po telefonu. Hezké dopoledne, Lukáši.
2: Hezké dopoledne, děkuji za zavolání.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Tak Lukáši, jak je to s tou motivací? Co to vlastně motivace je? Proč ji potřebujeme a potřebujeme ji vůbec?
2: No. To je hodně zajímavá otázka, to motivace je z toho movere, neboli se pohybovat od někud někam. Je to vlastně nějaká hybná síla, která nás může směřovat k tomu, co se rozhodneme, že chceme ve svém životě dokázat. Zároveň jsou autoři, kteří říkají, že vlastně celá motivace je zbytečná, protože my stejně vždycky děláme to, k čemu jsme nejvíc vnitřně nakloněni neboli motivováni. Takže spíš jde o to uvědomit si, že když něco nějak dělám, tak to asi tak chci. A proč se vlastně chci nutit v uvozovkách přes nějakou motivaci do něčeho jiného. Takže jsou na to takovéhle jako docela rozdílné extrémní názory.
1: A to zatím jste nám v tom neudělali, jasno.
2: Přesně tak. Každopádně teda většina lidí chápe, že asi když se jim do něčeho úplně nechce, tak jim pomůže najít nějakou cestu, která jim v tom pomůže. Tady paní zmiňovala ty pochvaly, to jsou takzvané ty vnější pobídky nebo vnější motivace, že nám dělá radost, jo, někomu dát radost, někdo nás pochválí, někdo nám něco slíbí, nějakou odměnu. A obecně v psychologii se samozřejmě říká, že tou motivací příjemnou, že je to jako vhodnější, jo, ty pochvaly a odměny, než tresty a zastrašování. Mm-hmm. Zároveň pro někoho nefunguje nic jiného, než že si uvědomí, o co třeba přijde, když se nezmění, nebo když něco neudělá, nebo když se k něčemu, jako řeknu, nepřinutí nebo nenamotivuje. A samozřejmě to kouzlo je, že máme takzvanou vnitřní motivaci a to je to, že vlastně děláme ty věci pro ty činnosti samotné, že nás naplňuje ten proces, ta činnost sama a pak vlastně vůbec neřešíme čas, úsilí, finance, protože prostě nás to naplňuje zevnitř. A to je i ta nejdelší forma.
0: Je to velmi široké a hezké téma. Lukáši, z jakých důvodů se naše motivace během života mění? Souvisí to třeba s věkem, se zkušenostmi?
2: Určitě. Ono může být vlastně věk, ať už v tom libem, v tom, že jako jsme víc vyklidnění a víme, co proč dělat, umíme si to srovnat v hlavě, umíme pokračovat. Zároveň někdy nám dojde, že jsme se hnali za něčím, co nás tolik vlastně nenaplňuje, takže vlastně tu chuť po tom výkonu a potom se pořád někam hnát, můžeme i trošku ztrácet. Takže ten vývoj jako může být hodně jako různorodý věkem. Ale většinou jako lidé si víc jako uvědomují, co jsou ty jako důležité hodnoty pro ně a vlastně na základě čeho se chtějí rozhodovat v tom, co dělat budou, nebudou, plus mají zkušenosti s tím, když něco neudělají, tak jak to dopadne, ty věci, jaké to má následky, takže ta zkušenost jako dost pomáhá.
1: Lukáš Dastýk s námi v dopoledním vysílání. My jsme na začátku zmínili, že si myslíme, že správná motivace dokáže divy a že nás může dovést opravdu k výkonům, které bychom možná sami od sebe nečekali, ale občas se také mluví o tom, že je někdo přemotivovaný a to už je vždycky v nějaké jako negativní konotaci a když je někdo přemotivovan, také se to pak celé může zhroutit. Proč?
2: Ono totiž to potom už vytváří na ten organismus příliš velký stres. Ono se vlastně výkon a stres uvádí jako obrácená úkřivka, takový kopeček, kdy pod určitou mírou tlaku nebo stresu, nebo případně i té motivace, to znamená chuti a nadšení do nějaké činnosti, podáváme nejvyšší výkony. Ale v momentě, kdy to přepálíme, kdy ta věc je pro nás tak strašně důležitá a jsme tak jako namotivovaní a chceme, aby to nějak dopadlo, tak vlastně my vytvoříme na to tělo příliš vysoký tlak a ten už se pak nervově právě projevuje v diskoordinaci, jo, disbalanci a podobně, tudíž ten náš výkon je mnohem horší a vlastně nás to úplně

0: jako radosti z té činnosti. A vlastně ta, a to je, možná by se to dalo říct, spousta směrů i filozofických, náboženských a jiných bere to, že největší smysl v tom životě a motivace je otázka, jak mohu pomoci. Že vlastně v momentě, kdy vnímáme náš život obecně jako nějakou službu nebo pomoc druhým a podporu druhým a vlastně těší nás to, když se do toho můžeme ponořit a pustit, tak to je nevyčerpatelná studnice.
1: Lukáš Dastlík, psycholog, moc děkujeme za váš čas, přejeme hezké dny a těšíme se zase příště na dvojce, ideálně z očí do očí, tedy tady ve studiu. Mějte se pěkně.
0: Těším se také, mějte se hezky a ať se daří.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: I z vašich zpráv vyplývá, že ty motivace mohou být nejrůznější. Paměť si co nejdéle uchovat, to je moje nejsilnější motivace, o tom píše Irena. A co proto mám dělat? Číst, rýmovat, psát a taky rozhlas poslouchat.
1: Dostaneme se i k dalším zprávám, ale teď zprávu jinou, která se objevila na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Mě osobně zarmoutila. Přijde mi smutná, o co jde?
0: Myslím si, že možná smutek bude u mnohých, protože je to kus její života. A taky velká historie. Knoflík končí. Historie žirovnické továrny se uzavírá. To je neuvěřitelné. Po 160 letech provoz teď patří pouze výrobě autodílů.
1: Je to tak. Já jenom doufám, že ty žirovnické knoflíky, které jsou opravdu legendární, obzvláště třeba pro mě ty perleťové, pro myslivce, možná ty z parůžků a tak dále. Takže to jako neodejde úplně, protože mám v živé paměti, když se v 90. letech kvůli nástupu CDček zavírali všechny fabriky, kde se vyráběla LPčka. V Loděnici tam si udrželi ty stroje a jak po pár letech, pane Frčeli, a jaký z toho udělali parádní biznis, tak já jenom doufám, že někoho napadne nechat ty stroje někde zakonzervované v té žirovnici. Třeba čas knoflíků ještě přijde.
0: Já jsem si říkala, že to bude vlastně taková poměrně melancholická smutná zajímavost. Udělal si to krásně. Budeme si přát a možná je to nápad pro někoho, aby knoflíky neskončily.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v Olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Motivace, to je ústřední téma našeho dnešního setkání mezi 9. a 10. hodinou. Moje nejsilnější motivace. O tom mluvíme a o tom nám také píšete. A přidala se Jana. Moji milí oblíbení, děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, evidentně posluchačka se vkusem.
0: Mojí největší motivací je každý den druhá šance na život, kterou jsem dostala po prodělané onkonemoci. Hledání radosti i ve špatných věcech a vždy si odnést tu veselou a milou, i když je to někdy těžké. Mám vás ráda, píše Jana.
1: Děkujeme pěkně, hodně zdraví přejeme a jsme moc rádi, že ten čas trávíte s námi. Je to naděje plné, ta vaše zpráva, tak to je dobře.
0: Přemýšlím o tom hledání radosti i ve špatných věcech. Podle toho pravidla všechno zleje k něčemu dobré, pravděpodobně. Neumím si to moc prakticky představit.
1: Prakticky ti to mohu říct z vlastní zkušenosti, protože můj muž byl onkologicky nemocný. Tak v momentě, kdy něco takového přijde, tak třeba přijdeš na to, kolik lidí je s tebou vlastně v tom spojení právě proto, aby tě podpořilo. Že třeba si tam uvědomíš sílu toho přátelství. Že i vlastně v těžké chvíli můžeš zjistit něco moc hezkého.
0: V každém případě to nezvládne každý a my Janě držíme palce. Určitě. A gratulujeme, že jí to jde, ať to jde i dál.
2: Dva na dvojce.
3: Teď jste na tahu vy.
1: Ano, a my jsme tak trošičku naznačili, protože Jiří řekl, že to nesmíme po 9. ještě prozrazovat, ale teď už můžeme. Dnes jsme pro vás připravili úryvek z knížky, tedy první větu z té knížky, a na vás bude, abyste poznali, o jakou knihu se jedná a kdo je autorem. I dneska budeme hrát o ponožky dvou na dvojce.
0: Já už jsem začal, Šárko, dělat takový interní seznam, protože jak se nám ty knihy budou hromadit, už jich je tam asi 6 nebo 7, které jsme hledali, a musím říct, že vždycky úspěšně s našimi posluchači, tak abychom se nevraceli
1: za chvíli. Ano, dobře si udělal.
0: Znovu k Honzíkově cestě například. Teď to bude úplně něco jiného. Ta první věta pro dnešek zní, poslouchejte dobře. Na začátku července v mimořádně parném čase k večeru vyšel jeden mladík ze svého kamrlíku, který měl v pronájmu v uličce S na ulici, a pomalu, jako by byl na rozpacích, se vydal k mostu K.
1: Tak, otázka jasná, název a autor 702 222 220 a první bere ponožky dvou na dvojce.

0: Uzdejte knihu podle první věty. To je náš úkol směrem k vám, naši milí posluchači. A povětšinou hrajeme a čekáme na ty správné odpovědi dvě písničky. A teď jsme se rozhodli, že vám ten úryvek, tu první větu z knížky, ještě jednou zopakujeme. Protože máme odpovědi a zatím všechny špatné.
1: Představte si to. Ono nás to překvapilo také, když vy si to máte představit. Možná trošičku napoví, když řeknu, že jde o překlad. A když jde o překlad, tak samozřejmě podle toho, které vydání byste případně měli nebo četli, se to může různit, ale ten význam je stejný. Na začátku července v mimořádně parném čase k večeru vyšel jeden mladík ze svého kamrlíku, který měl v podnájmu v uličce S, někde se tuším také uvádí v Truhlářské uličce, vyšel na ulici a pomalu, jako by byl na rozpacích, se vydal k mostu K. Někde se také uvádí ke K. mostu.
0: Tak, Jiří Holoubek napověděl, 702-222-220, tak to pojďte ještě zkusit, o jakou knihu jde a kdo je jejím autorem.

0: Tak to nakonec všechno dobře dopadlo. Jiří, ty si dal takové dvě drobné nápovědy, drobné. Je to pravda, a od té chvíle samé správné odpovědi. Takže jak to je?
1: Je to pravda. Odpovědí je, že jde o román Zločin a trest Fjodora Michajloviče Dostojevského.
0: Gratulujeme všem, kteří odpověděli správně, a jednomu z vás nejvíc. Někomu jehož koncové trojčíslí u telefonního čísla je 613, protože to byla první správná odpověď. Vám náleží dnes ponožky dvou na dvojce.

0: O motivaci jsme si povídali už od 9. hodiny a děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: A také budeme rádi, pokud budete motivovaní zůstat na naši dnešní poradnu Zákroky cévní chirurgie i o křečových žilách to dnes bude. Poslechněte si to po dalších zprávách, které přijdou na řadu v 10.
0: Dozvědět se něco prospěšného o zdraví je motivace.
1: Ano.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radio Café Vinohradská 12 přijala tentokrát pozvání herečka Helena Dvořáková. Byla do natáčení filmu Tango pro tři tancem nepolíbená nebo se vracela do známých vod? Jak moc se za roky změnila její Jana Chládková v kriminálce Anděl a dokáže stále dobře rozložit svoje síly? I o tom si v Radio Café Vinohradská 12 budeme povídat s herečkou Helenou Dvořákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Sněmovna by dnes mohla hlasovat o důvěře vládě a Sokolové žádají od policie zabavené miliony, které ukradla bývalá zaměstnankyně. Bude jasno až polojasno odpoledne od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Poslanci by se mohli dnes dostat k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Od včerejšího odpoledne už vystupují opoziční řečníci. Podle nich koalice nedodržela dohodu, že se projevy budou střídat vždy jeden zástupce z opozice a jeden koalice. Šéf klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že to byl opoziční tábor, který domluvu nedodržel. K hlasování už ale podle něj dnes dojde.
4: Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
3: Opozice vládě vyčítá hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun anebo údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes po zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy jej totiž nabízely už včera za cenu, která byla pod stanoveným cenovým stropem. Česká obec Sokolská požaduje od policie vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Čelí podezření, že ukradla Sokolům víc než 40 milionů korun. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Za zdržení při vyšetřování může také advokát Sokolů, řekl pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec Sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
3: Kromě peněz vyšetřovatelé zabavili Kolding i stovky luxusních kabelek, bot a šperků. Vyšetřování dál pokračuje. Krajský katastrální úřad dnes zavřel pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset jezdit do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okresu. Podle Alžběty Zatloukalové z ředitelství krajského katastrálního úřadu lidé mohou vyřídit řadu věcí online.
6: V současné ekonomické situaci, kdy jsme nuceni hospodařit efektivně, není žádoucí, aby v rámci jednoho okresu byly dvě pracoviště. Okres Bruntál je okres s nejnižší mírou hustoty obydlení. Všichni klienti mohou s úřadem komunikovat elektronicky na své požadavky zaslat prostřednictvím poštovních služeb.
3: Podle ministerstva zemědělství, pod které úřad spadá, je redukce počtu katastrálních pracovišť vynucena rozpočtovými škrty a snižováním počtu zaměstnanců.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno. Odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. V tisíci metrech na horách kolem 16 a na Šumavě tepleji až 20.
1: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Po D1 směrem od Prahy popojíždí nesouvislá kolona kamionů od 160. kilometru k omezení na 196. Osobním autem pojedete od 178. kilometru ke zmíněnému omezení asi půl hodiny. A na příjezdu do Prahy po D5 se zaloděnicí plní stoupací i pravý pruh kamiony. Osobním autem je to na okruh k Ořechu asi na půl hodiny. To byly zprávy, pokračují dva na Dvojce.
7: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, samozřejmě s přáním hezkého dopoledne, a slibovali jsme, že se budeme věnovat v naší dnešní poradně našemu zdraví. Křečové žíly a různé formy žilních onemocnění, je to tak, trápí velkou část populace.
8: No a my se právě tomu budeme věnovat, nebudeme na to sami. Naším hostem se stane žilní chirurg, pan doktor Robert Vlachovský, a vy se budete mít možnost zeptat na to, co vás k tématu zajímá. A nepochybujeme, že v tomto případě vašich dotazů bude velká spousta. Vynasnažíme se jich co nejvíce zodpovědět.
7: Ano, a samozřejmě i dnes prostor pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď už tedy hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Cévní chirurgie bude vévodit následujícím minutám. Žilní chirurg pan doktor Robert Vlachovský z Centra žilní chirurgie Vaskumet a druhé chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a také odborník webu žilniporadna.cz je dnes naším hostem. Na dálku zdravíme ho do Brna. Hezký den, pane doktore.
3: Hezký den, dobrý den.
4: Hezké dopoledne a počase vás velmi rádi vítáme na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
3: Jsem rád, děkuju za pozvání.
4: Pane doktore, povězte možná na začátek, když se řekne žilní onemocnění, co tam vlastně všechno patří?
3: No tam patří obrovský soubor možných jednotlivých chorob nebo příznaků. Klasicky, o tom se budeme asi bavit nejvíce, křečové žíly, ale patří tam samozřejmě i třeba hemoroidální onemocnění. Můžou tam patřit i některé příznaky třeba, které se projevují spíš otokem než nějakými dalšími viditelnými křečovými žílami. To může být třeba i následek nějakého hlubokého žilního zánětu, čili patří tam toho spousta, ale jako ty křečové žíly pořád dominují.
2: Je to určitě to ústřední, co nejčastěji řešíme. Povězte, kolik z nás, jestli se to dá procentuálně vyjádřit, trpí na křečové žíly a stále platí, že víc ženy než muži?
3: To platí stále, i když to není tak úplně velká převaha, ale pořád ženy trpí více. A ty čísla jsou velmi různá, ale existovala a existuje studie, která se ptala vlastně pacientů, kteří chodili k praktickým lékařům z různých důvodů a ptali se při té příležitosti, jestli nemají některý z příznaků a ukázalo se, že až 60 až 80% těch pacientů má nějaký příznak chronického žilního onemocnění od drobných metliček po nějaký občasný otok až po viditelné křečové žíly. Tam je veliké spektrum těch možných příznaků, ale je to poměrně velké číslo.
4: Mm-hmm. Vy jste hovořil o tom širokém spektru těch příznaků. Každopádně možná ještě v některých z nás je zakořeněný takový ten názor, že to ošklivě vypadá, ale nic to není. Jaké nebezpečenství mohou skrývat křečové žíly, které se neřeší, pane doktore?
3: Tak oni se můžou samozřejmě zkomplikovat. Může tam vzniknout třeba zánět těch povrchových křečových žil, takzvaná varikoflebitida. Můžou se postupně, není to otázka třeba týdnů, někdy ani měsíců, ale spíš let, vyvinout kožní změny, což je taková ta obávané stádium, pokročilé stádium toho onemocnění, což jsou třeba bercové vředy úplně v tom nejpostiženějším, nejpokročilejším stádiu. Čili to jsou všechno věci, které bohužel mohou někdy nastat, čili bych ty příznaky úplně podceňoval a nebagatelizoval, není to jenom estetický problém.
2: Pokud někoho trápí křečové žíly nebo někoho u našich posluchačů v rodině, tak si říká, no to já už jsem o křečových žilách všechno slyšel, 3x, 4x, 5x, víc se asi nedozvím. Pane doktore, pokud někdo o křečových žilách neposlouchal povídání s odborníkem třeba 5 let, je něco nového?
3: nového je to, že se doporučuje v současné době, aby se zahájila léčba co nejdříve, protože se ukazuje, že i ta dobře vedená konzervativní dlouhodobá léčba, to znamená nějaké venofarmaka, režimová opatření a kompresní terapie, pomáhá tomu, aby se případně ty křečové žily nezhoršovaly nebo příznaky toho chronického žilního onemocnění nezhoršovaly. Dřív se často říkalo, tak já nějak vydržím, to je jedno, nebolí mě to, něco se tam objevuje, ale v současné době je ten přístup takový, že pokud skutečně pacient má zdiagnostikovanou tuhle chorobu, tak by se měla minimálně začít léčit a uvidí se na třeba s odstupem, jak to zareaguje.
4: Pojďme se zastavit na chviličku ještě u genetiky. Znamená to, že nějaký svůj důvod má i genetika v rámci těch křečových žil, nebo ne? To znamená, že když to má babička, mamka, mám větší pravděpodobnost, že budu mít křečové žíly i já?
3: Jo, to je absolutně takhle, protože ta genetika tam hraje pořád obrovskou roli. Já bych řekl, že 90% těch věcí je genetika, takže když se podíváte na své rodiče, prarodiče a mají křečové žíly, nebo mají po operacích, nebo mají nějaké tady tyhle příznaky, tak si můžete být skoro jistá, že se to objeví i u vás.
2: Odpovědi do první části poradny cévní chirurgie, samozřejmě také křečové žíly, naše téma a žilní chirurg pan doktor Robert Vlachovský s námi zůstává ve spojení a je připraven odpovídat i na vaše dotazy.
4: A já jen zopakuji, kam můžete ty svoje otázky posílat, buď SMS-kou na číslo 702-222-220, e-mailovou cestou na dvojka@rozhlas.cz, ale můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Křečové žíly, zákrokyce, v nich chirurgie, témata naší dnešní poradny a s námi ve spojení z brněnského studia Českého rozhlasu žilní chirurg pan doktor Robert Vlachovský z Centra žilní chirurgie Vaskumet a druhé chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
3: Naše telefonní číslo 22 155 25 25 už využil někdo z vás a může se ptát. Hezké dopoledne.
4: Hezké dopoledne, tady posluchačka z Litoměřická Iva. Já jsem se chtěla zeptat pana doktora. Já už jsem prodělala 3 velké operace žil. První bylo v 90. letech, pak v roce 2007, pak 2018. Vždycky to byly velké operace. Údajně mi byl vyndán ten hlavní kmen. A vlastně po té poslední operaci nějakým odstupem času se mi vlastně ty žíly přestěhovaly jako na tu bercovou stranu. A teď je mám vlastně na obou nohách. Já jsem se chtěla zeptat, jako nechtěla bych už podstoupit nějakou velkou operaci, jestli stačí sklerotizace, nebo existuje nějaký jiný způsob než ten krvavý. Děkuju. Mm-hmm.
2: Děkujeme pěkně za otázku, pane doktore, jaká bude odpověď?
5: Jako na dálku se můžu hrozně špatně vyjádřit jako konkrétně k tady tomu případu, ale určitě bych doporučoval posluchačce, aby si nechala udělat kvalitní ultrazvukové vyšetření, které posoudí vlastně, proč tam vznikla nějaká recidiva, jestli skutečně ty kmeny jsou odstraněné nebo ošetřené, jestli to třeba není z jiné žíly, která zatím byla zdravá, takzvaně v uvozovkách a postupem času se taky stala jako nedostatečnou insuficientní, takže určitě předtím, než bychom zvažovali nějaké možnosti, tak bych potřeboval vědět a vidět a i posluchačka ten kvalitní ultrazvuk a pak samozřejmě se dá bavit o tom, jestli to je jenom na nějakou pěnovou sklerotizaci, anebo jestli to je na nějakou i ještě větší operaci, byť třeba jenom ambulantní, mini-invazivní, ale přesto operaci, takže všechno bude záležet na tom, jak dopadne ten ultrazvuk.
2: Mm-hmm. Znamená to, že ultrazvukové vyšetření je vlastně ten první stupeň velmi důležitý, abyste se podívali na to, co se děje v těch žilách. Mm-hmm. Ještě možná zastavme se na chvilku, pane doktore, u toho, jaké typy těch operací vlastně vůbec jsou, co medicína může nabídnout v souvislosti s křečovými žilami pacientovi?
5: V současnosti samozřejmě klasické operace, které u nás převažují, a které pacienti asi znají, to byl asi případ i té posluchačky, co teďka právě volala dotaz. A pak samozřejmě v posledních 10-20 letech se postupně objevily nové a nové mini-invazivní nitrožilní operace, jako je třeba laser, jako je radiofrekvence, a to jsou všechno metody, které se dají dělat ambulantně, v lokální anestezii a mají kratší rekonvalescenci, ve zkratce to jsou ty hlavní výhody.
3: Děkujeme, za chviličku ještě jeden telefonický dotaz, ale teď mě zaujala zpráva nebo dotaz od naší posluchačky Hany, která píše: často mi praskají žilky na rukou, prstech a dlaních, vždycky na chvíli zůstanou modřinky a bolí to. Nemám nadváhu, cvičím, na kontrolu srdce chodím pravidelně. Co to je, pane doktore, a co se s tím dá dělat?
5: Samozřejmě bych to musel vidět, ale je to asi geneticky snížená odolnost cévní stěny obecně u té pacientky. To jsou takový ti pacienti, co často říkají, že se do něčeho lehce bouchnou nebo se jenom dotknou a někde vznikne modřinka. Tak to může být tenhle případ. No, samozřejmě na těch rukou to bolí více. Takže asi možná angiologické vyšetření, aby se zase udělal ultrazvuk, nebo prostě zkusit nějakou léčbu na posílení té cévní stěny, ale je to bohužel někdy neverending story a dlouhodobý boj tady tohle.
2: Mm-hmm. Děkujeme za tu odpověď. Další dotaz opět po telefonu od někoho z našich posluchačů. Hezké dopoledne i vám, můžete se ptát. Slyšíme se?
6: Ano, tady je prosím Chládková.
2: Ano, dobrý den, můžete se ptát.
5: Dobrý den.
6: Můžu se ptát, děkuju pěkně, jsem ráda, jsem se dostala na radu. Tady je Chládková, Liberec, a mám na vás opravdu velkou prosbu. Nemám, zaplať pánbu, viditelné křečové žíly. Nikdo z naší rodiny to neměl, čili to nemám dědičný. To je jedna věc. Druhá věc, musím vám říct, jestli to má smysl se bavit. Je mi prosím 91 let.
5: No má to smysl.
6: 91 let. A jelikož mě poslední dobou už skoro 2 roky trápějí křeče, a nikdo pořádně se mnou nic nedělá a ty křeče se objevují vždycky v noci, ne tak ve dne, ale v noci. A co teď poslední dobou beru, to je Detralex A pak mám takový prášky rozpustný Magnosolv.
5: Děláte úplně maximum.
2: Ano. Poradil byste ještě něco naší posluchačce, pane doktore?
5: No já myslím, že dělá úplné maximum. Možná pro jistotu bych udělal jako ten ultrazvuk, ale asi i nějaký možná proběhl, to nevím, aby se třeba nepřehlídlo něco dalšího, ale já myslím, že dělá pacientka, posluchačka všechno, co má dělat, pokud tam nejsou viditelný křečový žíly a jsou noční křeče, což není úplně nejtypičtější příznak, ale konec konců křečové žíly jsou podle toho nazvány, tak asi prostě to, co dělá a to, co bere, je úplně to maximum, co pro to dělat může.
2: Děkujeme pěkně i za tu odpověď. A teď ještě jeden stručný dotaz od našeho posluchače Martina. Dobrý den, mohou křečové žíly nějak souviset se závratěmi, ptá se?
5: Myslím si, že moc ne.
3: Stručně a jasně, nás to zaujalo, ten dotaz, tak jsme si řekli, že jsme také zvědaví na odpověď, vzal jste to jednoznačně a jednoduše. Děkujeme. Třetí část poradny stále ještě před námi. Platí, že naším hostem zůstává žilní chirurg pan doktor Robert Vlachovský a také to, že se můžete stále ptát třeba na telefonu 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek,
0: dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A naším tématem dnes je zákroky cévní chirurgie. Taková je poradna, před námi její třetí část a s námi ve spojení žilní chirurg pan doktor Robert Vlachovský z Centra žilní chirurgie Vaskumet a druhé chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
3: Před námi určitě ještě dva telefonické dotazy, ale ještě předtím, pane doktore, máme tady řadu nejrůznějších dotazů na metličky. A především jde o to, jak vznikají metličky a co to vlastně je a co se z nich může vyvinout.
4: Metličky mnohdy je spíš kosmetický problém a jsou to vlastně drobné, často i těsně v kůži uložené žilky, které mají třeba milimetr v průměru. U někoho zůstávají celý život a nezlobí kromě estetiky, u někoho to může být předstupeň něčeho dalšího závažnějšího do budoucna, může to být takovýto první stádium, ale to se většinou nedá na vyšetření jenom takhle poznat, spíš se to má sledovat a samozřejmě dá se s tím nějakým způsobem zkusit něco dělat, buď sklerotizací nebo nějakými modernějšími cévními kožními lasery nebo nějakými mikrojehličkami, ale je to velmi, velmi někdy obtížná věc.
2: Děkujeme i za tuto odpověď. Další dotaz opět telefonický od někoho z našich posluchačů. Dobré dopoledne, vítejte u nás.
5: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Já se potřebuji zeptat. Je mi 70 roků a asi před 5 lety na zdravých obou nohách se mi začaly objevovat takový tmavý, jako nad kotníkama kruhy, jo? A ty postupně ta kůže je tmavá, jako prostě hodně tmavá.

0: žíly, ale mě nemám nějak vidět žíly.
1: Děkujeme za to zavolání, pane doktore, jaká bude reakce?
2: Ono to nemusí být vidět vždycky křečové žíly a přitom to může být chronické žilní onemocnění, což je asi ten váš případ. Asi je to čtvrté stádium, takové to, kdy se objevují ty kožní změny. A pravděpodobně jste indikovaný na tu konzervativní léčbu, tak jak máte zavedenou, já jsem tam jenom nezachytil a možná nemáte. Určitě bych zkusil nějaké kompresní punčochy, které samozřejmě nejsou vždycky nejpohodlnější věc, ale možná by to stálo za to, vzhledem tomu, že to jste říkal, že to je už zahnědlé a podobně, že tam jsou takové ty hyperpigmentace. A samozřejmě běžná taková ta doporučení režimová opatření, zdravý životní styl, hodně se hýbat, to všechno těm žilkám pomáhá, takže tohle asi maximum. No.
3: Děkujeme za odpověď. A poslední dotaz po telefonní lince. Vítejte, můžete se ptát.
4: Dobrý den, tady je Písecká. Já bych se chtěla zeptat, mám křečové žíly, je mi 80 let. Byla jsem před rokem na cévním, na vyšetření. Paní doktorka doporučila operaci. Já jsem se ještě pro tu operaci nerozhodla, možná i proto, že mi řekla, že budu platit za jednu nohu 25 tisíc, tak se chci zeptat, jestli je to tak pravda, to jako za prvé, a za druhé 17. března příštího roku mám jít na operaci s kolenem, tak nevím, jestli to nebude nebezpečné, nebo prostě nevím, ano, jak se rozhodnout. Jasně.
1: Ano, jo. Děkujeme pěkně, pane doktore.
2: Já bych začal odzadu, tam to musíte skonzultovat asi s ortopedem, který vám to koleno bude chtít měnit, jestli mu ta křečová žíla vadí nebo ne. A co se týče těch možností výkonu a placení, tak tam asi samozřejmě záleží na to, na jakou operaci půjdete. Ty klasické operace jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění a tam by nějaký doplatek mít neměl být. U těch miniinvazivních je to hrozně individuální a asi konkrétně si vyjádřit úplně nedokážu, protože nevím, co vám bylo nabídnuto, ale je to tak, tam samozřejmě je nějaká pacientská spoluúčast.
3: Moc děkujeme. Tolik dnešní poradna. Na nás si udělal čas a důležité informace nám poskytl žilní chirurg pan doktor Robert Vlachovský. Byli jsme ve spojení s brněnským studiem, kde pan doktor právě teď ještě sedí, ale už se budeme loučit, ale věříme, že se příště potkáme zase na Vlnách dvojky, ideálně i tady ve studiu.
1: Děkujeme za všechny informace, za to dnešní povídání. Hodně zdraví, pane doktore.
2: Děkuju moc za pozvání a hezký den přeju.

0: Další pozvání bude ke kávě o čtvrté na vysílání dnešního odpoledne. Luštěniny jsou výživné, ale ne každý je má rád. V jejich tradiční podobě, jak je proto šikovně přidat do jídel, aniž by výrazně měnili jejich chuť a konzistenci, které druhy jsou vhodné pro začátečníky, jak připravit čočku, fazole nebo cizrnu, aby nebyly rozvařené, o tom všem dnes odpoledne. Hostem kávy o čtvrté bude food blogerka Lucie Nováková, autorka blogu Buchta v troubě, a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: A za chvíli Aleš Cibulka a jeho červen koberec a připomínka neuvěřitelných narozenin muže, kterého kdyby nebylo, tak česká kulturní scéna by zcela nepochybně vypadala úplně jinak, než vypadá.
2: Meteor na dvojce. Co cítí motýly? Jak doletět na severní pól? A mají štíři brnění?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní.
3: Na dvojce.
5: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
6: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
7: Český rozhlas dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

Krz Vinicky se sténá, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Spadla nám do studia hvězda Aleš Cibulka. Hezké dopoledne.
3: To nejsem já, dneska to bude o úplně jiné hvězdě a ta hvězda nespadla, ta hvězda stále jasně září.
4: A jak Jiří Suchý občas říká, on je star a vždycky říká jako věkově, ne v tom druhém významu. Já myslím, že v obou významech a v obou krásně. Takže Aleši, on je Mezinárodní den seniorů, jak si nám připomněl, to jsme netušili. A jednomu z nich budeme věnovat dnešní procházku a už jsme to jméno prozradili. Co se týká činorodosti, tak k seniorům má opravdu hodně daleko.
3: Ano, on nemá rád oslovení legenda, protože se bojí toho, že by si pak někdo řekl, hele pozor, jde už zas ten starý legenda. Ale já myslím, že v jeho případě je to naprosto na místě. On nám dal takovou nabídku s oslavou 95, které jsou tu dneska, že nám půjčí divadlo. To si můžeme zadarmo pronajmout. Jedinou nevýhodu to bude mít, že on u toho nebude. Protože dneska neslaví, nezvedá telefony, nekomunikuje, užívá si v klídku ten den, ale my máme výhodu, že na dvojce jsme v toboganu jeho 95. oslavili už v loni, protože on řekl, že nikam nepřijde, takže my jsme si přetočili i jeho 100, 110. narozeniny, všechno máme. Všechno máme do foroty. A teď je takový malý důkaz, že my už jsme s Jiřím Suchým slavili.
5: Ano, tobogán je jediné místo, kde oslavujeme naše setkání, moje narozeniny, jeho... Hele, můžu říct, že už oslavujeme i tvoje říjnový narozeniny.
6: Vezmeme to šmahem všecko. Já už bych to vzal až do konce. Všecky narozeniny bys... Všechny budoucí narozeniny bychom oslavili dneska a pak už se na to vybodneme, ne?
5: A Aleš Cibulka.
3: Hele, my to natočíme do foroty a pak už budeme vždycky jenom reprízovat. 95. Jiřího Suchého, šup ho, tohleto 100, máme to předtočený.
5: No a je to pravda. Jedině ty by si to namluvil jako tak vítám k 85. a jeho bratra, kterému je už...
3: 112.
5: Ne, to kolik mu bude. A že by si jenom napsal, že by si jenom namluvil tyhle z ty úvody a vždycky bychom ti sehráli, teda dneska jsme ti sehráli takový jako naše setkání antre.
3: Nádherný to bylo, ale nechal bych tam tu poznámku, že vypadáte pořád stejně. První otázka, kterou bych se rád dozvěděl, určitě i vy, kdo jste tady, ta je vlastně ta nejjednodušší otázka, kterou začíná každý setkání. Jak vy se vlastně máte? Pane Suchý starší, jak se máte?
6: Já už se nemám. Já nevím, já už tak prostě to beru. Ten život je v podstatě, když se vezme průměr, tak můj život je takový solidní, žádný karamboly už v posledních, já nevím, asi 40 letech se mě nedějou a už to beru tak, jak to je a moc se tím nezabývám. Já se prostě mám a to mě stačí a jak to nechávám na osudu.
3: A já ještě doplním, já doufám, že můžu se to smířit, že nic neprozradím, konec konců byste to našli, že za těch pár dní na začátku října bude panu Jiřímu 94 let. V takovýhle kondici. Všechno nejlepší přejeme, mistře.
6: Děkuji.
3: Ale rovnou si přetočíme i pro příště. Tak, 95. narozeniny za 14 dní slaví Jiří Suchý. Všechno nejlepší, mistře. Tomu si připravujeme na příští rok, víte.
6: Jo, tak.
3: Dámy a pánové, je to neuvěřitelné. Jiřímu Suchému je 100. Všechno nejlepší, mistře. My to pak vždycky jenom vyměníme.
6: Já vám děkuju. Aby to znělo autenticky.
3: A... Mistře, já si pamatuju ještě vašeho bratra. Ten tady tenkrát ještě byl.
6: Ne, já měl bratra. Takhle to bude vypadat, že jo? Jednou.
4: Bylo veselo.
3: Ano. Bylo veselo, ano, to byly narozeniny mladšího bratříčka Ondřeje Suchého. Tomu bylo 80 a starší bratříček dorazil, takže dneska 95. narozeniny my samozřejmě přejeme všechno nejlepší. No a pokud chcete strávit den s Jiřím Suchým, máte šanci, když se mrknete na web dvojky, je tam třeba pořad Co všechno přines čas, Můj život s rozhlasem, nebo je tam naše povídání, které jsme točili v roce 2021 k 90. Nám to byla blízká setkání. vysílání. Je to i videozáznam u Jiřího Suchého na zahradě, u něj doma. To bylo hodně zajímavé povídání. No a dneska v 18 hodin na Sesterské pohodě si můžete poslechnout takový vlastně sestřih scének rozhovorů písniček od 60. let až do dneška. Takže vlastně celý den s Jiřím Suchým, který dneska slaví.
2: Děkujeme a samozřejmě i my se přidáváme k tomu přání všeho nejlepšího. Hodně zdraví. Aleši, jakou písničku nám teď Jiří Suchý zaspívá?
3: To je v případě Jiřího Suchého složité vybrat cokoliv z těch ohromných hitů, ale my jsme s naším hudebním dramaturgem sáhli až do roku 2002 k písni, kterou asi málo kdo zná. Hudbu napsal Karel Wagner, překvapivě. Slova Jiří Suchý a ta píseň se jmenuje Když je mi nejhůř. A vznikla v roce 2002 vlastně reakce, to byla na tehdejší ohromné povodně, ale je to nádherná písnička s kouzelným textem Jiřího Suchého. No a já už se těším na tu stovku. My už máme předtočeno.
4: Aleš Cibulka, děkujeme a Jiřímu Suchému ještě jednou všechno nejlepší.
3: Pozor, přichází ten starý legenda.
7: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probodl.

tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím vše.

teče do bod. Že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody. Děsí mě však to, že nezvládnu ty schody. A tak, abych k tobě byl

0: jako připomínka dnešních 95. Jiřího Suchého. Tahle písnička z roku 2022, tedy 2002, Svobodný, 2002, jak o tom před chvílí mluvil Aleš, možná méně známá, ale rozhodně stojí za poslech a za to, aby úplně nezapadla.
1: Moci bez nemoci bude moje pozvánka dnes k poslechu Českého rozhlasu Dvojka po 18. hodině. My pětkrát do roka děláme speciál pořadu Moci bez nemoci a ten den je právě dneska, kdy si do studia pozvu výraznou osobnost jednoho z oborů a dnes to bude pan doktor Martin Jan Stránský, neurolog. Mimochodem lékař, který dlouhá desetiletí zkoumá zákonitosti lidského mozku.
0: Já to vůbec nechci zlehčovat, ale ty tady máš takovou hezkou větu. Ano. Speciál pořadu nás zavede přímo do mozku.
1: A je to tak?
0: Ono to musí být strašně různé, že jo? Někde bude jako hodně místa, prostoru, jako volno, prostě takové kde nic, tu nic.
1: Zcela jistě.
0: Jinde bude nabito. Jako
1: každopádně těcno. Tam se dozvíme, že ohledně zkoumání mozku jsou možná už na snadě odpovědi o tom, kde se vzal autismus, který není žádným způsobem ještě diagnostikovaný, že by vlastně tam byla nějaká vrozená vada. To autistické spektrum je velmi zajímavé. Také si Jiří budeme povídat o tom, že jak je inteligentní dítě, ten základ tvoří v mozku jeho matka. Spoustu zajímavých osobností samozřejmě budeme jmenovat. A pan doktor Stránský měl možnost si pozvat do toho svého speciálu člověka, jemu blízkému, a to je jeho syn, ten s ním bude ve studiu, tak se ho taky zeptám na to, jaké je to vyrůstat a chodit do školy po boku otce, který toho o mozku tolik ví. No zkrátka si to poslechněte dnes po 18. hodině, speciál pořadu Moci bez nemoci.
0: Pozvala vás Šárka a za chvíli vás ústy společnými a nerozdílnými. Já jsem chtěl říct rukou společnou a nerozdílnou, ale
1: máme to k sobě daleko tady přes půl.
0: Ono to bude na pusu prostě, ta pozvánka. Bude k blízkým setkáním.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Před chvílí tu byla pozvánka k poslechu podvečernímu, tedy k pořadu Moci bez nemoci, ale my ještě zůstaneme v dopoledni, přestože náš čas pomalu vypršel, tak pro vás pochopitelně vysíláme dál. A po 11. blízká setkání.
1: Je to tak, a protože je dnes čtvrtek, tak blízká setkání se vysílají z Radiokafé na Vinohradské 12. Pokud to nemáte daleko, zkuste ještě zajít a najít nějaké volné místo. Pokud to daleko máte, nevadí, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Kdo bude hostem Terezy Kostkové?
0: Bude to herečka Helena Dvořáková, takže vás zveme k tomu poslechu, určitě další zajímavé povídání, tentokrát živě s publikem a s vámi. No, přesně v 11 aktuální zprávy a zítra dopoledne mezi 9 a 11, co se bude dít?
1: Budou tu dva na dvojce a moc si přejeme, abyste přišli i vy. Hezký zbytek toho dnešního dne vám přejí Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát lékařka a záchranářka Kristina Hešlová.
2: Když neuděláte nic, tak ten člověk umře, když je v nějakém životohrožujícím stavu. Když něco uděláte, tak taky umře, anebo mu můžete pomoct, takže nemáte moc co ztratit.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Na dětského ombudsmana se za půl roku obrátilo 111 dětí a v Praze dnes opět přistane obří Airbus A380. Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do úřadu obdržel přes 1100 podnětů a 2/3 už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Více než polovina případů, jimiž se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škol a České školní inspekce. Prioritou Martina Beneše, kterou si stanovil na další 3 léta, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí.
4: To jsou děti zanedbávané, týrané nebo zneužívané, ale zároveň my se na to chceme dívat i trochu šířeji a chceme se zabývat i oblastí školství, zejména z pohledu jako bezpečí prevence šikany a postupu při prevenci šikany a ochraně před agresí.
3: Dětský ombudsman se mimo jiné postavil proti zákazu mobilů ve školách a podpořil návrh, podle kterého by mohli volit zastupitele obcí i lidé od 16 let. Středočeský zámek Štiřín se úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nepodařilo prodat ani na 10. pokus. Do aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se nikdo nepřihlásil. Majetkový úřad převzal Štiřínský zámek v červnu 2023 od ministerstva zahraničí a následně jej nabídl jiným státním institucím. Zájem nebyl. Do Českého národního registru dárců kostní dřeně se dnes mohou zapsat lidé od 15 hodin na Husově náměstí v Berouně. Podle náborové dobrovolnice Evy Kolářové trvá nábor asi 10 minut, kdy pracovníci se zájemcem vyplní dotazník a odeberou vzorky, které následně pošlou do laboratoře.
5: Tenhle ten konkrétní nábor jsme uspořádali na základě výzvy rodičů malého Jindry, který onemocnil akutní leukémií. A chceme tím rozšířit řady potenciálních dárců a tím pádem zachránit nejen Jindru.
3: Vhodný dárce kostní dřeně může být člověk od 18 do 35 let, vážící víc než 50 kg, ve výborném zdravotním stavu a který neužívá pravidelně léky. Na ruzinském letišti dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinky Emirates vracejí největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty pak kvůli nižšímu zájmu cestujících létal menší Boeing 777.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě bude tepleji až 20.
0: Doprava.
3: D1 směrem od Prahy je teď neprůjezdná po vážné nehodě kamionu a osobního auta na 158,5 kilometru. Zasahují tam záchranáři. A potom se brzdí do kolony, respektive kamiony brzdí do nesouvislé kolony na 166. kilometru a sunou se pomalu k omezení u D2. Levý pruh, tedy osobní auta, jedou v podstatě plynule. Na 34. kilometru D5 směrem od Prahy je omezení. Osobním autem se zdržíte asi 10 minut a na silnici 38 komplikuje provoz nehoda u odbočky na Kaňk. Jezdí se tam kivadlově. Zprávy končí po nich Tereza Kostková a její host.
6: Ano, přátelé, máme čtvrtek 1. října, tedy první říjnový den. Já vám přeji krásný říjnový den, ať už jste v Radio Café Vinohradská 12, nebo jste si naladili dvojku a jsme tomu rádi. Dnes je den, kdy se toho děje hodně. Premiéra filmu Tango pro tři v divadle v Dlouhé se hraje bez roucha. A do toho nám tak celkově v televizi běží 8. řada kriminálky Anděl. To je dost důvodů na to pozvat si herečku Helenu Dvořákovou, oceněnou během své divadelní kariéry cenami Alfreda Radoka, Tálií, cenou divadelních novin. Helenko, ty už si film viděla? Protože dneska hraješ, tak ho neuvidíš večer.
7: Ano, já už jsem ho viděla. Je to báječný film, taneční film, plný vášně. Přijďte do kina, dneska začínáme.
6: Dneska a od dneška dál Tango pro tři, mě to samozřejmě bude velmi zajímat. Tanec, ty a tanec, film a tanec a co všechno se tím chce vyjádřit a říct. Ale na to máme celou následující hodinku, takže přátelé, nalaďte, usaďte se nebo si u toho tančete. Dnes blízké setkání s Helenou Dvořákovou na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: A musím se vám přiznat, že je tu ještě jeden důvod, proč jsem ráda, že je mým hostem herečka Helena Dvořáková, protože ji mám moc ráda. Jako člověka a já jako divák, jako herečku. Když ji někde zahlídnu, mám pocit, že to prostě bude dobrá věc. I když tam má menší roli, říkám, to bude dobrý, to bude zajímavý. A vždycky je. Je to pro mě nějaká jistota, jako klidu, kvality. A to mám i teď, když vedle mě Helča sedí. A pak je tu ještě jedna věc, proč má radost tahle budova. A je to asi oboustranné s Helenou a to je rozhlas, protože ona rozhlas miluje, on miluje jí. Má i rozhlasovou tálii za drama Hilda z roku 2018, to nemohu neříct. A teď už jenom hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, Teresko, děkuji za nádherný úvod. Já si ho velmi cením. Ono je totiž nádherný slyšet to takhle jako naživo.
2: No, ono vůbec jsou hezký věci naživo. Já myslím, že čím dál víc si tak těch ceníme a vážíme my, co jsme pro ten život vnímaví. Proto jsem si říkala, že tě možná potěší začít rozhlasem, byť tu máme velký film a tanec a dostaneme se k tomu a to je ceny a takové velké věci. Ale ten rozhlas je taky velká věc. Jenom taková intimnější, vnitřnější. Trefila jsem to dobře, je to něco, co ty máš ráda. Konec konců napsala si někde, že rozhlas byl tvojí vstupenkou do nového života. Což nám možná navazuje na naše minulé blízké setkání.
3: No, co se týká té intimity, je to pravda, protože já jsem začínala se svojí prací po těžké etapě ve svém osobním životě a Český rozhlas mi nabídl tu možnost a vlastně ta subtilnost, ten vnitřní prostor, ten mikrofon dokáže obsáhnout, myslím si, nejlíp. A právě proto, jak jsem byla zesláblá a pomaličku jsem začínala znovu pracovat, tak to byla skvělá příležitost, jak pracovat a zároveň šetřit energii a prostě vytáhnout tu esenci toho podstatného, co v tom textu je. A to je to kouzlo toho rozhlasu, že se stišíme, že se zaposloucháme a odfiltrujeme ten svět venku a můžeme být chviličku tak inertně, jako vnitřně prostě jenom sami se sebou a s tím, co slyšíme.
2: Říkáš to nádherně, úplně cítím, jak je to jak nějaký oheň, který se musí rozfoukat, jako z malého znovu tu jiskru nechat jako rozhořet. A možná se už nevrátit někam, kde nechceme, jako najít tu cestu novou. Neboj se ty, ani posluchači, vůbec není potřeba, abychom se vraceli k věci, kterou jsme tak nádherně a velmi otevřeně probrali v minulém blízkém setkání. Takže o nemoci to dnes rozhodně nebudeme, to o zdraví, o plném životě. Ale tahle přechodová věc je hrozně důležitá, protože ono, a tudíž tam tu otázku si ještě dovolím, Heli, položit. Teď mě napadla, když takhle musela rozfoukat nový plamen, oheň té práce, sebe, té duše herecké a lidské, bála ses někdy před tím, že byť dojde k uzdravení, všechno to zvládneš, našla všechnu tu sílu, že třeba už by nemusela tě ale vést jako ta nová síla vůbec do té profese? Mohlo se stát, že bys nic v rozhlase nerozfoukávala a já nevím, šla na poštu?
3: Ono se to i trošku dělo, protože mě do toho vstoupil covid nám všem, do toho období zrovna, kdy jsem se uzdravovala. A protože divadla v té době byla zavřená, tak jsem hledala novou cestu a přemýšlela jsem o tom, jak vydělat na složenky, když to řeknu takhle, protože to potřebujeme všichni. A zároveň, abych naplnila nějakou potřebu svou, osobní, pracovní. No a ku podivu mě to zavedlo do mateřské školky. Takže asi rok jsem pracovala a tvořila a hrála si s malými dětmi. A těmi úplně prťátky, těmi skřídky, kterými bylo od 2,5 až třeba do 4 let. A byl to krásný čas, taky byl těžký, protože se mi stávaly situace například, že ostatní, tam nejsou kolegyně, že? Tam jsou, nebo jsou to taky kolegyně?
2: Jsou to asi tvoje kolegyně, když jsou chvíli. Fajn, tak jo.
3: Tak ty
2: spolu ženy, paní učitelky, spolu vychovatelky.
3: Vychovatelka je krásné hlídačky. Slovo. Mně se líbí slovo průvodce. Průvodci. Tak ty průvodkyně, spoluprůvodkyně taky měly děti, že a to období, nerada se k němu vracím, bylo to nešťastné období, myslím si, pro celou společnost. Nicméně taky se stalo, že měli třeba doma nemocné děti, nemohli přijít do práce, takže já jsem se dostala do situace třeba, že jsem měla kolem sebe opravdu 7 trpaslíků a potřebovala jsem jim navlíct ty rukavičky a ty botičky a teď, že jo, a teď to navlečete ty rukavičky a oni si je sundávají. Se čůrát. Tak to zase sundáváte a zase to trpaslíčka na ten záchůdek. Teď to tam všechno musíte obstarat, teď zase ten další trpaslíček tam něco rozbír. Takže jakoby v té zimě navlíknout je do těch oteplovaček a do těch botiček. To bylo, jako hodně jsem se u toho zapotila, ale teď na to vzpomínám opravdu s láskou a líbí se mi, že vzpomínám na to tak, že s těmi dětmi jste přítomní v ten okamžik a samozřejmě jako dospělá jsem musela hlídat čas a tu zodpovědnost kolem, ale být v té hře a to zastavení s těmi dětmi, to je nádherný rozměr, který si myslím, že jako i dospělí bychom se měli k tomu vracet a uvědomovat si to.
2: Myslím, že to ti byl dopřán vlastně asi nečekaný, ale opravdu krásně jako převoznický čas vlastně zpátky pomalu do rozhlasu a zpátky do té profese. To je, když vidím tu pozvolnou cestu, jak vyprávíš to jako přepůvabně a jo, je to krásný. Hlavně nová pohádka o Sněhurce a 7 trpaslících. Já myslím, že to úplně nová moderní verze. A ještě ať uzavřem tuhle kapitolu rozhlasu, pojďme opět skočit do přítomnosti kterékoliv, ať už včera nebo před rokem, ale přítomnosti. Co tě tak jako hodně chytlo za srdce, ať už audiokniha, hra, věc, co jste dělala, neberme rozhlas jenom tuto budovu, berme audio jako takové, ve kterém jsi královna. Tak co tě chytlo, protože taky takový dobrý svět číst knihu, dělat hru, taky se ponoříme někam. Jinam.
3: A myslíš pracovně? Nebo...
2: Tak co tebe chytlo? Co bys nám doporučila? Co si poslechnout? Nebo co jsi díky tomu četla? Co je nějaký pěkný jako text? Co jsi měla pocit, že jsi dělala a je fajn? A měli bychom to vědět.
3: Ono je to trošičku deal, ale teď otázka je, to je že jo, co je deal?
2: To říkám, že si včera nebo loni.
3: Já si nepamatuji, jestli to bylo já trošičku opravdu taky žiju pořád v tom přítomným okamžiku.
2: Čas je nám jedno. Co tě tak chytlo? Prostě?
3: Co mě chytlo? Já jsem si teď, když o tom mluvíš, co je zajímavé, tak jsem si vzpomněla, že jsem namlouvala audioknihu Heleny Sovákové, což je plukovnice, psycholožka České armády. A ona napsala knihu o svých zkušenostech.
2: Měli jste byla... na tu knihu?
3: Měli jste tady?
2: Ano, jsem to četla, ano.
3: Je to báječná žena, já jsem říkala, vy víte, že hraju tu psycholožku v té kriminálce, proto jste... Ona říká, ne, vy se jmenujete příjmením stejně jako moje teta. Tak to říká, aha, takže takhle jsme se potkali. No ale děli se mi tam opravdu jako neuvěřitelný, říká se tomu synergie, ty věci, které se dějí současně, že? Takže já jsem v jednu chvíli natáčela Helenčinu knihu v tu stejnou chvíli a Helenka, tak musím to uvést konkrétně, v té jedné kapitole mluví o tom, jak mluvit s lidmi, kterým někdo odejde. Máme dušičky, tak se to hodí, není to úplně jako mimo, když to teď zmíním. Nebo se nám blíží ten podzim. Takže ona tam mluvila v té kapitole o tom, jak tedy mluvit s těmi lidmi, když někdo blízký odejde. A já jsem v tu stejnou chvíli točila v kriminálce Anděl scénu, kdy David Švehlík, že můj kolega Tomáš Benkovský, řeší ten stejný problém, že mu tam v tom příběhu někdo postřelí, zastřelí kamaráda. Takže to byla jedna věc. Jo. A do toho jsem si vyhledala, protože součástí toho příběhu bylo, že na konci vyjednává, myslím, jako ten policejní vyjednávač. A abych se inspirovala, tak jsem si našla na YouTube nějaké naše přední české vyjednavače. A Teď jsem mimo, jestli ho neurazím, protože mě se ty jména ztrácí.
2: Adam Dolník.
3: Ano. Uh-huh. A prostě jsem si ho tam našla. A druhý den jsem volala svojí kamarádce a říkám, prosím tě, teď nelekněte se, jo. A není to úplně mimo, já tu souvislost pochopíte. A říkám, mám pro tebe ty skořápky. Protože já sbírám skořápky, sbírám starý chleba, ona má slepice, já jí to nosím, ona mi za to potom třeba dá vajíčka. A fakt, takhle to, já žiju v těch Černošicích, tak to tam máme takhle jako skoro trošku na vesnici. No a přinesla se mi ty vajíčka, ona říká, nechceš dál, nechceš si dát polívku? A říkám, a tak jo, tak si dám s tebou polívku. A teď máme položený ty telefony takhle vedle sebe. A ona vzala ten telefon a říká, co mi tam ten, prosím tě, Adam teďka jako píše, co to je? Já říkám jako Adam. No a ona říká, Adam Nolník, to je prostě můj jako kamarád. A říkám, počkej, to je tvůj kamarád? A ona, no jo, ještě to bylo takhle. A já říkám, aha, oni ty telefony, teďka jak spolu komunikujou, že jo, ty telefony a předávají si ty informace navzájem, říkám.
1: Oni už se domluvili.
3: No tak já si včera pouštěla to video s ním, že jo, tak prostě to ten tvůj telefon si tak jako zatáhl ty data třeba, nebo to. A on říká, ale prd, to je můj spolužák, my jsme spolu chodili na základní školu. On vlastně pochází z Brna a já říkám, cože? To je tvůj spolužák? A ona říká, jo, to je můj spolužák a teď bude mít, hele, v Lucerně, tady v rámci Forbesu bude mít přednášku, je to velmi zajímavý, tak kdyby tě to zajímalo, tak můžeš přijít. Tak já jsem si koupila vstupenku, přišla jsem na tu jednoho přednášku do té Lucerny, no a ejhle, kdo tam nebyl, Helenka Sováková. A já jsem za ní přišla a říkám, Helenko, já teď namlouvám vaši knižku. Říká, já vím. A říkám, no ale to si musíme všechno říct ve studiu.
1: Co uvidíme se, jako co.
3: Takže takhle se to prostě propojuje. Já tím chci říct, že jsme si všichni velmi blízcí, tady v těch blízkých setkáních se to hodí říct. Prostě jako netušíme mnohdy, jak jsme všichni tady vzájemně propojení, jak se ty naše příběhy, kde mají ty uzlíky společný. Je důležitý vážit si vlastně navzájem sám sebe. Já to vždycky tak končím, že takovou moralitou, ale prostě to je to gro, že jo, že prostě vy nevíte, jako jedete v autě, řekněte, to je debil, proč mi tam vyjíždí, nebo to, ale přitom on třeba je váš soused, nebo ho v zápětí potkáte. A
2: zamilujete se, vemete se a máte
3: a nebo
2: třeba tak.
1: A to už jsme zase tančit. U filmu a příběhu. A k tomu všemu se dostaneme i k filmu Tango pro Třizhranou Dvořákovou za chviličku na Dvojce.

0: Povídáme si dnes s herečkou Helenou Dvořákovou a protože možná mohlo být pro vás překvapivé, kam se může povídání dostat z jenom otázky Ty a rozhlas? A jsme u Skořápek, Slepiček, Adama Dolníka na přednášce. To je krásný, jako kam nás to vede. Tak možná, že vás také teď ještě překvapíme. A já se chci nechat překvapit, protože Helenka mi jenom říkala, nevadí ti, já možná uhnu dneska k něčemu hrozně silnému, já mám takový silný zážitek. Já říkám, tak mi ho neříkej a uhni k silnému zážitku. Ten my všichni chceme, to, co ještě nikde nebylo, co je v tobě teď nejsilnější, tak kam mi uhneš? Já tě ani, vidíš, ani ti nedám směr, abys mohla uhnout. Kam nás povedeš? Co je to silný v tobě?
1: Já si teď uvědomuji svoje emoce a hrkly mi slzy do očí, protože to v mým životním příběhu nebylo plánovaný a bylo to bez nějaké snahy toho docílit. A teď jsme se, než že ohrála vám písnička, my jsme si tady v mezičase s Tereskou povídali, jak je báječný se, si dovolit se uvolnit a nechat se nést tou sítí, která nás vede, která nás chrání.
0: A přírodní, ta biologická, vesmírná.
1: Ta přirozená.
0: Ano, ta přirozená, ne ta lidská, ano, ano.
1: Ale mnohdy ty strachy nám v tom brání, že? Ty špatné zkušenosti, které máme, tak se tomu bráníme, ale ono je dobré mít tu důvěru, neustále jako tomu věřit, že nás to vede správně. No a já jsem se potkala s jednou ženou, to je zase další příběh, jsem se potkala s Evičkou Lustigovou a ona říká...
0: Já ji znám velmi dobře. Znáš, teď jsem prostě dočetla povídky Arnošta Lustiga.
1: No ona je prostě báječná žena, já nechci tady zmiňovat její věk, ale ona je tak vitální, ona je tak prostě nádherná žena.
0: Ona je mimo věk, ona je prostě
1: to
0: úplně...
1: Je krásný, přímě.
0: Ona je tak, mimo ona je...
1: A my jsme se potkali ve studiu Timpanu, kde jsem natáčela audioknihy a ona říká, je, ty si budeš rozumět s Ivou. A jsem říká, kdo je Iva? Ona říká, jo, to já ti představím toto. A opravdu se trefila. My jsme se setkali s Ivou Vité. Ona má 3 nádherný syny, bo měla, bohužel jeden její syn zahynul. A ten, já vám to musím říct, protože to je tak jako neuvěřitelný, ale je to pravda. Ten její syn, Benjamin, má asi 32 let, a oni teď žijí ve Švýcarsku, Iva má české kořeny. A on se rozhodl, že z toho Švýcarska půjde do Indie, do Dharamsaly, Indové říkají Dharamsaly, za Dalajlámou pěšky. A on to šel asi 5 let. Řekl si, že se naučí do každé země, do které přijde, se naučí jazyk té země. Naučil se bojová umění v Číně, žil

0: meditační buddhistická technika. Já jsem se přihlásila do kurzu, ten kurz byl v Ladaku. Teď, abych vám umístila Ladak. Ladak je součástí Indie, je to sever Indie, severozápadní část Indie, blízko Kašmíru, potká se tam Pakistán, z druhé strany Čína. Je to takový zajímavý kout té země koule a je obklopen horami. No a já jsem se rozhodla, že tam na měsíc odjedu a že budu 10 dní meditovat. A jiný plán jsem neměla. Takže jsem tam letěla s tím, že se tam s tou Ivou setkám, že oni už tam mají nějaký plán svůj. Přilastila jsem tam. První, co je, tak musíte dorovnat nadmořskou výšku. Takže ty první 3-4 dny toho moc neujdete, protože vám buší srdce, zvedá se vám žaludek, motá se vám hlava. A ti domácí, u kterých jsem bydlela, mi řekli, tak to chce jenom takovou lehkou procházku. Takže jsem se vyrazila do města a přišla jsem takovému malinkému tržišti a tam jsem se dala do řeči s jednou ženou, Staší, která se potom stala mojí známou. A ona říká, to je krásný, že jsi přiletěla do Ladaku, tak vítej. A víš, že je tady Dalaj Lama? A jsem říkala, nevím. A on, no, tady za kopcem. A říkala, fakt? Ona, jo. Tak mi dej pás, dej mi prostě kontakt na sebe, ať ti domluvím setkání. A já, cože? A ona, jo, prostě mi dá. Teď já tam byla druhý den, že jo, tak jsem říkala, to asi nebudu dávat někomu cizímu takhle pas. A říkám, tak já si to ještě rozmyslím, děkuju. A teď jsem šla dál do toho města a potkala jsem dva známí, kteří se mnou letěli letadlem. On byl z Holandska, ona byla z Moldávie, taky krásný mladý pár. On letěli spolu do toho Ladaku, on tam žádal o ruku. A on říká, víš, je tady Dalaj Lama? A já říká, počkej, to už jste druzí. A máme na něj adresu, na tu kancelář, tak jsem říká, dobře, tak já si ji vezmu a zkusím teda napsat. Takže opravdu, když jsem se pak vrátila domů, tak jsem si sedla a napsala jsem dopis kanceláři Dalaj Lamy a napsala jsem, že si přeju se setkat s jeho svátostí a že to požehnání si přeju nejenom pro sebe, ale pro svoji komunitu a pro lidi vůbec v České republice, že vím, že měl blízký vztah s naším bývalým prezidentem Václavem Havlem a že se domnívám, že pořád v té naší společnosti je trochu víc strachu, než je třeba. A že bych pro nás všechny si přála, aby nám požehnal. A oni mi odpověděli, že mě zahrnou do hromadného setkání audience, že nás ten den bude asi 135 a jestli to dobře počítám, tak vybrali takových 50 lidí, kteří se s ním mohli setkat osobně. Takže vám přináším poselství, přináším vám to setkání, který je opravdu výjimečný a strávila jsem s ním asi minutu, kdy jsem jenom se sepjatýma rukama mohla být v jeho nejbližší blízkosti. A bylo to trošku komický, protože já jsem se na něj nedívala, já jsem měla jenom sepnutý ruce a kolem mě je spousta lidí a oni mi drželi ty ruce, abych jako je nedávala příliš nízko, aby se jeho svatost nemusela příliš ohýbat a jenom jsem slyšela look up, jako podívejte se nahoru, podívej se, takže jsem se jenom tak jako podívala, teď jsem viděla ty jeho oči a už mě posílali jako pryč. No, ale bylo to velmi, velmi, velmi teda jako niterný, protože jsem se potom vrátila na ten svůj pokoj a spustil se mi pláč, něco se uvolnilo a musím říct, že když jsem potom byla chvilku sama se sebou, tak jsem si říkala, co vlastně na tom setkání je výjimečný a tím to zakončím, že jsem si uvědomila, že jsem zodpovědná, za svoje štěstí a myslím si každý z nás, protože když každý bude zodpovědný za to svoje štěstí, tak potom nebudeme chtít těm druhým vlastně nějakým způsobem dělat zlé, protože sami sobě to štěstí bychom pokazili.
1: Přátelé, na tomhle je nádherný, že Helenka Dvořáková tady nenahrává audioknihu. Tady audiokniha právě vzniká. Na dvojce ještě, no tak bude do 12. hodiny.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Dnes vlastně asi nečekané pro všechny blízké setkání s herečkou Helenou Dvořákovou o jejich blízkých setkáních různých. Tak pojďme na to s hereckými kolegy tématem tance, film Tango pro tři, když je dnes premiéra. Když jsem se dívala do té anotace, tak mi tam přijde něco velmi zajímavého, k čemu bys podle mě měla co říct a vlastně o tom v jiném úhlu pohledu mluvíme, že to je film, kde se vlastně řeší tlak na výkon, potřebu uznání, pomíjivost, popularity a druhé životní šance. To jsou věci, které nejsou úplně cizí. O druhé šanci si vlastně mluvila o celém novém přechodu do nového světa, o tom, co má skutečnou hodnotu, čeho se nebát. Tak jak tvoje postava v tomto filmu, kde si stojí, kým tam je, koho jsi tam objevila nebo přinesla do toho filmu?
3: Takže Tango pro tři, nový taneční film, který jde dnes do kin. A já jsem měla velký štěstí, že jsem potkala v životě režisérku Lenku Kny, se kterou jsem natočila svůj debut Vnučka, nebo Stínu neutečeš, to se tak jmenovalo původně, pak se to přejmenovala na Stínu neutečeš s panem Landovským, s paní Adamovou. Byla to první velká krásná příležitost moje filmová a to ty setkání, tam to začalo vlastně s filmovým setkáním. A Lenka Kny během toho natočila několik dalších filmů, ne během toho, ale potom natočila dalších pár filmů. No a poslední film Tango pro tři zasadila do toho tanečního prostředí a mě nabídla, abych si zahrála profesionální tanečnici, což mě šokovalo, protože já se vám přiznám, já jsem nechodila do tanečních, Tereska v tom světě jako doma.
2: Což neznamená, že tančím, jo, ale dobře.
3: No ale víš, co to je za dřinu? Víš, co to je? Prostě mít to v tom těle vžité, jo? To není úplně jako jednoduchý, že si stoupnete a jenom si na to zahrajete. A já jsem říkala, Lenko, to je jako velká pro mě výzva. Já opravdu, já si nejsem jistá, jestli jim budu sekundovat, jestli budu stíhat, protože mým partnerem tanečním v tom filmu je Jan Koleník, Kristýnka Boková. To jsou nejen herci, ale právě tanečníci a tak jsem z toho byla trochu nervózní a Lenka mě uklidnila a říká, no ale, nebo spíš mi vložila tu důvěru a řekla, no ale ty jsi skvělá herečka, já ti věřím. Takže já jsem do toho šla s tím, abych tu Lenku nesklamala. A opravdu my jsme měli vlastně půl roku příprav, intenzivní zkoušení, pak bylo nějaký asi necelý dva měsíce, kdy jsme byli každý den ve zkušebně a já jsem se učila tu základní taneční abecedu. Já jsem stála před tím zrcadlem, držela jsem ten valc. Bože, mě z toho tak bolely ruce. To bylo... A teď Marek Dědík, který je hlavním choreografem, mi řekl, no ale na to, aby si mohla tančit v páru, tak to napřed musíš ustát sama. Ty musíš znát svoje kroky. Jako v životě. My nemůžeme vstupovat do páru, když neznáme svoje kroky. Takže pro mě to byla i škola vlastně v tomhle směru. A říkala jsem, dobře, tak já budu dřít. Takže jsem opravdu se snažila, měla jsem vysoký podpatky, protože Janko je mnoho vyšší.
2: To minulý týden, je hodně vysoký.
3: Krásný, urostlej chlap. Když jsem přišla na zkušebnu, poprvé jsme se viděli, se podívala do očí, jak jsem málem odpadla. A říkám, o bože, tak tady bude z čeho brát. To je jako fantastický, jako krásný. A on opravdu celou dobu, on je velký, jako charismatický gentleman. A, takže i držel ty emoce v klidu a tak. A bylo to velmi příjemné zkoušení. Takže abych vám to ještě jednou zopakovala, s Janem Koleníkem v tom filmu hrajeme bývalý manželský pár, profesionální tanečníky a Kristýnka Boková vstoupí jako ta třetí osoba, která nastavuje zrcadlo tomu showbiznisu a tomu světu soutěžení a výkonu a prestiže. A vlastně formou toho tance se ukazují ty emoce, ta vášeň a to ty životní, ten žebříček hodnot, který je v té společnosti nastavený. A je to nádherný zrcadlo, myslím, že by ho měli všichni vidět.
2: No, těšíme se na to. Už to, co jsi říkala, je zajímavý a chcem vědět samozřejmě, jak si vydřela tanec, jak ho umíš, jaké tance ti tam uvidíme tančit. To všechno je lákavé. Obsah i forma filmu Tango pro tři. Dnes s herečkou Helenou Dvořákovou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Radioservis představuje
0: CD Gramo Tingle Tangle.
4: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
0: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
4: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
0: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Dvojka.

0: Povídáme se s herečkou Helenou Dvořákovou. Je mi jasné, že už i na film Tango pro tři by vás napadaly otázky. I mě napadají a pokládala bych je, ale těch témat má Hela tolik, že bychom je nezvládli do té 12. probrat. A konec konců filmy jsou od toho, abychom je viděli. Takže my, které tance umíš, jestli víc latina, standard, kam ses dostala, to se nechme překvapit právě ve filmu. To je jedna věc. My samozřejmě nemůžeme neprobrat kriminálku Anděl, protože já mám otázku takovou jako odjinut, jo, ať to nemusíš vyprávět dějově. Protože na seriály dlouhodobějšího tohoto ražení, myslím více sérií, jsou takové dva postoje. Buď, že jako si tak hrajem a tak si jako točíme vlastně to zábava, sranda, anebo jako, že tam někdo něco drtí pro peníze, chodí a asi to ty herce nebaví. Znám takovéhle dva extrémy, patrně podle názoru těch lidí na svět samozřejmě, ale měla bys vyjmenovat, co je fakt super, kvůli čemu se vždycky na seriál těšíš, proč je klidně ráno vstaneš a co je fakt trošku pruda, jako vzít v oba ty směry a ukázat tu realitu.
1: Tak to bez přemýšlení, je to ta parta, se kterou točíme. A nejenom ta herecká, ale celý štáb, protože za ty roky se známe, známe svoje příběhy, známe se navzájem a můžeme říct, že teď v té další řadě, která byla točena, to už je tuším 5 let, nebo aspirujeme na 5. rok a to se říká, že i když postavíte firmu, tak to nějaký čas trvá, že? Takže my to můžeme nazvat, že jsme takovou firmou a slyšela jsem i svoje kolegy mluvit o těch posledních dílech, které teď se vysílají nové díly a říkali, hele, to je jako top, je to dobře natočený, má to dobrý scénář, je to dobře zahraný, jako jo, baví mě to, fakt mě to zajímá.
0: To graduje, jako, že ta, jo, ta, ano, a to je ano. To, co tě tam prostě, proč člověk kvalitě, stane víš? A přijde tam, že víš, že to nejde dolů, ale že to jde vlastně nahoru.
1: Jo. No, tak logicky, že jo, jako herci už víme, kam nás ty postavit, co vlastně jako od nich očekávat a není třeba ztrácet tolik času, já nevím, svícení, kameramani, režie, protože tam se střídají režiséři, už ví, kam stoupit, už ví, jak to chtějí, oni už mají tu jasnou představu a je to radost potom pracovat, když víte, v jakých mantinelech se můžete pohybovat, takže jo, jsem tam jako doma.
0: A pak je ta druhá půlka, samozřejmě, že vždycky i v té nejlepší firmě může být něco, co prostě není úplně to, na co bez toho byste se prostě trošku obešli. Tak co to je, to nám Helenka Dvořáková řekne za chviličku na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebojů.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na dvojce.
2: Během písničky Tomáše Kluse si ale Helenko říkám, že možná někdo, kdo se potkal s Dalajlámou, ani nemá něco, co by ho při natáčení unavovalo, štvalo, bylo z toho druhého kadlubu, pro který je těžký na ten plac dojet. Možná se ptám na něco, co už ve tvém životě ani neexistuje. Jak to je?
3: No, přemýšlím. Já myslím, tak jako si pluju hezky a někdy ti moji kolegové tím trošku trpí, ne já. Protože...
2: Oni jsou spruzený a tobě je pořád dobře.
3: Ano, protože moje kamarádka, že jo, produkční běhá, že jo, a nebo AD, prostě assistant of director, ten kdo pomáhá režisérovi, že ho běhá, prostě schání ty lidi, kteří už mají být na tom place a tak, jestli je všechno, jestli už jsou nalíčení, učesaní, oblečení a tak. A já...
2: V podstatě dělají to, co ty Sněhurka s těmi trpasličky ve školce. V podstatě vás musí dostat do těch potíček, ano, chápu.
3: Jo, tímhle bych chtěla Kimi mu velmi poděkovat, protože to je fakt jako srdíčko velký. A on říká, už bys jako mohla, už bys mohla jít, prosím, točit. A já, jo, ještě se tam jako poslední sponečka, ještě tam jako tu rtěnečku a toto, tak ty jsou ze mě vždycky. A kamarádka Klárka z garderoby vždycky říká, Kimi, pošli to do vesmíru, ono jí to přijde. Je zbytečný pro ní běhat.
2: Čo se musí tudy, to je jasný. V každém případě tohle už máš asi zaběhlý. A nebo je něco, co pro tu postavu, jak se vyvíjí v té osmé sérii, je něco, co ses musela učit, podobně jako pro film, tanec, ať už povahově, ať už nějaký rys potlačit, vytáhnout, anebo to taky jako úplně tvý a jako...
3: Já mám ráda ty začátky, vždycky, když se rozbíhá ta nová řada, tak my máme to štěstí, že můžeme si osvěžit ten trénink manipulaci se zbraní, ty základní postoje a tak s opravdovýma profíkama, takže máme k ruce skuteční kriminalisty, kteří nám radí při tom, jak by asi teda to místo činu mělo vypadat a tyhle spolupráci asi velmi cením. Já bohužel nemůžu říkat jména, nemůžu zmiňovat blíž, ale je to skvělá pro mě opora. A co mě na tom jako udivuje, je to, a udivuje, neudivuje, protože je to jako logický, ty kluci prý na té kriminálce z toho mají už srandu, jako mezi sebou mají ty vtípky, jo, což my vlastně v té kriminálce ale nemůžeme ukázat, protože bychom byli cyničtí a to prostě nejde, takže to vyšetřujeme z toho, ale některé ty historky jsou jako neuvěřitelné. Tak to je jedna věc a co ty se ptala, co jako pro mě bylo, co jsem se musela učit, nebo co bylo pro mě nějakou výzvou. No, já mám takovou novinku, že v jednom z těch dílů, pardon, si zahrál můj syn. A to byly pro mě trošku nervy, protože jsem se musela soustředit na svůj výkon, ale zároveň, že jsem tam měla jeho, takže jsem byla i herecká partnerka nebo kolegyně, že jo? Ale zároveň jsem byla ta maminka. Míša Novotný, můj kolega, blízký, prostě srdce, byl fantastický. Neustále tam byla legrace, rozptylovali se kluci navzájem. No a můj syn mě překvapil, protože jako naprosto s přehledem jako řekl svoje repliky, pracoval s režisérem. Prostě byl tam jako doma, věděl, kde má kameru, věděl, co má dělat. Já jsem z toho byla úplně bav. Co mě tam jako trošičku rozhodilo bylo, když říkala, mami, tady ta krev na těch stěnách, jak jsou tam ty obrázky, a tak to mě vůbec nedošlo, že říkám, nekoukej se na to, to je jenom jako, to vůbec jako neřeš, jo. Takže ta realita a to hraní si na to se trošičku rozchází, no, tak my si na to hrajem.
2: Já jsem nadšená, že jakkoliv jsem se Helenky Dvořákové dnes zeptala, tak jsme se dozvěděli něco úplně nového, nějakou úplnou novinku v jejím a pro nás v našem životě. Děkuju za opravdu krásné blízké setkání s tebou.
3: Teresko, pro mě je to jako nesmírná čest a děkuju za blízké setkání.
2: Děkuju. Krásný den všem. Helena Dvořáková dnes na dvojici. This is the story of my baker.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dopis pro vás, můj kočár.
2: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
3: Našla si dopisy od Jane?
4: Bohužel.
2: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
5: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
2: Slečna Austenová.
6: Jsme spoutané na věky.
2: Premiéra minisérie v úterý večer na ČT Art a v iVysílání.
7: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Ceny nafty a benzínu ode dneška reguluje vládní cenový strop. Policie ve Francii zadržela při protestech středoškoláků přes 600 lidí, 100 dalších je zraněných. A bude slunečno, později bude částečně přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy a Mária Kunová. Hezké poledne. Vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot. Za benzín řidiči dnes zaplatí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr. Za naftu pak 48 korun a 72 haléřů. Stát reaguje na zdražování způsobené konfliktem na Blízkém východě.
10: Dělám střechy, neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu.
11: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za litr nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje marže pro pumpaře na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
12: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
11: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Po Francii se šíří protesty studentů středních škol, stěžují si na málo peněz ve školství. Podle studentů jsou kvůli tomu přeplněné třídy, chybí učitelé a školní budovy jsou ve špatném stavu. Na některých místech studenti zabarikádovali vstupy do škol a střetli se s policií. Ta v souvislosti s protesty zadržela přes 600 lidí.
13: Podle maturantky Fadíly z Licea v Saint-Denis u Paříže nejsou ve škole okna, na chodbách jsou šváby a krysy a na toaletách chybí hygienické potřeby. Studenti tam během protestu zablokovali vstup do školy a zapálili přední popelnice. Během protestů v Paříži, Štrasburku nebo Lyonu bylo při potyčkách s policií zraněno přes 100 lidí a dalších několik stovek policie zadržela. Ministr školství Edouard Geffré násilí odsoudil, některé stížnosti studentů ale uznal. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
9: Česká obec Sokolská požaduje od policie vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding se otrávila kyanidem poté, co se na zpronevěru přišlo.
14: Podle externího auditu ukradla Eliška Kolding České obci Sokolské více než 40 milionů korun. Na jejich účtech kriminalisté zajistili víc než 8 milionů korun a při domovní prohlídce našli stovky kusů luxusních kabelek, bot a šperků. Sokolové nyní požadují vydání peněz, které má policie už 2 roky v úschově, říká první místostarostka Kamila Šolcová.
15: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
14: Pražský policejní mluvčí Jan Daněk Radiožurnálu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom policisté pošlou na účet stanovený soudem. Vojtěch Gavriněv, Český rozhlas.
9: Tým celníků, kriminalistů a pracovníků finančního úřadu odhalil ve Zlínském kraji krácení daní při obchodování s tichým vínem a dalšími nápoji. Jeden člověk je ve vazbě, několik firem má obstavené účty a zabavenou dokumentaci. Pokračuje mluvčí celní správy Martina Kaňková.
16: Podezřelé osoby pořizovaly nápoje a tichá vína z jiných členských států Evropské unie, aniž by tato dodání řádně přiznávaly ve svých daňových přiznáních. Tímto jednáním měla být České republice způsobena škoda na daně z přidané hodnoty v řádu vyšších desítek milionů korun. V případě prokázání viny hrozí až 10letý trest odnětí svobody.
9: Ostravští gymnazisté předčítají texty dramatika, disidenta a bývalého českého prezidenta Václava Havla cestujícím v tramvaji. Speciální linka je součástí připomínek jeho nedožitých 90. narozenin. Studenti vybrali ukázky, které podle nich mají co říct i dnes.
4: Dlouho nebylo tolik důvodů k naději, že všechno dobře dopadne.
7: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida čtou ukázky z Havlových textů. Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
17: Milý synu, jádrem národa jsou střední vrstvy.
7: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat.
18: Vidím, že na to nebyla tak negativní reakce, jakou jsem doma, jsem se s ní trápil, že by mohla být.
7: A tramvají to nekončí. Studenti gymnázia Olgy Havlové půjdou ve 4 odpoledne k heřmanické věznici s igelitkou Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
9: Bude polojasno až jasno, během odpoledne bude oblačnost částečně přibývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 20. Zítra bude polojasno, na východě až jasno, na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, objevit se můžou slabé přehánky a k večeru bude oblačnost ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, na západě Čech 18 až 21, na horách 15, na Šumavě 18 stupňů.
0: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
8: Doprava.
9: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna opatrně za průhonicemi. Na 7,5 kilometru zabírají levý pruh silničáři, pracují ve středovém pásu. O kousek dál se u sjezdu na okruh na 9. kilometru dojíždí do kolony za nájezdem z okruhu a od Říčan se na 12. kilometru jede ze 3 pruhů jen středním. Srazilo se auto s motorkou a záchranáři zabírají levý i pravý pruh, zdržíte se půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna je kolona i od exitu 153 Tasov. Až 30 minut pojedete na kilometr 159,5. Tam po nehodě osobního auta a kamionu pouští provoz levým pruhem. Chvílemi krátce provoz zastavují kvůli úklidu. Hlavní zprávy končí a teď se na vás těší Jitka Asterová.
19: Jsem zde a přeji vám krásné čtvrteční poledne a je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok. Dneska máme krásné datum 1.10. No tak to se doslova nabízí numerická nápověda. Takže když sečteme všechna čísla z našeho roku, který si dnes budeme připomínat, tak nám vychází sudé číslo. Zrovna včera se mě tady na chodbě ptal můj milý kolega Michal Jagelka, kdybych měla vyjmenovat mé 3 nejoblíbenější roky, které by to byly. A ten, který si budeme dnes připomínat, ten do té trojice patří, ale samozřejmě dám malinkou nápovědu v podobě vzpomínky. V našem roce se ještě režiséři chodili dívat na herce do divadla. Teď už tomu tak není, ale já měla to štěstí, že v našem roce se na mě přišel podívat samotný Jiří Mencel a pozor, neodešel o pauze. Takže vlastně úspěch. No a dáme první hudební. Kapela Queen v našem roce vydává své 10. veleúspěšné album, ze kterého si teď zahrajeme slavný hit. No a vy si zkuste tipnout rok hned teď. SMSky můžete posílat na číslo 702-222-220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
8: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

0: Takže nejrychlejší dnes byl Pavel ze Židlochovic. Kam mávám, tak to máte premiéru v rychlosti, si myslím. Píše, tak to opravdu nevím, který rok dneska hledáme, ale zkusím si tipnout jen tak od boku a tipuji rok 1982. Takže blahopřeji, to jste se neúplně trefil, ale musím říct, že nejste úplně daleko. A dáme si první nápovědu. Tam vyrazíme do pražské zoo, kde se v našem roce a přesně sice 30. října narodila nejslavnější zvířecí celebrita u nás, a sice hroch Slávek, který se stal doslova legendou, protože následně splodil 7 potomků. Do povědomí veřejnosti se zapsal zejména během ničivých povodní v roce 2002. Tehdy, to si pamatuji, panovaly obavy, že uhynul v zaplaveném pavilonu, nakonec se ale zachránil v patře budovy. A odtud také pochází ikonická fotografie, na které vykukuje oknem ven. Voda tehdy sahala 1,5 metru pod střechu a Slávek tam vydržel 2 dny. Takhle byl statečný. A Slávka v roce 2011 navštívil v pořadu Máte mě Václav Vidra.
1: Slávku odevři hubu. No. Hroch Slávek je světově proslulý pražský rodák, který se zachránil při povodně v roce 2002, ale voda mu vzala jeho milovanou partnerku. Jak přijal Marušku svou novou hrošici?
2: Tak Slávek zpočátku Marušku přijal velice nedůvěřivě, neustále ji vyháněl ze svého bazénu, ale mi Maruška, i když je o polovinu menší než on, tak se nedala a... Jak můžeme vidět, tak jsou se Slávkem i dodnes.
0: Já ještě doplním, že Slávek žil 33 let. Tak to je krásný věk na hrošíka. No a Petr Naď v našem roce vydal své veleúspěšné debutové album, ze kterého si teď zahrajeme. No a já se budu moc těšit, že mi pošlete buď SMSku nebo e-mail.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na Dvojce.

0: Dobrý den, píše mi David. Hned první hudební nápověda. Ta mě nasměrovala na rok 1984, kdy vyšlo album The Work skupiny Queen, které mám ve sbírce a na kterém se nachází skladba Radio Gaga. Já posílám pozdrav do Uherského Hradiště a my se možná dneska uvidíme, protože já tam dneska hraju, tak se přijďte podívat. Jsme tam zase s holkama, se Sandrou a s Lindou. 23. června se do Prahy v našem roce vrátilo posledních 20 československých mužů, kteří byli uneseni v Anglii. V africkém městečku Alto Katumbela řídili rekonstrukci továrny na výrobu papíru. Protivládní rebelové z hnutí UNITA zajali celkem 660 mužů, žen i malých dětí a donutili je absolvovat vyčerpávající 1500 kilometrů dlouhý pochod.
1: Při několika měsíčním pochodu ušli 1500 kilometrů.
2: Pochodovali jsme třeba z 36 hodin s 2-4 hodinovými přestávkami, kde jsme přešli takmer 100 kilometrů. Toto všetko s deťmi, takmer mesiac trvalo, kým sme ich presvedčili, že tie deti naozaj potrebujú nosičov a že to nemôžu pochodovať tie vzdialenosti sami a potom nám teda zabezpečili pre menšie deti nosičov.
1: Únosci vedli rukojmí nehostinnou africkou krajinou.
2: Pravidelne pršalo. Väčšina ľudí mala na sebe teda iba veci, v ktorých bola zajatá. Žiadnu ochranu proti dažďu, nemala nejaké veci na spanie, teplé veci na noc, pretože noci sú tam chladné.
0: Zatímco ženy, děti a nemocní se na svobodu dostali už v červnu roku předešlého, zbývající 20 mužů musela v zajetí zůstat mnohem a mnohem déle. Domů se vrátili teprve ve chvíli, kdy se československá vláda zavázala, že nebude do Angoly dodávat zbraně ani odborníky. Vzpomenete si, ve kterém to bylo roce? Teď bude hrát britská kapela Alan Parsons Project, ale ten název sice té kapely není moc známý, ale tu písničku si vybavíte hned. A teď je ten čas, kdy mi můžete nejenom posílat své SMSky, e-maily, ale také telefonovat sem přímo do studia. Budu moc ráda, když vezmete telefon a vytočíte číslo 22 155 25 a 25.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Jirka, který mi napsal teď jako poslední typu, je rok 1986 a já jsem moc zvědavá, jaký typ bude mít Pavel, kterého mám teď na telefonu a kterého moc zdravím. Pavle, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jaký máte typ?
1: Pavel z Židochovice, už jsme určitě spolu mluvili, takže není to premiérka.
0: Ano, já si pamatuju ty Židlochovice, ano, a pamatuju si i vás. Nevím teda přesně, ano. Kdy jste volal, to byste chtěl po mně moc, ale mě hlavně zajímá váš tip.
1: Tak já jsem teda typoval tu 82, to mě teďka připadá docela brzo, tak jsem to navýšel na těch 86, ano. Ale překvapil mě zase ten pán, který volal těch 84, tak já nevím, já bych to nechal na těch 86, protože si pamatuju Petra Nadě, tu písničku, že jsme vždycky předváděli to, co vždycky předváděl, píš si tajně, jak dělal ty otvírají z herničky, k tomu dělal takové, jakoby...
0: Ano, takové pohyby.
1: Takové ty pohyby, no, takové ten... Takové ty cvíky, nebo co to bylo?
0: Ano, já si to vybavuji, ano, je to tak.
1: Takže dobře. To mně nepřipadá, že by to bylo 84. To by mi bylo 12, to mně připadá takový brzo. Mm-hmm. Já mám pocit, že to bude, teda bych si typlil 86. 88, to už je zase asi možná trošku pozdě.
0: Ano.
1: Já bych to nechal na té 86. Teda.
0: Ano, protože jste poslouchal bedlivě v úvodu moji nápovědu i numerickou, takže musí nám vycházet sudé číslo. Mějte se moc krásně, já mávám do Židlochovic a někdy naslyšenou zase, Pavle.
1: Já taky děkuju moc krát a naslyšenou.
0: A další, koho mám na telefonu, je paní nebo slečna Stáňa, kterou moc zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Stáňa z Ústí, už jsme taky spolu když si mluvili, takže vás moc krát zdravím. Zdravím i všechny posluchači. Já si chci dneska tipnout rok 1983. Neslyšela jsem moc vašich nápovědí, protože tady jako pobíhám po bytě, ale zaslechla jsem jednu nápovědu a to bylo to auto Katum Bela a to by mi směrovalo na ten rok 83.
0: Dobře, no my si připomínáme rok, kdy se, já vám to trošku zrekapituluji, kdy se v pražské zoo narodil Hroch Slávek. To vám něco říká?
2: No, Hrocha Slávka pamatuju, ale když se narodil, to si teda pak nepamatuju.
0: Ne, jo, já taky ne teda. Kdybych to tady neměla černé na bílém, tak mi to...
2: opakovat roky narození svých blízkých, takže Hrocha Slávka si opravdu nevybavuju.
0: Naprosto chápu a to jsme na tom úplně stejně. Stáňo, píšu si rok 1983 a mávám do Ústí a mějte se moc krásně. A zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a teď si dáme bitvu o Karlův most v podání mého milovaného Michala Prokopa.
3: Mám vlasy dlouhý do půl pasu,

0: Já moc zdravím Jakuba, který hned podle první písničky od Queenu typuje rok 1984. Album Works. Píše, byl jsem tou dobou ve výrobě. Jsem totiž ročník 1985. Tak my si dnes připomínáme rok, kdy v pražské zoo se narodil Hroch Slávek a kdy se do Prahy vrátilo posledních 20 československých mužů, kteří byli uneseni v Angole. Teď budou následovat dvě písničky, takže já se budu moc těšit na vaše tipy a hlavně, když přidáte krátkou vzpomínku. Budu moc ráda. A teď už opus.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Socher slaví 100 let.
5: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety a Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
6: Byl jednou jeden rok.
0: Na 2.

0: Naše hra Byl jednou jeden rok na dvojce pokračuje a já moc zdravím Toma, který si je jistý, že dnes je to rok 84, píše moje nejdivočejší období krásných 14 let. Ach jo, I Want to Break Free jsem poslouchala se svojí první láskou na základce. To jste teda začal brzo, Tome. Pak ještě doplnil podle Nicka Kershawa. Bože, zase ty vzpomínky. Jak já bych se do toho 14-letého věku zase vrátil. Takže rok 1984 píši s jistotou, jen abyste se Tome nemýlil. V další nápovědě zamíříme do Velké Británie. Tamní vláda v čele s Margaret Thatcherovou se v březnu našeho roku rozhodla v rámci oddlužování země zavírat šachty, což vyvolalo obří vlnu protestů a také stávku horníků. Vypukl tak mnoha měsíční boj mezi stávkujícími a vládou, která k potlačení vzdoru využívala všechny dostupné způsoby, včetně těch na samé hranici legality. Takto v Československém rozhlase o celé události informoval přímo z Londýna zpravodaj Karel Starý.
1: Největší odezva na výzvu odborového svazu horníků ke stávce proti uzavírání dolů a propouštění je ve Skotsku, kde nepracuje ani jediná šachta. Ve středoanglickém revíru kolem Nottinghamu horníci na několika dolech odmítli připojit se ke stávce, protože v jejich oblasti jsou pracovní místa podle slibu ředitelství uhelného průmyslu zatím zajištěna. Jak opakovaně prohlásili, nemohou si za současné situace dovolit stávkovat, protože většina z nich je zadlužena a snížení příjmu ve stávce by znamenalo, že by nemohli půjčky splácet.
0: Konflikt nakonec skončil totální porážkou odborů, což silně oslabilo jejich vliv. Zajímavostí je, že horníci a jejich děti tehdy jezdili na rekreační pobyty do Československa, pokud si vzpomínáte. No a teď si pustíme moji milovanou Lenku Filipovou.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Takže většina z vás už má jasno a před námi je ještě jedna nápověda a dvě hudební. Já teď moc zdravím Richarda, který typuje rok 1984, píše. Ten rok jsem se vrátil z vojny a k té znovu nabité svobodě mi udělalo radost album Kolej Yesterday, které jsem soustružil na gramofonu, až z něj lezly špóny. Takže krásně napsáno. Tak teď si dáme veliký hit z našeho roku v podání Mekyho Žbirky.

0: Tak já zdravím moc Petra od Divoké Orlice, který napsal hezké prosluněné poledne. Právě jsem přišel z lesa a rozhýbal počítač. Podle numerologie a Michala Prokopa dnes typuji rok 1986. Takže před námi poslední nápověda. V roce, který si dnes připomínáme, oslavil můj milý, charismatický, úžasný rozhlasový kolega Jan Rosák své 37. narozeniny. No a oslavil je, pomyslně řečeno, prací. Pravidelně jste ho mohli slýchat na vlnách Československého rozhlasu. No a takhle v našem roce mluvil o úskalých práce moderátora.
1: Hlasatel Honza si musí umět poradit v každé situaci, takže nám prozraď, kdy ti bylo u mikrofonu doopravdy úzko.
2: No, taková ta nejhorší chvilka u mikrofonu, ta přichází na hlasatele asi hlavně v tom okamžiku, kdy buď to nemůže něco vůbec říct, vůbec vyslovit, nebo dojde k nepříjemnému breptu, například ve Smetanově síni obchodního domu v Praze třeba nedávno, anebo tehdy, kdy se mu stane to, co se mi stalo také nedávno, když jsem při ranním vysílání četl zprávy, dočítám sport a už po paměti tak hmatám za tím sportem po papíru s předpovědí počasí, ale ta prostě byla pryč. Tak co teď? Nezbývalo než se podívat oknem a trochu zaimprovizovat.
0: Řekli byste, že tato ukázka je stará přes 40 let, konkrétně 42, to je neuvěřitelné. A teď Cool the Gang!
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

Takže máme tady finále naší hry. Byl jednou jeden rok, teď mě rozesmál jeden posluchač, který se jmenuje Slávek a napsal: dnes typuji hlavně podle písniček rok 86. Jmenuji se Slávek, narodil jsem se o 12 let dříve ve Dvoře Králové, ale nejsem hroch. I když by se to podle místa narození mohlo zdát. Takže dále moc zdravím paní Dagmar, která si myslí, že dnes se jedná o rok 1984. Píše: v květnu 85 jsem rodila svého prvorozeného syna a u porodu se lékař se sestrami bavili o utrpení pochodujících lidí v Angole. Na to nikdy nezapomenu. A teď si dáme do třetice paní Simonu, která také typuje rok 1984. Píše: bylo mi krásných sladkých 18 let a na diskotékách jsme pařili na tyto písničky. A teď se ještě samozřejmě podívám na vaše e-maily. Zdravím moc Michala, věrného posluchače, který mává na dálku a přišel právě z rehabilitace a tuší, že dnes hledáme jako většina z vás rok 1984. Byl jsem ve druhé třídě na základce. No a mě teďko nezbývá, než vám všem poblahopřát, protože byli jste ve většině. Většina z vás typovala správně a sice rok 1984. A tady už čeká připravený můj milý kolega, který se určitě dneska ráno byl zaběhat. Ano, kýve, že ano. Mirek Vaňura. No a já se samozřejmě na vás moc budu těšit zítra. No a teď se s vámi loučím velikým hitem z roku 1984 v podání kapely Wham. Mějte se moc krásně a zítra naslyšenou.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Těšit se můžete na vypravěčku poutavých příběhů Milenu Štráfeldovou. Proč za jednu ze svých výhod označuje nevzdělání, což u této zvídavé ženy musíme brát se značnou rezervou? Jak se přihodilo, že se v záchvatu tvůrčí euforie málem utopila? A za čím se už dlouhá léta vydává při toulkách přírodou s noclehy pod Širákem?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Autonehoda poslance Turka nebyla podle policie trestným činem. Poloviční jízdné má přilákat Slováky do vlaků. Provoz ale komplikují poruchy a výluky. A bude slunečno později, bude částečně přibývat oblačnost, teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy se řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Na Slovensku ode dneška platí poloviční jízdné ve státních vlacích. Vláda tím chce kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot. Právě dnes ale dopravu komplikuje porucha jednoho z nejvytíženějších železničních uzlů. Po požáru nefunguje v Žilině část zabezpečovacího zařízení. Některé spoje nahrazují autobusy, další nabírají zpoždění. Jak dlouho omezení potrvají, zatím není jasné.
5: Sleva má platit celý říjen a státní dopravce zatím neví, jak se projeví na počtu cestujících. Ode dneška proto sleduje prodej jízdenek a obsazenost vlaků. Pokud bude potřeba, může přidat další vozy nebo celé soupravy. Provoz ale na několika místech omezují výluky a problémy na tratích. Mezi Bratislavou a Půchovem třeba už několik měsíců nefunguje zabezpečovací systém. Expresy tam proto jezdí pomaleji a cesta trvá o víc než 20 minut déle. Na opravované trati Bratislava-Kúty zase vlaky místy využívají jen jednu kolej a nabírají zpoždění. Ze Slovenska Bára Vránová. Český rozhlas.
4: Společnost Agel provozující nemocnici ve Valašském Meziříčí chce zrušit oddělení porodnické, novorozenecké a lůžkové pediatrické péče a přesunout je do nemocnice Agel Nový Jičín. Vyplývá to z koncepce, kterou vedení nemocnice předložilo zastupitelům města. Podle starosty města Roberta Stržínka z hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, je to nepřijatelný návrh, který je v rozporu s pachtovní smlouvou o pronájmu nemocnice. V nemocnici už od léta nefunguje dětské lůžkové oddělení. Kvůli výpovědím praktických lékařek je omezená i pohotovost pro děti. Vzácný orlík krátkoprstý se podle ornitologů objevil na území Národní přírodní památky Lome ČSA na Mostecku. Středně velký dravec se specializuje na lov hadů a dalších plazů. Běžně obývá hlavně teplé, suché stepní a polopouštní krajiny. Hnízdí v severní Africe, Asii a jižních částech Evropy.
6: Podle ornitologa Michala Porteše z Agentury ochrany přírody a krajiny orlík krátkoprstý v Česku nehnízdí a je tady proto velmi vzácný. Druhem. V oblasti lomu ČSA, kde končí těžba uhlí, bylo zaznamenáno hned několik kusů tohoto ptáka. Většinou jde o dospívající jedince, ochránci přírody, ale pozorovali i dospělé kusy. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude polojasno až jasno během odpoledne, přibude oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 20 stupňů.
0: Doprava.
4: Na Pražském okruhu jsou komplikace směrem na letiště. Kolona je od sjezdu z D1 až do omezení před sjezdem na Jesenici. Na 80. kilometru se porouchal kamion v pravém pruhu. Další větší vozidla se vedle něj do levého nevejdou. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny, kamionem déle. Na D1 z Prahy do Brna u exitu 150 3 Tasov zastavují kamiony. O kousek dál na kilometru 155 i osobní auta v levém pruhu. 20 minut po pojíždění na kilometr 159,5. Po tragické nehodě auta a kamionu je průjezdný jen levý pruh. Tolik zprávy, teď má slovo Mirek Vaňura.
7: A Maria Kunová dnes odpoledne chystá zprávy pronostika na dnešní den. Foukáli na svatého Remigia, od východu bude teplý podzimek. Tak nevím, jestli fouká a jestli to je tedy od východu, ale v každém případě teplo dnes bude a teplo ještě bude možná celý říjen. Tak si to užijeme, je čtvrtek, první říjnový den a Dvojka opět nabízí své odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Činasky, 8 minut po 13. je čtvrtek 1. října. Řeknu vám, že 1. říjen, teď jsem si to uvědomil, je pro mě vlastně takový zvláštní den. Zastavím se u šarmantní osobnosti. To je celostátní anketa Českého rozhlasu. Letos to bude v pátek 23. října a budem opět vyhlašovat šarmantní osobnost. Dvě osobnosti bych rád zmínil. Tak nejdříve našeho oslavence Jiřího Suchého. Víte, že herec, textař, zpěvák, dramatik, výtvarník, nevím, principál, nevím, co bych měl ještě všechno říkat, Jiří Suchý slaví krásné 95. narozeniny a jestli nás, pane Jiří, posloucháte, tak přeji všechno nejlepší. Byl jste v Hradci Králové, když jste vyhrál šarmantní osobnost a Leda Klokočníková, autorka této ankety, mě říkala, musíš si pana Suchého tak nějak připravit a hlavně, aby se na to jevišti neunavoval, protože ho čekalo opravdu sedění 2 hodiny na jevišti. Jiří Suchý, aniž bych to věděl, se domluvil s kapelníkem Big Bandu, rozhlasového Big Bandu Vlado Valovičem a na to pódium hned na začátku na melodii Babeta šla do světa doslova vtančil. Ten sál, bylo tam asi 3000 lidí, se postavil, potlesk ve stoje hned na začátku a tak jsme si říkali a můžeme jít domů. Jiří Suchý tam 2 hodiny vydržel bavit publikum a bylo to skvělé. Takže jedna šarmantní osobnost. Druhá šarmantní osobnost, pár let předtím, Karel Gott. Vynikající člověk, povídali jsme si vlastně od dopoledne, kdy do Hradce Králové přijel, protože tam se ta anketa vyhlašuje. A musím říct, že jako jediný velkou dobu zkoušel ta hvězda Karel Gott, zkoušel těch pár písniček stále dokola, aby své posluchače nesklamal. A ještě jedna vzpomínka na Karla Gotta, protože Karel Gott právě 1. října roku 2019 zemřel. A já jsem měl službu tady v odpoledni. A musím vám říct, bylo to samozřejmě velmi smutné vysílání, ale vlastně jedno z nejzajímavějších. Tehdy jsme se tady všichni sešli a každý, kdo něco věděl, kdo měl nějakou nahrávku, Miloš Skalka, Martin Hrdinka, všichni kolegové byli tady v režii a přispívali vzpomínkou na Karla Gotta. A musím vám říct, že to bylo až vlastně nádherné vysílání. Tak mi dovolte, abych vzpomenul při dnešku tedy tyto dva velikány, Karla Gotta a Jiřího Suchého, kterému tímto znovu přeji hlavně zdraví, tu energii, pane Jiří, máte. Tak a půjdeme na potraviny, budeme řešit, jestli mají banány hodně cukru a jestli můžeme jíst knedlíky a rýži. Tak si to užijte.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Zkuste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Tento týden probíráme potraviny se špatnou pověstí a dnes naše povídání uzavřeme. Možná to taky znáte. Jeden člověk vám doporučí banán ke svačině a druhý vás hned varuje, kolik je v něm cukru. U brambor nebo rýže se názory rozcházejí podobně. Zkusíme se v tom zorientovat s nutriční terapeutkou Andreou Pospíšil-Jakešovou, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak začneme tím banánem. Opravdu obsahuje tolik cukru, že bychom jeho konzumaci měli při hubnutí omezovat?
3: Rozhodně si nemyslím, že by byl důvod banány nějak extrémně omezovat nebo vyřazovat z jídelníčku. U ovoce je to v podstatě jednoduché. Čím sladší chuť, tím sladší. Takže pokud máme třeba neúplně dozrálý banán, který není zas tak moc sladký, tak ten bude mít cukru méně než například mango v plné zralosti, které bude úplně sladoučké. Ovoce bychom měli konzumovat z důvodu obsahu vitaminů, minerálních látek i z důvodu vlákniny, ale samozřejmě s ničím bychom to neměli přehánět a strava by měla být pestrá, takže bych nedoporučila jíst 3 banány denně před spaním. Rozhodně bychom měli ty banány střídat i s jiným, třeba méně sladkým ovocem.
2: A co takové obyčejné cornflakes? Jaké místo mohou mít v jídelníčku?
3: Já si myslím, že tak polovina lidí bude mít cornflakey zaškatulkované jako nějakou fitness potravinu. Cornflakey s mlékem, velmi dietní. A někdo jiný zase to má jako tu nezdravou kukuřici a spoustu cukru a tak dál.
2: Tak jsou i neslazené cornflakey, že jo? Úplně jako naturál.
3: Je to tak. No, jsou různě slazené. Já bych řekla, že pravda je někde uprostřed. Cornflakey, takové ty úplně nejklasičtější, na tom budou určitě líp než spoustu jiných snídaňových cereálí, co se týče obsahu cukru. Současně se ale jedná o cereálie, které také neobsahují mnoho vlákniny. Takže představa pro mě, že bych si dala k snídani cornflakey s mlékem, tak
2: nedává zase logiku. No.
3: Nedává logiku, protože potom bych se šla nasnídat, abych se najedla. Není to jednoduše úplně sytivé. Na druhou stranu, cornflakey s mlékem můžou být třeba úžasná malá snídaně nebo svačina před sportem, protože dodáme rychle využitelnou energii. Vlastně cornflakey neobsahují velké množství tuku, takže jsou dobře stravitelné, ale současně nezatíží trávení. Takže klidně, pokud si chcete jít po ránu zacvičit nebo zaběhat a chcete si něco malého předtím dát, tak tohle může být super volba.
2: No a je bílá rýže opravdu o tolik horší než rýže naturál?
3: No, o tolik horší. Rozhodně se jedná o přílohu, kterou můžeme úplně normálně konzumovat. Ale ano, pokud nemáme třeba velké množství pohybů a snažíme se držet hmotnost nebo třeba i hubnout, nebo celkově jíst zdravěji, tak ta naturál bude mít o něco větší množství vlákniny. Takže mimo jiné nám může stačit k zasycení menší množství.
2: A teď brambory. U nich se pořád můžeme setkat s názorem, že jsou při hubnutí nevhodné. Je to pravda?
3: Zase bych řekla, že jsou 2 tábory. Buď brambory jsou úplně špatné a škrobovité a tlousne se po nich, anebo brambory mají spoustu vody a málo kalorií, to je úplně nejlepší příloha k hubnutí. Zase pravda je někde mezi. Brambory obsahují hodně vody. Na druhou stranu, my si jich také uvaříme pravděpodobně větší množství než jiné přílohy. A musíme jich vizuálně jakoby sníst větší porci, abychom se tedy najedli. A navíc právě neobsahují příliš vlákniny. Takže brambory je vždycky dobré doplnit třeba zeleninou.
2: Výborně. Já moc děkuju za všechny odpovědi, Andreo. A pokud si, milí posluchači, chcete připomenout to nejdůležitější, tak v pátek najdete shrnutí na webu Dvojky a v aplikaci Můj rozhlas. My se k vám vrátíme příští týden opět od pondělí do čtvrtka po 13. hodině. Příjemný den přeje Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Kamufláž 31 minut po 13. hodině. Tak a teď, pokud mě posloucháte v Praze, jakože asi také, kdo je čistokrevný Pražák, ať zvedne ruku. Těch lidí zase tolik není, protože co se budeme povídat, přiznejme si to, řada z nás jsou naplaveniny, i když třeba několik dekád. No a tím také souvisí, že neznáme my naplaveniny všechny názvy ulic. Tak třeba tam, kde mě spadla na kalhoty zmrzlina, to bylo v naší rodině dlouho označení pro kulaťák v Dejvicích. A ono je samozřejmě jednoduché zvednout hlavu a přečíst si ty červené cedule. Ale pozor, teď jdeme dál, jsou ještě modré cedule. Historii a význam názvů známých pražských ulic v historickém centru tedy vysvětlují právě modré informační tabule. Po Praze 1 už jich jsou, no, určitě desítky. A dalších 50 tabulí městská část připravuje. Lidé o nich ale často i ti praví Pražáci nevědí.
1: Popravdě, bez toho, aniž byste mě upozornil, jsem si to nevšimla doteď, ale rozhodně si myslím, že je dobrý, kdyby to bylo na těch ulicích a od teďka si toho budu všímat víc a budu si to číst.
2: Říká paní Petra, která má obchůdek v centru Prahy a informačních cedulí si nikdy nevšimla. Pan Adam cedule naopak má rád. Původ názvu náměstí a ulic ho zajímá.
3: Vím, že u pár jako třeba částí městských jako Vinohrady, tak to je jako známý. Párkrát jsem se nad tím zamýšlel, jakože třeba vznikl. A tak si myslím, že u těch ulic by to mohlo být zajímavý, no, hrozně zpestření.
2: Podle autora některých textů na informačních cedulích Dana Hrubého se ulice a prostranství často jmenují podle významných osobností, řemesel a středověkých osad.
4: To je příklad třeba ulice na Poříčí, která se jmenuje podle osady Poříčí, která byla vtělena do okrsku Nového Města při jeho založení Karlem IV. Ty lokality měly nějaký místní zaběhaný, ústně tradovaný název, který se posléze přenesl na tu ceduli.
2: A doplňuje, že historický význam názvu ulic je často složité vysvětlit správně.
4: Nebyl takový problém shromáždit ty informace, jako spíš to vměstnat do toho určeného rozměru tak, aby při nutné míře zjednodušení to nejen mělo hlavu a patu, ale aby to samozřejmě nezavdávalo nějaký falešný interpretace, natož nepřesný nebo lži.
2: Modrých cedulí jsou v historickém centru desítky. Městská část jich chce v současné etapě rozmístit dalších 50, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
5: Městská část pokračuje v projektu modrých informačních cedulí, který přibližuje veřejnosti historický význam osobností a událostí, po nichž jsou pojmenovány ulice, náměstí a nábřeží v Praze 1. Jako první se nově objeví na Jánském vršku, Biskupském dvoře, na Poříčí, na Strůze, Pohořelci a Újezdě.
2: Už dnes můžou lidé modré cedule najít například v Husově, Melantrichově a Pštrosově ulici a také na Čechově mostě, Václavském náměstí a Dvořákově nábřeží. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Václav Havel býval pravidelným hostem Toboganu a proto jeho nedožité devadesátiny rádi připomeneme i my. Do přímého dvouhodinového přenosu z Pražské křižovatky dorazí Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a o písničky se postará Aneta Langerová se svou kapelou.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě. Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

A jdeme zase jíst, protože jídla není nikdy dost. Jinými slovy, jíst budete v kávě o čtvrté a nejen kávu pít, ale jíst luštěniny. Ty jsou výživné, ale ne každý je má rád. To je pravda v jejich tradiční podobě. Jak je tedy proto šikovně přidat do jídel, aniž by výrazně změnili jejich chuť a konzistenci? Které druhy luštěnin jsou vhodné pro začátečníky? Jak připravit čočku, jak připravit fazole nebo cizrnu, aby nebyly rozvařené, kdy si můžeme práci usnadnit sterilovanými luštěninami a co udělat proto, aby byly luštěniny šetrnější k našemu zažívání. Hostem kávy po čtvrté, tedy dvojky po 16. hodině, bude tentokrát food blogerka Lucie Nováková, což je autorka blogu, který možná znáte, Buchta v troubě. Ptát se bude Tereza Stýblová, ale ptát se budete samozřejmě i vy, budete moct telefonovat anebo už teď napsat svůj dotaz na dvojka@rozhlas.cz. Znáte to. A teď Tereza Mašková. Právě.

0: Posloucháte Dvojku. Ve skupině Akord Klub hrával na basu. V Redutě pak na Národní třídě si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. Ano, tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už neuvěřitelných 67 let. A právě dnes slaví, jak už jsme několikrát připomínali a znovu rádi připomínáme, 95. narozeniny. Žádnou oslavu nechystá. Českému rozhlasu ale poskytl exkluzivní rozhovor.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spolu zakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
4: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
5: Krajina posedlá tmou,
6: krajina posedlá tmou,
5: vzpomínky do sedla zvou,
6: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, kolik let je Semaforu a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první, to je taková polopremiéra, vlastně. Jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádný urban, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze Erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
7: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
8: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
9: Anděle budou, i když my tu nebudem.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: S Jiřím Suchým můžete jeho 95. oslavit i u nás na Dvojce, na našem webu. Už teď najdete pořad Blízká setkání, ten je z roku 2021, ve kterém si s oslavencem povídal Aleš Cibul. No a protože Jiří Suchý celý svůj profesionální život spolupracoval s československým a později tedy s Českým rozhlasem, nabídneme vám na stanici Pohoda pořad sestavený právě z písniček, scének a rozhovorů, které natočil u nás v rozhlase už od let 60. až po ta nedávná. Poslechnout si ho na Pohodě můžete dnes v 18 hodin.
10: Odpolední Dvojka.
11: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Anaka, je první říjnový den a máme Mezinárodní den hudby. Halina Pavlovská si všimla také toho, že máme Mezinárodní den kávy.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Spisovatel Jonathan Swift jednou řekl: nejlepší zásada, kterou v životě znám, je dát si kávu, když můžete. Miluju kávu. Těším se na ní ráno, odpoledne i v podvečer. Utěšuju se tím, že jsem se někde dočetla, že pití kávy je zdravé a že Italové se dožijí vysokého věku a přitom denně konzumují nejméně 5 šálků espressa. Když jsem studovala vysokou školu a učila jsem se se spolužačkou na zkoušky, pili jsme takzvaného koncentráčníka. Tohle cynické označení měl Turek, který už prošel minimálně jedním louhováním. Prostě když jsme kávu dopili, tak logr na dně jsme přelili další horkou vodou. A jak nám to chutnalo. Vždycky se mi vzpomínka na tento gurmánský nápoj vybaví, když jsem někde v kavárně a barista mi tam dá na výběr z 10 druhů kávy, kterou si mohu objednat. Dnes se slaví Mezinárodní den kávy. A na každý pád se právě dnes moc hodí rada, kterou často můžete zahlédnout na tabuli před cukrárnami. Tento můj evergreen zní: nejlepší sport je kafe a dort.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Moci bez nemoci.
1: Moje pozvání do speciálu pořadu Moci bez nemoci přijal přední neurolog pan doktor Martin Jan Stránský. Co mimo jiné řekl o našem mozku?
2: Když ty schopnosti zmapujeme, tak skutečně zjistíme, že je to super počítač, který funguje rychleji a líp a rozhodně, co se týče energetických zdrojů, šetrnějším způsobem než ty nejsilnější počítače, které máme.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordními pokutami. Firmy mají zaplatit skoro 2 miliardy korun. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret zakazující nošení burek a nikábů ve školách. A je slunečno, později bude částečně přibývat oblačnost, teploty do 25 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal skupinu výrobců a prodejců kabelů za kartelové dohody. Čtyři firmy mají dohromady zaplatit skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prismian. A to je nejvyšší sankce, jakou kdy úřad jednotlivě uložil. Firmy se proti rozhodnutí můžou odvolat. Podle Kamila Neje z Chleba z antimonopolního úřadu se společnosti víc než 10 let domlouvali na způsobu výpočtu kovové části ceny kabelů, která připadá na měď nebo hliník.
5: Jedná se v podstatě o kartelovou dohodu, konkrétně týkající se ceny. Ty společnosti se domluvily na jednotném způsobu, jak bude stanovena cena té metalické složky. Měli jednotný vzorec, který postupem času upravovali, kontrolovali si na jeho základě vypočtené ceny a tyto ceny potom používali vlastně v běžném obchodním styku vůči svým zákazníkům.
4: Policie při razii zadržela drogy a zařízení na jejich výrobu za asi 330 milionů korun. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Policisté udělali sérii zásahů, při kterých objevili tuny konopí a hašiše, tisíce litrů chemikálií i dvě nelegální laboratoře. Zajistili taky hotovost, kryptoměnu a drahé kovy za asi 60 milionů korun. Policisté zadrželi a obvinili tři cizince a stíhají i tři právnické osoby. Část nelegální činnosti této skupiny se podle vyšetřovatelů děla v Polsku. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje nošení burek i nikábů ve školách. Omezuje i počty cizinců ve třídách. Parlament má 60 dnů na jeho schválení. Zatímco vláda si od dekretu slibuje lepší integraci cizinců, podle opozice může prohloubit diskriminaci.
6: Škola je nejdůležitějším prostředkem integrace pro ty, kteří přicházejí z jiných zemí. Měla by vytvářet vazby a pomáhat předcházet vzniku get.
7: Popsal italský prezident Sergio Mattarella. Dekret zakazuje nošení burky a nikábu ve školách a omezuje počty těch, kteří nemluví dobře italsky. Podle odborníků oslovených agenturou Reuters budou mít tyhle kvóty dopad maximálně na několik stovek z více než 6 milionů žáků. Přes 60% zahraničních studentů se totiž narodilo v Itálii a dekret se jich tím pádem netýká. Opatření je proto v Itálii vnímané spíš jako krok proti rostoucí popularitě krajně pravicové strany ex-generála Roberta Vanacciho. Ten mluví o hromadných deportacích cizinců. Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Letiště Václava Havla otevírá výstavu fotek prvního českého prezidenta. Vybrané snímky předních českých fotografů připomínají v prostorech terminálu dva historické události nebo osobní okamžiky ze života Václava Havla. Snímky vybral za společnost CzechFoto Dan Materna.
8: Já jsem vlastně oslovil 25 významných českých fotografů, kteří měli možnost Václava Havla fotografovat v různých obdobích jeho života a vznikl tak výjimečný soubor fotografií, výjimečná výstava, která Václava Havla ukazuje jako dramatika, disidenta, prezidenta, ale také i v osobních a méně známých okamžicích.
4: 90. výročí od narození Václava Havla připomenou na pražském dopravním letišti ještě další dvě výstavy.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Je polojasno až jasno, později bude částečně přibývat oblačnosti, teploty jsou mezi 20 a 25 stupni, na horách 16, na Šumavě až 20 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona za nájezdem od Říčan. Půl hodiny pojedete z 12. kilometru do zúžení na Šmejkalce. Na D1 kousek za exitem 153 ta Sofie fronta kamionů. Osobní auta zastavují okolo kilometru 154 a 20 minut jedou až k místu nehody na kilometr 159,5. Tam se jede pouze levým pruhem. A na D11 z Prahy do Hradce Králové je kolona od sjezdu na Lysou nad Labem z 18. kilometru. 20 minut pojedete k nehodě na 20.5. Průjezdný je pouze levý pruh. Tolik zprávy, pokračuje Mirek Vaňura.
9: Marie Kunová vám přeje šťastnou cestu. Už víme, že máme Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den kávy, tak já ještě přidám Světový den vegetariánů a to není všechno. Tak dobrou chuť s dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: 1. října roku 1984 zemřel František Kovařík. Asi není nikdo, kdo by tohle herce neznal. Ale také odešel v roce 2013 Zdeněk Rytíř a už jsme říkali, že v roce 2019 Karel Gott. A naopak narodil se bývalý americký prezident a nositel Nobelovy ceny za mír James Carter. Textař, zpěvák, dramatik, výtvarník, zdravíme ho celou dobu Jiří Suchý. Také zpěvačka Ilona Čáková a konečně i herečka Marika Procházková. Letošní letní sezóna zase přinesla řadu novinek na státních památkových objektech a konkrétně se můžeme třeba zaměřit na zámek Frýdlant na Liberecku. Proč? Protože tam nás hned po písničce zavede Vašek Šmolík.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašku, zdravíme tě opět po telefonu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, také moc zdravím.
1: Ano, tak už se těšíme na zámek ve Friedlandu na Liberecku. Asi se mnou budeš souhlasit, když ho prohlásím za jeden, no ano, z nejhonosnějších zámků u nás.
2: Budu souhlasit zcela jistě, máš pravdu. Však tohle venkovské sídlo patřilo mnoha mocným a bohatým rodům, Redernům, Galasům a potom Klamgalasům a dokonce bylo i sídelním zámkem Albrechta z Valdštejna, vévody Friedlandské.
1: Velmi všechno zajímavé, ale ty jistě přidáš ještě nejednu další zajímavost.
2: Ano, třeba to, že se jedná opravdu o výjimečný památkový objekt, složený ze středověkého hradu a renesančního zámku. Oba navzájem související objekty se vypínají na Čedičové skále nad říčkou Smědou. No a my proto mluvíme o státním hradu a zámku Friedland. Abych tak řekl, o dvou v jednom. No a já vás tam zvu mimo jiné i proto, že je tam od letošního léta všelicos jinak.
1: Ano, já si pamatuju, že se o tom všelico spsalo, tak prosím tě, pověz, co je tam nově.
2: Tak hlavní novinkou té letošní sezóny je na Friedlandě speciální prohlídkový okruh a potom nově reinstalované interiéry. Těm tamnější kasterán vrací podobu, jakou měli za Klamgalasů. No a ta nová trasa, kterou jsem zmínil, ta se nachází přízemí hradu a ve sklepních prostorách a přináší pohled do 11 dřív nepřístupných místností. Však dostala název Skrytá místa, běžně nenavštěvovaná místa hradu.
1: Kde pak? Tajemství jak posluchači, tak diváci, tak návštěvníci mají rádi. Co na této nové trase tedy odtajníme? Co tam návštěvník uvidí?
2: Nahlédne do historických knihoven, do archivů, do někdejší vrchnostenské kanceláře, do kanceláře lesní správy z 19. století anebo do bývalé hradní kuchyně. A musím podotknout, že za toho současného kasterána Jiřího Holuba se na Friedlandě stále něco děje. Přibývají nové trasy a ty stávající procházejí tou reinstalací a úpravami a tak je stále důvod tam jezdit. A
1: tak prosím tě, řekni, co všechno už je na Friedlandě možné vidět tedy?
2: Tak třeba na hradě, tam připomínají muzeum, které tam vybudovali už Klamgalasové jako vůbec první šlechtický rod u nás. Bylo to už v roce 1801, kdy hrad zpřístupnili veřejnosti.
1: Počkej, 1801, čili ano. Friedland byl prvním památkovým objektem, který mohli navštívit vlastně turisté, ano. A to už před více než 200 lety?
2: Ano, před 225. Je to přesně tak.
1: Jo. No a co tam uvidíme?
2: Tak třeba jedinečnou sbírku zaměstnaneckých uniform, anebo zachovalou uniformu maršála Radického, ale na Friedlandském hradě je i rytířský sál s rodovou galerií, je tam zbrojnice, anebo hodovní síň.
1: Tedy musí toho tam být vůbec hodně k vidění, viď?
2: No je, mají tam 5 prohlídkových okruhů a 2 speciální trasy dětskou a ještě víc dětskou, abych tak řekl, pro děti z mateřinek a první stupeň základní školy.
1: To bych se docela střihnul pro ty školky. Dobře.
2: Nepodceňuj se.
1: Tak, no. A co je tedy k vidění na Friedlandském zámku?
2: Tak tam se začíná v přízemí, v zámecké kuchyni a trasa vede přes reprezentační a soukromé pokoje pánského a dámského patra. Mezi ty nejhezčí místnosti patří velká jídelna nebo erbový sál, také květinový salon s dlouhou enfiládou, tedy s takovým tím průhledem místnostmi skrze otevřené dveře. No a naprosto ojedinělá je zámecká koupelna. Ovšem prohlédnout si nově můžeš i takzvané kastelánské křídlo.
1: No, co je v kastelánském křídlu?
2: Jedná se o autentický, plně vybavený byt aristokratů z 19. století a připomíná Kristiána Krištofa Klamgalase a jeho půvabnou choť Josefínu a jejich synka. K vidění je tam 9 místností a díky absenci provazových zábran si můžeš každý detail prohlédnout pěkně zblízka a opravdu tedy vstoupit do historie. A ještě dodám, že nejmladší návštěvníky v tom kastelánském křídle jistě potěší sbírka hraček, které upomínají na děti a vnoučata šlechtického rodu Klamgalasů.
1: Tak když to sečteme, podtrhneme na Friedland, zkrátka stojí za to zajet. Ty jsi tam tento týden byl osobně?
2: Ano, ano, ano. Jedu odtamtud právě teď. Natáčel jsem tam s panem Kastelánem a reportáž našim posluchačům nabídnu pozítří, tedy v sobotu mezi 15. a 16. hodinou. Mimochodem, tamnější Kastelán Jiří Holub, toho mohou naši posluchači znát jako úspěšného spisovatele, autora knížek pro děti, jako Kolik váží Matilda, Vzpoura strašidel, anebo Slon polívce, a tak opravdu báječně vypráví a provází. Stojí to za to.
1: Stojí to za to si vzít si knížku, pan Kastelány rád podepíše, ale všechno ostatní na něj prozradí Vašek Žmolík v sobotu. Po Česku po 15. budeme zesilovat a za tento týden děkujeme, Vašku.
2: Já děkuju a naslyšenou v sobotu.
1: Naslyšenou.

0: Sindel X. Na dvojce jsme si už připomněli dnešní 95. české divadelní legendy Jiřího Suchého několikrát. No a teď nás čeká další herecká ikona. 1. října slavil narozeniny i francouzský divadelní a filmový herec Philippe Noiret. A právě jemu patří dnešní díl příběhů z kalendáře, kterými nás provedou Jitka Novotná a Honza Kovařík. Tady je krátká ukázka, ať víte, na co se máte po 17. hodině těšit.
1: Tvůrčí bilance dnešního hrdiny z kalendáře Philippa Noireta je ohromující. Během své kariéry stvárnil na 40 divadelních rolí a hrál ve více než 120 filmech. Skoro se nechce věřit, že tento muž si herectví vybral víceméně z nouze.
2: Ale je to tak. Byl totiž mizerný student. Z licea v Paříži ho vyloučili a tak ho rodiče poslali na internátní církevní školu na venkov. Přísnější režim mu prospěl.
1: Stejně jako zpívání ve sboru, kde uplatnil svůj silný bas. O tom, jak mu to šlo, vlastně existuje důkaz. V jedné scéně z komedie Něžné kuře, kde byl partnerem Anny Girardotové, hřímá jeho zpěv mocněji než letní bouřka.
2: Ale to jsme odbočili. Faktem je, že k maturitě šel třikrát a ani jednou ji nesložil. Úspěchy zaznamenal pouze ve školním divadle.
0: Pořad Příběhy z kalendáře vysíláme u nás na dvojce denně po 17. hodině a víte také, že odvysílané díly denně, vlastně kdykoliv, najdete na našem webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Šéf podsvětí má krásnou dceru a neváhá ji využít ke svým zlotřilým úmyslům.
2: Polly!
3: Ano, tatínku.
2: Je to pravda, že chodíš s Mekýzem?
3: Řídím se tvými pokyny, tatínku.
4: Ale pomůže mu to zabrzdit vzestup konkurence?
2: Počítám s tím, že mě budeš průběžně informovat o jeho akcích a plánech. Samozřejmě tak, aby on o tom nevěděl.
4: Žebrácká opera.
1: Kultovní hra Václava Havla v neděli ve 20 hodin.
4: Na dvojce.
5: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: jste zvyklí, že ve 14 hodin 31 minut, konkrétně teď ve 32 minut, míváme zajímavého hosta. Dnes jsou dva a nebude to o zoologické zahradě, přesto se jmenují dva lvy. Je tady Denisa Lopourová. Deniso, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem.
0: A Ivan Horáček.
2: Hezké odpoledne všem a všem posluchačům Vojky.
0: Abych tedy to dal na pravou míru, my se s Denisou známe 25 let, s Ivanem ne, tak já Denise s dovolením budu tykat, protože oba dva jste policejní, bývalí policejní vyšetřovatelé z východních Čech a oba dva, myslím, kapitáni jste byli?
1: Ano.
0: Ano, výborně, kapitáni, tak pozor, pohov. Oba dva jste vlastně řešili takzvanou mravnost. Co si pod tím máme představit, když se řekne, kriminální policie řeší mravnost? Mimochodem, jezdím po celé republice a všechny kriminální policie od Chebu až po Ostravu to říkají. Je hodně mravnostních případů. Co to je?
2: V podstatě, když to zkrátím, tak to jsou trestné činy v sexuální oblasti. Co sem patří? Samozřejmě je to třeba znásilnění. Nový trestný čin, sexuální útok, může to být sexuální nátlak, ale jsou to i trestné činy spojené s pornografií. Dětská pornografie, svádění dítěte k výrobě pornografie, může tam být třeba i prostituce, kuplířství. To jsou všechno trestné činy, které patří do této kategorie.
0: Čím to je, že toho je nárůst? Jak si to vysvětlujete? Jak si to policie vysvětluje? Je to třeba díky internetu?
1: Tak já si myslím, že tohle ta trestná činnost tady byla vždycky, ale tím, že se v poslední době o ní hodně veřejně mluví a není už to takové tabu, tak i právě proto jsou ty trestní oznámení.
0: A je to dobře, že se o tom víc mluví?
2: Určitě jo, protože pokud by to bylo skryto, tak samozřejmě je to špatně. Je potřeba, aby se o tom vědělo, aby se vědělo, že takovéto věci se dějí a je to opravdu realita. A je potřeba, aby společnost o těchto deliktech byla informována.
0: Kdo bývá, ano, nejvíc ohrožen? Jsou to děti? Nebo dospělí? Dá se to vůbec říct?
1: Já si myslím, že jednoznačně děti, ale můžou to být opravdu i oběti, které jsou ve vztahu. A co je třeba takový mýtus, tak je to u této trestné činnosti o tom, že osoba, kterou já znám, že mě neublíží, že se takového jednání nedopustí.
0: Takže to nemusí být jenom děti. Jsou to i partnerské vztahy, manželství?
2: V podstatě tam patří všechny kategorie. Samozřejmě ty děti, to je ohrožená skupina nejvíce asi v tom, že tam je takzvaná bezbranost. To dítě mnohdy ani neví, že se mu děje něco špatně. Jo, dospělý pachatel ho zneužije a ono vlastně neví, že by takové

0: jednání mělo někde říct, oznámit. To mnohdy vyplyne až třeba při nějaké hře, že si ten rodič hraje s tím dítětem a ono se najednou zmíní o něčem, co je podivné, takové podezřelé, a může to být třeba impuls k tomu, že policie pak začíná vyšetřovat.
1: Za mě tam jsou tak fatální následky, které ty oběti doženou až v průběhu života. Setkali jsme se třeba i s případy, kdy ta oběť za námi přišla po 10, 20, já jsem třeba měla osobně i případ, kdy ta oběť přišla po 30 letech. Takže za mě opravdu ty následky jsou tak fatální a zasáhnou veškerou oblast života a ty oběti to jednání pachatele dožene.
2: Takže budeme teď do éteru dvojky mluvit otevřeně, dohodneme se. To znamená, je žena, vychovává dvě malé děti, má nového partnera, má tam nějaké podezření a říká si, ono se to vyřeší. Tam je ta největší chyba. Nemělo by se to přehlížet.
0: Přesně tak, tam to všechno vlastně začíná. A bohužel tyto případy nás, v podstatě jich bylo, dá se říct, v té oblasti poměrně mnoho. Právě tady, kdy to byly ty modely, kdy maminka si našla nového přítele a ten si potom dovolil na její dceru, 15letou nebo i menší. Takže pokud tam byly ty signály, tak právě i někdy jsme se setkali s tím, že ta maminka měla tendenci to buď bagatelizovat, anebo takzvaně zametat pod koberec. To znamená dělat, že se nic neděje. A ono to stejně potom třeba u toho dítěte v pozdějším věku nastalo, že to mělo potřebu třeba někde říct a vyplynulo to třeba ve škole nebo v jiném prostředí než přímo v tom rodinném.
2: Teď jsem se na to chtěl zeptat, jak se o tom policie vůbec dozví. Ale to mě napadlo, že dítě to třeba řekne paní učitelce nebo si postěžuje v družině.
1: Určitě, určitě. Tak ty příběhy jsou různé. To dítě, když bude určitého věku, tak si najednou začne uvědomovat, že ten pachatel dělal něco, co dělat neměl, a pokud najde tu odvahu, tak ono se svěří. Ale když to jsou ty menší děti, tak, jak to říkal Ivan, ono to potom vyplyne třeba v rámci nějaké komunikace nebo hry, nebo to dítě se svěří, že ten někdo mu dělal to a to.
2: My jsme říkali, že je hodně důležité, aby se o tom mluvilo. I proto jste dneska živě na dvojce a mluvíme o tom znovu a znovu. Ale napadá mě, když vám zavolá paní učitelka, družinářka, ředitel školy, typ myslím jako policie, jako instituci, to je asi ale velmi těžké ten případ vůbec řešit. Protože sami jste naznačovali, že ta matka kolikrát to nechce pustit ven, zametá to pod koberec, bude vám říkat, ale ono se nic nestalo, ona si to vymyslela, on si to vymyslel.
0: Dá se říct, že tyto případy z toho rodinného prostředí, kde právě tím pachatelem je někdo blízký, jsou vlastně možná ty nejtěžší. Tam se musí velmi dobře promyslet vlastně celý ten postup. Mm. To znamená, pokud by to byl případ, kdy třeba, dám příklad, 11letá dívka se svěří ve škole, tak samozřejmě policie vyjíždí na místo a tam se řeší třeba i to, kdy třeba toho rodiče informovat. Tam je nějaká zákonná povinnost, ale všechno se musí promyslet. Může to znamenat i to, že pokud by ta maminka se dozvěděla, že ten přítel je pachatelem, tak může třeba jednat i právě proti policii. Uh-huh. To znamená, může třeba likvidovat důkazy, nebo může toho pachatele upozornit. Jo, tam je těžký, každý ten případ je jiný, jaký ten rodič má třeba zájem, aby si třeba toho partnera udržel, může zpochybňovat i tu výpověď v podstatě toho dítěte. S tím jsme se setkali taky, že opravdu matka nevěřila do poslední chvíle třeba té oběti, do té doby, než byl ten pachatel pravomocně odsouzen.
2: A Deniso, ty jsi vlastně, ano, ty jsi říkala, že ty následky mohou být až třeba po 10, 15 letech. Jaké to jsou následky? Jen samozřejmě ne dopodrobna, ale jsou to psychické potíže, předpokládám?
1: Určitě ono se uvádí, že až 80 nebo téměř 80% obětí má po sexuálním násilí nějakou psychickou újmu. A myslím si, že se pod tím můžeme představit různé věci. Může to být třeba to, že ta oběť není schopná partnerských vztahů, nebo že se ty oběti sebe poškozují. To opravdu byly nejhorší případy, nebo ty oběti budou třeba dlouhodobě léčeny. Nebo znala jsem třeba i případ, kdy ta oběť se bála šumění listí, bála se stromů. Takže opravdu to zasáhne, já říkám, veškerou sféru celého života.
2: Proto si o tom povídáme. Denisa Lopourová a Ivan Horáček o tom nešli ale povídat jen tak. Vy jste bývalí vyšetřovatelé, máte, teď nevím, jak vás nazvat, společnost Dva lvy a snažíte se nejen dětem, ale i dospělým a hlavně tedy obětem sexuálního násilí, říkejme tomu tak, pomáhat. O tom si budeme povídat po písničce, zůstaňte s Dvojkou.

0: dum, poopy doop.
1: Marilyn Monroe, teď půjdeme zase spíše na vážno, protože hosty na dvojice jsou Denisa Lopourová a Ivan Horáček, dva bývalí policejní vyšetřovatelé. Řešíme takzvané mravnostní případy. Já jsem říkal, že jste společnost dva lvy, není to žádná pravda. Vy jste prostě dva, a řeknu to lidově a doufám, že mě posluchači odpustí ten termín, vy jste dva policajti, kteří si prostě řekli, že tomu půjdou naproti a že budou pomáhat, co se týká mravnostních činů. Je to tak. Nejen dětem, že?
2: Je to tak, že v podstatě jdeme dál, i když dneska už opravdu nejsme policisté, ale pokračujeme dál, ale už trošku jinak.
1: A to jak?
2: Formou prevence. V současné době se zaměřujeme především na přednášky. Uh-huh. Cílíme na středoškoláky, ale i na žáky základních škol, ale samozřejmě na všechny věkové kategorie. Dospělí, odbornou veřejnost, prostě na kohokoliv, koho by naše témata zajímala.
1: Takže i dospělí potřebují poradit, Deniso, v tomhle?
3: Já jsem o tom přesvědčena, protože vem si třeba takový modelový příklad, budeš mít 17-letou dívku, ta dívka bude mít partnera, rodiče budou vědět, že ta dívka, že mezi tou dívkou a chlapcem bude probíhat sex a myslí si, že se jí nemůže nic stát. Jenže ta dívka se dostane třeba do prostředí, kde jí někdo hodí do pití alkohol. Drogu. A potom je zneužitá a stane se jí to třeba v prostředí, které zná. Takže za nás právě má smysl o těchto věcech mluvit. A s Ivanem, jestli si můžu dovolit mluvit i za něj, tak to opravdu považujeme jako za naše poslání a má to obrovský smysl. Mm-hmm.
1: Takže vlastně vy radíte i dospělým, jak třeba jednat se svými dětmi nebo vnuky, vnučkami. Takže to není jen úplně u toho trestního činu, ale jak mu tedy předejít?
2: Přesně tak, je to přesně o tom. Vlastně my dneska působíme nejenom na možné potenciální oběti, ale i na pachatele. A současně i pro obě pohlaví. Mm-hmm. Slyšel jsem názor, vy to máte pro holky, nikoliv. My to máme i pro ty chlapce. Opravdu je to pro obě pohlaví a míříme tam, aby se ta osoba nestala jednak obětí, ale současně i pachatelem, což je hrozně důležité.
1: Je pravda, že člověk, když se s váma o tom povídá, tak vidí jako oběť spíš dívku. Mm-hmm. A jsou to i chlapci?
3: Tak ano, jsou to i chlapci a to je třeba jeden z mýtů, že chlapec nemůže být sexuálně zneužit, ale mm-hmm. není to pravda. A jestli ještě můžu doplnit, tak my se snažíme ty přednášky dělat tím způsobem, aby to pro každého bylo srozumitelné. My opravdu vycházíme z toho, co jsme sami zažili. Uh-huh. Na jaké výjezdy jsme jezdili. A známe to z toho pohledu té oběti, známe to i z pohledu toho pachatele a známe to z toho celého procesu, čím vlastně si ti lidé musí projít. Takže, pardon, my to opravdu dáváme konkrétně na těch jednotlivých anonymizovaných příkladech, protože ale to si myslíme, tak, že je to to nejsrozumitelnější a to, kdy si to ten člověk na základě těch příkladů dokáže představit a je to pro něj právě ta realita, se kterou my jsme se potkávali dennodenně.
1: Ono to má určitou váhu, když řeknete, že jste dva bývalí vyšetřovatelé a popisujete konkrétní případ, samozřejmě bez jména, bez místa, kde se odehrál a tak dále. Ještě mě zaujalo, vy jste říkali, že působíte i na ty pachatele, aby se pachatelem nestal. To znamená, on když uslyší, jak ten případ dopad, že se třeba i jakoby lekne dopředu?
2: Ne, je to trošku jinak, jenom zase, abych to představil na konkrétním modelu. Je to třeba případ trestného činu znásilnění. Pokud ta osoba bude vědět, že existují nějaké hranice, a dneska už to je hranice, kdy ten druhý nerespektuje nesouhlas, tak už to může být znásilněním. Pokud tam potom dojde k určité sexuální praktice, tak už takhle závažný čin to může být, jenom proto, že ten jeden nerespektoval nesouhlas toho druhého. Je to takhle jednoduché. Právě proto na to poukazujeme, že ta hranice je dneska opravdu mnohem blíž, než tomu bylo dříve. Tam došlo k úpravě třeba trestného činu znásilnění od 1. ledna 2025.
1: Ano, takže vlastně i naše zákony na to pamatují, zpřísňují se a vy o tom dáváte vědět.
3: Ano, ano, my opravdu to naše povídání máme napasováno přesně na ty konkrétní příklady tak, aby to posluchači pochopili.
1: O této problematice se mluvit musí, říkáme to už nejméně po třetí, proto Denisa Lapourová a Ivan Horáček, bývalí vyšetřovatelé z kriminální policie, navštívili Dvojku. Stačí, když si vyťukáte dva lvy, to je taková vaše značka, neznačka, a tam si myslím, že třeba případná škola, která by měla zajímat tu přednášku, ale nebo i člověk, který se chce o to zajímat a má doma své děti, tak tam se dozví víc. Děkuji, že jste přijeli takovou dálku. Ať se daří, ať je víc přednášek a o to míň trestních činů. Mějte se hezky.
3: Děkujeme za pozvání.
4: Odpolední Dvojka.
5: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Na Vinohradské se takto tleskalo. A teď jedna dobrá zpráva. Národní park České Švýcarsko dostal novou protipožární techniku za více než 3 miliony korun. To uslyšíte ve zprávách. Zprávy tady budou za 4,5 minuty a připravuje je Mária Kunová.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v Olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Deficit státního rozpočtu koncem třetího čtvrtletí je 194 miliard korun. EU schválila zpřísnění migrační politiky. Je slunečno a později bude částečně přibývat oblačnost a teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard korun na 194,5 miliardy. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích. Informovala o tom Rada EU. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu. 400 milionů korun z fondu Turów získá frýdlantská vodárenská společnost na zajištění pitné vody v příhraniční oblasti s Polskem. Jde o lokality ve frýdlantském výběžku, které jsou ohrožené ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole Turów. Během října začnou práce na rozšíření kapacity úpravny vody ve Frýdlantu. Podle ředitele frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olišara bude opatření více.
5: Projektujeme 4 opatření, vlastně navýšení kapacity úpravny vody Frýdlant a následně 2 přivaděče na Jedřichov, což je směrem na Liberec odsaď, a druhý přivaděč, který bude přes starý vodojem na Bulovku, a potom taková drobná opatření na síti, aby to ta stávající síť uměla převést.
4: Všechna 4 opatření mají být na Frýdlantsku hotová do roku 2029. Bývalý manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk končí ve vedení Příbramské nemocnice. Z představenstva ho dnes odvolali středočeští radní. Podle mluvčí hejtmanství Zuzany Žítkové ve funkci skončil s okamžitou platností. Honěka prověřuje policie v souvislosti s kauzou VZP. Kriminalisté minulý týden ve čtvrtek zasahovali v budově pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických společnostech. Zadrželi 3 lidi a propustili je na svobodu. Jedním z nich byl i Honěk. Nikdo zatím nebyl z ničeho obviněný. Techniku za víc než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal víc než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu, pokračuje ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím 2, ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5, aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Je polojasno až jasno, později částečně přibude oblačnost. Teploty jsou mezi 20 a 25 stupni, na horách 16, na Šumavě až 20 stupňů.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalíte těsně za nájezdem od Říčan na 12. kilometru ke Šmejkalce, pojedete víc než 40 minut. Na D1 dále na Brno čekejte stále komplikace před Velkou Býteší na kilometru 159,5. U těžké nehody kamionu a osobního auta zasahuje Jeřáb. Jede se pouze levým pruhem, kolona od sjezdu na Tasov z kilometru 153 je na půl hodiny. A na D1 jsou fronty v okolí sjezdu na Bělotín. 15 až 20 minut se zdržíte s obou směrů kvůli omezení na kilometru 310 a průjezdní je vždy pouze levý pruh. Tolik zprávy, s vámi je dál Mirek Vaňura.
8: Mária Kunová připravila také tyto zprávy. Je 1. říjen a z hlediska OSN je to Mezinárodní den seniorů a zdravíme také Igora Chauna, režiséra a scénáristu, protože má dneska svátek. Zůstaňte na Dvojce, za chvilku soutěžíme.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Ano, soutěž už jsme avízovali. Dnes hrajeme o poukaz do kamenných prodejen Timo. Ten poukaz má hodnotu 1000 korun a je to na nákup dámského, ale také pánského prádla, plavek, nočního prádla. Poukaz věnoval český výrobce Timo z Litoměřic. Možná i vy máte ve své knihovně některou z detektivek od švédského autorského páru Maj Schievalové a Pera Valého. Jejich hrdinou je samozřejmě, to asi znáte, Zasmušilý komisař Martin Beck, pokud tedy máte tyto autory rádi. Pokud byste si chtěli tohoto svérázného stockholmského policistu připomenout, tak si udělejte čas tuto sobotu po 13. hodině. V rozhlasové hře Omyl vyloučen, kterou už v roce 1988 natočil režisér Pavel Linhardt, stvárnil tohoto detektiva Jan Kačer. Teď vám pustím krátkou ukázku a vy samozřejmě poslouchejte pozorně.
2: Beck, slyším.
3: Malm, zdravím. Ta tiskovka se vám skutečně povedla, z toho bude pořádný malér. Zrovna jsem mluvil s prezidentem.
2: Novináři to hodně nafoukli, teď nám tu zvoní jeden telefon za druhým. Kde kdo viděl Sigbrit Módovou? Samá kachna.
3: Chytil si vraha? Policie je jenom pro smích. Bengtsson vypráví novinářům svůj pohnutý život. Jsi tam ještě?
2: Jo, jsem tady.
1: Aha, já myslel, že už ještě neodešel. Tak, teď jak, nebo kdo to volal komisaři Beckovi? Ne jak, kdo to volal komisaři Beckovi? Co myslíte? No pokud to víte, tak neváhejte a pište. 702-222-220. Pátá správná odpověď vyhrává, ale vy se hlavně nezapomeňte podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: už nepište. My jsme se vás ptali, kdo to volal komisaři Beckovi v té ukázce, kterou jsme vám na dvojice pouštěli. A musím teda říct, že to byla těžká otázka. A také málo kdo to věděl. Tady je správná odpověď.
1: Beck, slyším.
2: Malm, zdravím.
0: Malm, to byla ta správná odpověď. Malm, nebo Maln, ale píše se to Malm. A Daniel Hostýnek nejen, že to věděl, ale do SMS-koval se k nám jako pátý. Tak, Danieli, získáváte dárkový poukaz do kamenných prodejen Timo v hodnotě 1000 korun. Můžete si koupit dámské, ale i pánské prádlo, plavky, noční prádlo, když na to přijde. Poukaz samozřejmě věnoval český výrobce Timo z Litoměřic. Rozhlasovou hru, ze které jsme čerpali na motivy detektivního příběhu Maj Šijevalové a Pera Valého Omyl vyloučen, vysíláme na dvojce tuto sobotu, tedy 3. října, a je to, jak jste zvyklí, po 13. hodině. Pak samozřejmě tuto hru najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Je už z roku 1988 a pořád je dobrá, tak si ji užijte.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Posloucháte Český rozhlas, ale České divadlo bude mít v sobotu svůj velký večer. Přímo v Národním divadle se budou už po 33. předávat ceny Thálie za mimořádné jevištní výkony uplynulé sezóny. Některé laureáty už známe, cenu za celoživotní mistrovství převezmou například Petr Nárožný a nebo Zdena Herfortová. Jaké budou ale další letošní Thálie, to už nám snad tedy nastíní prezident Herecké asociace Ondřej Kepka, kterého vítám na telefonu. Ondřej, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, děkuji tak za možnost prezentovat zítřek.
2: No tak na co se tedy v sobotu večer v Národním divadle nebo na obrazovkách České televize můžeme těšit?
3: No tak s těmi cenami se velké změny dělat nedají, takže slíbit nějaké velké kolotoče, show, kabarety, podobné věci nemohu, ale mohu pozvat na nové moderátorské pojetí Martina Myšičky, což je velká změna, protože se vracíme zase k hereckým moderátorům. No a jinak možná takovou zajímavostí, takovou perličkou je to, že když to má ta Thálie těch 33 let, tak předloňský laureát celoživotní ceny mistr, opravdu nadmistr Viktor Price, věnoval každému vítězi, nebo věnuje vlastně svoji originální grafiku, kterou číslovanou tedy nechal vytisknout a s názvem Dernier, která se jmenuje ta grafika, a každý vítěz si dostane. To je taková jako zajímavost, která se už nebude opakovat a ještě se nikdy nefungovala. Jo.
2: Ano. No to člověka až mrzí, že není herec. Že tam nemůže.
3: Já jsem říkal Viktorovi, že když jsme se na tom domluvili, že mě letos obzvlášť mrzí, že nemůžu, že nejsem za nic nominovaný. No. To říkám samozřejmě s humorem, ale že bych si to rád jako, ale oni to ty vítězové, abych ještě musel vyhrát.
2: No, tak samozřejmě. No a čím je?
3: I když i nominace je cena teda.
2: Právě.
3: My to neustále zdůrazňujeme.
2: Ano, no, ano. Já jsem se chtěl zeptat, čím je letošní ročník jiný než ty předchozí, tak vlastně tím to už je jiný. Jestli ano. Se nepletu, tak jednu Thálii letos už jste předali při vyhlášení nominací?
3: Ano, ano. My jsme pomalinku najeli na takový nový systém, že budeme ty Thálie rozdělovat do dvou dnů, protože těch cen je tolik a když zjišťujeme, že nemají takovéto plné užití si, jo? Protože jsme samozřejmě tlačený časem, ten přenos nemůže být 3hodinový, že jo, a tak dále, tak jsme si řekli, že příští rok to ještě zesílíme, ale to jsme jako na zkoušku už udělili cenu do 33 let Simoně Levandovské, Bára Munzarová společně se mnou jsme jí to předali, už, takže ona sice v Národním divadle bude, to je ta cena pro mladého umělce do 33 let,
2: ano.
3: Bude předávat jinou cenu, Simona Levandovská při té příležitosti se to ještě zopakuje, že tu cenu získala, ale už tu slávu má jakoby tu hlavní za sebou, jo? I když myslím, že kariéru před sebou teda.
2: Ano, ano. No.
3: No, takže to je, a příští rok těch cen bude vícero, no a když už jsme v rádiu, tak jenom s dovolením, abych na to nezapomněl, Magdalena Borová, rozhlasová Thálie, letošní laureátka, a ta si zase tu Thálii převezme na festivalu Prý Bohemia v Olomouci, ale už to je zveřejněno, už se to ví a rozhlasová Thálie je plnohodnotná Thálie, dostává stejnou sochu, teda sochu vázu vlastně, jo, čili to není jenom takový jako formálně, je to opravdu plnohodnotná Thálie jako za to rozhlasové divadlo, jak se dříve dramatice v rádiu říkalo.
2: Což jsme rádi. No, na dvojce budeme v neděli od 17 hodin, to už avízuji, vysílat pořad ohlasy Centálie, tak už můžeme prozradit, co chystáte?
3: No, chystáme, já to každý rok mám tu čest tedy moderovat, tento speciál, já vždycky to dělám jako takový trošku kolotoč Thaliový, to znamená, že tam budou připomínky nějakých těch slavných oceněných z let minulých, něco, co rychle, jak použiju z večera, který máme před sebou, to znamená, budu ještě v noci ze soboty na neděli stříhat nějaké příspěvky z té soboty, pokud to bude stát za to tedy, což pevně věřím, že ano. No a přímo do studia tedy přijde jí zmíněná Magdalena Borová a ještě jedno překvapení, které si nechám jako překvapení.
2: To by nebylo překvapení.
3: Tak. Ano, přesně tak.
2: Tak, ať se všechno povede, zlomte vás, Ondřej, samozřejmě.
3: Ano, prezident. Pardon, teď Ježíš, vidíte, jsem ze slušnosti porušil tradici.
2: Ano, vy jste slušný to člověk, ale úplně.
3: Měl čert vás vem.
2: No, ano, já jsem to čekal právě.
3: ano, podle pověr a tradici zadelník.
2: Ne, tak Národní divadlo a potom dvojka v neděli od 17 hodin. Když vám to všechno uteče, tak od 17 11 hodin v neděli se od Ondřeje Kepky dozvíte i to, co možná nebude na první dobrou vidět a slyšet. Ať se to povede, děkujeme a těšíme se. Naslyšenou.
3: Krásné vysílání, hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Pozvěte nás k vám. Od pondělí do čtvrtka na Dvojce.

0: Meteor na dvojce.
1: Co cítí motýly? Jak doletět na severní pól? A mají štíři brnění?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Socher slaví 100 let.
4: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Na samém severu norského souostroví Vesterålen vzniká stavba, která má být současně muzeem, vyhlídkou i branou do světa největších živočichů planety. Jmenuje se jednoduše Whale, tedy velryba, a místo pro ní nebylo vybráno náhodou. Velryby totiž můžete pozorovat přímo z pobřeží. Teď mě slyší Petr Horký. Petře, vítej na Dvojce.
3: Krásný den.
2: Ty to víš, kde přesně tohle velrybí muzeum vlastně vzniká?
3: Na konci světa. Fakt můžu říct, že na konci světa. Chci se tam vypravit, chci to vidět, ale ještě se mi to nepovedlo a bude to vyžadovat nějaké plánování. Je to v městečku Andenes, úplně na severním cípu ostrova Andoya, asi 300 kilometrů severně od polárního kruhu. Takže jako je asi jasné, že vydat se tam není jednoduché.
2: Ano.
3: A proč jsem to ještě neviděl, že říkám, že to chci vidět, je proto, že to muzeum ještě není otevřené. Má se otevřít 4. června 2027, příští rok. Myšlenka na něj vznikla roku 2014 a teď už se z toho stává obrovský mezinárodní projekt.
2: Ano, i váš rodinný projekt, manželka to teď slyšela a už ví, že 4.
3: už
2: června...
3: Už se chytá za hlavu.
2: Ano, Petr nebude doma. No ale prosím tě, proč postavili muzeum velryb právě tam tak daleko?
3: Souvisí to s tím reálným pozorováním velryb, patří k mimořádným místům pro pozorování velryb. To městečko Andenes a to místo, přesně konkrétně místo, kde se to staví. Asi 10 kilometrů od pobřeží totiž leží hluboký podmořský kaňon a vynáší se tam vzhůru voda bohatá na živiny. Vzniká obrovský potravní řetězec a proto se sem přesouvají velryby. Takže už někdy od 80. let minulého století se v těchto místech rozvíjí pozorování velryb. Lidi tam jezdí, aby se na ty úžasné tvory mohli koukat. A tady se tím pádem nabízí, že člověk může poznat velrybu uvnitř muzea, pochopit její způsob fungování a potom buď jenom krásnou

0: sklenou stěnou, která je součástí projektu, se dívat z krásného, jako uzavřeného, bezpečného, příjemného prostoru na to moře a ty velryby vidět, anebo vyjít ven, sednout na loď a vydat se přímo na moře, potkat se s tou skutečnou obrovskou velrybou.
1: No, dokonce. No a když tedy už si popsal takhle nádherně ten výhled a i tu možnost v podstatě pohladit velrybu, když to tak řeknu, co bude uvnitř toho muzea?
0: Tam je parádní přístup a mně se líbí, jak Skandinávci obecně a Norové pro mě osobně teda obzvlášť přistupují hodně nově a hodně jinak k těm expozicím, tak tady to nebudou jako vitriny a dlouhý popisky. Ono to opravdu propojuje vědu, umění, zvuk, film, projekce a vyprávění příběhů. Součástí toho interiéru jsou kusy jejich těl, které jsou udělané jako sochy, ale v podobných velikostech, v reálných rozměrech. Člověk bude sledovat evoluci velryb, jak spolu komunikují, jak cestují a jaký mají způsob života. A plánují tam popsat vztah člověka k velrybám, protože ten od uctívání vedl k fakt jako devastujícímu lovu až k té dnešní ochraně. A mají tam být třeba například modely kosatek v životní velikosti.
1: No tak já myslím, že ta ochrana je velmi důležitá a pokud někdo bude plánovat dovolenou netradiční, tak norské souostroví Vesterålen 4. června otevře něco, co jen tak nikde neuvidíte a nemůžete navštívit. Doufám, že Muzeum velryb navštívíte i díky tomu, že jste to dnes slyšeli na Dvojce od Petra Horkého. Petře, děkujeme.
0: Děkuju taky. Já si totiž myslím, že lásku k nějakému tvorovi a ochranu k nějakému tvorovi nezískáme přes pokyny, úkoly a výhrušky, ale přes lásku. A to muzeum, které vzniká, fakt podle mě nabízí i cestu, jak si ty velryby zamilovat.

0: Jana Hujslová poslouchá dvojku, protože musí. Má službu Český hydrometeorologický ústav. Jani, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Že byste poslouchala, kdybyste nemusela.
1: Určitě.
0: Tak, otázka, kterou nečekáte. Jak bude v noci a jak bude zítra? Ale Jani, važte slova, protože vaši kolegové nám slíbili krásné počasí na pátek. Tak začneme tou nocí. Jak bude?
1: Tak ještě začnu tím, že kdo se těší na dešť, tak tomu krásné počasí nepřinesu.
0: Ano, to je pravda.
1: Každopádně v noci už by mělo trochu přibývat oblačnosti, většinou bude polojasno. Oblačno v západní polovině Čech, tam by mohlo být postupně až zataženo, ale zatím rozhodně beze srážek, teploty budou klesat na 13 až 8 stupňů, ale tam, kde vydrží malá oblačnost a uklidní se vítr, tak tam bude ještě chladněji, kolem 6 stupňů. Největší pravděpodobnost je například Moravskoslezské kraji.
0: Tak.
1: No a zítra přes den, už jste se rovnou ptal, intenzivnější den. Takže to hned přidám, většinou bude polojasno, na východě území tam by mohla být až jasná obloha. V západní polovině Čech tam už bude oblačnosti o něco více, převažovat bude spíš velká oblačnost a na západě a severozápadě Čech se mohou objevit slabší přehánky, ale rozhodně nemůžeme počítat s žádnými velkými úhrny, tak do 2, maximálně do 3 mm. No a k večeru i v té západní polovině Čech bude oblačnost ubývat. Maxima budou stále nadprůměrná 20 až 24 stupňů, v západní půlce Čech 18 až 21, takže trošičku chladněji.
0: Ale trefila jste se, kolegové, to předpovídali před pár dny úplně stejně, tak za tu předpověď děkujeme. No, krásný víkend nás čeká, krásný pátek nás čeká. Jana Hujslová, hezké odpoledne s dvojkou. Díky a slyšenou.
1: Krásný den.

0: Tak ten hlas jste poznali, Věra Špinarová, ten hlas poznáte, Tereza Stýblová.
1: Hezké odpoledne,
0: poznali jsme to. Tak o čem bude káva o čtvrté?
1: Dneska budeme vařit takovou surovinu, kterou spousta z nás v dětství nemilovala a možná se ta nelibost s námi táhne do dospělosti.
0: Teď to milujeme.
1: A jsou to luštěniny. No. Ale abychom si tím našli cestu, tak někde je potřeba je ukrývat třeba do různých jídel, kde bychom je tak nečekali a přitom tam můžou chutnat skvěle. Takže to téma je schované luštěniny. A Lucie Nováková, foodblogerka Buchta v troubě, nám ta luštěniny miluje, tak ta nám je dneska připraví na 100 způsobů minimálně.
0: Takže luštěniny budou i v troubě.
1: I v troubě, tak. Na talíři, no, na pánvi, v hrnci.
0: I v buchtě. Prostě.
1: Ale to by se zdivil, Míro. Podle mě to jde i na sladko.
0: Tak si na to počkáme. Mirek Vaňura se stává tím posluchačem, musím se úplně lehtou saxofonu. No, jmenujeme Vanessa Paradise, bývalá manželka toho známého.
1: Johnnyho Deppa?
0: Ano. A ten tady byl. Takže Tereza
1: Stýbová. Ten tady byl u tebe?
0: A káva u čtvrté. Ne, tady v Praze byl.

0: Hezká setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude moderátor Michal Rosypal, kterého svého vysněného autora si pozval do pořadu Knižní kód, co vypátral během natáčení dokumentu o Daně Drábové a nedocházejí mu ještě nápady na jeho populární mashupy. To všechno nám prozradí novinář Michal Rosypal.
0: Blízká setkání
2: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Policie uzavřela prověřování nehody poslance Filipa Turka, trestný čin nezjistila. Rusko vyhostí skupinu maďarských diplomatů. A zítra bude slunečno, na západě Čech velká oblačnost, slabé přehánky, teploty do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července. Turkovo auto se v křižovatce u náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
2: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
0: Filip Turek na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Rusko vyhostí blíže neurčený počet maďarských diplomatů. Informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátu mají na opuštění země 2 týdny. Maďarské ministerstvo zahraničí reagovalo oznámením, že nemá zájem o další zvyšování diplomatického napětí. V souvislosti s epidemií salmonelózy v základní škole v Újezdu nad Lesy evidují hygienici téměř 400 případů. Nemoc se zatím potvrdila u 72 z nich. Zdrojem nákazy byly zřejmě nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní jídelny. Pokračuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
3: Přenosu může dojít prostřednictvím rukou nebo povrchů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného. V dnešnímu dni evidujeme 399 nemocných. Z toho 364 dětí a 35 dospělých. V nemocnici zůstává 19 lidí.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Dnes začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
4: Mamografie byla v pořádku.
5: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra Fakultní nemocnice Bulov. Lívia Večeřová.
6: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
5: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
7: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
5: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno, na východě až jasno, na západě Čech převládne velká oblačnost, místy taky slabé přehánky a k večeru bude oblačnost ubývat. Teploty přes den 20 až 24 stupňů, na západě Čech do 21, na horách 15 a na Šumavě až 18 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna je kolona od nájezdu z Říčan. Z 12. kilometru pojedete 40 minut do omezení na Šmejkalce. Plní se i náhradní trasy. Stará Benešovská silnice 603 za Jesenicí a pak před Hlubočinkou dál i před omezením u Kamenice. Na D1 dál směrem k Brnu se zdržíte před nehodou u Velké Býteše na kilometru 159,5. Stále tam vyprošťují havarovaná vozidla, jede se jen levým pruhem, fronta od sjezdu na Tasov je na víc než půl hodiny. Tolik zprávy, teď má slovo Tereza Stýblová.
9: Přeji vám krásné čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. První říjnový den je tady a my budeme vařit. Budeme vařit docela podzimní surovinu, nebo respektive možná na podzim a v zimě si na tuhle surovinu více vzpomeneme, protože patří do takových těch výživných jídel. Ale ostatně Lucie Nováková, foodblogerka Buchta v troubě, nám určitě řekne o luštěninách daleko více. Lucie, vítám vás.
10: Děkuju, hezké odpoledne.
9: Jsem moc ráda, že jste tady s námi, protože vím, že luštěniny, to je vaše téma, já vás sleduju na sociálních sítích a vždycky se mi líbí, jakou máte radost, když do nějakého receptu nějaký druh luštěniny dostanete.
10: Je to pravda a ještě větší radost mám z toho, když to jídlo nechám někoho ochutnat, kdo třeba ty luštěniny tolik nemusí a chutná mu to. A musím říct, že se mi to docela daří, takže z tohohle já mám třeba jako velkou radost.
9: Vzpomenete si na jídlo, kam jste ukryla luštěniny a mělo to opravdu velký ohlas u strávníků, kteří zrovna luštěniny nám
10: přemýšlím, jak moc jakoby vnímám ty ukryté luštěniny, ale jako nutno říct, že když si uděláte takovou tu krémovou podzimní polévku, což teda dnešní počasí tomu úplně nenahrává, ale až bude trošku...
9: Ono na to přijde.
10: A přesně tak. A když do toho třeba rozmixujete červenou čočku, tak není to poznat, že dodáte tomu prostě lepší výživovou hodnotu, lepší i takovou tu krémovost, takže to se dá a musím říct, že můj takový jako trik je i třeba dokuřete na paprice. Doufám, že mě za to posluchači neukamenují, ale taky, když tam právě přidáte tu červenou čočku, tak velmi hezký tam skryjete a ona zrovna třeba ta červená čočka má poměrně neutrální chuť i docela, když se uvaří neutrální barvu, takže se dá použít na nebo dá se na kombinaci spousty druhy, třeba i zeleniny a nebude tolik vidět.
9: Skvělé, takže první ukryté těsto bude červená čočka v kuřeti nebo v kuřeti na paprice.
10: Může být, určitě může být.
9: A těším se na další recepty a tipy od Lucie Novákové, která je naším dnešním hostem. Máte-li otázky, tak se samozřejmě můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Pečlivě schované luštěniny, pečlivě. Titulek kávy o čtvrté. Foodblogerka, autorka kuchařek Lucie Nováková je hostem. Pečlivě schované znamená asi, že ty luštěniny, jak už jsem tady říkal, opravdu nepatří třeba mezi nejoblíbenější potraviny. A je to škoda. Já si pamatuju, že jako dítě jsem docela čočku měla ráda, ale byla jsem trnem v oku svých kamarádů, protože bylo jaksi módní čočku nejíst, sníst jenom ten párek, který k tomu většinou byl. Ale to byla tehdy asi jediná luštěnina, kterou jsem vlastně jedla jako opravdu na základní škole.
1: A já myslím, že spousta lidí tady tohle to pořád má tady takovou tu představu té klasické čočky na kyselo, takové té moučné rozvařené čočky, pak co bylo taková zase rozvařená hrachová kaše nebo hrachová polévka s nějakým, dejme tomu, uzeným a já nevím, možná nějaké fazole v rajčatové omáčce a to bylo plus minus všechno, nicméně to spektrum těch luštěnin už na tom českém trhu je mnohem širší, takže pokud vám nechutná klasická velkozrnená, taková ta hnědá čočka, tak existuje spousta jiných druhů, které se třeba ani nemusí namáčet a které uvaříte třeba i mnohem rychleji a naopak jsou velmi delikátní, když je uvaříte, je to třeba černá čočka, beluga, zelená čočka, pují, francouzská čočka, červená. A tady tyhle ty druhy, za prvé, jak jsem zmiňovala, nemusí se namáčet, za druhé vaří se krátce a za třetí jsou hezky na zkus. Potom po uvaření.
0: A některé je hezky vypadají, protože zmínila jste už teď několik barev a některé se tu barvu drží i po
1: rozhodně
0: uvaření,
1: které
0: trochu změní, ale i tak to může vytvořit asi hezkou strukturu.
1: Jo, určitě ano. Nicméně tady zrovna tady tyhle ty tři druhy asi nejsou úplně ideální na to schování. To bych zase se vrátila spíš k těm, dejme tomu luštěninám, které jsou ze své podstaty spíš takové ty měkčí, moučňatější, což můžou být nějaké druhy fazolí, můžou to být právě, nebo může to být ta klasická, taková ta česká čočka, nebo to může být třeba hrách. Ty jsou zase ideální na to je v uvozovkách jako rozvařit a nějakým způsobem je do něčeho třeba schovat. Mm-hmm. Tady tahle ta čočka, co jsem zmiňovala, tak ta mi přijde vyloženě škoda jít zase někam úplně jako schovávat.
0: Když bychom šli ale po chuti, tak které luštěniny mají takovou neutrálnější chuť, že se právě dobře zakomponují do nějakého jídla a nepřebíjí svou chutí to.
1: Jo, za mě je to určitě červená čočka, kterou už jsem zmiňovala úplně na začátku. A za sebe bych třeba řekla i fazole, ať už takové ty bílé máslové, velké fazole, ale i klidně červené fazole, tak obecně ty jsou tak neutrální, že se dají použít i třeba na sladké pečení, byť to může znít zvláštně, ale dají se využít i takhle. A sami o sobě mají spíš takovou tu jemnou, jak jsem zmínila, třeba i trochu lehce máslovou chuť, takže je můžete ochutit tak, jak kam chcete.
0: Mm-hmm. Které byste zas naopak luštěniny opravdu vypíchla jako takové solitéry, že jim sluší, když jsou tou hlavní surovinou?
1: To je pro mě to asi trošku těžší otázka tím, že jak já mám ty luštěniny fakt ráda, tak mi přijde, že s každou tou luštěninou pracuji nějakým způsobem, ale já mám třeba hrozně ráda ty zmiňované druhy čočky, ty pevnější, protože se dá s nima pracovat i třeba do různých salátů, nebo se dá použít i třeba, když máte nějakou krémovou polévku, tak naopak je moc hezký tady tuhle tu čočku uvařenou do toho pak vmíchat do té polévky, že máte takovou, jako, že tam máte tu texturu v tom, což mi přijde super. A nebo mám moc ráda cizrnu a že třeba tu cizrnu ráda ochucuju uzenou paprikou, olivovým olejem, solí, česnekem a upečuji na plechu. A pak je ona hrozně hezky křupavá a dá se použít třeba naopak jako krutony, třeba do salátu a nebo do polévek.
0: Mm-hmm. Někdo nemá ty luštění rád, protože mu zkrátka nechutnají, ale zase někdo argumentuje tím, že je těžká ta příprava, že se musí dopředu namočit.
1: Ano.
0: A pak, že ty luštěniny se špatně tráví nebo složitě tráví.
1: Tady bych řekla, že je víc problémů jako v jednom a je to určitě věc, kterou běžně se setkávám, takže první zmiňované, že se ta příprava je delší. Ano, je to pravda, většina druhů luštěnin je potřeba je namáčet ideálně třeba přes noc, tu vodu pak slít a čerstvou vodu uvařit. Uznávám docela otravná činnost, nicméně třeba co já doporučuji třeba svým sledujícím, uvařit třeba dva balíčky fazolí, cizrny nebo to, co jste si zvolili a navařit si to dopředu a rozdělit si to pak třeba do krabiček, do sáčku a dát si to do mrazáku. V tom mrazáku vám vydrží třeba 3-4 měsíce, v lednici cca 3-4 dny, takže ideální ten mrazák. A tohle to vám vlastně pomůže v tom, že se zbavíte takové to, já jsem je zrovna zapomněla nebo zapomněl namočit a máte je v tom mrazáku a prostě je použijete. A ohledně toho
2: nadýmání, tak to je, já bych to možná trochu přirovnala, jako když trénujete na maraton, je potřeba začít postupně. Trošku přidat, trošinku, taky jako když byste šla bez tréninku uběhnou maraton, tak vás to taky úplně jako zdecimuje. Hmm. Takže pokud ty luštěniny běžně nezařazujete do jídelníčku, tak chápu, že ty problémy můžete mít, ale je to něco, na co si ten žaludek dokáže zvyknout. Samozřejmě pokud nemáte přímo alergii na luštěniny, tak ale je potřeba opravdu jako pravidelně, a to se bavíme pravidelně třeba 3x, 4x týdně, klidně malou mističku uvařené nějaké luštěniny, ale opravdu pravidelně zařazovat, a opravdu tohle to nejlíp funguje.
0: Lucie Nováková je naším hostem v Kávě o čtvrté. Dnes připravujeme luštěniny. Věřím, že budeme mít ještě spoustu tipů, jak luštěniny uvařit, připravit, upéct na slano a možná i na sladko. Už to tady Lucie zmínila, že to jde. Bude prostor samozřejmě i pro vaše otázky. Ptejte se, dvojka@rozhlas.cz.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: foodblogerkou a autorkou kuchařek Lucí Novákovou. Dnes vaříme luštěniny, máme název pečlivě schované luštěniny, takže to jsou recepty spíše pro ty, kteří luštěniny moc nemusí, možná i pro děti, když potřebujeme.
1: Určitě. Nicméně nutno říct, že moje děti bohužel, já jsem ráda. Ano, moje děti jsou velmi zvyklé na to, na luštěniny, které jsou i jako vidět. Je to pravda. Nemají jinou možnost.
0: Ale mají asi holky rády.
1: Jo,
0: nemají jinou možnost.
1: Mají a jsou v podstatě, oni jsou k tomu vedené od malička, takže pro ně to není nějak jakoby překvapivé. Mm-hmm. Takže tady v tomhle tom je to fajn.
0: Píše nám tady Hana, jestli tomu správně rozumí, že je lepší luštěniny uvařit a dát do mrazáku, než třeba používat ty z konzervy anebo zavařené ze sklenice.
1: Tady,
0: ty možnosti máme taky.
1: Jo, určitě, to je pravda. Tady já jsem automaticky volila tu variantu ty suché luštěniny. Obecně konzervované luštěniny, pokud jsou to v té čisté podobě, když tam nemáme, vynecháme ty v těch rajčatových omáčkách a tak dále, tak za mě jsou úplně v pohodě. Já volím třeba ty spíš ty suché a sama si je vařím, protože za prvé máme, ta naše spotřeba doma je poměrně vysoká. A za druhé, mně je to komfortnější, že si to prostě připravím tak, jak já chci, protože přijde mi, že občas třeba v těch konzervách, třeba ta luštěnina není až tak dostatečně uvařená, ale to je spíš jakoby moje osobní preference. Nicméně není vůbec problém použít luštěniny v konzervě nebo ve skle. Já sahám po těch suchých, je to prostě spíš, dejme tomu, je to ekonomičtější a ekologičtější. Takže to je třeba ten důvod. Takže tady určitě záleží, co třeba preferujete, ale určitě bych neřekla, že luštěniny v konzervě jsou horší než ty luštěniny, které si doma uvaříte. To určitě ne.
0: Ta výživová hodnota tam bude.
1: Je to velmi podobné, je to v zásadě shodné, ano.
0: Když ty luštěniny používáme i třeba jako hlavní ingredienci a chceme tam nějak ukrýt, tak můžeme vytěsnit nějakou jinou, je to třeba dobrá náhražka, řekněme, různých masitých pokrmů, že zkrátka místo masa použiju luštěninu.
1: Samozřejmě, tady záleží, čeho chcete dosáhnout, takže já třeba doporučuji, pokud chcete třeba omezovat maso ve prospěch těch luštěnin, tak třeba začínat tím, že prostě třetinu toho množství toho masa, které byste chtěli použít, tak nahradíte třeba luštěninou, ale tady záleží opravdu, jakoby čeho vy chcete dosáhnout. Můžete udělat klasickou boloňskou omáčku s hovězím masem, anebo můžete udělat prostě plnou boloňskou omáčku, třeba ať už z červené čočky, nebo já ráda na to používám třeba čočku belugu. A nebo můžete jít prostě půl na půl, nebo prostě vybrat si ten poměr, který vám zrovna vyhovuje a který si myslíte, že vám třeba doma i projde.
0: Mm-hmm. Napadí mě třeba i karbanátky a různá tam letá masa a ty směsi, tam se dají luštěniny asi dobře.
1: Určitě perfektně se schováte, když použijete klasické masové karbanátky, klidně se nebojte k tomu přidat právě trochu uvařené, třeba té červené čočky, tam mi přijde zase, že tomu dodá, že vám to bude hezky držet dohromady. Když použijete tu jiné druhy čočky, tak se to třeba bude, může se vám to rozpadat, takže tohle to je třeba super. Můžete tam i třeba přistrouhat mrkev, takže nemusíte se tohodle bát. Tady opravdu bych spíš šla tím, na co vy jste doma zvyklí a co si myslíte, že projde. Obecně, co vím, že mám takhle odsledujících jako informace, tak třeba začínají opravdu postupně. Část masa nahradí právě tou luštěninou a část masa nechají a postupně třeba přechází k třeba víc té luštěninové variantě. Mm-hmm.
0: U těch příloh třeba já jsem, když byly moje děti menší, tak jsem dělala bramborovou kaši třeba s červenou čočkou.
1: Může být, určitě.
0: Kaši, takže jo, se určitě. To dalo taky schovat.
1: Je to úplně ten stejný princip, jako jsem zmiňovala na začátku u třeba těch krémových zeleninových polévek. Přidat tam právě nevařenou červenou čočku a potom, když to mixujete, tak to rozmixujete a krásně se to schová. Stejně tak se vám tam schovají třeba i uvařené bílé máslové fazole, taky tím, že jsem zmiňovala, že jsou chuťově neutrální, tak se nemusíte bát je v tomhletom použít. Mm-hmm. Byla bych opatrná třeba s hrachem, ten prostě tu svoji specifickou chuť má, takže pokud třeba víte, že by vám mohlo vadit, tak bych šla třeba právě do té čočky nebo do těch fazolí.
0: Když jsme tady vzpomněli ta jídla z dětství, čočkovou kaši, tak tam byla hodně mouka. Bylo to všechno zahuštěné moukou. I ty polévky. Luštěninové, přitom mi přijde, že luštěniny dovedou zahustit sami o sobě, když se rozmixují, tak je to zbytečná položka pro vás třeba dneska mouka právě do těch luštěninových.
1: Zase ano. A máte ale úplně přesně, jak to zmiňujete. Taky si pamatuju, že když jsem byla malá, tak se připravovala čočka na kyselo, dával se do toho ocet a přidávala se do toho klasická jako pšeničná hladká mouka. A vlastně dnešního úhlu pohledu, vlastně netuším úplně jakoby proč, proto je zrovna třeba ta čočka, která se kdysi používala, což je taková ta velkozrná hnědá, hnědozelená čočka, tak ta sama většinou se právě hezky rozvaří, takže tam opravdu ta mouka vůbec není třeba, no.
0: Takže můžeme vynechat.
1: Tady určitě můžeme tu mouku v tady těchto těch případech vynechat.
0: Vynechovat, no. Řekněme, zdravějším receptům. Takže saláty budeme určitě připravovat. Zkusíme to kuře na paprice. Luštěninou. Když to Lucie už dneska zmínila, tak ji poprosím o nějaké ty sladké varianty, kam můžeme ty luštěniny s úspěchem propašovat. Tak otázky posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Foodblogerka, autorka kuchařek Lucie Nováková má novou kuchařku. A já jsem v ní zalistovala, mám ji tady totiž. A hned jsem našla recept, kam by se luštěniny, o kterých si dneska povídáme, skvěle hodily a jsou to plněné papriky.
1: Mm-hmm. Tak tady, myslím si, že jste tady vybrala trošku jako neúplně tradiční recept, protože já tady tyhle ty zrovna do tohohle konkrétního receptu, jak já tam používám na plnění, používám tam pohanku a používám tam i cizrnu jako pro jako zdroj bílkovin, i zdroj vlákniny, používám tam pak fetu a jako tu omáčku, tak tam používám rajčata. Řekla bych, že tady tohle je takový ten recept už možná lehce pro pokročilé, ne možná úplně pro ty, kteří třeba...
0: Že pro luštěninové začátečníky ne. Netroufla bych si úplně.
1: Když bych jako vařila pro náštěvu, u které bych věděla, že třeba luštěniny nechtějí, tak třeba po tady tomhletom receptu bych nešla, ale ta, jak jsem zmiňovala třeba to kuře na paprice, tak za mě to, já používám třeba do té omáčky

0: čočku, kuřecí vývar a potom vařím, než se prostě ta čočka uvaří, než to maso je hotové, maso vyndám, rozmixuju a zjemně smetanou. Uh-huh. Jakoby v zásadě bych řekla, že ve spoustě ohledech je to tradiční nebo klasický recept, ale je trošinku zajímavější právě díky těm paprikám čerstvým a díky té červené čočce. Uh-huh.
1: Takže to je vlastně v omáčce?
0: Je to v omáčce, ano.
1: Dal by se nějaká další ještě jiná omáčka?
0: Já třeba
1: já třeba
0: teďko na podzim, jak je období dýní, tak třeba moc ráda dělám, kdy upeču dýni, ideálně třeba přidám tam cibuli, česnek a můžu to zase potom rozmixovat nebo povařit právě třeba s tou, zase ideálně s tou červenou čočkou, ale klidně můžou být i uvařené fazole. Já takhle, jakoby vypadá to, že hodně preferuju tu červenou čočku, ale beru to, že ta červená čočka je jakoby pro spousty lidí úplně nejjednodušší v tom, že vy můžete mít doma a nemusíte ji nějak jako namáčet a v zásadě ta červená čočka je uvařená za 10 minut. Takže u té červené čočky odpadají právě všechno to, co jsme zmiňovali, to namáčení a zároveň tím, jak je loupaná, tak ona obecně ta červená čočka úplně ze všech těch luštění nejméně nadýmá. Tak možná proto jí tady zmiňuju třeba víc než ty ostatní luštěniny a takhle se dá udělat ať už dýňová polévka, anebo třeba dýňová omáčka k těstovinám.
1: Mm-hmm. Co do svíčkové, tam by to asi už bylo poznatné.
0: Jako troufla bych si, ale obávám se, že otevírat tady téma svíčkové je možná až příliš ožehavé.
1: Možná trošku drze úplně, že?
0: Možná bych řekla, že tady bych možná jako to nechala bez těch luštění.
1: Tady se ta naše posluchačka na žlutou čočku, jestli je taky lze využít jako červená, přijde jí, že ten postup je podobný, že se taky rychle uvaří, ale používá se daleko méně.
0: Ano, rozdíl mezi červenou a žlutou čočkou je úplně minimální. V zásadě bych řekla, že ta žlutá čočka se uvaří ještě rychleji než ta červená, takže všude, kde byste třeba chtěla použít červenou a máte žlutou, není problém vlastně tady to jedna ku jedné zaměnit. Já bych řekla, že vlastně ten důvod, proč se používá méně, je jenom ten, že na českém trhu ta žlutá čočka třeba tolik není ještě k dispozici, ale dá se s ní pracovat úplně stejně jako právě třeba s tou loupanou červenou čočkou, mm-hmm. Takže není třeba se ničeho bát v tomhle tom.
1: A pak píše Martina, že miluje rýži s luštěninami. To je skvělá příloha, tak jaké doporučení máte a jaké druhy luštěnin byste do rýže přidala?
0: Jo, ono je to v zásadě velmi, velmi tradiční. Já se teďko omlouvám, ale úplně mi vypadl název toho, té tradiční přílohy, kde právě se používá osmažená cibulka, používá se tam rýže a používá se tam čočka. A teď se, ani za boha nejsem schopná si vzpomenout, takže si to budete muset když tak představit. Ale je to, myslím, že v severní Africe je to velmi běžné, tady tohlento. A je to i v Mexiku, tady tohlento běžné to právě kombinovat. A tady za mě můžete kombinovat to, co vám vyhovuje. Jestli vám vyhovuje čočka, tak přidejte do rýže. Jestli vám vyhovuje fazole, není problém. Já třeba mám moc ráda kombinaci třeba bulguru a čočky, třeba červené čočky pují, nebo teda francouzské červené čočky nebo zelené čočky pují. A já to vařím dohromady, protože oni mají podobnou dobu toho varu, takže vlastně jako tu přílohu uvařím v jednom hrnci na jednou. Že vlastně to máte cca za 15-20 minut, se vám uvaří jak bulgur, tak tady tyhle ty druhy čočky.
1: Mm-hmm. A příloha k čemukoliv? Nebo to pro mě
0: k čemukoliv, k té svíčkové bych to nedávala.
1: Nebo udělat z toho i risotto.
0: Jo, určitě, tohle to jako není problém. A vůbec se nebojte třeba právě, jak jsme zmiňovali, i třeba ty těstoviny, vůbec se nebojte přidat právě, když děláte klasicky, já nevím, třeba zapejkáte těstoviny s brokolicí a se sýrem, tak třeba k tomu přidat misku uvařené cizrny, nebo já moc ráda zapíkám ňoky a přidávám do nich třeba takové ty velké máslové fazole. Ono to vizuálně vypadá dost podobně, u dětí to taky velmi hezky prochází, spousta dětí miluje ňoky, takže třeba přidat právě ňoky, fazole, rajčata, mozzarellu a udělat z toho třeba takovéhle jako jednoduché jídlo a je to moc super.
1: Když
0: taky.
1: To ještě potom teplně zpracováváte, tak nakolik uvaříte tu čočku nebo i ty fazole? Úplně na zkus,
0: ty fazole obecně se vám úplně jakoby nerozvaří. U té čočky tady hodně záleží, jak to chce, je vyložené na konkrétním receptu. Sama mám třeba v kuchařkách recepty, kdy používáte syrovou čočku, syrovou rýži a nějakou do

0: nějaký poměr tekutin, pak se to třeba vaří, peče, takže nedokážu tady úplně jakoby v tomhle tom říct. Obecně, když třeba zapíkám třeba těstoviny nebo zeleninu a přidávám k tomu ty luštiny, tak volím spíš ty větší, volím třeba cizrnu nebo ty fazole. Ta čočka, tam je třeba, když použijete uvařenou čočku, tam spíš bude problém, že vy to upečete a vlastně vám spíš stvrdne, že ona už je tak malinkatá, takže ono vám to spíš stvrdne, no. Ale vyloženě je to trošku recept od receptu, no.
1: S Lucí Novákovou dnes připravujeme luštěniny, budeme v tom pokračovat. Můžete se ptát už i po telefonu 22 155 25 25.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
3: Galerie současných osobností Česka.
2: Tentokrát lékařka a záchranářka Kristina Hešlová.
4: Když neuděláte nic, tak ten člověk umře, když je v nějakém životohrožujícím stavu. Když něco uděláte, tak taky umře, anebo můžete pomoct, takže nemáte moc co ztratit.
2: Výjimečný.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
5: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Foodblogerka Buchta v troubě Lucie Nováková je hostem Kávy o čtvrté. Dnes se věnujeme luštěninám a máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Tady Dostálová z Večváte. Já jsem se s kolegou Houškou a dalšími kolegy zabývala luštěninami velice dlouho v rámci různých výzkumných projektů a chtěla bych se zeptat, jestli také používáte naklíčené luštěniny. Právě při tom klíčení se téměř odstraní ty látky, které způsobují to nadýmání.
2: Ano, to máte pravdu, že právě ty oligosacharidy, které nadýmají nás, tak oni jsou zdrojem potravy právě pro ten klíček. Takže já osobně je třeba používám je spíš, když třeba na dochucení nebo možná spíš na dekoraci třeba pomazánky nebo nějakých salátů, tak mi to přijde jako moc fajn osvěžení. Takže já osobně je třeba používám, ale přijde mi, že třeba v českém prostředí zatím až tak moc jako běžné ještě nejsou.
0: Mm-hmm. Ale vyzkoušet zařadit.
2: Určitě.
0: Nedají se moc ale tedy schovat, když máme dnes to téma. Jak ne, jste říkala, to spíše dekorace.
2: Za mě je to jako prostě ideálně, když chcete dodekorovat právě nějakou pomazánku nebo salát, dodat něco svěžího, křupavého, tak třeba ty klíčky jsou super. A doporučila bych, pokud chcete klíčit doma, tak ideálně spíš třeba z bioluštěnin. Zkoušela jsem i jako z konvenčních a xkrát se mi stalo, že ten klíček neklíčkoval, nevylezl, takže bych doporučila spíš třeba ty bioluštěniny a dávejte si opravdu pozor na pravidelné vyměňování té tekutiny, té vody, ideálně třeba dvakrát, třikrát denně.
0: Takže jak postupujete, jak začnete?
2: Vezmete si právě nějakou tu luštěninu, ať už je to třeba čočka nebo cizrna. Já jsem teda vždycky použila čočku nebo cizrnu.
0: Ještě
2: třeba
0: čočku?
2: Používala jsem tu belugu i pují zelenou a cizrnu a nebo ještě mungofazole. Ty jsou, bych řekla, možná nejčastější na to klíčení. A oni existují i speciální jako klíčící misky, ale v zásadě se to dá udělat i v tom, když nemáte žádné speciální vybavení. Vy to namočíte do vody, ne aby to bylo úplně plavalo, jako když si chcete namočit luštěniny a tu vodu musíte tu luštěninu pravidelně proplachovat a tu vodu měnit, aby to prostě, aby vám to nezačalo hníst.
0: Jitka se ptá, jak postupovat při vaření, aby se slupka neoddělovala a neplavala ve vodě.
2: Já bych tady naopak řekla, že to je to, co vy chcete, protože právě ta slupka způsobuje to nadýmání, takže vy naopak tu luštěninu chcete zbavit té slupky. Takže já třeba to dělám tak, ne, že bych ty luštěniny vyloženě loupala, ale můžete samozřejmě, ale ty slupky, které sami v podstatě vyplavou, tak odstraňuju a dávám pryč. Mm-hmm. Takže tady v tomhle tom bych řekla, že naopak je to žádoucí.
0: Mm-hmm. Ti nám to pomáhá, když se to samo oddělí a
2: určitě
0: vyplave. A pak je tady dotaz, jakou roli hraje při vaření luštěnin sůl nebo jedlá soda. A to je takový dotaz, kdy se ty luštěniny solí.
2: Obecně se doporučuje luštěniny solit až ke konci. Já jsem teda párkrát zkoušela to i uvařit v průběhu a přišlo mi to dost podobné, ale jako ta doba toho vaření, ale musím říct, že tady se asi držím toho, co je tak jako zaběhle, že solím těsně až ke konci a pokud chcete ty luštěniny uvařit opravdu do měka, což je třeba super, když chcete připravit cizrnu třeba na humus nebo na nějaké pomazánky, tak je fajn přidat i tu jedlou sodu. Není moc ideální třeba přidávat tu jedlou sodu zase třeba do hrachu, protože tam to úplně rozvaříte. Spíš to s tou jedlou sodou trošinku opatrně. Nesmí být jako, že na velký 5-litrový hrnec dávám cca jednu malinkatou lžičku, spíš třeba i půl lžičky, a abyste to zase neměli úplně na kaši. No. Mm-hmm.
0: Když jste zmínila několikrát už humus, takže pomazánky, to je asi nejznámější pomazánka, možná
2: určitě
0: řekla bych v současné době.
2: Ano, ano.
0: Ale jaké jiné pomazánky můžeme a z jakých luštění připravit?
2: Já jsem zrovna včera měla jednu jako moc hezkou akci a připravovala jsem tam teda řepový humus, takže základem byla cizrna, byla tam tahýny, pasta, římský kmín, česnek a přidávala jsem tam na chuť i na barvu uvařenou červenou řepu, tak to můžete třeba taky vyzkoušet. A nebo jsem dělala pomazánku z bílých fazolí a do té jsem třeba přidávala sušená rajčata, dávala jsem tam mletou uzenou papriku a citronovou šťávu, trochu cukru, trochu soli, ono je to tak jako fajn na vykompenzování těch chutí a nakonec jsem tam přidávala ještě, že jsem orestovala na oleji cibulku do zlatova a tu jsem tam vmíchala nakonec, že tam máte zase takový ten hezký efekt toho křupnutí a mazala jsem to na žitný kváskový chleba a nahoru dávala zrovna klíčky.
0: Takže tam jste neschovávala klíčky.
2: Tam se neschovávala. neschovávala v pomazance, byly schované. A ještě bych možná řekla u té pomazanky, že ty jsou super v tom, že právě tím rozmixováním zase vy narušíte ty oligosacharidy a ta luštěnina je pro vás lépe stravitelná. Mm-hmm. Takže jako to klíčení je super a to rozmixování je taky super v tomhletom.
0: Pak jsou tu dotazy na saláty, na e-mailu, na luštěninové. Já miluju čočkový salát, to je klasické, čočky české, jak jste říkala, s vajíčkem, paprikou, cokoliv se tam dá zamíchat, ale vy budete mít určitě.
2: Já třeba, jak jsem zmiňovala, třeba ta cizrna je opravdu super v tom, že když si ji upečete na, ať můžete klidně i na pánvi, pokud ji chcete jenom trošku, ale já ji třeba peču na plechu a přidávám tam olivový olej.
0: Už uvařenou.
2: Ano, tady už určitě už uvařenou. A přidávám tam olivový olej, sůl, česnek, uzenou papriku nebo jakékoliv jiné koření a dám to do trouby a upeču to do křupava, tak vy dodáte tomu salátu vlastně hezkou křupavou chuť. Ale zase je pravda, že já prostě ty luštěniny mám fakt ráda, takže já si klidně do salátu dám prostě misku uvařených fazolí, misku uvařené cizrny nebo klidně tu čočku. Do těch salátů bych určitě doporučila tu zmiňovanou černou čočku beluga, tu zelenou čočku pují, anebo francouzskou čočku. To jsou všechno ty druhy čočky, které jsou pevnější, jsou takové menší, kulatější, ale potom uvaření oni se nerozvaří a jsou hezky na zkus. Takže do těch salátů jsou skvělí.
0: Foodblogerka Lucie Nováková dnes v Kávě o čtvrté připravuje luštěniny. Ještě bude po další písničce. Máme na to posledních 5 minut a stále bude prostor i na vaše otázky. Tak volejte 22 155 25 25.

0: Dospívala skupina Olympic a my se vracíme naposledy dnes k našemu povídání s foodblogerkou Lucií Novákovou, Buchtou v troubě, pečlivě schované luštěniny. Tomuto tématu se věnujeme a máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já mám dotaz a sdílení, že tu naklíčenou čočku klasickou, tu, co jsme zvyklí, tu větší, 24 hodin nechám zalitou ve vodě, pak ji sleju, pak ji dvakrát denně proplachuju, jako ji vykoupu a sleju úplně a ona tak do 3-4 dnů jí tam dorostou klíčky třeba až centimetr. Ale když bych je jedla nevařené, tak mě nadýmají, i když třeba jiné luštěniny mě vařené nenadýmají, už jsem si zvykla. A někdo mi poradil, ať to chvilku povařím, takže je vařím tak asi do 5 minut a pak teda nenadýmají. A jestli teda dělám něco špatně, nebo
0: já myslím, že vám to vyhovuje, ale uvidíme, co řekne Lucie, odbornice. Děkujeme za zavolání, moc vás zdravíme.
2: Já tady v podstatě s vámi úplně jako souhlasím. Tady řekla bych, že to je jenom jakoby čistě individuální, tak jako třeba někomu může vyhovovat, já nevím, paprika. Já třeba miluju různě druhy zeleniny, ale třeba já osobně třeba papriku trochu hůř trávím a nesedí mi úplně, takže si na tohle to dávám pozor, ale to je čistě moje jakoby individuální záležitost, takže tady si myslím, že to může být ten samý případ, že třeba všechny ostatní vám vyhovujou a třeba tady tahle ta konkrétní čočka vám vyhovuje v této podobě. Takže asi nemám tady úplně jako nic, co bych jako třeba rozporovala nebo řekla, že něco je nebo není dobře.
0: Jana nám píše taky svou zkušenost, že dost používá čočku. Z červené čočky peče chleba.
2: To je zajímavé.
0: Vy pečete chleba, Lucie, to vím, ale ano. To je možná jeden z má receptů, kde ty luštěniny nemáte.
2: To je pravda. Já tady jsem jako zase docela příznivcem takové té klasiky, že mám ráda ten kvásek, mám tam ráda semínka, mám tam ráda žitnou mouku nebo jiné druhy mouky, ale jako přijde mi to moc fajn, ale osobně jsem to třeba tady neskoušela, používat luštěniny i třeba do chleba.
0: A dalo by se to asi jako předat to tam paní schovat, to tady, je tam paní zapec, to, je tam, když to nebude třeba přímo mouka, ale jako
2: tak
0: opravdu luštěniny.
2: Paní to tady zkouší, takže myslím si, že jako proč ne, tak luštěniny se dají použít i do sladkých receptů.
0: Ano, to
2: tak
0: je totiž Jany dotaz, potom to navazuje.
2: Dají se použít i do sladkých receptů, tady bych šla cestou fazolí. A já třeba mám ve své úplně první kuchařce mám recept na fazolové brownie, kde se používá kombinace právě uvařených červených fazolí, používá se tam kakao a pak takové ty klasické věci, co dáváte do brownie, jako vajíčka, dává se tam mouka a tak dále. A ty luštěniny, je to samozřejmě hutné potom, což brownie sama o sobě je, ale může vás hřát ten dobrý pocit, že je to i dost výživnější. A že tam dodáte právě i třeba tu vlákninu, což je třeba zase něco, co spousta lidí pořád v českém prostředí nemá splněno ideální množství vlákniny na každý den.
0: Takže ty fazole hodně uvaříte, pak je
2: určitě. Ideálně třeba do tohohle receptu se hodí právě vařit ty fazole právě s tou jedlou sodou a aby byly hodně uvařené, hodně na kaši, takže tady ty fazole já potom do toho těsta rozmixuju.
0: No a pak je tady dotaz ještě na nějaké dezerty, jestli byste měla tip, tak naše posluchači se toho nebojí evidentně.
2: To je super.
0: A chtějí tu čočku nebo ty luštěniny schovat i do sladkých.
2: Tady musím říct, že jsem v zahraničí, jsem viděla nějaké recepty na jako různé cizrnové kuličky ve stylu jako Ferrera nebo něčeho takového, ale zatím jsem třeba neskoušela.
0: Místo oříšku by tam byla fazole.
2: Cizrna. To úplně ne, ale že jakoby se určitě se tam používaly i oříšky, ale jakoby základ té hmoty tvořila cizrna. Ale to tady přiznávám, že byť jako jsem velký propagátor luštěnin, tak tady zrovna ještě mám mezery.
0: Jaké koření, jsme zatím mluvili o soli, když luštěniny asi jsou výrazné sami o sobě, mají tu svoji specifickou chuť, ale přece jenom koření používáte i třeba s ohledem na to, aby méně nadýmali.
2: Tady se doporučuje se používat klasický český kmín, jako koření a nebo bylinky se doporučuje třeba saturejka. Takže ty můžete používat, když vaříte ty luštěniny, tak ty dát do té čerstvé vody, ve které ty luštěniny vaříte, tak tam přidáte kmín nebo saturejku a ty mají údajně pomáhat proti nadýmání.
0: Když byste měla udělat opravdu luštěninový den a menu pro vaši rodinu, tak snídaně, oběd, večeře, možná i svačinku, co byste jim naservírovala?
2: Přemýšlím, jestli jako je jako jako začínat jako brownie, tím fazolím brownie, jako jestli to není jako velmi těžký a velmi těžký start.
0: Pomazánku třeba nějakou
2: možná by šla cestou nějaké té pomazánky, kterou jsem tady taky zmiňovala, ať už nějaký ten humus, nebo právě ta fazolová pomazánka s těmi sušenými rajčaty, to je fakt jako super. A to musím říct, že když třeba připravím pro návštěvy, tak většinou se mě ptají jako na recept a nepoznají, že tam jsou třeba ty fazole. Pak bych určitě udělala naše oblíbené merimí fazole nebo merimí cizrna. Je to v zásadě, je to takový ten populární recept, který vychází...
0: Merimí znamená vem si mě.
2: No ano, ono to údajně, původní recept je merimí chicken a údajně to někdo udělal a pak se ho někdo ptal, jako jestli si ho ten druhý člověk jako vezme. Myslím si, že to je trochu víc pohádka než realita, ale nutno říct, že v tom receptu máte smetanu, máte tam sušená rajčata, máte tam parmazán, takže vlastně to, jestli tam přidáte to kuřecí nebo tam dáte pak cizrnu nebo fazole, už je trošinku jedno. Samo o sobě je to fakt skvělý. No a pak bych možná šla cestou teďko, když bude ten podzim, do nějaké té krémové zeleninové polévky, ať už dýňová, batátová, nebo třeba i nějaká pečená zelenina a k tomu právě třeba tu červenou čočku a ideálně třeba pak na závěr tam do té rozmixované polévky vmíchat uvařenou právě černou čočku beluga, že to ve výsledku to tam na konci bude hezky i křupat.
0: Moc děkuji za skvělé luštěninové hody. Hostem v Kávě o čtvrté dnes byla foodblogerka, autorka kuchařek Buchta v troubě Lucie Nováková. Ať se vám daří, se vaří.
2: Vaří.
0: Nové kuchařce a těším se někdy příště, na shledanou.
2: Já taky, moc děkuji, mějte se, na shledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Nový šéf hasičů chce zásahové týmy specializované na požáry nebo tornáda. Voda v Postřížíně na Mělnicku splnila limit pro povolené množství olova, dál ale není pitná. Zítra bude slunečno, na západě Čech velká oblačnost, slabé přehánky, teploty do 24 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, jako jsou požáry, tornáda nebo třeba větrné smrště. Připravené k akci by měly být v polovině příštího roku. Týmů bude 5, každý bude mít na starost jinou část Česka. Podle nového šéfa hasičů Legnera tak mají být na místě a schopné se zapojit do akce zhruba do 3 hodin od povolání.
5: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
4: Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že nadlimitní hodnoty se znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Omezení pro 12 obcí se od minulého čtvrtka týká asi 15 tisíc lidí. Nové satelitní snímky služby Google Maps odhalily rozsah zkázy v pásmu Gazy. I přes podepsané příměří z loňska Izrael pokračuje v útocích na toto území. Podle britského Guardianu jsou nejnovější snímky z letošního června. Ukazují další ničení domů, podniků, mešit i infrastruktury. Je na nich také vidět, že většina volného prostoru v Gaze je plná provizorních chatrčí nebo stanů. V nich žijí více než 2 miliony lidí. Na jihu Gazy izraelské síly také vyčistily široký pás podél hranice s Egyptem a ve městě Rafah zůstaly jen trosky. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí téměř 1400 firem z 39 zemí. Dnes to oznámili organizátoři. Veletrh začíná příští úterý. Na každoroční akci pořádané na brněnském výstavišti ukážou firmy i výzkumníci během 4 dnů novinky od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a robotiku.
6: Každý druhý vystavovatel přijíždí ze zahraničí. Jsou zde zastoupeny firmy z celého světa, což podtrhuje unikátní pozici veletrhu v rámci regionu střední a východní Evropy.
7: Říká ředitel veletrhu Michalis Buzios. Letošními tématy budou umělá inteligence, digitalizace a robotizace. Doplňuje Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty.
8: Samotná robotizace se změnila, je to dneska více o digitalizaci, prolínání s umělou inteligencí a ten tradiční průmyslový robot dostal humanoidní tvar.
7: Návštěvníci uvidí například prvního českého humanoidního robota pro průmysl. Veletrh začíná v úterý 6. října na brněnském výstavišti. Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno, na východě až jasno, na západě Čech převládne velká oblačnost, čekejte slabé přehánky a k večeru bude oblačnost ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, na západě Čech mezi 18 a 21, na horách 15, na Šumavě až 18 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte 40 minut před omezením na Šmejkalce. Brzdí se v okolí okruhu na 11. kilometru. Navíc před Mirošovicemi na 20. překáží porouchaný kamion v prostředním pruhu. Jede se levým a odbočovacím na Benešov. D1 zůstává ucpaná před omezením u Bělotína. Na kilometru 310 pracují silničáři. V obou směrech se jede pouze levými pruhy a zdržíte se do 20 minut. A na D11 z Prahy do Hradce Králové trvají potíže za Lysou nad Labem. Na 20.5. kilometru se po nehodě kamionu jede jen levým pruhem. Nesouvislá fronta ze 14. je na 20 minut. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
9: Dobrý den a ničím nerušený poslech příběhů z kalendáře. To vám od mikrofonu dvojky přejí na úvod našeho dnešního setkání Jan Kovařík
10: a Jitka Novotná. Hezký den.
9: Životní postoj našeho dnešního oslavence dokonale vystihuje bonmot Život je krátký, tak proč necestovat první třídou?
10: No to je pravda, proč ne?
9: Proč ne?
10: Jemu samotnému přitom nešlo o okázalost, ale o kvalitu a umění žít. Pomyslná první třída u něj mohla znamenat milující rodinu, stejně jako dobré jídlo nebo elegantní lakovky.
9: A i když si tento slavný francouzský herec potrpěl na styl, byl svým způsobem zároveň aristokratem ducha.
10: Co je hlavní, ležerní bon vivant mohutné postavy působil v každé roli civilně a lidsky.
9: Tuzemské publikum ho zná takřka výhradně z filmové tvorby a tak naše dnešní nápověda bude trochu připomínat festivalový program.
10: Za prvé je na něm válečné drama s názvem Stará puška.
9: Za druhé promítáme film s českou stopou Příliš hlučná samota.
10: A do třetice kriminální komedii Prohnilý. Od stejného žánru přidávám jako bonus ještě tituly Něžné kuře a Ukradli torzo Jupitera.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Stará puška, prohnilý nebo příliš hlučná samota jsou tituly z filmografie francouzského herce Philippa Noireta. Narodil se 1. října 1930 v Lille.
1: Po otci Pierru Georgesovi měl kořeny v severním regionu Pikardie a po mamince Lucy zase v Belgii. Tatínek byl velkým znalcem a milovníkem poezie a literatury.
0: Jinak ale nebyli rodiče ani studovaní, ani bohatí a vedli trochu kočovný život. Otec totiž pracoval u oděvní firmy, která měla filiálky po celé Francii. Nějakou dobu strávila rodina dokonce v Maroku.
1: Filip vyrůstal především v Toulouse. Jednou si přál k Vánocům pečetní prsten s erbem, takový, jaký nosili spolužáci z aristokratických kruhů.
0: A představte si, že ho navzdory skromným poměrům dostal. Kuriózní je, že po šlechtě nebylo v jeho rodokmenu ani stopy. Erb odkazoval k dávnému nositeli stejného příjmení.
1: Jsem si skoro jistý, že mu to vůbec nevadilo. Filip sice neměl modrou krev, ale za to za ním stály generace drobných řemeslníků a to už taky něco znamenalo. Nejvíc ho ovlivnil švihácký tatínek.
0: Měl vytříbený vkus a bystré oko. Podíval se třeba na nějaký oblek a řekl, je velmi dobře střižený i ušitý, ale nemá šmrnc. Za to Filip měl šmrnc vždycky.
1: Byl totiž přesvědčený, že když už si člověk něco pořizuje, má to mít charakter a úroveň. Později, už jako filmová hvězda, si tak dával šít kvalitní obleky a k nim boty na míru.
0: Jeho trumfem byly pestré doplňky. Šátek v kapsičce saka musel mít jiný vzor než motýlek u krku. Přesto to ladilo a americký znalec Ellen Flasser zařadil Noireta do prestižní publikace o klasické panské módě.
1: Stejně jako o módu se náš hrdina Philip Noiret zajímal o kostýmní návrhy. Tvrdil totiž, že herecký kostým předurčuje charakter postavy. Stačí ho obléknout a jste v cizí kůži, což považoval za polovinu úspěchu.
0: I proto si cenil každého, kdo se na vzniku kostýmu podílel. Ve svých pamětech kavalíra píše, že pokud má dobrý řemeslník, kvalitní materiál a podmínky, může se z něj stát i umělec.
1: A platí to i naopak. On sám považoval svou profesi komedianta především za řemeslo, postavené na poctivé práci, kumštu a osobním vkladu.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Tvůrčí bilance dnešního hrdiny z kalendáře Filipa Noireta je ohromující. Během své kariéry stvárnil na 40 divadelních rolí a hrál ve více než 120 filmech. Skoro se nechce věřit, že tento muž si herectví vybral víceméně z nouze.
1: Ale je to tak. Byl totiž mizerný student. Z licea v Paříži ho vyloučili a tak ho rodiče poslali na internátní církevní školu na venkov. Přísnější režim mu prospěl.
0: Stejně jako zpívání ve sboru, kde uplatnil svůj silný bas. O tom, jak mu to šlo, vlastně existuje důkaz. V jedné scéně z komedie Něžné kuře, kde byl partnerem Anny Girardotové, hřímá jeho zpěv mocněji než Letní bouřka.
1: Ale to jsme odbočili. Faktem je, že k maturitě šel třikrát a ani jednou ji nesložil. Úspěchy zaznamenal pouze ve školním divadle. To jediné ho opravdu bavilo.
0: Naštěstí si toho všiml jeden osvícený pedagog a rozhodl se konat. Svěřil mu na studování nové inscenace a pozval pár známých z uměleckých kruhů, aby posoudili výsledek. No a verdikt zněl: propadlík Noiré je talent.
1: S tímto požehnáním nastoupil Filip do hereckých kurzů v poválečné Paříži. Stejně jako ostatní adepti měl velký sen dostat se k Jeanu Villarovi do Národního lidového divadla.
0: Na konkurzu se sešly stovky zájemců. Když přišel na řadu, Filip Noiré měl rozhodující slovo Villarův populární kolega Gérard Filip a vybral právě Noireta.
1: Jean Villar se hlásil ke kulturní levici. Prosazoval myšlenku, že kultura je základním lidským právem a pilířem demokratické společnosti. Chtěl dělat divadlo pro všechny, nejen pro elity.
0: Od svých herců vyžadoval civilní projev a výbornou pohybovou průpravu. A také vysoké nasazení. Jezdilo se na dlouhé zájezdové šňůry, jak po vlasti, tak do proletářského zahraničí.
1: Kromě západní Evropy navštívil Noiré země sovětské zóny, včetně Československa. 8 let strávených v angažmá mu dalo víc než akademie.
0: Na opravdu velké role si ale musel počkat. Se svou kachní chůzí a výrazným nosem nebyl typem na prvního milovníka. To spíš na usedlé tatíky, ale jak se říká, není malých rolí.
1: Po odchodu od Villara slavil úspěch v divadle Atelier v inscenaci Zámek ve Švédsku. Pak se hlavní kapitolou jeho kariéry stal film.

0: koncem 50. let si Philippe Noiré, narozený 1. října 1930, ano, má dnes výročí, vyzkoušel novou disciplínu. S kolegou Jean-Pierrem Darasem začali vystupovat v malém kabaretu, jakých se v bohémské čtvrti Saint-Germain-de-Pré vyrojila spousta.
1: A byli to skvělí improvizátoři. Se svými skeči prorazili do rozhlasu a Noiré dostal nabídku zahrát si ve filmu Zazí v metru.
0: V téhle avantgardní bláznivé komedii měl stvárnit strýčka Gabriela. To je kabaretní umělec a má malou Zazí hlídat. Jenže místo toho ji provází z jednoho absurdního dobrodružství do druhého.
1: Philippe Noiré měl v té době první filmové zkušenosti už za sebou. Když se na plátně viděl poprvé, byl z toho prý frustrovaný. Později to vysvětlil těmito slovy.
0: My herci se věnujeme tomuto povolání hlavně proto, abychom se mohli schovat za masku nějaké postavy. Abychom na veřejnosti nemuseli být sami sebou. Tohle bylo, jako bych se odhaloval.
1: Přesto roli potměšilého strýčka vzal a lezl po žebroví Eiffelovky, jezdil na střeše výtahu nebo tančil v travesty show. Řeknu vám, mistr kaskadérských kousků Jean-Paul Belmondo by mohl závidět.
0: Po úspěchu filmu Zazí v metru přijal Philippe Noiré menší roli v dobrodružném snímku Kapitán Frakas. Pro témata z francouzské historie měl slabost.
1: Na place se potkal s tehdejší megastar Jeanem Marais i tehdy ještě neznámými tvářemi. Byl mezi nimi jistý Louis de Funès, který si přidělal dost velké starosti o živobytí.
0: Noiré podobné starosti v podstatě neměl. Později sám přiznal, že mu vlastně všechno tak trochu spadlo do klína. Šel z jedné filmové role do druhé.
1: Byl zkrátka v pravý čas na pravém místě. Režiséři Nové vlny chtěli ukazovat reálný život a to si žádalo přirozené lidské typy. On se svým nenápadným vzhledem dokonale zapadal do jejich představ.
0: Zaskočilo ho to. Celá herecká generace, ke které patřil, počítala hlavně s divadlem. Film bral spíš jako příležitost vylepšit si příjmy.
1: Bavit ho začal až po pár letech. A stejně prý nikdy úplně nepochopil, jak vlastně to filmové herectví funguje.

0: nikoli první milovník a krasavec, ale rozhodně elegán, který měl vždycky šmrnc. Takový byl hrdina dnešních příběhů z kalendáře, francouzský herec Philippe Noiret, který se narodil 1. října roku 1930. Ve své rodinné DNA měl zapsány generace poctivých řemeslníků a tak možná právě proto přistupoval v tom nejlepším smyslu slova i k herectví jako k řemeslu. A protože byl poctivý v každé své roli, mohli jsme jej prozatím doprovodit od školních neúspěchů k uměleckým úspěchům, tedy od kabaretu přes rozhlas k prvním filmovým rolím. Ale ta opravdu hvězdná sláva nás s ním teprve čeká.
1: Dozvíme se, co ponejvíce přispělo k jeho nečekaně hlubokému souznění s režisérem Alfredem Hitchcockem, čím ho okouzlila Itálie a mentalita jejich obyvatel. Připomeneme i filmový titul ověnčený Oscarem, ve kterém Philippe Noiret hrál, a řekneme si, za který snímek se stal majitelem prvního ze svých dvou Cezarů. Byť tedy náš mistr slavnostní předávání poněkud bojkotoval. Za to pro rytířský řád si už přišel. S potěšením pak zmíníme, samozřejmě, natáčení příliš hlučné samoty u nás v Praze a celoživotní stabilní manželství tohoto gentlemana, který si nade vše cenil svého klidu, harmonického domova a elegantního životního stylu. S tím se dobře pojila i jeho celoživotní vášeň, totiž jezdectví.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.
5: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
6: Každý den po 17. hodině
5: na 2.

0: Od začátku 70. let se hrdina těchto příběhů z kalendáře Philip Noiré už naplno věnoval filmové kariéře. Na domácí půdě točil s režiséry zvučných jmen, jako byli například Bertrand Tavernier, Claude Zidi nebo Philippe de Broca.
1: Podíval se i za Atlantik. Pozvánku do Hollywoodu dostal od Alfreda Hitchcocka. Mistr hororu ho obsadil do špionážního thrilleru Topaz.
0: V tomto filmu o francouzském agentovi měl Philip Noiré hrát úředníka NATO. Jenže co čert nechtěl, zlomil si nohu.
1: S lítostí tedy vzkázal do produkce, že chodí o berly a očekával zrušení smlouvy. Hitchcockova reakce ho překvapila, byl nadšený a jak se říká, vzal berly do hry.
0: Pánové si vůbec rozuměli. Pochopte, oba kouřili doutníky a byli to velcí gurmáni. Pro první natáčecí scénu, ve které měl Noiré jíst, nechal Hitchcock dovést prvotřídní paštiku a taky bordo.
1: Vášeň pro dobré jídlo zúročil náš dnešní hrdina v černé grotesce s názvem Velká žranice. Spolupracoval na ní s italskými kolegy. Je o čtveřici přátel, kteří se ujedí k smrti.
0: Odložil tehdy zábrany a v jedné erotické scéně se ukázal nahý, ale to bylo to nejmenší. Na filmovém festivalu v Cannes totiž vyvolala Velká žranice skandál.
1: Philip Noiré si to vysvětloval tím, že kontroverzní snímek nastavil konzumní společnosti nepříjemné zrcadlo. Jemu samotnému každopádně otevřel dveře do světa italské kinematografie.
0: Pro Itálii měl náš hrdina slabost. Líbil se mu zdejší způsob života, gastronomie, temperament. Spoustu let měl v Římě svého oblíbeného krejčího a nakonec přišel na chuť i drsnému a nekorektnímu humoru.
1: Takže když dostal nabídku na roli novináře v komedii Moji přátelé, řekl ano. Před kamerou se stal jedním z party věčných kluků, kteří své cynické žertíky provádějí i tváří v tvář smrti.
0: Vrchol italské spolupráce přišel pro Noireta koncem 80. let. V nostalgickém příběhu ze sicilského venkova stvárnil vesnického promítače Alfreda, který natchne malého kluka pro svět pohyblivých obrázků.
1: Film Bioraj získal v roce 1990 Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Philip Noiré byl zvědavý na každý scénář a s chutí střídal žánry. Trvalou popularitu mu zajistili dva zcela rozdílné filmy. První se jmenoval Alexandr Blahoslavený a ten druhý Stará puška.
1: Komedie Alexandr Blahoslavený je o farmáři, kterého dominantní manželka honí do práce jako meska. Nedopřeje mu ani čas na pořádného šlofíka, nebo aby se povyrazil hrou na trubku.
0: Alexandr v podání Filipa Noireta je zkrátka pod pantoflem, ale pak jeho žena zemře a on se rozhodne strávit zbytek života v posteli. Pro jídlo a noviny si posílá psa.
1: Natáčení na venkově bylo pohodové. Duch příjemné lenosti prý ovlivnil celý štáb. Za to ohlas veřejnosti byl v dobrém smyslu slova bouřlivý.
0: Skvostná komedie se trefila do atmosféry roku 1968. Francií tehdy otřásaly studentské a dělnické nepokoje. Filmový příběh vzpoury proti kultu práce a povinnosti mezi vzbouřenci zarezonoval.
1: I umělci se tenkrát aktivně zapojovali do protestů, ale Noiré se nepřidal. Politické postoje totiž považoval za soukromou věc. Trval na tom, že herec má především hrát.
0: Své kvality prokázal ve válečném dramatu Stará puška z roku 1975. Hrdinou je spořádaný manžel a otec, jakých za svou kariéru stvárnil dost a dost.
1: Jenže tomuhle vyvraždí nacisté rodinu a on se promění v nelítostného mstitele. Traduje se, že na tuhle roli ho doporučil slavný kolega Lino Ventura, který ji sám odmítl.
0: S tím, že postava mstitele bude plastičtější, když ji režisér obsadí takzvaně proti typu. Zafungovalo to dokonale a Philip Noiré získal za herecký výkon svoji první sošku Césara.
1: A to prosím pěkně v roce, kdy se ceny francouzské filmové akademie udílely vůbec poprvé. Jeho samotného ale vznik téhle instituce nenadchl. Příliš okatě prý kopírovala americké Oscary.
0: A on nedělal herecké řemeslo proto, aby s někým soutěžil. Proto se na slavnostní předávání cen jaksi nedostavil.
1: Později toho přece jen trochu litoval. Ceny tenkrát předával prezident akademie Jean Gabin, který brzy poté zemřel. A Philip Noiré tak promarnil příležitost naposledy se s ním setkat.

0: to blame the color TV. Na stříbrném plátně se po boku Filipa Noareta vystřídala plejáda slavných hereček. Ani Girardotová, Romy Schneiderová, Simone Signoretová, Catherine Deneuve a mnohé další.
1: V soukromí patřil vždycky jen jedné jediné, jmenovala se Monique Šometová. Poznali se už v souboru Národního lidového divadla a vzali se v roce 1962.
0: Oba milovali venkov. Časem si pořídili usedlost v Tursi na jihu Francie. Filip Noiret tu měl kromě psů i koně. Vedle četby totiž bylo jezdectví jeho největším koníčkem.
1: Což mi připomíná postavu inspektora Reného z hořkosladké komedie Prohnilý. Muži zákona a práva, to byla další kategorie z jeho širokého rejstříku postav. Tenhle byl vpravdě odlišný.
0: Stárnoucí pařížský policista René ve filmu Prohnilý zákony obchází. Ví, co život obnáší a svůj mizerný plat si vylepšuje přijímáním drobných úplatků. A nenechá se vyvést z míry ani mladým ambiciozním kolegou.
1: I v tomhle případě herec zapracoval na svém kostýmu. Odmítl si vzít stejnokroj a namísto toho nosil pomačkané sako, pytlovité kalhoty a rozhalenku.
0: Přitom uniformy měl rád a jak je vidno z válečných filmů nebo koloniálních příběhů, uměl je nosit. Historie ho zajímala odjakživa.
1: Proto si do filmů pořizoval starožitné drobnosti. Chtěl, aby alespoň některé rekvizity byly autentické a aby měli vlastní historii.
0: To asi měla jeho paní Monik radost, když těmi předměty zaplňoval dům. Aby toho nebylo málo, schovával si Filip Noiret i některé kostýmy. O knihách ani nemluvím.
1: Četba a projížďky na koních vyplňovaly čas, kdy zrovna nenatáčel. Jediná dcera Frederik si ho prý moc neužila. S vnučkou Deborou to bylo jiné.
0: Taky už byl starší. Podle rodinných vzpomínek ho její příchod na svět hluboce zasáhl. 10 dní prý nedokázal dojetím ani promluvit.
1: Debora se později sama vydala na hereckou dráhu. Tím se kruh uzavřel. Filip Noiret zemřel na následky rakoviny 23. listopadu 2006. Bylo mu 76 let. Pohřben je na pařížském hřbitově Montparnasse.

0: Životní pouť zavedla Philippa Noireta nakonec i do Čech. V roce 1994 přijel do Prahy natáčet Příliš hlučnou samotu podle knihy Bohumila Hrabala. V hostivařských ateliérech se potkal s Vlastimilem Brodským, Jiřím Menclem a také se samotným Hrabalem.
1: Hrál pochopitelně hlavní roli Hanti, muže ze sběrny papíru. Takové Hrabalovo alter ego, které v hromadách knih hledá něco víc než jen odpad.
0: Do Hanti promítl svou schopnost zahrát obyčejného člověka s bohatým niterným životem. Jak to dělal, to se dočteme v biografii Paměti kavalíra. Tady je úryvek.
1: Lidé se prostě se mnou stotožnili. Jsem celkem za to obyčejný, aniž bych byl úplně všední. Nemá to nic společného s talentem. Na to nelze spoléhat.
0: Lidé věří tomu, co jim předkládám, a to nemůžete ani předstírat, ani vykalkulovat. Můžete jen usilovat o maximálně čestný přístup ke své postavě, nesnažit se dělat víc, než je potřeba.
1: Ke každé nové roli musíte přistupovat neotřele, s vnitřní čistotou, vynalézavě, vnímavě a vydat to ze sebe. Právě tomu se říká čestnost. Jít k samé podstatě, do nitra postavy, kterou stělesňujete.
0: Já bych dodala ještě jednu věc. V roce 2005 získal Philippe Noiret nejvyšší francouzské vyznamenání rytíře čestné legie. Tentokrát už se ceremoniálu osobně zúčastnil.
1: Zúčastnil, ale stále trval na tom, že jediné uznání, na kterém mu skutečně záleží, je to od jeho publika.
0: Uzavírá scénář dnešních příběhů z kalendáře Veronika Boušová a za ní, za celý tým, se loučí a příště se na vás opět těší Jitka Novotná
1: a Jan Kovařík. Naschledanou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Václav Havel býval pravidelným hostem Toboganu a proto jeho nedožité devadesátiny rádi připomeneme i my. Do přímého dvouhodinového přenosu z Pražské křižovatky dorazí Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a o písničky se postará Aneta Langerová se svou kapelou.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Útok na slovenské základní škole má druhou oběť. V nemocnici zemřela dívka, kterou pobodal spolužák. Ceny pohonných hmot zítra klesnou. Vláda ode dneška zavedla cenovou regulaci. A zítra bude slunečno, na západě Čech velká oblačnost a slabé přehánky. Teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Ve slovenské nemocnici zemřela dívka, kterou v úterý na základní škole ve Staškově na severu země pobodal její spolužák. Oznámil to předseda slovenského parlamentu Richard Raši. Bezprostředně po útoku na místě zemřela 61-letá učitelka. Zadržený 13-letý žák 8. třídy je teď v psychologickém detenčním ústavu. Památku obou obětí útoku dnes uctili slovenští poslanci minutou ticha. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 48 korun a 58 haléřů. To je o 14 haléřů méně. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena tedy oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října. Středoškolské protesty ve Francii v několika městech přerostly v potyčky s policií. Ta zadržela už stovky lidí, někde použila i slzný plyn. Studenti od začátku týdne protestují proti špatným podmínkám ve školství. Vadí jim časté rušení hodin, nedostatek učitelů a schátralé budovy.
4: V Marseille studenti donutili vystoupit hasiče z jejich vozu. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak poté vůz hoří a vznáší se nad ním dým. V Nantes od hořící popelnice vzplála školní budova a ve Štrasburku je omezená hromadná doprava. Ministr školství Edouard Geffrey vyzval dotčené školy, aby zavedly distanční výuku. Na začátku týdne kvůli nedostatku financí ve školství stávkovali učitelé. Vadí jim plánované zmrazení platů, které od příštího roku v rámci úspor navrhuje vláda. Studenti na příští úterý svolali celostátní protesty, kterých by se měli zúčastnit i vysokoškoláci. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Po 10 letech končí festival Metronom Prague. Podle organizátorů ho nenavštěvovalo dostatek lidí. Pořádání hudební akce komplikovaly také stížnosti narušení nočního klidu.
5: Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop. Nejen tyto hudební hvězdy mohli slyšet fanoušci na festivalu Metronom Prague, který založil v roce 2016 David Gajdečka.
6: Pro nás hlavní důvod je, že nevidíme cestu, co my bychom mohli změnit, aby jsme ten festival posunuli dál. Ano, návštěvnost by to potřebovalo větší, potřebovalo by to trochu dlouhodobější strategický dohody. My jsme toho nedosáhli, proto to rozhodnutí je takový.
5: Na festival běžně zavítali nižší desítky tisíc lidí. Na ty největší koncerty na letišti v Letňanech ale dorazí běžně až 80 tisíc diváků. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno, na východě až jasno, na západě Čech převládne velká oblačnost a slabé přehánky, k večeru pak bude oblačnost ubývat. Teploty přes den 20 až 24 stupňů, na západě Čech do 21, na horách 15, na Šumavě až 18 stupňů.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna jsou stále kolony před Šmejkalkou. Začínají za sjezdem na okruh na 11. kilometru a jsou na 40 minut. Na D1 u Bělotína je omezení v obou směrech na kilometru 310, jede se vždy jedním pruhem a zdržíte se do 20 minut. A kolony jsou i na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru na okruh k Ořechu pojedete půl hodiny. To byly zprávy.
0: Čas. Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. A to možná více než kdy jindy prostřednictvím mozku. Moje pozvání do speciálu s podtitulem Setkání s osobností medicíny dnes přijal přední český neurolog a internista, autor bestselleru Vzestup a pád lidské mysli, pan doktor Martin Jan Stránský. I on měl možnost přivést si do studia člověka, který ho dobře zná, člověka jemu z nejbližších. Jeho volba padla na syna Jana. Jaké to je vyrůstat v česko-americké rodině, jak hluboké kořeny v Česku mají a jaká je výchova otce, který toho o mozku tolik ví. I na to se zeptám. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci speciál.
2: Pane doktore, vítejte.
3: Děkuji.
2: Děkuji za to, že jste přijal moje pozvání a možná hned na začátku našeho dnešního setkání povězte ve stručnosti, co náš mozek všechno umí a ví.
3: Je, náš mozek toho umí strašně moc a svým způsobem toho taky ví strašně moc, i když si myslím, že u některých lidí jsou tam určité rozdíly, co se týče toho, co ví, nebo aspoň jak s tím dovedou přemýšlet a zacházet. Náš mozek se vyvinul skutečně během pár milion let a v posledních pár set tisíc let se zdokonalil, takže má neuvěřitelné schopnosti. Když ty schopnosti zmapujeme, tak skutečně zjistíme, že je to super počítač, který funguje rychleji a líp a rozhodně, co se týče energetických zdrojů, šetrnějším způsobem než ty nejsilnější počítače, které máme. Samozřejmě jeho asi největší význam je, že nám umožňuje přemýšlet o tom, o čem jsme přemýšleli. A to je v té neurologii a i v té anatomii všech živočichů na této země kouli docela unikátní.
2: Hmm. My jsme možná všichni tak nějak laicky poslechli několikrát v životě, že jako lidé o mozku toho příliš nevíme. Pořád to ještě platí?
3: Platí víceméně takové to heslo, že tím víc, co víme, tím víc nevíme, poněvadž se dozvídáme další a další věci, otevírají se další dveře do posud neznámých komor a místností a oblastí, ale musím říct, že dneska už skutečně máme zaprvé tu anatomii, totálně zmáknutou tu neurofyziologii, to znamená, jak ten mozek funguje chemicky, fyziologicky. Víme, jak, kdy, kde a proč určité myšlenky se tvoří, jakou cestou cestují skrz ten mozek, do jakých integračních center putují, jak se dají ovlivnit, jak se dají zastavit, jak se dají vytvořit, jak funguje paměť, jaký vliv na všechno tohle z toho má genetika, spánek, dieta a tak dál. Ale tím se otevírá zajímavá otázka mapování toho, co je vědomí. Co je vlastně život, kde vědomí začíná, kde vědomí končí a jestli vědomí vůbec končí s námi, anebo jestli neexistuje přeci jenom něco, jako je vesmírné nebo kosmické vědomí, se kterým jsme taky propojeni.
2: Velké otázky, které by byly určitě na dlouhou a dlouhou debatu. Já bych vás, pane doktore, ráda vrátila na samý začátek, nevím, jestli úplně do vašeho dětství, kde vlastně ve vašem případě přišel ten zájem o medicínu a proč nakonec o mozek?
3: No, když jsem byl malý, tak jsem vyrůstal v Indii a těžko říct, že jsem byl nějak inteligentní nebo filosoficky zdatný, ale nějakým způsobem ty rozdíly mezi těmi lidmi a tou chudobou a tou prosperitou se mě dotkly. A když jsem se vrátil do Ameriky, tak náš jeden z našich rodinných blízcích přátelů byl jeden lékař, Karel Steinbach. Byl to vlastně osobní kamarád a i lékař jako pro společnost Jana Masaryka v první republice. A byl to velmi erudovaný člověk, dařilo se mu dobře, byl veselý a každý ho měl strašně rád. Tak jsem si řekl, tak se stanu lékařem, každý mě bude mít strašně rád. Budu taky erudovaný a budu pomáhat lidem.
2: A budete veselý.
3: A budu veselý, ano. Něco z toho se asi podařilo, něco možná ne, ale zjistil jsem taky paralelně, že prostě mám trošku potíže pracovat pro nějakou velkou firmu nebo vyrábět zubní pastu. Něco takového. Nechci teď urazit soudit někoho, kdo to dělá, ale že prostě přeci jenom pomáhat lidem má svoji obrovskou odměnu a to mě vlastně přitáhlo k medicíně.
2: Vy jste dnes hostem speciálu pořadu Moci bez nemoci a každému z hostů, které pozvu, tak dávám tu možnost vybrat a přivést do studia osobu jemu hodně blízkou. Vy jste vybral svého syna Jana. Proč právě jeho?
3: Za prvé je to můj syn a za druhý asi to vychází z té naší rodinné genetiky, kde máme takovou velice silnou rodinnou lomeno patriotickou linii, kde si vždycky mluvíme o těch, kteří byli před námi a možná i o těch, kteří budou následovat. Já vám, pokud smím, tímto chci strašně poděkovat, že jste mě a mého syna sem pozvali, poněvadž pro mě se kruh uzavřel. Před 33 lety jsem seděl v tomto rozhlase a ptali se mě něco o naší rodině a mluvil jsem o svém otcovi a dědečkovi a pradědečkovi a já věřím, že za pár let a doufám, že můj syn bude slyšet ty stejné otázky o mě, jako já jsem slyšel o nich. Takže jako pro mě je to trošku sentimentální a asi i z toho důvodu jsem ho pozval a taky on je ten, který z mých třech dětí se rozhodl převzít, dá se říci, filosoficky a i administrativně naše rodinné aktivity, je nejstarší, takže to bylo naprosto logické, aby prostě tady byl.
0: Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je setkání s osobností medicíny. Jsem ráda, že moje pozvání dnes přijal doktor Martin Jan Stránský, přední český neurolog a internista, pedagog, spisovatel i vydavatel, poradce, vinař a autor knihy Vzestup a pád lidské mysli. Ve studiu je s ním i jeho syn Jan Stránský. Vítejte.
4: Dobrý den, děkuji.
2: Jaké to bylo vyrůstat s otcem, který svůj život zasvěcuje zkoumání a chápání lidského mozku? Když se na to podíváte zpětně, možná se ptám i na to, do jaké míry zkoumala, zkoumá pořád ten váš?
4: To bych byl hodně zvědavý. A je to možná nebezpečný dotaz, ale myslím si, že i jako malý dítě jsem nikdy nedal dva a dva dohromady, že můj otec je vlastně neurologem, že by nás pečlivě takhle studoval z takového odborného z hlediska, ale když se na to koukám zpětně, vím, že i přesto, že jsme se všichni moji sourozenci, já jsme se narodili ve Spojených států, mluvili nás od našeho dětství česky a pouze česky. Samozřejmě jsem tam si začenglišujeme, ale vím, že tohle má jako obrovský vliv na ten mozek umět ten druhý jazyk, nebo i třetí, nebo čtvrtý, na to jsem nerozpěl. Takže věřím, že tohle asi jako určitě mělo na nás dlouhodobý pozitivní dopad i přes ty naše rodinné kořeny. A asi teďka taky jako jsem si vzpomněl na takovej domácí program, který sám nazval anglicky jako Happy Reading Hour, což vlastně znamenalo, že každý týden nebo dva týdny jsme museli přečíst jednu knihu, kterou jsme si mohli vybrat aspoň, a museli jsme si to přečíst jako i šťastně. Museli jsme být šťastní při tom, jakoby happy reading hour, a poté jsme museli napsat vždycky takovej shrnující report. Zabrý, že jsme byli malí, tak nebylo to nic jakoby obzvlášť dlouhý nebo tak detailní, ale i takhle, když si na to pamatuju, věřím, že že sám jsem otcem, takhle jako donutit své vlastní děti, aby četli, aby přemýšleli. Určitě třeba na můj mozek měl nějaký pozitivní vliv.
2: Nevím, jestli to napadá i naše posluchače stejně tak jako mě. Já vás tady, pánové, vidím, vy jste si neskutečně podobní, ale když vás tak poslouchám, vy i mluvíte stejně, to je úplně neuvěřitelné, teď abychom se v tom vyznali, který ze Stránských bude povídat. Zůstanu, Jana, ještě na chviličku u vás. Řekl vám váš táta někdy něco, co z vašeho pohledu bylo jako nejzajímavější nebo velmi zajímavé o fungování mozku? Vlastně mluvili jste někdy o tom doma?
4: Doma bych řekl, že nepustili jsme se jako někdy do jako té hloubky, do té akademické jako sestavy, jak funguje ten ten mozek, vím, že jsme se jednou bavili o tom vlastně, jak třeba funguje ten mozek jako při lásce, nebo když člověk chce najít nějakého partnera nebo partnerku, a tohle mi připadalo zajímavý, že ten mozek vlastně vypne nebo potlumí nebo potlačí tu logickou stránku, a že ta emoce to vlastně převálcuje tu logiku, což vlastně může možná odpovídat ke spoustu vztahů, který možná nevyšly a dlouhodobě. Ale to mě vždycky zajímají jako lidské vztahy a proč vydrží a proč třeba ne. Takže tohle mě asi vždycky sedělo.
5: Pane doktore, jsem fascinovaná, mnozí otcové říkají něco o intimitě svým dětem. Vy jste svému synovi popisoval, jak funguje mozek, když je zamilovaný, a jak je to vlastně všechno poplašené. Mimochodem, oblíbená kratochvíle, kterou jsem s vámi taky zažila, protože my jsme spolu točili dokumentární cyklus o partnerských vztazích pro Českou televizi. Asi vás o to musím znovu poprosit, povězte to našim posluchačům, jak ono to funguje, když se poprvé vidíme muži a ženy, co se spíná v tom mozku. Miluju to vaše vysvětlení.
3: Já si to dobře pamatuju, poněvadž vždycky na začátku toho každého pořadu tam jste se pokusili tomu dát ještě větší legitimitu, že jste pozvali neurologa, aby to vysvětlil, a tam si mi dali šťastný úkol, omezili jste to jenom na prvních pár sekund nebo na začátek, když se potká muž se ženou, jak ty mozky vypadají, a oni vypadají úplně odlišně, a to samozřejmě vychází z naší evoluce, kde máme naprosto odlišné parametry. Role mužského mozku a muže je oplodnit planetu. Role ženy je posoudit charakteristiku a dlouhodobou možnost vztahu s tohoto mužem, a pokud možné vybrat si toho takzvaného alfa samce. Takže když ten muž potká tu ženu, tak se rozsvítí vlastně jenom jedna trasa, jednoduše řečeno v tom mozku. A ta vede od těch očích do zadní části mozku, kde se to prostě zprocesuje a kouká se na anatomii.
5: Ano.
3: A pak to jde do pohlavních orgánů.
5: Ano.
3: Prostě nic víc. Když ta žena ho potká, tak je to jako vánoční stromeček. Všechno se rozsvítí, vybuchne to, začne to lítat z levé hemisféry do pravé hemisféry. Už řeší, jaká bude tchýně, co bude chtít jíst, jestli bude přebalovat miminko, jaké bude počasí při porodu. Úplně všechno, ty ženy jsou prostě uvážlivý, jo? Takže ty rozdíly jsou tam úplně fantastický. Naprosto stereotypický a úžasný prostě.
5: Pane doktore, jak jste hledal partnerku, když jste tohle všechno věděl?
3: Já jsem naštěstí tohle to tak moc nevěděl, když jsem hledal partnerku, kterou jsem si našel, než jsem dělal neurologii, ale retrospektivně vám můžu říct, že to fungovalo úplně takhle u mě taky. Takže...
5: Když se bavíme o těch partnerstvích, a vy jste říkal, že tou důležitou úlohou samozřejmě to je jasné plodit potomky, tady v pořadu Moci bez nemoci častokrát se ptám na nějakou dědičnost, na DNA. Jakým způsobem? A je to vůbec možné, že by i mozek byl součástí nějaké dědičnosti? Že se třeba často říká, jo, tak ten kluk je chytrej po tátovi nebo po dědovi. Sehrává to určitou úlohu?
3: Nejenom, že to sehrává určitou úlohu, ale v mnoha případech a obecně řečeno to sehrává dominantní úlohu. A ta dominance nemusí být velká, ale je většinou víc než 50%. Co se týče určitých nemocích, tak tam bohužel to taky platí. Některé nemoce jsou dokonce dědičné, některé sklony jsou dědičné, jako třeba deprese je částečně dědičná, alkoholismus. Je částečně dědičný. 5% Alzheimerové choroby je dědičné. Ale samozřejmě člověk vyroste v určitým prostředí, který víceméně asi reflektuje to předchozí, a to taky má obrovský vliv. Role rodičů, rodičovství, jestli ty rodiče se věnují tomu dítěti nebo ne, to může mít obrovské změny. Vidíme to vlastně dneska s nástupem digitální technologie, jak rodiče obecně řečeno se přestali věnovat svým dětem, a má to plošné negativní dopady. Ale vy jste to vlastně sama teď řekla, že když posloucháme mého syna a mě, takže asi máme poměrně stejnou gramatiku a syntax a mluvíme podobně. A když já poslouchám svého otce nebo dědečka v nahrávkách, tak taky zjišťuji, že je tam určitá spjatost.
5: Mm-hmm. Není to mnohdy tak výrazné, jak to třeba vnímám tady u vás dvou, teď, když si společně povídáme. Jane, říká vám táta, že jste chytrý kluk? Tam se vlastně na nějaké hodnocení toho mozku.
4: Ano, určitě, jako vždycky jsme měli nastavený vysoký standardy, i ve škole, tak aby jsme dosáhli nějaký jako vysoký známky, dobrý známky, takže ano, odpověď je ano, vždycky jako nám dal jako pozitivní takový komplimenty, když jsme si to zasloužili hlavně, ale samozřejmě rád to vždycky slyším.
5: Tomu úplně rozumím. Váš táta, když jsem se ho ptala na to, proč volil jako svého nejbližšího do studia speciálu pořadu Moci bez nemoci vás, tak on říkal, že vlastně vy jste jakýmsi pokračovatelem v té tradici vaší rodiny. Ono by to bylo na dlouhé povídání, tak jenom možná ve stručnosti ještě důležité připomenout, že dědeček, tatínek vlastně vašeho otce bojovali za svobodné Československo. Přežití založených lidových novin vlastně, které se udrželo. Ta historie je tam veliká, obnova spousty památek, které souvisí s historií naší země. Teď ta medicína, v čem se vlastně vy cítíte největším pokračovatelem?
4: To je dobrý dotaz. Asi jako máme to štěstí, nebo možná, že to žádný štěstí nebylo nakonec, že i moje sourozenci, jeden je kameramanem, tak náš kreativista, moje sestra je doktorkou, takže ta vlastně jako převzala třeba tady tu cestu na to lékařství a já se spíš zaměřuju na správu toho rodinného majetku. Mm-hmm. Takže jednodušeji určitě jako se cítím tu hrdost a ten respekt k té minulosti, kterou samozřejmě potřebuju pokračovat. Myslím si, že spíš jako musím to udělat a někdo to musí udělat a dělat to vlastně i rád. Samozřejmě, ale jsem zvědavý, co mi čeká do budoucnosti. Jako nedovedu si předpokládat, že bych se pustil do politiky, která je šílená. Do toho lékařství to už vlak odjel ze stanici dávno a takže jedu na svoji cestu takhle ve financí a takhle to spravování toho majetku.
5: Tak máte to hezky rozložené, když to tak poslouchám, pane doktore. Já když jsem se připravoval na to naše dnešní setkání, tak vy jste v jednom ze svých rozhovorů pověděl, že největší radost v životě máte ze svých dětí, tak já jenom povím, že jsou tři, Jan, Filip, Anna a taky z vnoučat Máji a Maxe. Bylo pro vás důležité, aby se to tak jako rozdělilo, to vaše rodinné bohatství, ať už co se týká těch historických náležitostí, anebo i té medicíny?
3: Pro mě bylo důležité, abych zachoval principy naší, a nejenom naší rodiny, ale víceméně principy, se kterými mě můj otec a můj dědeček seznámili. A to byly víceméně principy určitý rovnosti, určitýho morálního chování. A taky přeci jenom tam byla určitá práce. Já si myslím, že ta rodičovská výchova souvisí mnohem víc s tím vlastně, co a jak ty rodiče dělají, než co a jak říkají. Mm-hmm. A mý rodiče pro mě byli obrovským vzorem tím, že byli velice pracovití. Nebavili se tak o tom, jakým já se mám stát, ale o tom, jak vlastně věci mají být. To znamená, nedělej, co chceš, ale dělej, co máš. A to na mě mělo obrovský vliv a podvědomě jsem věděl, že se mě to podaří realizovat u mých dětí tím, že vlastně budu pokračovat v jejich šlepějích, že vlastně zavedu tuhle tu kombinaci víceméně být dobrým vzorem, upozornit je na tu tradici a doufat, že vám je zmíněna genetika nějakým způsobem zabere. A tady jsem absolutně přesvědčený, že zabrala. Já si myslím, že my skutečně máme geneticky daný sklon k určitým věcem, k tomu patriotismu, k tomu, že jsme strašně hrdí za to, že jsme Češi. Máme tuhle zemi strašně rádi a co se týče mých předků, svým způsobem můžeme říct, že jsme tady i jenom trošku částečně kvůli jejich práci. že to, že sedíme tady ve svobodě a máme tento rozhovor mezi námi, je taky práce nejenom jich, ale jejich, ale i ostatních, a že máme malinký podíl, aspoň co se týče mých předcích, takže předcích v tomhle výsledku. Takže tohle je dobrá věc, ale je to taky zodpovědnost, je to taky ortel. Člověk buď to hodí stranou, anebo se k tomu postaví čelem a pokusí se to poslat dál a možná i zlepšit.
5: Vy, když jste přišel se svým synem dnes na to naše dnešní společné natáčení, tak povětšinou lékaři se mnou hovoří už ve výtahu o medicíně, vy jste se mnou hovořil o víně. Vy jste taky vinař, nadšený vinař, to vím taky už nějakou dobu. Je to věc, kterou přidáváte k té profesi, u které odpočíváte, tedy kromě, jestli si to dobře pamatuju, muzicírování?
3: Teď víno je medicína.
5: Hlavně, je dobré, hlavně s rukou lékaře.
3: Ano, hlavně dobré víno. Víte, já si myslím, že aspoň pro mě, a nejenom pro mě, jako život taky musí být pestrý a mě osobně to víno strašně moc naučilo. Ne o tom víně, ale o tom zemědělství. A o tom životě. Zaprvé si myslím, že jedna z věcí, co každý člověk by měl udělat během svého života, je něco vypěstovat a pak to sníst. Jenom i když je to jedna mrkev prostě někde v rohu zahrady. Jenom aby si uvědomil, jak ta příroda vlastně funguje a jak je důležitá. A i dneska s tou medicínou a se vším všudy já se probudím a to první, na co myslím, je, bude pršet? Jak bude vypadat víno? A pak teprve, kolik mám pacientů a tak dále a tak dále. Takže je to dobrá a důležitá bilance, protože přeci jenom nebýt té přírody, tak tady nemusíme být.
5: Jen hrajete na nějaký hudební nástroj?
4: Hrál jsem, no musím říct, třeba hraju každý Silvestr velmi pečlivě na triangle, do kterého se musím trefit a hlavně v té správné chvíli, protože jestli se to samozřejmě nepodaří, tak to rozbourá celou tu skladbu. Ale jinak hrál jsem 5 let, když jsem byl mladší, na saxofon. Sebe potom jsem to nějakým způsobem odpustil, ale bavilo mi to, musím říct, jako chtěl bych se představit, že pokud bych se do toho pustil, že bych to dovedl z nás zase.
5: Na jaké hudební nástroje hraje táta?
4: Nechci říct, ne, že až moc, ale je to hodně. Na klavír, na bubny, dudy jsou asi jako nejpopulárnější možná varianta. Věřím, že i umí na kytaře, fakt jako takový všeobecný muzikant, takže ano, slyšeli jsme to hodně doma.
5: Je to pro vás důležité, pane doktore, že se takhle sejdete, tedy předpokládám, že na Silvestra muzicírujete všichni společně, kam tady patří i ten váš triangle?
3: Ano, my se sejdeme, my máme takovou tradici, už skoro 30 let máme takový prvorepublikový Silvestr, kde to slavíme jakoby v duchu těch 30. 20. let. Většinou pánové mají smokingy, dámy mají dlouhé šaty, uděláme si nějaký dobrý jídlo a pití, ať tam spoustu muzikantů, většinou klasických muzikantů z Národního orchestru a dál, takže máme vždycky takové 2-3 krátké kousky klasický a pak nějaká moderní hudba a pak vystupují ty perkuse a ten triangle. A Jan má pravdu, jako triangle a perkuse jsou nejnebezpečnější nástroje v hudbě, protože můžou vyhodit, vykolejit totálně perfektně připravenou skladbu, když tam nejsou přesně včas.
5: Ano,
3: tak je to prostě jako když zakopnete prostě přes chodník. Jo. Takže je to strašně důležitá role a jsem rád, že se tomu takhle intenzivně můj syn věnuje.
5: A tak dobře.
3: Ano.
5: Ano. Pánové, povídalo by se s vámi dlouze a krásně. Já vždycky na konci epizody pořadu Moci bez nemoci se ptám, protože tady obvykle sedí lékař a jeho pacient, jestli by mu ten pacient chtěl něco říct, protože on bývá průvodcem jeho cesty ke kvalitnímu životu. Teď jsme ve speciálu. Vlastně chci se zeptat, jestli jste si v průběhu těch let řekli všechno, nebo jestli vás teď napadá něco, co byste si mohli říct poprvé a tady.
4: No třeba, vím, že jsem to řekl, ale vím, že to neříkám asi nikdy dost, což je poděkování za, za všechno, já to můžu mluvit přímo tebe, ale děkuji za všechno, co jsi pro nás vybudoval, že jsi zvrátil do Česko a jako vybudoval všechno tu naší rodinnou budoucnost a že jsi nás vychoval, tak jak jsi nás vychoval, což samozřejmě věřím, že nebylo vždycky lehké. A asi jako na závěr, bolíme hlava, potřeboval bych nějaký léky.
5: Pane doktore, tak tohle je ale dojetí na druhou, ne? Když tohle poslouchá táta.
3: Je to dojetí obrovský, já se stydím. A zároveň, jak jste na začátku se zmínila, jak jsme se o tom bavili, teď už asi pochopí posluchači, ale oni už to velice dobře vědí, že skutečně nejlepší, největší radost v životě, kromě toho zdraví samozřejmě, jsou děti. Takže taky děkuji.
5: Jane, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přijal pozvání, že jste přišel s tátou do speciálu pořadu Moci bez nemoci a stejně tak, jako vždycky i teď vám popřeju hodně zdraví.
4: Děkuji, hezký den.
2: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi dále zůstat i v podcastu pořadu Moci bez nemoci. Budeme si povídat o vývoji lidského mozku, jeho nemocech, možnostech léčení, o tom, co jeho výzkum přinese dalším generacím. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Martin Jan Stránský, neurolog a internista, vydavatel, spisovatel, pedagog a autor knihy Vzestup a pád lidské mysli.
1: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi. Dva gurmáni.
6: To je krása.
1: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
7: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně
6: těšil. Já taky.
1: Za novými místy, novými zážitky.
7: Bary v nos akutě.
8: Buon appetito.
1: A hlavně skvělými novými recepty.
7: Jak vám hustne? Nádhera.
1: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
7: Grazie grande.
9: Já tady chci žít.
1: Premiéra 8. října na ČT2 a v TV vysílání.
10: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v

0: od dvojky.
1: Příjemný večer, milí posluchači. Právě teď v tuto chvíli 6:02 začíná autorský hudební pořad, začínají srdcovky od dvojky, začíná vaše pravidelná dávka pozitivní energie. A já jsem se dnes rozhodl, že tenhle pořad, a nejen ten pořad, ale také vaší anketu budu dnes věnovat muži, panu mistrovi, který slaví 95. narozeniny. Je to Jiří Suchý. Ano, je to tak. Pojďme na to. Muziky je spousta, povídání také a nejen tyhle narozeniny jsou samozřejmě součástí dnešních srdcovek. Dobrý poslech vám od mikrofonu dvojky přeje Pepa Melen.

ta láska nebeská, autoři Jiří Šlitr a také Jiří Suchý, dnešní oslavenec. Tahle nahrávka už v prosinci bude na světě 65 let. Vznikla ve studiu Strahov a doprovází Ferdinand Havlík se svým orchestrem a také vokální kvintet Semaforu. Na desce vyšla, protože to je prosincová nahrávka, tak až v roce 1962. Ale musím říci, že mnoho z vás na takovouhle písničku vzpomínalo už včera, když jsme si povídali v naší anketě o tom, jaké písně měli nejraději vaši rodičové, tedy váš tatínek a vaše maminka. A jestli na ně pouze vzpomínáte, anebo někteří máte ještě to štěstí, že se jich můžete přímo zeptat. Mám tady další narozeniny, ty už jsou ale zahraniční. Je to Natalie Merchant, která se narodila v roce 1963, tedy až dva roky poté, co už tahle písnička, která právě dozněla, byla na světě. Natalie byla součástí kapely 10,000 Maniacs a já jsem vybral písničku, která původně vznikla pod rukama Bruce Springsteena. Ten ji totiž v roce 1977 rozpracoval, ale neměl ji hotovou. Prostě mu to nešlo nějak dokončit. Tuhle písničku tehdy, tedy muziku, slyšel producent Jimmy Owen a ten ji představil Patti Smith. Ta si k téhle písni doplnila vlastní text. A v roce 78 se tahle písnička stala obrovským hitem. A teď do roku 1993, kdy byl velmi oblíbený MTV Unplugged, v dubnu 1993 tam kapela 10,000 Maniacs tuhle písničku oživila. A bylo až zvláštní, že právě tahle píseň, která se pro kapelu stala v podstatě jedním z největších a téměř podpisových hitů, tak byla v době, kdy Natalie už byla vlastně na odchodu z téhle kapely, protože odešla ještě předtím, než vyšlo album 10,000 Maniacs. Pojďme ale zavzpomínat 63 dnes slaví Natalie Merchant. Because the night.

Natalie Merchant dneska slaví 63. 10,000 Maniacs v roce 1993. Pojďme otevřít rovnou anketu, protože stejně už ti, kteří znají komunikační kanály, píší, a to je dobře, dnes slaví mistr Jiří Suchý 95. A tak dávám prostor vám, kteří chcete sem do srdcovek napsat a třeba Jiřímu Suchému popřát. Můžete na SMS bránu 702-222-220 nebo můžete také na e-mail, je to rozhlasový e-mail, josef.melen@rozhlas.cz. Připište také k tomu přáníčku, protože vidím, že píšete, jaká je vaše nejoblíbenější píseň z dílny Jiřího Suchého. To mě samozřejmě zajímá. A když už jsme u toho vzpomínání, máme 1. října a je to neuvěřitelné, přijde mi to jako včera, ale už je to 7 let, co odešel mistr Karel Gott. A tohle spojení, tedy Karel Gott a Jiří Suchý, tady bylo v 60. letech a myslím si, že písničky Suchého a Šlitra významně přispěly k tomu, že se z vlastně obyčejného chlapa stal vlastně velmi významný zpěvák. Ano, Karel Gott a Semafor byli na počátku té obrovské kariéry. Já jsem sáhl do archivu, protože na konci roku 1963 vznikla nádherná píseň. Je to opět Jiří Šlitr, Jiří Suchý, co by autoři, no a Karel Gott, který zaspívá tu vámi oblíbenou píseň Oči sněhem zaváté.

Některé písně opravdu nestárnou. A Pepo, Jiřímu Suchému k úžasným 95. narozeninám přeju hlavně zdraví. Dobrou náladu a ať mu to pořád tak krásně myslí, píše a zpívá. A za mě jednoznačně Pramínek vlasů důkaz, že některé písničky prostě nestárnou, na rozdíl od nás ostatních, píše pan Luboš z Bučovic. Děkuji moc za tuhle zprávu. I vy ostatní můžete napsat, jak to máte s písněmi Jiřího Suchého, protože ten dneska slaví 95. narozeniny. Jiří Suchý je, mám tady dnes s vaším laskavým svolením, popřeji Bardovi a Nestorovi české vtipálkovské hudby a češtinářsky podobných hříček, průpovídek a žertíků v textech. Všechno nejlepší k posledním půlkulatinám před magickou stovkou panu Jiřímu Suchému. Pozvedněme číše, nebuďme suší, zavlašme se. V úctě Martin z Koňského Perníkova, děkuji moc i za tuhle zprávu. Ano, jedeme dnes na vlně 95. pana Jiřího Suchého a já musím říct, že i další píseň je, vlastně dá se říct, z počátku Semaforu. Byl to leden roku 60, když vznikla krásná písnička, kterou jsem slýchával už jako malý kluk, je opět z dílny Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého a orchestr Semaforu tehdy řídil Ferdinand Havlík. Mám pocit, že vyšla také ve stejném roce, tedy v roce 1960 a teď si myslím, že je fajn, abyste si nejen udělali pohodu, ale třeba, abyste si klidně zaspívali. Tady je Pavlína Filipovská, Včera neděle byla.

Pavlína Filipovská, včera neděle byla Pavlína, oslavila letos v květnu 85. a Jiří Suchý dneska slaví 95. Já teď půjdu za jednou písní, která slaví půl století. Je to písnička, která vznikla v roce 1976 a je to od skupiny, která je plná bratrů, ale nejsou to Bee Gees. Tahle kapela je z Ameriky a je jich pět, nebo bylo jich pět a jsou to The Tavares. Krásná píseň o tom, že v nebi snad musí chybět anděl. Tak moc krásná jsi, alespoň takhle se dají interpretovat slova téhle písně. Tady jsou Tavares a trochu té taneční nálady. Heaven must be missing an angel.

Kouzlo některých hudebních skladatelů a textařů a v podstatě i těch výkonných umělců a producentů bývá někdy v tom, že předloží světu písničku, na kterou všichni tančí, u které se všichni baví a jen málo komu dojde, o čem ta písnička vlastně je. A takhle si myslím, že to bylo i v té následující části, kde je to o někom, kdo vlastně žádá naději. A ta písnička na první poslech se může stát, že Joanna je asi krásná dívka, která má dát naději nějakému muži. Ovšem v tomto případě je to Eddie Grant, který v roce 1988 udělal písničku, která je o Johannesburku a tehdejším režimu apartheidu v Jihoafrické republice. A Eddie Grant žádá o naději. O naději, že se něco, co je špatně, jednou změní. Give me up, Joanna, Eddie Grant.

Pojďme na další tvorbu, kterou má na svědomí dnešní 95. mistr Jiří Suchý, protože vy píšete krásně, přejete všechno nejlepší. Pan Suchý mě okouzlil tímto veršem. Sličná slečna s kremrolí v baru Embassy komentuje s nevolí špatný počasí. Takže nejlepší to píše paní Olina ze Spořilova. Děkuju za tuhle zprávu. Panu Suchému k narozeninám jen to nejlepší. Na piano si hraju a zpívám často Babetu. I další jeho písně, je to muzikant, multitalent, mám jej ráda už 60 roků. Zdraví paní posluchačka Naďa. Pojďme teď na jednu věc. Já bych to nazval určitě hudební resuscitací, poněvadž pro mladší generaci to bylo vlastně první setkání s touto písní. A to bylo někdy kolem roku 1990 nebo po roce 1990. Ale tahle písnička, kterou si teď dáme, tak vznikla za úplně jiných okolností. Psal se tehdy rok 1975 a Vladimír Mišík neměl úplně lehké období. Komunisti mu prostě cenzurovali nahrávky a mnoho jich tehdy nespatřilo světlo světa a také právě v té době už byl na onom světě Josef Kainár, jehož texty a básně Mišík tolik rád zhudebňoval. Tak jednoho dne Hynek Žalčík, producent, navrhl, aby svůj hudební materiál dal Vladimír Mišík k otextování Jiřímu Suchému. A ten to sice udělal, ale po letech přiznal, že vlastně měl trošičku obavy, zda Jiří Suchý dokáže napsat text pro Big Beat. No a o písni, o které mluvím, tak tu si dáme v té mladší verzi. Ostatně těch verzí samozřejmě vzniklo celkem hodně, ale tahle je z jednoho živáku, který mám celkem rád. Tehdy to takhle představila skupina Lucie. Proč ta růže uvedá?

0: Diabes.
1: Jo, jo, Big Beat v semaforu a rok 1963. Tohle byl Pavel Sedláček a další z písní, kterou napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý, dnešní oslavenec. Vy píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete také na SMS bránu 702 222 220, protože dneska Jiří Suchý slaví 95. Píšete přáníčka a také mi píšete, jaké písně máte od Jiřího Suchého nejraději. Vážený Jiří Suchý, pokud jde o přání vám, tak se nedá říct víc, než ten chlap umí. A ať je to pořád dobrý i v dalším desetiletí. Také píšu básně a vím své, ale zvládat to principálství je na poklonu. Žijte si vznešeně, píše paní Blanka, a k tomu ještě dává pravděpodobně svůj věk 80. Děkuju moc i za tuhle zprávu. Jiří Suchý mě doprovází celý život, já ročník 58, sluníčko, včera neděle byla samozřejmě Babeta, opustili jsme Moravu 69, text jsem pochopila o moc později, Clementine, Purpura a moc jiných, děkuji za vzpomínky, ty starší písně zpívám z plného hrdla. Panu Suchému přeji zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví. Zdravím vás z Frankfurtu, Zdena. Děkuju moc, paní Zdeno, i vy ostatní mi můžete napsat. Mám pro vás teď zase jednu zahraniční věc, tak jako Tavares, tak i v tomto případě je to písnička, která je 50letá a je od kapely, která vznikla v Liverpoolu v 70. letech a stala se vlastně jednou z nejúspěšnějších britských černošských soulových kapel. Ta věc před 50 lety je vlastně už svým názvem téměř všeříkající. Jsi pro mě naprosto všechno. Tady jsou The Real Thing.

Mám tu další zprávy, přibývají, naskakují tady jedna za druhou, tak to vezměme, co máme tady dalšího. Krásný večer, Pepo, super pohlazení panu Suchému, vše nej, plno zdravíčka. V dětství jsem s našima hodně poslouchala duo Suchý Šlitr, neodolatelná purpura pana Suchého. Písniček této dvojice je Mraky, u mě vítězí Babeta, vše z kdyby tisíc klarinetů a i spolupráce s Jitkou Molavcovou, prostě pan zpěvák, textař, zdraví Míla, děkuju moc. Přeji mistru Suchému pevné zdraví a neutuchající autorskou invenci. Moje nejoblíbenější píseň mistra je Kdykoliv, kdekoliv, píše Petr ze Starého Města Pražského. Děkuji i za tuhle zprávu. Další zprávy tady máme. Panu Jiřímu Suchému k významným půlkulatým narozeninám přeji hlavně zdraví, jen zdraví, zdraví, pěknou oslavu s rodinou a přáteli a hodně nových písní, muzikálů. Nejraději mám písně ze Starců na chmelu. Také přeji vše nej paní Čákové k narozeninám, píše Adel. Já mám teď pro vás jednu písničku, která vlastně žije už druhým životem. A to ne proto, že by tu písničku jako takovou, třeba jako jsme si zahráli v případě skupiny Lucie, někdo vzal a znovu ji nahrál, ale text nejprve se zpíval a existoval v Semaforu pod názvem Tak, jak to holky mívají ve zvyku. Ovšem po revoluci, když se paní Marta Kubišová vrátila k nahrávání, tak v roce 1991 vzniklo album Někdy si zpívám. A tenhle samý text tehdy vlastně použil Luboš Andrešt, který vytvořil zcela novou hudbu. No a právě proto tahle píseň, tenhle text dostala druhý život. Pojďme se na to teď podívat. Tohle je rok 1991 a Marta Kubišová.

Dobrý večer, Pepo, přesně tyto písně Oči má sněhem zaváté a včera neděle byla jsou mé nejoblíbenější. Krásné vzpomínky na mládí, na stojáka v semaforu, mistr Jiří Suchý písničky Nekrade, ale tvoří, klobouk dolů, píše paní Hanka. Děkuju i za tuhle zprávu. Pokud i vy máte nějakou oblíbenou píseň, tak mi napište. Dneska pan Jiří Suchý slaví 95. narozeniny, píšete mi na SMS bránu 702-222-220. Píšete mi také na rozhlasový e-mail josef.melen@rozhlas.cz. Mám tady další písničku do té krásné skládanky textů a písní, které mají něco společného právě s dnešním oslavencem, panem Jiřím Suchým. Je to opět spolupráce, na kterou už jsem dneska trochu upozornil, a sice Vladimír Mišík a Jiří Suchý. Tak v tuto chvíli po druhé, ta spolupráce vznikla už v 70. letech, ale dostala se vlastně mezi lidi až po 90. letech, přesně v roce 1993. Tak pojďme na to, tohle je, přátelé, Šerov kavárně, Vladimír Mišík.

Tak to je jedna z dalších písní. Mimochodem, některé z nich jste zmiňovali, když jsme tady měli anketu o vašich oblíbených, lépe řečeno o oblíbených písničkách vašich rodičů. To jste krásně vzpomínali. Někdy jste si také mohli dovolit se rovnou zeptat, to když máte to štěstí a ještě máte své rodiče a můžete s nimi být. Mám tady pro vás další písničku, která je z dílny právě Jiřího Suchého. Ano, tahle písnička je kompletně z dílny Jiřího Suchého, nejenom text, ale také hudba. Je to písnička, kterou Josef Zíma natočil už v březnu roku 1958 ve studiu Strahov. Má název Blues pro tebe.

Josef Zíma, Blues pro tebe a autorská píseň dnešního oslavence, kterému také píšete. Dobrý večer, pane Pepo, panu Suchému přeji hlavně stále dobré zdravíčko. Jeho písně jsou skutečně takové nadčasové stálice. Mám jich ráda víc, ale s blížícími se Vánocemi vítězí Purpura, ta doma zní od adventu do Silvestra. Zdraví vás Naďa, Česká Lípa. Další e-mail, který přečteme. Dobrý večer, Pepo, nezapomeňte prosím na protiválečné songy pana Suchého. I když pocházejí ze 60. let minulého století, jsou pořád aktuální. Hezký večer přeje posluchačka Věra. Já jsem pro tuto chvíli vybral písničku, která je také trošičku zvláštní a možná také dokazuje, kam až se text Jiřího Suchého mohou dostat, tedy k jakým autorům hudby, protože následující spolupráce je s Karlem Svobodou. Ten napsal hudbu, text Jiří Suchý a naspívala ho pětinásobná zlatá slavice a velmi výrazný hlas české populární hudby. Bude to vzpomínka na Naďu Urbánkovou. Tady jsou Obrázky.

Krásná to píseň a ten Svoboda, no ten je z toho prostě cítit. Karel Svoboda ve spolupráci s Jiřím Suchým. Jiří Suchý dneska slaví

95. a mám tady další zprávy od vás, alespoň některé se ještě budu snažit přečíst. Dobrý večer přeji panu Suchému a zároveň sobě hodně zdraví do dalších let. Máme narozeniny ve stejný den, pan Suchý nám dal hodně krásných písniček, tak ať nás nimi těší i nadále. Zdraví Miroslav. Miroslave, já vám tady odtud přeji vše nejlepší. Mám tady teď písničku, kterou snad každý druhý e-mail zmiňuje, poněvadž už je tady 660 let a stala se doslova, ale opravdu doslova nesmrtelnou. Tak přátelé, tady je pan Jiří Suchý a Pramínek vlasů.

0: Je totiž neděle a mám dost času.
1: Všimli jste si, že v těch textech Jiřího Suchého je ta neděle tak jako poměrně dost často? Jsou písně, ve kterých prostě je. Co ještě píšete, co ještě stihneme přečíst v dnešních srdcovkách, které jsou věnované právě Jiřímu Suchému, protože slaví 95. Pěkný večer. Kromě mnoha dalších se mi líbí písnička, kde se zpívá o tulipánu pod obrazem. Název nevím. Zdraví panu Suchému s vykřičníkem, píše paní Alena. Já se domnívám, že je to písnička, která se jmenuje přímo Tulipán. A měl by to být, jestli se nemýlím, tak snad rok 1967-68, tak nějak. Co ještě další, tady se zkusím proklikat dál. Přeji vše nejlepší k narozeninám pana Suchého a prosím Pepo o zahrání písničky Obraz od Picassa, nevím, jestli je to správný název. Díky za to, nemám tady podpis. Nejsme písničky na přání, máme jasný a předem daný playlist, který se k takovému pořadu píše. Ostatně jako celý tenhle autorský pořad a já jsem si připravil něco, čím bych vás možná rád nalákal. Totiž stejný ročník jako Jiří Suchý byla také paní Hana Hegerová, která by za pár dnů oslavila 95. A k tomu spojení Hana Hegerová Jiří Suchý před pouhými 6 dny, tedy 25. září, vydal Suprafon album Haleluja. Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého. Já myslím, že ty dvojité 95. jsou jasným důkazem toho, proč tahle deska vznikla. A já mám pro vás tu neděli opět v názvu. Zlá neděle Hana Hegerová.

Ano, ano, paní Hana Hegerová dala textu Jiřího Suchého opravdu zcela nový rozměr. Ale když se dívám na hodiny, bohužel už dnešní srdcovky musí končit. Souhlasím ale s vámi, kteří píšete, že byste mohli písně Jiřího Suchého poslouchat ještě dál, že by se nemuselo končit. Ano, je to tak. Ale dnešní srdcovky pomalu končí. Vy ale dobře víte, že nemusíte ladit jinam, protože Dvojka samozřejmě vysílá dál. A já už se teď těším na naše zítřejší hudební setkání, protože bude pátek, dáme si páteční srdcovkovou párty. Pro tuto chvíli vám přeji příjemný večer, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Přeju příjemný podvečer z dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude pohádkový seriál Rezička a čtvrtjadýrko. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Tak já doufám, že s dvojkou zůstanete i nadále.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Vzpomínáte si, jaký úkol dostal skřítek čtvrtjadýrko od sluníčka, které ho probudilo? Ano, měl se starat o lískové keře, aby se jim pěkně rostlo a nikdo jim neubližoval. A někdy nebylo úplně jednoduché tenhle úkol splnit. Je tu další pohádka ze seriálu Rézička a čtvrtjadýrko. A jmenuje se Jak měli větrnou záclonku. Ať se vám u ní krásně usíná.

0: Dobrý večer, děti. Už byl málem večer, ale skřítek čtvrtjadýrko se ještě vypravil k lískám. Ráno je dlouho obcházel a okukoval, každou zalil vodou ze studánky, ale pořád se mu na nich něco nezdálo. Jenomže ne a ne přijít té záhadě na kloub. Celý den neměl klid, až ho nakonec ta starost dovedla zpátky do lískových keřů. Zelenají se na celé kolo, spokojeně kolébají na větvích kulaté oříšky a jemně jim ševelí do spaní vroubkovanými lístky. Skřítek jen pokrčil rameny. Snad se mi něco zdálo. A šel domů, protože na obloze zrovna otevřeli oči první hvězdy. Jak si tak krátil cestu přes borůvkovou paseku, všiml si, že mezi krajními pařísky se něco nadnáší. Byl to čtverec plátínka jemnějšího a lehčího než dech. Vlnil se nad špičkami trav jako bílá mlha. Kdo pak tu nechal ležet takovou krásu? Pomyslel si skřítek. Ve tmě ji ještě někdo neobejde a zašlape ji borůvkami. A tak si jemné plátínko přeložil přes ruku a opatrně ho nadnášel před sebou, aby někde nezachytil o větvičku. Vypadá to jako závoj, povídá doma Rézička. Jen je divné, že je na jednom cípu přišité očko a na druhém knoflík. Chvíli to jemné hedvábí prohlíželi a pořád nevěděli, co s ním. Nakonec Veverka povídá, má to tu jen tak ležet, když poutko ustřihnu a knoflík odpárám, budeme mít do okna záclonku, skřítek souhlasil. Našli v šuplátku krajku, co Rézičce upletl pavouk a hedvábnou krásu s ní ještě ozdobili. Byla z toho záclonka, že se na ní srdce smálo. Jen jedno na ní bylo zvláštní. Sama od sebe pořád povívala v okně, jako by světničkou táhl průvan. Lámali si hlavu, čím to asi je, až z toho marného přemýšlení nakonec usnuli. Časně ráno je vzbudilo zaťukání na dveře. Někdo k nám jde na návštěvu, zívla ospalé Rézička. Čtvrtjadýrko, honem stávej. Ale lískový skřítek se jen obrátil v peřinách. To na nás ťuká jen smrková větvička. Jenže k ťukání se přidal i hlásek. Jste doma? Kde pak bychom byli, povídá Rézička a otevřela dveře. Stojí za nimi vítr. Smutně kloní hlavu k rameni a ještě smutněji povídá. Ztratil se mi můj větrný plášť. Zrovna jsem se točil nad lesem, když se mi pod krkem rozepnul knoflík a plášť mi uletěl kdo ví kam. Nebyl náhodou takový rozevlátý a jemný jako pápěří? Zeptala se Rézička. Jak to víte? Divil se vítr. Rézička se podívala na lískového skřítka a přistrčila židli k oknu. Čtvrtjadýrko přikývl a opatrně sundal záclonu. To je přece můj pláštík, vydechl vítr, jen ji uviděl. Ale chybí mu poutko s knoflíkem, řekla Veverka a hned se pustila do šití. Ovšem zase na něm přibyla pavučinková krajka, usmál se čtvrtjadýrko. Nakonec přehodili plášť větříkovi přes ramena a Rézička přidala radu. Dávej si na něj lepší pozor, příště by ho čtvrtjadýrko už třeba nenašel. Vítr pečlivě zapnul knoflík do poutka, smekl klobouk a vysekl jim oběma takovou poklonu, až zavanulo celou světnicí. Snad vám budu také někdy užitečný. A zavřel za sebou dveře. Čtvrtjadýrko postavil židli zpátky ke stolu a povídá Rézičce. Já také půjdu, obhlídnu dnes lískové keře ještě před snídaní. A šel. Jen tam došel, najednou mu cosi divně šustne pod nohama. Stojí před ním brouk s dlouhatánským ohnutým nosem a jízlivě se šklebí. Skřítkovi se leknutím div nezastavilo srdce. Že ty jsi dlouhonosec lískový, zašeptal. A brouk se skvrnitými krovkami s bílým štítem přikývl. To se ví, jsem největší škůdce lískových oříšků. Čtvrtjadýrko se popadl za hlavu. Já tušil, že na mé lísky se schyluje pohroma. Ale to už se dlouhonosec uvelebil na krajní lísce a zahrozil.
1: Teď svým dlouhým nosem navrtám všechny oříšky a do každé dírky uložím po vajíčku. Než se rozkoukáš, vylíhne se v každém ořechu hotové nadělení.
0: Myslíš, že ti to dovolím? Vzpamatoval se konečně čtvrtý jadýrko. Však já s tebou zatočím. A že dlouhonosce popadne. Jenže ten udělal ve vzduchu tajné znamení a v tu chvíli se to okolo zahemžilo jeho nosatými bratry. A všechno se hrne do keřů.
2: Se všemi nezatočíš,
0: odsekl nosatec a popadl první ořech. Tak to za něj udělám já, zafičelo najednou v povětří, až se lískové keře zakymácely. Mezi lísky se snesl vítr. Rozevřel pod keří veliký pytel a přikázal skřítkovi, pevně ho drž. Pak už jen popadl větev za větví a tak dlouho s každou kymácel, až sklepal do pytle posledního brouka. Nakonec utáhl na ranci kličku a vesele povídá, tam už lískovým oříškům neublíží. Hodil si pytel přes rameno a rázoval z lesa, až za ním povíval jeho větrný plášť. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek Hájaja.
4: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
5: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
4: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
6: Co dneska děláte? Koulíte?
7: Přikuluji.
6: To přikulovat je lepší než koulet, že?
7: Ano.
4: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
5: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemný říjnový večer z Dvojky. Policajt Evropy, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad v 21 hodin. Nebude chybět ani pravidelná četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Opět jsme se sešli v tomto čase a na této rozhlasové stanici, a to již na 7.16. startu v tomto složení závodního pole.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: tito jmenovaní, co by interpretační reprezentanti. Josef Veselý nad to jako autor trati, jejíž půdorys však již před lety narýsoval Petr Hora Hořejš. Na tribuně nás sleduje trenér přímo v režijním postavení Jaromír Ostrý.

0: Po velkém třesku vyvolaném Velkou francouzskou revolucí a po neslýchaném kácení starobylých trůnů v éře Napoleonově se Evropa na delší čas relativně upokojila. Opravdu dlouhodobý mír fakticky nenastal, protože v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Řecku, Polsku i jinde začaly šlehat plameny národně osvobozovacích zápasů. Avšak oproti předchozímu čtvrtstoletí, kdy se celý kontinent zmítal v ustavičných válkách, přijalo evropské obyvatelstvo po vídeňském mírovém kongresu úlevnou iluzi, že nyní konečně nastávají časy obecného porozumění. Jen co se zajizví utrpěné šrámy, bude život selanka. Tento optimismus, který je nutno chápat jako přirozenou odpověď lidí na předchozí strádání, jako úlevné odhození dřívější úzkosti, byl ordinován i zhora, oficiální politickou propagandou. Mírotvorci zúčastnění na vídeňském kongresu nepřestali sebechvalně a nahlas ujišťovat Evropu o tom, že pro ni s největší odpovědností pojistili zářné zítřky. Car Alexander I., císař František I., král Friedrich Wilhelm III., kníže Klemens Metternich a ostatní prominentní tvůrci nové Evropy, ačkoliv předtím nechali na frontách zahynout 2,5 milionu, možná 3 miliony lidí, se nyní stali apoštoli věčné křesťanské lásky. Včerejší řízná válečnická hantýrka byla zapomenuta. Nyní se nejfrekventovanějšími výrazy stala slova jako bratrství, vzájemnost, dobrota. A lidé rádi uvěřili, protože potřebovali slyšet konečně něco dobrého, příznivého, optimistického.
1: Tomu lze věřit. Když člověk prožije něco zlého, je pak vděčen za každé slůvko vzbuzující naději.
2: Jenomže co s Evropou bez Napoleona?
3: To byla kardinální otázka, která vyskakovala ještě dříve, než se podařilo korsickou šelmu doby.
2: Mapa kontinentu se nyní v ničem nepodobala té dřívější, klasické.
3: Bonaparte totiž zcela svévolně rušil státy a škrtem pera tvořil jiné.
2: Co s Francií? Pokořit ji, strestat a deklasovat? Odzbrojit ji, uvalit na ní okupační správu a hospodářsky zničit vysokými válečnými reparacemi?
3: A co s ujařmenými národy? Prudce se vzmáhající lidové národně osvobozenecké hnutí, sílící teď zejména na území Německa a Itálie, představovalo další z mnoha hrozeb pro staré i nové trůny pro příští evropský mír.
2: Kam Napoleon vstoupil, přinesl nejen své voli, ale na druhé straně také ústavu, občanské svobody, likvidaci stavovských výsad a další nesporné vymoženosti francouzské revoluce.
1: Zbavit se s konečnou platností Bonaparta bylo složité.
2: Ale méně než vymyslet, co poté.
1: Poté co?
2: No, až se to podaří. Tedy jak najít systém válečného uspořádání, jak se na něm poctivě dohodnout a jak jej uskutečnit.
3: A tak se, počínaje rokem 1813, naplno rozhořela vedle krvavé války s Napoleonem ještě další, možná komplikovanější válka.
2: Tichá, plná tajností, intrik a komplotů.
1: Válka diplomatická.
2: Správně naneseno. A tahleta válka vyvrcholila na mírovém kongresu ve Vídni.
3: Jeho předehrou se stala řada konferencí, mimo jiné v Praze, Jičíně, Opočně a Ratibořicích.
2: Tam všude se postupně formovala vítězná protifrancouzská koalice Anglie, Pruska, Ruska a Rakouska.
1: Kdy vlastně spatřila světlo světa tato nová čtyřka?
2: Formálně teprve měsíc před vstupem spojenců do Paříže.
1: Kterým? Oni tam vmašírovali díky Napoleonovu stodennímu návratu dvakrát.
2: Tím prvním, začátkem března roku 1814.
1: Smlouvou ve městě Chaumontu bylo dohodnuto,
2: že spojenci budou bojovat společně a až do úplného konce.
3: Žádný z nich neuzavře s Francií separátní mír.
2: Každý nasadí a bude uchovávat vojenský kontingent o síle 150 000 mužů.
3: A to s cílem obnovit posléze mocenskou rovnováhu v Evropě.
0: Aby zaručili klid, nezávislost mocností a zabránili vpádům, které již tak dlouho pustošili svět, dohodli se vysoké smluvní strany prodloužit trvání této smlouvy na 20 let.
1: Dohodu Velké čtyřky v zápětí obohatila ustanovení tzv. Pařížského míru koncem května roku 1814.
2: Rozhodl o tom, co bude s Francií.
1: Ano, a co s ní mělo být?
2: Že se vrátí územně do předrevolučních poměrů s malými změnami, to jest stáhne se do hranic z ledna roku 1792.
0: A vrátí se pod otcovskou vládu svého krále.
2: A také, že bude respektována její celistvost.
1: Což ovšem dodatečně doznalo změn, když do probíhajícího vídeňského kongresu jako Deus ex machina začaly zasahovat zprávy o Napoleonově návratu z Elby a vzápětí o dramatických peripetiích jeho stodenního císařství.
2: Ano, bylo zapotřebí proti němu znovu vojensky udeřit a za Bonapartovou kariérou učinit definitivní tečku druhým pařížským mírem, který byl na poraženou zemi mnohem přísnější.
3: Francie zaplatila.
2: Zaplatila ztrátou Sárska a Savojska, reparacemi 700 milionů franků.
3: Nakonec odvedla jenom část.
2: A do více než 50 francouzských pohraničních pevností, hlavně na východě země, byla dočasně umístěna okupační vojska.
1: O dočasnosti si tady u nás myslíme svoje. Jak dlouho trvala ta francouzská?
2: 5 let.
1: To se dalo vydržet.
2: Jeden z článků první pařížské mírové dohody zavazoval signatáře svolat do 2 měsíců mezinárodní kongres, který by nastolil
0: opravdovou a trvalou rovnováhu v Evropě.
2: Pro rozmanité nesnáze začala nakonec jednání ve Vídni oproti předpokladům později, až 1. října roku 1814.

0: Svým rozhodnutím odklidit poraženého Napoleona na nekonečně vzdálený tropický ostrůvek, stejně jako umožnit návrat starého těžkopádného Bourbona Ludvíka XVIII. Na vyklizený francouzský trůn, dali vítězné mocnosti jasně najevo, kam asi v zápětí zamíří celá Evropa. Ačkoliv to nešlo zařídit do všech důsledků, vůdčí političtí představitelé kontinentu pootočili kormidlem evropské lodi tak, aby přistála a zakotvila, pokud možno, u předrevolučního břehu.
1: Díky kongresu se Vídeň musela jevit jako pupek světa.
2: No však si tak připadala.
3: A přišla taková i hostům.
2: Sjelo se sem 5 monarchů na 50 čelných představitelů panovnických rodů, přes 250 vysokých diplomatů z celé Evropy.
1: Však taky kongresus znamená v latině setkání, shromáždění, sjezd, pracovní jednání.
2: Tak je známe dnes, ale ve Vídni šlo o něco jiného.
1: A o co?
2: Byla to spíš nekonečná společenská událost, předlouhý ples a královská hostina současně.
3: Plenární zasedání kongresu se za 3/4 roku sešlo pouze jedinkrát.
2: Ten gala kongres měl 2 krále, 2 špičkové politiky a současně lvy salonů.
3: Krásného, romantického, výstředního cara Alexandra I.
2: A snad ještě krásnějšího.
1: Až na ten chrup.
2: Přesně kalkulujícího rakouského kancléře Klemence Metternicha.
3: Ale tím, že carovi přece jenom chyběla jemnější soudnost a diplomatická koncentrovanost, hrabě rovnováha ho svou vypočítavostí a diplomatickou chladnokrevností nakonec přehrál.
2: Dokázal z události na výsost politické učinit jedno velkolepé společenské divadlo.
3: Nenáhodou se v dějepisech mluví o tančícím kongresu.
2: Plesy, reduty, lovy, ohňostroje, divadelní premiéry, koncerty a jiné reprezentační podniky nebraly konce.
3: Díky dvorním svitám, přílivu obchodníků, umělců, komediantů a zlodějů, prostitutek, stoupl prý obvyklý počet obyvatel Vídně o třetinu.
0: Kongres se podobá jarmarku v nějakém maloměstě, kde každý předvádí svoje dobytče, aby ho prodal nebo vyměnil.
1: Tato ironická slova utrousil pruský maršál Gebhard Blücher.
2: Za clonou slavností a radovánek se však spojenci dlouho tvrdě přeli.
3: Několikrát nebylo daleko k roztržce, ba k vojenskému řešení navzájem nesmiřitelných požadavků a postojů.
0: Kongres stál před stěží řešitelným úkolem. Evropský kontinent bylo třeba po Napoleonově pádu znovu nějak uspořádat. A to nikoli jen jeho k nepoznání změněnou mapu, ale i politické poměry tak rozdílné od časů před francouzskou revolucí.
1: Jaký klíč a jaká kritéria však zvolit?
2: Prvním z kritérií se stal pojem obnovení rovnováhy sil, což byla doktrína platná už od 18. století a vehementně prosazovaná hlavně Velkou Británií.
3: Toto hledisko mělo být vyjádřeno tím, že žádná z evropských mocností nebude výrazněji zvýhodněna proti ostatním.
2: Protože však každá měla své specifické zájmy.
1: Hlavně myslím územní.
2: Přesně tak.
1: No, což je dnes naštěstí už dočista minulostí.
2: Tak se stal Vídeňský kongres kolbištěm, na kterém se jednotlivé státy pokoušely prosadit své cíle na úkor ostatních.
3: Za proklamacemi o nezbytné rovnováze se nakonec odehrála nelítostná bitva plná falše a předstírání.
1: Ještě že dnešní politika je ale úplně jinačí.
3: Monarchové shromáždění na Vídeňském kongresu se o Evropě a její budoucnosti začali dohadovat jako o nějakém poplužním dvoře, který měli rozparcelovat a o jehož duše se potřebovali podělit.
2: Vedle rovnováhy sil se dalším z kritérií stal takzvaný princip legitimity.
1: Teď ještě co znamenal?
2: Všude měla být uplatněna a obnovena mocenská práva zákonitých dynastií, na něž revoluce a Napoleon vztáhli nezákonnou ruku.
3: Jestliže doktrína rovnováhy vylučovala podstatné posuny někdejších hranic,
1: tedy předrevolučních hranic,
3: Tahle ta doktrína, tedy doktrína legitimity, se stala mladší sestrou té prvé.
1: A oč usilovala sestřička?
3: O restauraci.
1: Nějaký konkrétní podnik?
3: Nejedná se o hospodu.
1: Aha, takže nejsme u piva, ale u latiny.
3: Šlo o restauraci neboli obnovení dřívějších poměrů a dřívějších dynastií.
1: Pokud však kongres mínil zaručit, že se nebudou opakovat revoluční události a jejich důsledky, které tak rozrušily a změnily Evropu od roku 1789, tak musel fakticky posunout historický čas o nějaké to čtvrt století zpátky.
3: Skutku se o to pokusil.
2: Jenže to nešlo do důsledků a už vůbec ne bezkonfliktně.
3: Evropa totiž mezitím prožila hlubokou proměnu.
2: Proměnu myšlenkovou, společenskou, mocenskou i strukturální.
1: V podstatě stačila pohřbít feudalismus.
2: No a ten se měl teď paradoxně vrátit.
1: To znamená, že...
2: Že by na trůny měli usednout staří feudální vládci.
3: Místo občanské rovnosti a svobod se měla znovu uplatnit stavovská privilegia.
2: Místo liberalismu starý feudální konzervatismus.
1: Ale na konzervatismus leckdo nedá ani dnes dopustit.
2: Jistě, na konzervatismus zdravý. Tohle to byl konzervatismus hodně chorý, zralý k uložení do hrobečku.
3: Návrat zpět už nebyl možný. Napoleon Evropu nejenom územně přestavěl, ale proměnil ji také duchovně.
2: Probudil sebevědomí poddaných, doposud tvrdě utlačovaných.
3: Dal svým uměle vytvořeným státům ústavy.
2: Mnohde připravil feudální šlechtu i církev o staré výsady i pozemkové vlastnictví.
0: K reorganizaci kontinentu na Vídeňském kongresu přesto došlo. Ale ani zdaleka nepředstavovala návrat k předrevolučnímu stavu, ačkoliv právě myšlenka návratu byla nejčastěji přetřásána. Jenomže už Napoleon podstatně zjednodušil například státně politické poměry v Německu a Itálii tím, že zbavil svrchovanosti řadu menších států, říšských měst a církevních zboží. Valnou část těchto zásahů nebylo možno nyní vrátit. Proto na území Napoleonem zrušené svaté říše římské národa německého posléze vznikl co do počtu redukovaný takzvaný německý spolek 41 států, státečků a měst.
1: Uvádí se i jiné číslo.
2: Ano, že šlo o 36, po případě o 39 států.
1: Oni v německém spolku neuměli počítat?
2: Uměli, ale je rozdíl, zda do počtu členů tohoto spolku počítat i Prusko.
3: To sem patřilo třetinou svého území.
2: A Rakousko.
3: Z něhož se mezi ně počítala dvě neuherská území.
2: A ještě je třeba vědět, že za členy se dočasně považovali také panovníci Anglie, Nizozemska a Dánska.
3: Na druhé straně se také slučovalo.
1: Kde?
3: Spojila se habsburská Belgie s královstvím Nizozemským.
2: Ale jenom do času, než se Vlámové a Valoni na belgickém území osamostatnili.
3: Švédsko zase ztratilo Finsko.
2: To bylo spolknuto Ruskem.
3: Ale bylo odškodněno spojením s Norskem.
2: Což trvalo až do začátku 20. století.
1: A co pak vítězná Anglie? Jak ta si pomohla?
3: Ovládla několik strategických základen v Evropě. Terst, Jižní Afriku, Maltu, Ceylon.
0: K největším územním změnám došlo ve střední Evropě. Napoleonem stvořené Varšavské velkoknížectví bylo zrušeno, jeho větší část s Varšavou a Krakovem připadla pod jménem Království Polské.
1: Taky se mu říkalo Kongresovka.
0: Tak tedy Polsko připadlo Rusku. Car se stal polským králem.
1: To tedy byla větší část této země.
0: Zatímco menší část, jižní, to znamená Halič, se 4 miliony obyvatel a s rozlohou převyšující rozměry českých zemí, obdrželo pod názvem Království Haličsko-Vladimírské Rakousko.
1: Ještě něco nám ale z Polska zbylo.
0: Prusko sice muselo opustit část polských teritorií na východě s výjimkou Poznaňska, Zahojilo se však na Vestfálsku, po Rýni a zejména na části Saska. Jehož panovník Friedrich August v rozhodujících chvílích zaváhal, neboť se takřka do trpkého konce přidržoval Napoleona a přeběhl k vítězné koalici až v průběhu bitvy u Lipska.
1: Pozdě, přebíhání třeba načasovat.
2: Největší kořist pro sebe na vídeňském kongresu uchvátilo Rakousko.
3: Rozrostlo se nejenom o 77 tisíc čtverečních kilometrů zmíněné Haliče, ale také o téměř 5milionovou Lombardii a Benátsko, ekonomicky nejvyspělejší území v severní Itálii.
2: Dostalo zpátky také pobřežní Istrii a Dalmácii na Balkáně, čili zmocnilo se řady strategicky i ekonomicky důležitých přístavů na Jadranu.
1: Ono to velkolepé společenské představení vídeňského mírového kongresu přineslo, jak vidno, jeho hlavním organizátorům, tedy kancléři Metternichovi a císaři Františkovi, ovoce, o jakém se jim ani nesnilo. Územní zisky, které víc než nahradili všechna předchozí příkoří.
0: Hluboké zásahy do mapy Evropy byly provázeny podobně hlubokou proměnou způsobu vlády. Na mnohé trůny se opět vrátili panovníci z boží milosti. Absolutismus slavil vítězství. Zatímco republikánské, demokratické a občanské ideály byly napříště označeny za reakční. Ústavy byly národům buď jen planě a pro útěchu slíbeny, anebo vypracovány do podoby svých vlastních papírových karikatur. Staronoví legitimní vládci, zestárlí a zkostnatělí, se ve jménu restaurace nadcházejícího věčného světového řádu dokonce semkli do obraného společenství, které potom proslulo pod názvem Svatá aliance.
1: Věčný světový řád, jakože je něco na furt. Posluchači prominou mou nespisovnost.
2: Na věčné časy se přísahalo o něco později.
3: A nikdy jinak.
2: Taky Svatá aliance měla být nadlouho a jinak už ne.
3: Tento pozoruhodný orgán dynastické kolektivní bezpečnosti byl vytvořen brzy po odeznění závěrečných tirád mírového kongresu.
1: Datum?
3: 26. září 1815.
2: Iniciátorem se stal romanticky založený, poněkud exaltovaný car Alexandr I.
3: Byla to vlastně myšlenka kruhové obrany trůnů.
2: Obohacena ještě o jednu myšlenku, a to společných intervencí.
1: Řekněme rovnou vzájemné internacionální pomoci. Mladí už nevědí, o co jde, starším se to dozajista vybaví.
2: Mělo se zasahovat všude, kde by takzvaní novotáři chtěli znovu destabilizovat poměry.
3: Tento carův starokřesťansky znějící, ve skutečnosti zcela nevěrohodný a jenom proklamativní text přivítali s nadšením nejenom pokrytečtí diplomaté, ale i jinak realistická a podezíravá veřejnost.
1: Ano, přes notnou již propast času slyšíme i dnes zvláštní křeč a pociťujeme tu licoměrnost. A možná i něco, co jsme zažili v době, kterou jsme žili mnozí z nás. Ostatně stačí si přečíst pár řádek z proslulé alianční dohody.
0: Tři panovníci uzavírající tuto smlouvu zůstanou spojeni svazky opravdového a neoddělitelného bratrství a budou se považovat za lidi stejné vlasti, poskytnou si za všech okolností a všude podporu, pomoc a posilu. Schlížejíce na své poddané a armády jako otcové na rodinu, povedou je ve stejném duchu bratrství, aby ochránili mír, spravedlnost a náboženství. Jedinou platnou zásadou, ať už mezi řečenými vládami nebo mezi jejich poddanými, bude poskytovat si navzájem služby, dokazovat si neměnnou dobrotivost a vzájemnou lásku, považovat všechny za členy jednoho a téhož národa křesťanského. Panovníci slavnostně prohlašují, že za pravidlo svého jednání nepřijmou než učení tohoto náboženství, příkazy spravedlnosti, lásky k bližnímu a míru.
1: Básník George Gordon Byron označil triumvirát iniciátorů aliance,
0: za spolek dvou lupičů a jednoho blázna.
1: Šéf britské delegace na kongresu, Lord Castlereagh, ve smlouvě viděl
0: příklad vznešeného mysticismu a nesmyslů.
2: Nicméně text byl podepsán a ke svaté alianci přistoupili postupně všichni evropští vládcové s výjimkou papeže, tureckého sultána a švédského a norského krále.
1: Metternich o smlouvě řekl s cynismem sobě vlastním.
0: Je to jenom taková divadelní dekorace.
2: To však nebránilo později použít armády zemí svaté aliance k intervenčním zásahům všude tam, kde byly ohroženy absolutistické trůny.
3: Z křesťanské lásky byla vojenskými zásahy brzy likvidována ohniska revoluce ve Španělsku a v Itálii.
0: Navenek se signatáři začali tvářit, že drží v rukou záruky věčného míru. Právě tenkrát se začalo užívat okřídleného úsloví o evropském koncertu velmocí. Tak také, jako nádherný mírový koncert, byla svatá aliance představena národům Evropy. Od samého začátku si však bystřejší politici a diplomaté mysleli svoje. Ze svaté aliance se stal policajt Evropy.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 716. schůzka s toulkami českou minulostí. 717. s podtitulem V modrém poli osmicípá zlatá hvězda uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v Olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
1: Blízká setkání
0: na Dvojce.
3: Naším hostem bude moderátor Michal Rosypal, kterého svého vysněného autora si pozval do pořadu Knižní kód, co vypátral během natáčení dokumentu o Daně Drábové a nedocházejí mu ještě nápady na jeho populární mashupy. To všechno nám prozradí novinář Michal Rosypal.
1: Blízká setkání
0: zítra po 11. hodině
1: na Dvojce.
4: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více

0: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den. Jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se naši hosté zamýšlejí nad souvislostmi aktuálních událostí. V příštích minutách svůj pohled na dění nejenom ve Spojených státech nabídne Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Buďte vítán. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: S někdejším velvyslancem České republiky v Kanadě a generálním konzulem v Chicagu si pod lupu vezmeme především kampaň před volbami ve Spojených státech, volbami do sněmovny reprezentantů i části Senátu. Podíváme se také na výsledek setkání amerického a čínského prezidenta a připomeneme i úspěšné krajany, kteří si za oceánem nejenom vybudovali novou kariéru, prosadili se, ale také nezapomněli na svou vlast. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
2: Již za měsíc 3. listopadu budou Američané rozhodovat o novém složení sněmovny reprezentantů i části Senátu. Čím se, pane Lizci, vyznačuje kampaň před takzvanými midterms? Jaká témata volbám dominují?
3: Tak misie se vyznačuje za prvé napětím, protože jde o hodně z pohledu Donalda Trumpa a také pohled na Donalda Trumpa. Přece jenom bude se rozhodovat o jeho politickém odkazu. To, jak ty volby dopadnou, bude mít určitě své místo v historii a také si myslím, že to samozřejmě ovlivní to, jaké budou ty další dva roky, které mu ještě zbývají do toho mandátu. Mnozí mu předpovídají krvavou lázeň, takže uvidíme, zda skutečně se naplní. Ano, ano, v uvozovkách. Je pravda, že je smutné, že musíme co říct si v uvozovkách, že ta situace není dobrá.
2: A co tím vlastně se myslí, kdyby ty volby dopadly špatně pro Donalda Trumpa, respektive pro republikány?
3: Ano, tak v podstatě jde o to, že ještě před zahájením války v Iránu by málo kdo čekal, že by demokraté mohli získat většinu v obou komorách. To, že mohou získat většinu ve sněmovně reprezentantů, se tak trochu čeká a čekalo historicky většinou ta strana, která má Bílý dům, v těch midterms tu dolní komoru má problém obhájit nebo získat. Ale u Senátu to tentokrát vypadalo hodně jistě pro republikány, protože demokraté by museli získat navíc 4 křesla a v některých těch obvodech vyhrál Donald Trump s náskokem i 13%. Takže to, co musí demokraté také překonat, je obrovská jakoby ztráta dohnat. No ale nyní se zdá už, že se jednoznačně předpovídá jak průzkumy veřejného mínění, tak i těmi predikcemi, které se na rozdíl průzkumů nemýlily zatím, že tedy demokraté skutečně vyhrají. No, jeden z takových fenomenů je právě to postavení Donalda Trumpa, protože takto špatně si skutečně už historicky novodobě žádný prezident nevedl. Když se podíváme na to, jakou má obecně tu podporu u veřejnosti, tak to je někde okolo 35%. Tak si vedl pouze George Bush a Richard Nixon a v obou případech republikáni právě ztratili obě ty komory, takže ty precedenty jsou pro Trumpa varovné. No a pak je tu ta druhá věc, co se mě ptala, co bych ještě dodal k té atmosféře. To jsme vlastně narazili na to, tou metaforou krvavá lázeň. A to je tedy to, že se skutečně velmi nešťastně polarizuje ta atmosféra ve Spojených státech tou kampaní. Je to způsobeno tím, že demokraté mají velmi lehkou tu úlohu, jak útočit na republikány. Oni mohou říkat to, co si podle také průzkumu Amerika jednoznačně myslí, že Donald Trump zklamal Ameriku a ty své voliče v tom, co jim slíbil, zejména pokud jde o tu ekonomickou stránku, což bylo téma číslo 1, konkrétně dostupnost základních životních potřeb, zejména u pohonných hmot a základních potravin, je to hodně patrné a může se to samozřejmě přelévat dále. No a republikáni na to zvolili právě strategii, která je samozřejmě kontroverzní, a to je to, že říkají, spochybňují demokraty, říkají, že to není ta strana, co to bývala. Ona také, většina Ameriky se totiž myslí, že demokraté jsou příliš liberální, příliš levicoví. No a republikáni toto využívají a říkají, mluví o demokratech jako radikálních šílencích, komunistech, a také se zaměřují na

0: ty demokratické výrazné tváře, které jsou muslimského vyznání, to znamená Zoran Mandani v New Yorku, starosta a také Abdul Al-Sayed, který vede demokraty, ta usiluje o křeslo v Senátu za Michigan. No a tímto způsobem samozřejmě to napětí také eskaluje, protože bylo tady 11. září, Zoran Mandami byl vyzýván k tomu, aby se neúčastnil pětních aktů republikáního na té Trump a paluze, tomu předvolením kongresu republikánském označovali jako někoho, kdo chce zavádět právo šaria a kdo je sympatizant s teroristy, takže on tomu sám Zoran Mandami nepomáhá, když pak vyzývá Benjamin Netanyahu, aby byl zatčen, teda vyzývá, aby byl Benjamin Netanyahu zatčen v New Yorku, když se účastní valného shromáždění a mluví o něm jako o architektovi cílených zabíjení dětí a bombardování nemocnic. Hmm.
1: Už jste říkala, pane Lisi, že ty aktuální průzkumy veřejného mínění nejsou pro Donalda Trumpa příznivé. On sám nicméně považuje svůj druhý mandát za nejúspěšnější v dějinách, finančně i jinak, to už cituji jeho slova. Podle něj cena potravy na skoro každého zboží rychle klesá a ropa také zlevní, až Spojené státy vyhrají válku s Íránem. Tak mají demokraté, pane Lisi, nebo pravděpodobně zabodují v těch nadcházejících listopadových volbách v vozovkách nebo bez nich jenom proto, že kritizují Donalda Trumpa nebo nabízejí teda nějakou alternativu, efektivnější, rozumná řešení?
0: Tak to je další otázka před těmi volbami. Oni skutečně demokraté dlouhodobě mají problém tu svou značku udělat atraktivní pro většinu Američanů. Takže ta jejich výchozí pozice nebyla dobrá. Ale zkrátka ta pozice Donalda Trumpa je tak špatná, ten dopad je tak viditelný. To, co on říká, jak jste ho citovala, tak nemůžeme souhlasit s tím, že je všechno velmi levné a levnější. A to, že si po něco, jestli něco stane, až dosáhne příměří, tak to samozřejmě už musíme chápat těch voličích, ale myslím, že jsme viděli takových prohlášení, že se něco stane, jak někdo má to takový už vzorec. Že? Tak momentálně je to tedy, že on říká, že až skončí volby, takže bude se dosaženo dohody s Íránem, to nějak vyřeší, až skončí volby, tak také se dohodne s Kanadou, takže on takhle ty krize bez nějakých bližších vysvětlení posouvá jejich řešení na později a tvrdí, že pak se všechno vyřeší i tedy ty ceny, ale jak říkám, to samozřejmě na těch voličích zda mu budou důvěřovat a ta důvěra je evidentně podle těch průzkumů podlomená.
1: Po volbách, až odvolí teda do sněmovny reprezentantů i části Senátu a poběží poslední dva roky mandátu Donalda Trumpa, lze očekávat sklidnění situace nebo naopak ještě prohloubení té polarizace? My pochopitelně v tuto chvíli nevíme, jak ty volby dopadnou.
0: Tak když se budeme držet té předpovědi, tak dopadnou tedy pro Donalda Trumpa nepříznivě a on bude proti sobě mít nepřátelsky naladěný kongres a myslím, že tu atmosféru nesklidní. Můžeme čekat případně i pokus o další impeachment a tak, takže myslím si, že to drama na té americké politické scéně spíše posílí.
1: Odhad Bořka Lisce, někdejšího velvyslance České republiky v Kanadě a generálního konzula v Chicagu.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Co, pane Lisci, přinesla návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga v Bílém domě? Co přinesla Washingtonu a co Pekingu?
0: Tak z mého pohledu především přinesla nejen jim, ale nám všem důvod k úlevě, že to napětí nebude momentálně eskalovat, že se podařilo udržet to příměří v tom obchodním konfliktu, který po nástupu Donalda Trumpa nastal a ve kterém se sahalo k obrovsky těžkým kalibrům. Donald Trump v podstatě chtěl zastavit dovoz veškerého čínského zboží, když mluvil o prohibitivních slech 157% a Čína zase hovořila o tom, že přestane vyvážet celému západu vzácné zeminy a minerály a tím by zastavila naši technologickou produkci. Takže buďme rádi, že se to podařilo udržet. V tom ta zpráva není nějaká skvělá, protože se podařilo prodloužit to příměří z 10. listopadu 10. ledna jenom o 2 měsíce, ale doufejme, že má pravdu americký ministr financí Scott Bessent, když říká, že to je jenom taktická věc, že chtějí jednat ambiciózněji, mít ještě lepší dohodu a nechtějí se nechat tlačit časem. Takže doufám, že to bude to příměří pokračovat. Myslím, že jsem rád, že ta schůzka k ní došlo. Souhlasím se slovy Marka Rubia, který to myslím vystihl, že Spojené státy a Čína budou rozhodovat vztahy mezi těmito dvěma supervelmocemi, budou ve konečném muset rozhodovat o tom, jaké bude pro lidstvo 21. století. No a teď konkrétně tedy, co komu se podařilo přinést, ale ty výsledky jsou omezené, tak bych řekl, že Donaldu Trumpovi přece jen čínský prezident trochu chce pomoci, že tam došlo k takovému konceptu 30 plus 30, to znamená takové komodity, které nejsou příliš citlivé pro ty obě země, tak se rozhodně sníží celní sazby. A v případě Číny, Čína snižuje sazby na dovoz kukuřice, obilí, mraženého masa a to, jak víme, farmáři jsou důležitou voličskou skupinou, takže to je plus. Naopak zase Američané sníží cla na dovoz hraček, raket pro ohňostroje a vánočních ozdob, takže já bych řekl, že si také oddechnou Američané, američtí rodiče, protože když jsem já byl v Americe a ta obchodní válka se rýsovala velmi vážně, tak se hovořilo vážně také v Americe o tom, že bude třeba zrušit Vánoce, protože Američané jsou naprosto závislí dovozu hraček právě na Číně, takže jsem rád, že mý američtí přátelé, kteří mají děti, si oddechnou.
1: Co všechno se řeší v politice nebo mezi zeměmi. Ano.
0: No a potom, no takže to je asi to hlavní, myslím si, že také ovšem to strategicky to vážné je, že na straně Číny zase je tam to, že získává další takový čas, pokud jde o Tajván, konkrétně o ten slib, na původně daný slib, že Spojené státy dodají Tajvanu zbraně, tak o tom se opět mlčí a tak jako se to odkládá, tak to samozřejmě z pohledu Tajvanu a takových těch zodpovědností demokratického světa toto dobrá zpráva určitě není.
1: Jsou aktuálně americko-čínské vztahy, pane Lisci, lepší než ty s Kanadou, co se týče Spojených států. Jak se díváte na to, že by Kanada mohla uzavřít s Evropskou unií přidružené členství? Podle Donalda Trumpa je to teda akt nepřátelství.
0: No, Donald Trump říká, že Kanaděné jsou, když ne to úplně nejhorší, tak jednou z těch nejhorších zemí, se kterými musí jednat a právě si chválí Čínu, že s tou se dohodnout dá, ale s Kanadou ne. Tak to samozřejmě jsou teze, které pro většinu Ameriky stále jsou naprosto nepochopitelné. I mnozí příznivci Donalda Trumpa a rozhodně voliči republikánů by s tím velmi nesouhlasili a skutečně se nad tím podivují. Ale je to realita, ta válka s Kanadou je obchodní, je už velmi vážná. Na Kanadu to má zásadní ekonomické dopady. Zatím ta Kanada se semkla okolo nového premiéra svého Marka Carneyho. Ten má nebývalou podporu v tom, že ukončil jednání s Donaldem Trumpem. Už těch urážek na Kanaďany bylo zkrátka příliš a také ta dohoda, která se rýsovala, tak by prostě znamenala přijmout vlastně vizi maximálně surovinové kolonie Spojených států, vzdát se automobilového průmyslu, ale v podstatě celého průmyslu a ta země by se pohybovala směrem, kam si to Kanaďané nedovedou představit. Takže proto také dochází na ta jednání s Evropskou unií. Nemají být samospasitelná, ona se Kanada pohlíží zrovna taky směrem na druhou stranu, na západ, do Pacifiku, dokonce i k té Číně, to je mimochodem špatná zpráva Donalda Trumpa, že ta jeho politika nepřináší jenom dobré pro Ameriku, ono je vůbec sporné, co dobrého právě ten střed s Kanadou přináší Americe. No, takže, ale na druhé straně, pokud jde o to přidružené členství, ještě tedy jednu větu, abych odpověděl, tak to nevidím příliš reálně. Konkrétně tedy to naplnění toho termínu členství, ať už přidružené nebo ne, ty vztahy mezi Kanadou a Evropou jsou nastavené už velmi blízce. Je tam partnerství v obraně, o kterém se teď hodně hovoří, to už je uzavřená dohoda. Je tam dohoda o volném obchodu, ta už také existuje. Takže jít někam dál je těžké, když tedy dodáme, že se Kanada nebude vzdávat své suverenity. No a to je právě to, co ten nápad, který Ursula von der Leyen řekla v Evropském parlamentu, způsobil až, řekl bych, trochu zděšení v Kanadě, kde se řada Kanadinů začala ptát, no tak my se nevzdáme suverenity pro Ameriku, ale odevzdáme ji rádi Bruselu, který je, a budeme platit daně na přebujelou evropskou byrokracii a budeme se přizpůsobovat šílené evropské imigrační politice. Takže uchopili to konzervativci, opozice v Kanadě a mají konečně téma, jak se vůči současné vládě docela úspěšně vymezovat.
1: Konstatuje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: V historické secesní Bosákovy bance ve slovenském Prešově probíhá nová expozice věnovaná Michalu Bosákovi. Tento rodák z vesnice Okrůhle v 16 letech odjel za oceán, začínal tam jako horník, postupně se vypracoval na úspěšného podnikatele a bankéře, byl také mecenášem. Mezi nejvzácnější exponáty patří 10-dolarová bankovka s Bosákovým podpisem. Jako prezident First National Bank of Oliphant směl totiž podepisovat bankovky vydávané touto bankou v hodnotě 5, 10 a 20 dolarů. No a byl to také signatář Pittsburské dohody z května 1918, podporoval Tomáše Garrigua Masaryka. No a je to příklad jednoho z mnoha úspěšných krajanů, Slováků i Čechů, kteří se nejenom prosadili v zahraničí, konkrétně v Americe, ale i příklad toho, že na svou vlast nikdy nezapomněli, ani po úspěchu v Americe. Konkrétně Michal Bosák v rodné obci nechal pak postavit školu a na Slovensko se vracel.
0: Je to jeden z těch, jak říkáte správně, krásných příběhů. Já jsem těm příběhům propadl, ať už těm individuálním, tak těm národním, protože já až říkám, že snad není krásnějšího příběhu, než je právě ten příběh toho budování našeho státu, který má až parametry takového toho hollywoodského největšího trháku, kdy je tam takový ten outsider, kterému nikdo nevěří, má před sebou nesplnitelný úkol. No a on nakonec, jak to bylo v tom našem případě, Tomáš Garrigue Masaryk po pouhých 4 letech v exilu se vrací do země, která získala po 300 letech neuvěřitelně svobodu a ten úkol tedy naplní. No a pak je to navíc příběh, který je spojený s tou, odehrává se v tom dobrodružství na těch kulisách té světové války. Jsou tam, abych řekl jeden příklad, je tam i ta dramatika, která uchvátila celý svět. Neposlední řeč, jsou tam i krásné špionky, které jsou navíc morálně na výši, protože podnikají, riskují život právě z těch nejúžitečnějších důvodů, kterými je právě ta láska ke staré vlasti, kde už ani nežijí, ale přesto se do toho pouští a to bych mohl pokračovat. Takže a ty individuální příběhy právě tak. Takže vy jste uvedla příklad právě z bankovnictví, ten vzestup, který dokázali krajané často velmi rychle a psali takové ty pravé americké sny, tak těch je skutečně bezpočet a zrovna, jak říkám, to bankovnictví jako je typické, oni Češi a mě také Slováci měli takovou pověst ve Spojených státech spořivých národů a my jsme v těch bankách v Chicagu dokonce vznikla na ulici, která později byla pojmenována jako Čermákova, vznikla Bohemian Wall Street, čili česká Wall Street, která byla lemována právě bankovními ústavy. Americký rocker českého původu Jim Peterik, autor hitu Eye of the Tiger, mi vyprávěl, jak ještě jeho rodiče se snažili naspořit 500 dolarů, aby dostali zadarmo toaster v jedné z těch českých bank. Že to bylo skutečně kulturní fenomén. Navíc jsme ještě měli neuvěřitelnou síť životních pojišťoven po celé Americe. více také ta odpovědnost toho národa k té budoucnosti a ta spořivost se v tom také projevovala, takže patří to k naší kulturní identitě. A často ti bankéři také byli právě důležití i v tom, že byli prvními úspěšnými politiky českými, kteří se dostali do těch státních parlamentů a pak právě také pomáhali Tomáši Garrigovi Masarykovi při té kampani.
1: Splnili si tedy americký sen, ale žili dál tak trošku ještě prostřednictvím svých příbuzných i ten domácí sen.
0: Přesně tak, to pro ně bylo ta, oni tomu říkali, naše stará vlast. A oni skutečně často si zachovali ten vztah i třeba po ty tři generace. Toho Tomáše Garrigua Masaryka podporovali i lidé, kteří se v těch oficiálních sčítání lidů už tehdy nemohli identifikovat, jako že měli český původ, ale cítili to velmi silně, mluvili stále česky. To byla doba, kdy ještě existovaly ty české a slovenské čtvrti, města, městečka, kde se vlastně mluvilo těmi našimi jazyky. Takže oni skutečně na to nezapomněli. Já si myslím, že je asi dobré říci, že prostě bez jejich pomoci by vlastně to Československo nevzniklo. Oni byli vlastně jediným zdrojem financování té naší kampaně na nezávislost. Nebyl nikdo jiný, na koho by se Tomáš Garrigue Masaryk mohl obrátit o pomoc v tomto rozsahu. No a oni samozřejmě i za té první, za té druhé světové války českoameričtí a muži a Američané slovenského původu vstupovali do armády v té první světové válce, do kanadské, americké, československé, pak to opět zopakovali za té druhé světové války. Ženy, jak české, tak slovenské, také vlastně se pořádali ty sbírky, pomáhali s těmi sbírkami, ale také materiální pomoc dávali dohromady. Mimochodem také ty čeští a slovenští Američané pomohli udržet naše legie na Rusy, které byly důležitým faktorem, proč vlastně celá ta kampaň uspěla. Když jsem hovořil o romantice, tak to bylo zrovna slovo, které se objevilo na předních stránkách všech amerických novin v souvislosti s legiemi, které svět skutečně okouzlili a ten obdiv našemu nebo našim národům skutečně zazníval z celého světa.
1: Mimochodem, dnes jsme vstoupili do nového měsíce, je 1. říjen a na konci měsíce si připomeneme právě 28. října výročí založení samostatného československého státu. A když mluvíme, pane listci, o krajanech za Velkou louží, za oceánem, tak před měsícem zemřel slavný Čechokanaďan Otto Jelínek. Po emigraci si pro titul mistra světa přijel do rodné Prahy.
0: Mě to skutečně moc zasáhlo. Já jsem se s Otto Jelínkem znal, já jsem ho obdivoval. Byl to velký gentleman, muž se smyslem pro humor, který, a byl to velký český patriot, to musím říct, právě když o tom mluvíme. On rozhodně patřil k těm, a já vlastně neznám téměř Čechoameričana, který, nebo Čechokanaďana, který by to necítil stejně, že měl ten silný vztah k tomu svému původu, přestože on sám odešel jako malý chlapec z Československa ještě za těch pohnutých okolností, kdy vlastně pravděpodobně šlo tomu otci té rodiny o život a musel tedy emigrovat. Takže já jsem to Jelínka zažil, on i v tom závěru života nesl velmi statečně ty své nemoci, kterými trpěl a byly vážné, dokázal o tom žertovat. Říká mi, že nikdy nezapomene, on měl velké problémy ze zády a říká mi, že když vidí svou sestru Marii, se kterou právě vyhrál mistrovství světa v krasobruslení v Praze v 50. letech, takže jí nezapomene připomenout, že ty problémy má z toho, že ona se nahoře nakrucovala, on dole jí cedřel, když jí nosil nad hlavou. No a on, ten jeho příběh je právě fantastický. On dokázal podnikat sám velmi úspěšně. Vedl mezinárodní korporace. Byl po desetiletí, více desetiletí byl v poslanecké sněmovně Kanady. Byl několikanásobným ministrem, dokonce ministrem financí. No a ještě to zakončil ve funkci tu kariéru velvyslance právě v České republice. Ten příběh se krásně uzavřel. No, takže myslím, že vlastně nemohl využít ten svůj čas, který měl lépe v tom, co dokázal, a také vlastně on vlastně aktivně i oficiálně vystupoval pro Českou republiku, když předsedal přípravám kandidatury České republiky na hostitelství olympijských her.
1: A touto vzpomínkou jsme uzavřeli dnešní vydání pořadu Jak to vidí. Mým hostem byl Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Děkuji vám za váš čas, postřehy a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
0: Já vám děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Rozhlasová hra na Dvojce.
3: Šéf pod světí má krásnou dceru a neváhá ji využít ke svým zlotřilým úmyslům.
4: Bolí!
5: Ano, tatínku.
4: Je to pravda, že chodíš s Mekýzem?
5: Řídím se tvými pokyny, tatínku.
2: Ale pomůže mu to zabrzdit vzestup konkurence?
4: Počítám s tím, že mě budeš průběžně informovat o jeho akcích a plánech. Samozřejmě tak, aby on o tom nevěděl.
2: Žebrácká opera.
3: Kultovní hra Václava Havla v neděli ve 20 hodin.
2: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
6: A pro ty nejbližší chvíle říjnového večera tu, přátelé, pro vás máme pořad Ondřeje Soukupa, pravidelný hudební pořad, který v premiéře vysíláme každou sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Teď tedy jeho repríza.
7: Haló, Soukup? Haló?
3: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
8: Tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím. Já vám musím říct něco na začátek. Tak, děkuju vám všem, že mě posloucháte. A teď jsem se dozvěděl, že mě poslouchá moje kamarádka Iva. A ten způsob je velmi záhadný, protože ona dělá pool dancing. Já nevím, jestli víte, co to je, ale to je prostě trčí tyčka někde a dotyčná osoba na ní vyleze a pověsí se na ní hlavou dolů nebo za nohy jenom nebo za ruce. A představte si, ona na ní visí hlavou dolů a takhle vydrží poslouchat celý pořad. Mi to teda připadá dost perverzně, ale myslím si, že Český rozhlas Dvojka může být pyšný, že má posluchačku visící hlavou dolů na tyčce. Gratuluju rozhlase. No a teďka to bude Holding Out for a Hero a Bonnie Tyler. Víte, vznik téhle písně vůbec nebyl přímočarý. Všechno to začalo filmem z roku 1984 Footloose. Tehdy scénárista a textař Dean Pitchford dostal za úkol vytvořit hudební koncepci filmu Footloose. Ten film vypráví o mladíkovi, který přijde do konzervativního amerického městečka, kde jsou tanec a rocková hudba zakázány, a začne proti tomuto zákazu bojovat. A Pitchford napsal nejen scénář, ale podílel se také na textech písní pro soundtrack z tohoto filmu. No a ten soundtrack neměl být jen sbírkou náhodných populárních skladeb nebo zajímavých skladeb, prostě jednotlivé písně měly komentovat situace a emoce postav, podobně jako to dělají kolikrát čísla v muzikálu. A Holding Out for a Hero, čili čekání na hrdinu, byla určena především pro scénu, v níž Ariel, hlavní ženská postava, sleduje závod traktorů a doufá, že se Ren, to byla asi hrdina, ukáže jako odvážný muž, který se dokáže postavit jejímu násilnickému příteli Chuckovi. A při sestavování písní pro tenhle ten film spolupracoval Dean Pitchford se 7 různými spoluautory a 8 různými umělci, protože on chtěl dosáhnout velké stylové rozmanitosti. A na téhle písni spolupracoval s naprosto nepředvídatelným Jimem Steinmanem, který napsal většinu hitů Meatloaf. Houfa, abyste věděli, o koho se jedná. A v rozhovoru pro Sound Facts vykládá, jak tahle píseň vznikla. Říká, rozhodli jsme se, že seženeme Bonnie Tyler, která v té době ještě nebyla nějak zvlášť známá. Zamilovali jsme si Bonnie, protože zpívala It's a Hard Age a píseň Total Eclipse of the Heart, která byla v Austrálii hitem, když jsem ji slyšel, ale ve Spojených státech se zatím neprosadila. A když jsme se ji pokusili najít, tak nikdo v Columbia Records nevěděl, kdo s ní podepsal smlouvu a vůbec kde se nachází. A nakonec jsme vypátrali jejího zástupce z oddělení A plus R v Nashvilleu, protože ve Spojených státech měla smlouvu jako country zpěvačka a právě tam It's a Hard Age se poprvé prosadila. Abychom se dostali k Bonnie Tyler a přiměli, aby pro nás něco naspívala, chystal jsem se spolupracovat s Jimem Steinmanem, který pro ní už psal. A Jimovu tvorbu jsem znal z dob, kdy spolupracoval s Meatloafem. Tak jsem se posadil a poslechl si spoustu skladeb Jima Steinmana. A vymyslel jsem text. Kam se poděli všichni ty dobří muži? A kde jsou všichni bohové? Kde je ten poulično moudrý Herkules, který by bojoval proti rostoucím překážkám? Napsal jsem text s cílem zaujmout Steinmana a vyšlo to dokonale. Podíval se na text a okamžitě věděl, co s ním, protože to bylo přesně ve stylu, který dobře znal. A Jim Steinman doslova krvácel kvůli téhle písni, když ji nahrával jako demo pro režiséra filmu Footloose. A Pitchford dál vypráví. Pamatuji si, jak jsem přivedl dívku, aby naspívala demosnímek Holding Out for a Hero. A Jim Steinman bušil do kláves jako o život. A když jsme skončili, podíval jsem se a na klávesách byla krev. On prostě opravdu do těch kláves tak strašně zuřivě bušil, že se pořezal. Všichni si to užívali a on hrál jak naprostej šílenec a do toho ta holka zpívala a zpívala. A na konci toho všeho jsem se podíval a všude byla krev. Steinman si pořezal prsty. Šílenec. No, tak vidíte, jak je hudba občas nebezpečná, dá se v ní i krvácet. Tak tady je Holding Out for a Hero, Čekání na hrdinu. Skladba, která přežila svůj původní filmový kontext a stala se jednou z poprokových hymen 80. let. Skladba psaná krví skladatele Jima Steinmana a zpívaná nedávno zesnulou a nezapomenutelnou Bonnie Tyler.

Holding Out for a Hero a Bonnie Tyler. Teď to bude Mrs. Robinson a Simon a Garfunkel. To je další píseň, která vznikla pro film. Ten film byl z roku 1967 a jmenoval se Absolvent. A Annie Bancroft v něm stvárnila roli paní Robinsonové, ženy středního věku, která svádí o mnoho let mladšího Dustina Hoffmana. A Paul Simon začal tuhle píseň psát pod názvem Mrs. Roosevelt a měl připravený pouze verš Na vaše zdraví, paní Rooseveltová. Simon si prostě velmi vážil Eleanor Rooseveltové, manželky zesnulého prezidenta USA Franklina Roosevelta, která byla aktivistkou za práva žen, za práva černochů a o které se říkalo, že vždy pomáhala všem, kromě sebe samé. Art Garfunkel slyšel, jak Simon pracuje na písni Mrs. Roosevelt a zmínil se o tom režisérovi filmu Absolvent Nicholsovi, který si uvědomil, že název má stejný počet slabik jako Mrs. Robinson. A Nichols, zoufale hledající vhodnou píseň, požádal Simona, aby změnil název téhle písně na Mrs. Robinson a doplnil zbytek textu. Simon se to rozhodl zkusit a tak vznikla opravdu nádherná písnička s tímhle textem. Tak na vás, paní Robinsonová, Ježíš vás miluje víc, než se kdy dozvíte. Bůh vám, prosím, žehnej, paní Robinsonová. Nebe má místo pro ty, kteří se modlí. Hej, hej, hej. Rádi bychom se o vás dozvěděli z vašich spisů trochu víc. Rádi bychom vám pomohli naučit se, jak si pomoci. Podívejte se kolem sebe, vidíte samé soucitné věci. Projděte těmi zeměmi, dokud se nebudete cítit jako doma. Ukryjte se do skrýše, kam nikdo nechodí. Schovejte to do spíže se svými dortíky. Je to malé tajemství, záležitost jen paní Robinsonové. Nejvíc ze všeho to musíte skrývat před dětmi. V neděli odpoledne sedíte na pohovce, chystáte se na diskuzi kandidátů, smějete se tomu, křičíte, když si musíte vybrat. Ať se na to podíváte z jakékoliv strany, stejně prohrajete. No a tak dál a tak dál. A v poslední sloce se zpívá. Kam jsi odešel, Joe DiMaggio? Náš národ na tebe obrací své osamělé oči. Co na to říkáte, paní Robinsonová? Otřesený Joe to zabalil a odešel. Hej, hej, hej. No, já něco musím říct k poslední větě textu, kam si zmizel Joe DiMaggio. DiMaggio byl hvězdný baseballista týmu New York Yankees. Mimochodem, on byl taky krátce ženatý s Marilyn Monroe. A Simon ho použil jako symbol hrdinů minulosti. A DiMaggio byl dost naštvaný, když to slyšel, protože nikam neodešel, prostě byl stále živej. I když z baseballu odešel v roce 1951, ale pak si uvědomil, že díky úspěchu téhle písně se stal novou ikonou pro generaci baby boomers. A Paul Simon, který byl a snad stále je velkým fanouškem Yankees, řekl v rozhovoru pro časopis Song Talk z roku 90. Ta věta o Joe DiMaggiovi vznikla hned na začátku a ani nevím, proč ani odkud se vzala. Zdá se to fakt podivný, jako by do téhle písně nepatřila a pak, nevím, ale prostě přišlo nám to zajímavé, tak jsme ji tam prostě nechali. A stala se z ní jedna z nejznámějších frází, jaké jsem kdy napsal. A přitom Paul Simon byl mnohem větším fanouškem hráče Yankees Mickeyho Mantla než Joe DiMaggio. A v pořadu The Dick Cavett Show se Mantle přímo Simona zeptal, proč v písni teda nespívá jeho jméno místo DiMaggio. A Simon odpověděl, jde o slabiky, drahý Miku. Jde o to, kolik je tam dob. Takže, sorry, tvoje jméno má blbej počet slabik a tak máš smůlu. No, i tak to v životě občas chodí.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Teď to bude píseň Purple Rain a Prince. Žádnej Prince nějaký, já nevím odkud, ale zpěvák Prince. Takže poté, co Prince v roce 82 vydal své album 1999, tak absolvoval turné po mnoha městech, ve kterých také vystupoval Bob Seger. To byl detroitský zpěvák, pianista, kytarista, skladatel. A Prince byl ohromen tím, jak se publikum stotožňovalo se Segrovými písněmi jako Night Moves nebo Main Street. To byly pomalé skladby, které vyprávěly příběhy, s nimiž se lidé opravdu mohli naprosto stotožnit. A tak se Prince rozhodl napsat píseň v tomto stylu a výsledkem byla skladba Purple Rain. Ovšem, když píseň napsal, tak měl obavy, že by Purple Rain se nějak mohla příliš podobat hitové baladě skupiny Journey Faithfully. Skladatel písně klávesista skupiny Journey Jonathan Cain na to s lehkou ironií vzpomíná, že mu tehdy zavolala Purple Legend, čili fialová legenda, a říkala: chci ti něco přehrát, chci, aby si to poslechl. Akordové přechody jsou podobné jako v tvé skladbě Faithfully a nechci, abys mě žaloval. Hele, musíš mi to slíbit. No, vyděrač, že jo. A on ho nežaloval, fakt zůstalo to tam. To album bylo vlastně soundtrackem k prvnímu filmu, který Prince natočil. Píseň Purple Rain byla ústředním bodem filmu a zásadním prvkem pro jeho děj. O co ve filmu jde? Členky Princovy kapely Wendy Melvoin a Liza Coleman napíší píseň, kterou Prince ignoruje, což samozřejmě vyvolá jejich zuřivost. A Wendy mu spílá, že pokaždé, když ti dáme písničku, říká, že ji použiješ, ale nikdy to neuděláš, jsi paranoidní jako obvykle. Ovšem na konci filmu se Princova skupina ocitá v ostrém soupeření s jinou kapelou, to byla kapela The Time, která předvede strhující vystoupení, na které musí Prince nějakým způsobem navázat nebo reagovat. A když Prince vystoupí na pódium, představí píseň Purple Rain jako skladbu od Wendy a Lizy a poté s ní strhne publikum. Taková pohádka prostě, to byl děj filmu. No, ve skutečnosti Wendy a Liza byly členky Princovy kapely až do roku 87, kdy potom odešli, aby nahrávali a koncertovali spolu. Ale tuhle píseň složil opravdu výhradně Prince. Teda až na to, že trochu pajcnul Journey, že jo. Ale to je mimo. Purple Rain je vlastně milostná píseň, ve které Prince zpívá o oddanosti dívce, ale slouží také jako katarze uvolňující nahromaděné frustrace, které se prý v průběhu filmu hromadily. A Purple Rain, neboli fialový déšť, je místem, kde lze být svobodný. Prince přiznal, že úspěch filmu a jeho hudby byl ohromující. V jistém smyslu mě Purple Rain děsil, poznamenal později v nějakém časopise. Je to moje břemeno, budu sám na sebe žárlit a jeho úspěch mi bude viset na krku, dokud budu dělat hudbu. To je dobrý, co, žárlit sám na sebe, že jsem udělal něco dobrýho a už se mi nic lepšího nepodaří. Já to znám. No. O scénáři k tomuhle filmu řekl později Prince Larry Kingovi: opravdu jsem chtěl zaznamenat život, který jsem tehdy žil, a to prostředí, kde byla spousta velkých talentů, ale taky spousta rivalit. Chtěl jsem tedy zachytit tu atmosféru mého života. Ovšem dopadlo to tak, že mnoho diváků se cítilo filmem pohoršeno kvůli jeho zjevnému sexismu. Prince v roce 85 obhajoval film i sebe před MTV. Purple Rain jsem nenapsal já, napsal ho někdo jiný. Jsou keci. A byl to příběh, fiktivní příběh, tak by měl mít vnímán. Násilí a sex je něco, co se děje v každodenním životě, ale my jsme vyprávěli jen příběh. Přál bych si, aby to tak bylo vnímáno, protože si nemyslím, že by cokoliv z toho, co jsme udělali, bylo zbytečné. Někde jsme to možná malinko přehnali, ale to bylo jenom kvůli humoru. A pokud tomu tak bylo, pak se teda omlouvám, ale nebyl to záměr. Ovšem vzhledem k tomu, že později Larry Kingovi řekl: no, víte, já jsem opravdu chtěl zaznamenat život, který jsem tehdy žil, a celé to prostředí a atmosféru, čili předtím s tou uměleckou licencí normálně kecal. Prostě byl on natočený, jak žil. A já jsem ten film kdysi ještě za socialismu v nějaký strašný kopii na videu viděl. A pamatuju si z něj jenom, že tam byla skvělá hudba a všude z něj trčel sex. Myslím, že jsem princovi tehdy záviděl.

To byl Prince a jeho purpurový déšť Maneskin. To je italský big beat. Prostě tři italský kluci a jedna italsko-dánská holka, baskytaristka. Jsou to takový, musím říct, hodně velcí čiperové, kteří vlezli do všech možných soutěží. V roce 17 byli druzí v italském X-faktoru. A pak v roce 21 vyhráli Eurovision Song Contest, což jim teda pomohlo v podstatě k celosvětové kariéře. A pak ještě vyhráli Sanremo a už jim snad chybí jen Itálie hledá talent a možná Česko hledá talent a Bratislavská lira a Děčínská kotva, jo. Já teda musím za sebe říct, že tihle věční prolejzači soutěžema mě nejsou dvakrát sympatičtí, ale na druhou stranu je fakt, že jim to hodně pomohlo. Ale stejně je mám za snaživý hujery. No a oni v roce 2017, když šli do italského faktoru, si vybrali píseň Begin, což znamená Prosím nebo Žebrám. A je to cover verze skladby, která je stará víc než 50 let. Napsal ji Bob Gaudio, člen skupiny Four Seasons, a první nahrávku vydali Frankie Valli a The Four Seasons v roce 1967. Původní verze té písně zní jako směs tehdejšího soulu, popu, rhythm and blues, ale už v ní je základ, který nakonec přežil všechny pozdější úpravy. A to je takovej naléhavej sestupnej motiv, dramatický begging, begging you a příběh muže, který přišel o partnerku a nyní prosí, aby se vrátila. Pro současnou podobu téhle písně od Maneskin byla zásadní verze norského duha Maidken z roku 2007. Maidken prostě skladbu převedli do moderního tanečního hip-hopu, zvýraznili rytmus a ještě si tam přidali rapovou pasáž. A to Maneskin udělali docela chytře. Oni totiž nevycházeli z originálu nebo pouze z originálu The Four Seasons, ale opravdu hodně se poučili s aranžmá Maidken a převzali jeho moderní strukturu, včetně té rapové části. Dál od nich převzali elektronický groove, použili živou baskytaru, nakonec tam mají tu holku dánsko-italskou na baskytaru, živý bicí a zkreslenou kytaru. Prostě tu skladbu zrychlili a docela ušpinili. A zpěvák Damiano David, nebo David, jí zpívá chraplavě, naléhavě a vlastně úplně hystericky. Oni pak rytmicky ještě sevřeli sloky, aby refren mohl působit jako úplný výbuch. A musím říct, že celá nahrávka má vlastně atmosféru klubového koncertu. A já myslím teda, že na ní je strašně důležitý, možná nejdůležitější Damianův výkon. Ten text není vůbec komplikovaný, on je udělaný z obyčejné prosby a vytváří směs sexuálního napětí, zoufalství, agrese a sebedůvěry a nevím čeho ještě. Ale Damian zpívá, jako by zároveň prosil a vyhrožoval. A tady vidíte, jaké paradoxy se v tomhletom oboru dějí. Maneskin tuhle skladbu nenapsali, její aranžma okopírovali a pozdější verze, hle, zázrak. Jsme světové hvězdy. Takže Maneskin a skladba Prosím.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Já jsem si doma tak skládal, když jsem měl čas nebo nějaký nápad. Vzal jsem vždycky text Mariana Zimy, depresivní samozřejmě, a on byl pro mě hodně inspirativní. Takhle postupně jsem najednou napsal 3 písně a vlastně začal vznikat projekt, o kterém jsem tehdy ještě nevěděl, že to bude projekt. Jen jsem tomu, co vznikalo, říkal písně, které nikoho nezajímají. A to proto, že jsem si opravdu skládal, jak jsem chtěl, bez jakýchkoliv ambicí. Měl jsem asi od Zimy 20 textů, jak jsem říkal, opravdu depresivních.

jen pište. Hned mě zaujal začátek, protože ten byl jen pište, foťte, skládejte, položte černou na bílou, vždycky se najde lhář, co řekne, že to tak nebylo, a tak dál, a tak dál. Nevím, jak mě to napadlo, ale já jsem totiž kdysi napsal scénickou hudbu pro inscenaci Král umírá od Joneska a tam byla jedna taková scénická docela krátká hudba, ale ona obsahovala zajímavý sled akordů a celá byla v takovém barokizujícím duchu. A tak jsem z ní vzal základní myšlenku a úplně jsem ji předělal. A vyšla mi z celé věci záhadná, nepísňová forma. Celý to je vlastně na pokraji crossoverové hudby. V aranži jsem začal kombinovat syntetické zvuky s orchestrálními nástroji. Dával jsem tam smyčce, dechy, dřeva a pak takový temný percussion. A vznikla opravdu strašná temnota. A teď jsem si začal klást otázku, pro koho, pro Boha, tohle vůbec je a kdo to naspívá a nadeklamuje. Protože říkal jsem si, musí to být herec nebo někdo, kdo umí zpívat, ale kdo má i mluvené slovo v krvi. Popravdu, já jsem se tím docela trápil, pořád se měnil jména, říkal jsem si, tenhle by mohl, tenhle. Ale já tuhle tu hudbu mám strašně rád, teda možná, že jsem jediný, ale s tím už nic neudělám. A po několika měsících jsem skončil na jediném jménu, Dan Landa. Víte, Landa je můj dávný kamarád, máme se rádi, ale věděl jsem o něm, že zpívá jen svoje věci, vše ostatní odmítá. Jenže pro mě to byl jediný interpret, který byl pro tenhle ten záhadný útvar použitelný. A tak jsem mu napsal, že mu něco pošlu a kdyby ho to zajímalo, tak ať zavolá zpět. A Dan zavolal. Tak jsem za ním zajel k němu do studia a po x cigaretách a kafích jsme začali nahrávat. A mě šel normálně mraz po těle. On tu celou věc podal tak sugestivně, prostě já si neumím představit, že to lze udělat líp. Nahrávku jsem si odnesl k sobě do studia a začal jí mixovat. A trvalo mi asi čtvrt roku. Pořád jsem měnil korekce, barvy, kompresory, hlasitosti, reverby, delaye. Prostě jako magor jsem si s tímhle tím dítětem hrál. A fakt to trvalo čtvrt roku, než jsem najednou sám na sebe zařval, kreténe, dost, ty to zničíš. Pak jsem vypsal finální mix a vy jste první, opravdu první, kdo ho uslyší. Asi se vám to moc líbit nebude, ale ono se to vlastně nemá líbit. Vždyť nakonec celý ten projekt se jmenuje Písně, které nechce nikdo slyšet.

jen pište, foťte, skládejte, položte černou na bílou, vždycky se najde lhář, co řekne.

Nevěřte v sílu paměti. Dějiny kradou žoldnéři. Lidé si neumí vzpomenout, co měli včera k večeři. Příběhy strojců pyramid leží na spodu řeky Nil. Žijeme z pravdy a dle pravdy, kterou nám někdo zachránil. Paměť je Fata Morgana, otisk turínského plátna.

příběhy strojců pyramid leží na spodu řeky Nil. Žijeme z pravdy a dle pravdy, kterou nám někdo zachránil.

tak, to byl optimistický Dan Landa a píseň Jen pište. Paul Stanley z New Yorkské kapely Kiss napsal skladbu Detroit Rock City jako poctu hudební scéně tohodle města, ale když si jejich producent Bob Ezrin poslechl demo téhle skladby, řekl, že to takhle být nemůže a pomohl mu tu skladbu přepracovat. Vykašlali se na texty ve stylu večírků, které byly pro Kiss v té době typické, a vytvořili píseň o mladém fanouškovi, který zahyne při autonehodě na cestě na koncert Kiss. Hlasitý strhující rytmus hudby, který naprosto kontrastuje s vážností textu, tak sám Stanley k tomu řekl. Na předchozím turné opravdu někoho srazilo auto a ten člověk zemřel před arénou. Pamatuji si, jak mi přišlo divné a vlastně absurdní, že lidé mohou být na cestě na něco, co je večírek a oslava života, a přitom zemřít. A to se tehdy stalo základem textu. Detroit Rock City je první skladbou na albu Destroyer, takže tahle úvodní scéna byla první věcí, kterou fanoušci uslyšeli, když si album domů přinesli a položili jehlu na desku. Ta píseň začíná krátkou scénkou, proto jsem říkal, že úvodní scéna, ve které slyšíme rozhlasovou zprávu o mladíkovi, který zahynul při čelní srážce s nákladním automobilem v Detroitu. A pak slyšíme zvuk motoru, jak se auto rozjíždí, přičemž z rádia zní píseň skupiny Kiss Rock and Roll All Night. A teprve potom píseň Detroit Rock City naplno začne a vypráví příběh tohohle mladíka, který bezohledně spěchá na koncert. A na konci uslyšíme náraz a nám dojde, že ta zpráva byla o něm. Na téhle skladbě a vůbec na celé desce má velkou zásluhu jejich producent Bob Ezrin, který kromě jiného vymyslel slavnou basovou linku do téhle písně a také kytarové solo. Zaspíval ho kapele tak, jak chtěl, aby ho zahráli, což by mnoho ješitných kytaristů a ještě ješitnějších baskytaristů rozčílilo. Ale Ezrin měl mnohem více zkušeností a byl zběhlý v hudební teorii, takže kapela sklopila uši a souhlasila, že mu na albu Destroyer při jejich první společné spolupráci nechá volnou ruku, a udělali fakt dobře. Protože pod Ezrinovým vedením bylo album mnohem propracovanější a přístupnější než jejich předchozí počiny a také se prodávalo mnohem lépe než předchozí alba. Prostě Kiss vybudovali reputaci díky svým živým vystoupením, ale album Destroyer je vyneslo opravdu mezi špičku i jako studiovou kapelu. Pontiac, Michigan youth was reported dead at the scene of a head-on collision on Grand Avenue this morning. The youth was reported to driving on the wrong side of the boulevard when he struck a delivery truck and was catapulted through the windshield of his car. The driver of the truck is reported to be uninjured. The identities of both men are being held by local police. County legislators today are expected to rally to the aid of striking longshoremen in hopes of ending the 9-month deadlock.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: No, a já se s váma rozloučím písničkou Život je pes, kterou naspíval Pavel Sedláček. Víte, já mám takový pocit, že tahle píseň je dnes trochu neprávem zapomenutá a přitom patří opravdu mezi skvělé věci, které dvojice Suchý Šlitr na začátku 60. let vytvořila. Je z roku 63, vlastně z vrcholného období divadla Semafor, kdy Suchý se Šlitrem ze sebe doslova chrlili jednu originální skladbu za druhou. Ta písnička má fakt velmi rafinovaný text o dospívání. Prostě mladýmu klukovi začíná růst fous a přichází ta hrůza, že se musí holit a že život je pes. Ale možný je, že zatím vším je konec dětství, přichází dospělost a konec bezstarostného období. A vůbec, už celá ta píseň začíná slovy, to jsou tak krásný obraty, poslouchejte. On totiž Suchý byl, je a bude naprostej genius. A tohle je první sloka. Vzduch je modrým nikotínem nasycen, nový ubrus starým vínem polit, mladý muž si tyká s měsícem, a tak dál, a tak dál, uslyšíte. Hudebně je ta píseň o Šlitra napsaná velice rafinovaně a zajímavě. Je to taková směsice malinko big beatu, nebo docela dost big beatu, šansonu, i trochu jazzu v ní je. A Pavel Sedláček, který píseň zpívá tak, i když teda musím říct, že on byl velkým průkopníkem rock'n'rollu, tak prostě on neměl klasický rockovej drsnej hlas. Ale nikdy to nevadilo. A mně připadá, že naopak v téhle písni je to k jejímu prospěchu. No a já se s váma těmito ranými šedesátkami loučím. Mějte se krásně, váš Ondřej Soukup.

0: Pes.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Ondřeje Soukupa, pořadu, který Ondřej pro dvojku chystá pravidelně, vždy každou sobotu mezi 10. a 11. dopolední. Teď jste poslouchali reprízu.

0: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

Ptáčník věděl, že všechno, co mu Barbora řekla, je pravda, protože svou matku znal natolik, aby věděl, že přesně takového chování byla schopná. A taky viděl sáček se zlatými šperky, které Tereza s Filipem našli, když vyklízeli matčinu ložnici. Když za ním Pavel tehdy přišel, z kapsy vytáhl sáček a položil ho na stůl. Proč mi to ukazuješ? Tohle měla matka schované v ložnici. Viděl jsi ty šperky někdy? Ne, neviděl. A mají vůbec nějakou cenu? Pavel obrátil sáček a na stůl se vysypaly prstýnky, řetízky z přívěsky, dámské hodinky, brož a taky jedna náušnice. Jsou pravé. Donesl jsem je ke klenotníkovi. Jen tahle brož by dnes stála přes 10 000. Otevřel ji. Uvnitř byla svatební fotografie. Nechci to rozhodnout sám, protože tebe se to týká taky. Ty šperky nám nepatří. Bylo by správné je vrátit, ale zároveň se všichni dozví, že naše matka byla zlodějka. Ptáčníkovi se stáhlo hrdlo. Zbláznil ses. Komu bys je chtěl vracet? A jak vůbec víš, že je někomu vzala? Třeba to bylo dědictví nebo tak něco? Pavel rozhodil rukama. A proč by je schovávala? Proč je nikdy nenosila? Na některých je vyryté jméno a žádné z nich nepatří nikomu z rodiny. A taky si pamatuju, že se v tom obchodě, kde máma pracovala, ztrácily věci. Vzpomínáš si, jak o tom matka jednu dobu pořád vykládala? Jedna prodavačka prý okrádala kolegyně a když to prasklo, musela s ostudou odejít. Na to si ptáčník pamatoval. Ta potvora nás okrádala celé roky, říkala. Byla jako straka. Mně se taky ztratil snubní prsten. Já pitomá jsem si myslela, že jsem ho zapomněla někde na umyvadle, ale teď už vím, že mi ho vzala. Došlo mi to, když jsem ji viděla u Jindřiny skřínky. A pak Jindra nemohla najít svoji brož. Brož. Mluvila tehdy o té broži, kterou teď Pavel držel v ruce? Matka tu svou historku vyprávěla každému, kdo byl ochotný ji poslouchat. A takových se našlo hodně. Nejen, že ji poslouchali, ale pak si i o zlodějce ze samoobsluhy u náměstí povídali dál. A teď Pavel chce, aby vyšlo najevo, že tou zlodějkou byla ve skutečnosti jejich matka? Nevíme jistě, jak to bylo, řekl. Nech to plavat. Pavel se prstem dotkl snubního prstenu a posunul ho po desce stolu k ptáčníkovi. Matčin snubní prsten, ten, o kterém tvrdila, že jí ho ukradli. Ptáčník zavrtěl hlavou. Pavel se na bratra podíval, jako kdyby ho zklamal. Opravdu jsi stejný jako ona? Tohle je malé město, zapomněl si. Nechci, aby si na mě ukazovali prstem a říkali, že jsem syn zlodějky. Když ty šperky vrátíme, budeš ten, kdo je lepší než jeho matka zlodějka. Budeš ten, kdo ty věci vrátil. Ptáčník zavrtěl hlavou. A jak bys to chtěl udělat? Vždyť ani nevíš, komu ty šperky patří. Chceš jít na policii? Myslel jsem, že bych se poptal v samoobsluze, kde matka pracovala. Ptáčník znovu zavrtěl hlavou. Ne, nedělej to, prosím tě, kvůli mně. Stejně už na to všichni zapomněli. A na tu prodavačku, na kterou to matka svedla, nemyslíš? Mluvilo o tom celé město. No právě. A teď budou mluvit o nás, o mně. Nech to plavat, je to už spoustu let. Pavel se předklonil v židli, lokty si zapřel o kolena a zadíval se do země. Hodně věcí už jsem v životě nechal plavat a neomlouvá mě, že jsem byl ještě kluk. Moc dobře jsem věděl, co se v tomhle baráku děje. Mohl jsem to zastavit, ale já jsem utekl. A když jsem občas přijel, tvářil jsem se, že to nevidím. A když otec umřel, nechal jsem tě tady s matkou samotného a ona se na tebe přisála jako pijavice. Tohle je prostě jen jedna věc, kterou můžeme napravit. Ne kvůli matce,
Možná ani kvůli těm okradeným, ale kvůli nám dvěma. A taky kvůli té paní, na kterou to matka svedla. Pokusím se ty šperky vrátit a zkusím najít i tu kolegyni, co to na ně matka hodila. A omluvím se jí. Ptáčníkův starší bratr byl tvrdohlavý. Když se jednou pro něco rozhodl, tak to udělal. Následující týden znovu přijel do Brodu. Nezdržoval se vyptáváním prodavaček na prodejně, ale rovnou poprosil, aby mu zavolali vedoucí. Když přišla, připravená řešit stížnost nespokojeného zákazníka, překvapil ji tím, že vytáhl z kapsy broš, otevřel ji a odhalil fotku novomanželského páru. Neznáte je náhodou? Zeptal se. Ale to jsem přece já a můj manžel. Kde jste tu broš našel? Mezi věcmi mé matky, odpověděl. Matky? Chcete říct, že jste syn paní Sodomkové? Vím jistě, že Anna měla jen jednu dceru. Ne, odpověděl Pavel a rozhodně dodal. Moje matka se jmenovala Soňa Dušková. Soňa? Ale to přece... Proboha, já nevím, co na to mám říct. Vždyť od té doby, co Sodomková odešla, se už nikdy nic nestratilo. Jestli to měl být důkaz, že usvědčili správného pachatele, pomyslel si Pavel, tak byl dost chabý. Samotné jí mohlo být jasné, že Soňa Dušková nebyla tak hloupá, aby v krádežích pokračovala, když se jí podařilo odhalit viníka. Mohla byste mi říct, jestli tady pracuje ještě někdo z té doby? Už jen Dana. Dnes je na pokladně. A Karla, ta je vzadu u zboží. Ztratilo se jim tehdy něco? Myslím, že ano, ale co to bylo, už vážně nevím. To se musíte zeptat jich. Jo, mně se tehdy ztratil řetízek s křížkem po mamince, řekla pokladní. Měl rozbité zapínání, tak jsem si ho dala do kapsy pláště a už jsem ho nenašla. Myslela jsem, že jsem ho někde vytrousila. Když se potom ukázalo, že se toho během let ztratilo víc a že krade Sodomková, uhodila jsem na ní, ale nechtěla mi ho vrátit. Jak se pokladní dostávala do ráže, přidávala na hlase. Prý nic nevzala, lářka prolhaná, ale jedna kolegyně ji viděla. Ta zlodějka nikomu nic nevrátila, brečela a hrála na nás divadýlko. Ale tady ve městě měla z ostudy kabát. O to jsme se s holkama postarali. Psali o tom v místních novinách. Nakonec se odstěhovala, dodala spokojeně. Vy jste od policie? Pavel neodpověděl, jen otevřel mobil. Je to tenhle? Ukázal jí fotku řetízku s křížkem. Asi jo. Tak vy jste ho našel? Pavel otevíral ústa k odpovědi, ale vedoucí byla rychlejší. Vypadá to, že paní Sodomková ty věci nevzala. Pokladní zrudla. To není možné. Soňa ji viděla. Všechny jsme věděli, že to krade Andula. Neměla byste nějaký kontakt na zaměstnance, kteří tady v té době pracovali? Zeptal se Pavel. Dobře víte, že vám takové informace nemůžu dát, tedy alespoň bez jejich svolení. Ale na pár bývalých kolegyň mám telefon, zavolám jim. A pokud budou souhlasit, což asi budou, pošlu vám na ně číslo. A o paní Sodomkové něco víte? Vedoucí se podívala na brož, kterou stále držela v ruce. Jenom to, že se odstěhovala, ale kam, to nevím. Adresu Anny Sodomkové se Pavlovi dohledat nepodařilo. Po dvou týdnech pátrání a doptávání se vrátil na začátek, do Brodské samoobsluhy. Opravdu nemáte tušení, kdo by na Sodomkovi mohl mít jakékoliv spojení? Nemohli se přece vypařit. Vedoucí prodejny Jindra Koudelová vytáhla z kapsy lístek s adresou. Trochu jsem zapátrala,
řekla tiše. Tam se tehdy přestěhovali. Našla jsem její novou adresu uloženou v počítači. Posílali jsme na ní zápočtový list nebo něco kvůli ukončení zaměstnání, už přesně nevím. Ale jestli tam pořád bydlí, to netuším. Podala mu přeložený lístek. Neříkejte nikomu, že ji máte ode mě. Zaváhala a dodala. Jestli Anu najdete, vyřiďte ji, prosím vás, že mě to moc mrzí a že se jí omlouvám. Jenomže Pavel vzkaz vyřídit nemohl. Když konečně dorazil do Opavy, zjistil, že Sodomkovi se před časem odstěhovali. Ale kam? Tomu paní Svatava Málková neřekla.

0: Môže za to tvoje matka, řeknu ptáčníkovi. Sedíme naproti sobě u stolu a upíjíme čaj. Maminka říkala, že se na ní sesypali jako vosy, ale to bylo až pak, nakonec. Začalo to prý dávno předtím, nenápadně, postupně. A pak mu to všechno povím. Moje maminka Anna Sodomková kdysi chodila do práce ráda. A když člověk působí navenek až příliš šťastně a spokojeně, někteří lidé to prostě nesnesou. A mezi ně patřila i ptáčníkova máma Soňa Dušková. Navenek se tvářila vstřícně a přátelsky, ale Anna Sodomková z ní už od prvního setkání neměla dobrý pocit. Měla dojem, že jí Soňa pozoruje a zkoumá. Asi si něco namlouvám, říkala si Anna nejdřív, ale stejně si od kolegyně podvědomně držela odstup. Soňa to samozřejmě poznala. Sympatie a antipatie bývají obvykle vzájemné a usoudila, že ta Sodomková si o sobě snad myslí, že je něco lepšího a jak nám tady předvádí to svoje rodinné štěstíčko, roztomilou dcerušku a milujícího manžílka, který jí po práci chodí večer naproti, aby nemusela sama se tmělým městem, nána povýšená. V té době Soňa Dušková utrousila první nenápadnou poznámku, že Anna Sodomková je nafoukaná. Ani na oblíbenost neklesla, ale myšlenka o její nadřazenosti nezmizela. A po nějakém čase se odkudsi vynořila domněnka, že manžel na Anu večer po pracovní době nečekává jen tak z lásky. Hlídá si ji, žárlí. A zřejmě se bojí, aby se mu někde nezatoulala, a jistě ne bezdůvodně. Ani tato zvěst by se zřejmě nijak zvlášť neuchytila a nenapáchala by velké škody, protože kolegyně moc dobře věděly, že Anna Sodomková nejeví o pletky žádný zájem, kdyby se ovšem nerozšířila za dveře samoobsluhy. Obkroužila náměstí a nakonec dosáhla až k uším Anina manžela. Můj táta, Radim Sodomka, nebyl nijak mimořádně žárlivý, ale přece jen mu leželo v hlavě, proč se něco takového o jeho ženě povídá. Navíc z toho logicky vyplývalo, že si o něm lidé můžou myslet, že je paroháč, a taky si vzpomněl na úsloví, že na každém šprochu je pravdy trochu. Začal se překvapené manželky vyptávat a občas ji nečekaně zkontroloval, což přece jen vyvolalo podezíravost jejich kolegyň. Anna se vůči chování svého manžela rozhořčeně ohradila a to vedlo k hádkám, výčitkám a slzám. Chudák Anna zpočátku vůbec netušila, odkud vítr vane. Soňa Dušková mohla mít radost. Nakonec se jí to Anino štěstíčko přece jenom podařilo nahlodat. Možná by se s tím i spokojila, konec konců byly tady i jiné kolegyně, které potřebovaly srazit hřebínek, ale Anna měla prostě smůlu, že po odchodu vedoucí směny nabídlo vedení obchodu uvolněné místo právě jí. Nijak o něho nestála, ale zároveň neměla důvod lépe placenou práci odmítnout. Za to Soňa o post vedoucí směny stála hodně. Tou dobou už byla vdova a nějaké peníze navíc by se jí hodily. Kolegyně v práci jí obdivovaly, jak statečně smrt svého manžela nese. Bylo to neuvěřitelné neštěstí, říkali, a přihodilo se zrovna tak harmonickému páru.
1: Ty roky, co jsme spolu prožili, byly krásné, slzela Soňa. Tak šťastná, jako jsem byla s mým Arnoštem, už nikdy nebudu, ale musím se vzchopit a žít dál. Už kvůli Mirkovi.
0: Jenomže vedoucí směny se stala Anna a Soňa s tím nemohla udělat vůbec nic. Nebo možná přece jen mohla, ale musela být trpělivá a počkat si, až přijde vhodná chvíle. Ještě nevěděla jak, ale byla si jistá, že se jí naskytne příležitost Anu z jejího místa vystrnadit. Mezitím se dál věnovala svému sběratelskému koníčku a pomalu rozšířovala tajnou sbírku ceností. Moc ráda se jimi probírala a šperky ji těšily mnohem víc, než kdyby je dostala nebo koupila. Byl to její sport, něco v čem byla opravdu dobrá, důkaz jejich schopností. Každý kousek měl svůj příběh, kvůli každému z nich podstoupila riziko a vyhrála. K některým jí pomohla náhoda, třeba když Karla zapomněla prstýnek na umyvadle, jindy ale musela vymyslet plán. Odhadnout, kdy se nenápadně vytratit do šatny, otevřít cizí skříňku, prohledat poličky a kapsy kabátů a nenechat se přitom chytit. Věděla, že se své zálibě nesmí věnovat příliš často, aby nevzbudila pozornost, a pro jistotu ztratila i svůj snubní prsten. Stejně ho nesnášela, protože jí připomínal všechno to ponížení, kterým si během manželství prošla, a tohle byla dobrá záminka přestat ho nosit. Hledala ho hodně a nahlas. V šatně poklekla na všechny čtyři a nahlížela pod skřínky, nakukovala do výlevky umyvadla a celou záležitost uzavřela slovy, že jí asi při mytí sklouzl z prstu. Slovo krádež nevyslovila, na to byla příliš opatrná. Jen se zařadila mezi ty, kdo něco postrádají. Za to ostatní prodavačky už začaly pomalu mluvit o tom, že podezřelých ztrát je nějak hodně, a tak si musela dát pauzu. Mrzelo jí to, protože ta nová pokladní, co nastoupila do Aniny směny, nosila krásný zlatý náramek a poněvadž jí při práci překážel, nechávala ho v šatní skřínce. Zamknuté samozřejmě, ale to pro Soňu nebyl žádný problém. Měla klíče ke všem visacím zámkům na skřínkách. Když je před lety za erární peníze kupovala, od každého si jeden klíč nechala. Pro jistotu. Pořád si ale domů sem tam přinesla máslo, sýr nebo jogurty, které nezaplatila. Dělala to tak roky. Předpokládala, že si občas něco bez placení odnesou i ostatní prodavačky, a neviděla na tom nic špatného. Brala to jako naturálie, na které má při svém zaměstnání právo. Benefit k práci prodavačky. Dokonce měla tašku s dvojitým dnem. Sama si ji kdysi upravila a byla na sebe hrdá, jak je vynalézavá. Krásně se tam vešel menší nákup. Právě když do tašky ukládala tři másla, do šatny vstoupila Anna. Zastavila se mezi dveřmi. Myslím, že si zapomněla zaplatit, utrousila. Ta mrcha mě musela špehovat, pomyslela si Soňa. Otráveně a trochu roztřeseně másla z tašky vytáhla. Ježiš, máš pravdu, ale já bych si při odchodu vzpomněla. Zaklapla skřínku a prošla okolo Anny zpátky do prodejny. Včera si zapomněla taky, poznamenala Anna, když ji Soňa míjela. Ta zrudla, ale neodpověděla a mašírovala přímo k pokladně. Uvnitř ní to vřelo. Snad je ta slídilka nenapráská. Od té doby, co z ní udělali vedoucí směny, je to s ní k nevydržení. Anna sice nikomu nic neřekla, ale nespouštěla kolegyni z očí, takže se Soňa bála přinést domů cokoliv, co neprošlo pokladnou. Zuřila, protože výdaje za jídlo okamžitě stouply. Možná ale ještě víc ji dohánilo k vzteku, že na ní Anna něco ví a má nad ní navrch. To nedokázala snést. Byl nejvyšší čas, aby se té povýšené ženské zbavila. A dokonce už věděla jak. Počkala pár týdnů, vyčíhala si vhodnou chvíli, proklouzla do šatny, otevřela skřínku nové prodavačky a až překvapivě snadno našla náramek položený na horní poličce, strčila ho do kapsy pláště, zamkla dvířka a přeběhla k Anině skřínce. Opatrně se rozhlédla, vytáhla předem připravený klíček, odemkla a náramek vsunula do kapsy Anina saka. A za boty na dně skřínky s úsměškem zastrčila dvě balené čabajské klobásy. Pak honem zamkla a vrátila se na prodejnu. Nespouštěla z Anny pohled a když kolegyně během odpoledne zamířila k šatnám, šťouchla do Dany. Není té Andule špatně? Před chvílí byla v šatně a teď tam jde zas? Dana se za Anou ohlédla. Možná má svoje dny, zasmála se. Bylo to jedno z poklidnějších odpolední uprostřed týdne. Anna neměla odpolední směny ráda a navíc se už necítila v práci dobře. Zdálo se jí, že od té doby, co pracuje jako vedoucí směny, se na ní kolegyně dívají jinak. Dokonce jí napadlo, jestli by neměla jít pracovat někam jinam, kde ji nikdo nezná, zbavit se toho dusna, které jí v práci obklopovalo. Neviděl někdo můj náramek? Nová prodavačka se postavila na špičky, nadzvedávala věci na horní poličce a nakukovala dovnitř.
1: Jsem si jistá, že jsem ho tam dávala. Vždycky si ho tam dávám.
2: Jaký náramek? Zeptala se Soňa.
1: Ten zlatý.
0: To není poprvé, co se tady něco ztratilo, pronesla Dana rozhořčeně. Podívej se pořádně, třeba se někam zakutálel, navrhla Anna.
1: Jen jestli se nezakutálel do jiné skříňky,
0: šeptla Soňa Daně a ta se té myšlenky hned chopila. Ztrácejí se tady věci a to vrhá špatné světlo na nás všechny.
1: Klidně se do mojí skřínky podívejte, řekla Soňa.
0: Do mojí taky, přidala se Dana. Navrhuju zavolat vedoucí, aby zkontrolovala všechny skřínky. Teda, jestli souhlasíte, je někdo proti?
3: Samozřejmě, že nikdo proti nebyl. Všechny prodavačky odemkly své skřínky a poodstoupily. Vedoucí je otevřela, nakoukla do poliček, do tašek, prohmatala kalhoty, svetry a pláště.
0: Dělá to ledabile, šeptla Soňa Daně. Měli jsme zavolat policajty.
1: A co kapsy, Jindro? Křikla Dana.
0: Vedoucí zanořila prsty do kapes, ale vytáhla jen sežmoulané kapesníky. V Anině skříňce prohmatala vrchní polici, pak se sklonila, nakoukla do bot, povytáhla je, zašátrala vzadu pod ně skříňky a nahmátla igelitový sáček. Vyndala ho, vrhla na Anu vyčítavý pohled a odložila klobásy na dřevěnou lavici. Anna zrudla.
1: O tom nic nevím. To není možné, někdo mi to tam musel nastrčit.
0: To jistě, zašeptal kdosi. Vedoucí jen nevěřícně zavrtěla hlavou. Narovnala se a prohmatala Anino sako. Něco ucítila. Zaváhala, ale pak sáhla do kapsy. Na okamžik strnula a pomalu ruku vytáhla. Mezi prsty držela masivní zlatý náramek. Chvíli bylo ticho. Všechny prodavačky zíraly na náramek a pak se podívaly na Anu.
1: Ne, já ne,
0: vykoktala. Byla rudá, hrdlo se jí stáhlo, místnost se jí začala rozplývat před očima. Teď nesmím omdlít, proletělo jí hlavou, musím se obhájit, ale v ústech měla sucho a čelisti strnulé. Odkud si z dálky k ní doléhaly rozhořčené hlasy.
1: Zlodějka! Krást zboží ti nestačí, ty potřebuješ okrádat i kolegyně. Ten můj prstýnek si taky ukradla, koukej ho vrátit.
0: Zavoláme policajty.
1: A to z ní udělali vedoucí směny.
4: Všechno vrátíš, ty strako.
0: Hlasy k Aně doléhaly ze všech stran. Z očí jí vyhrkly slzy.
1: Jako vosy, řekla potom. Snesli se na mě jako vosy.
0: Jak se takových vos můžete zbavit? Můžete jen utéct. A tak v pracovním plášti a sandálech vyrazila ven a utíkala setmělým městem domů. Tam se zamkla ve svém pokoji a do obchodu se už nikdy nevrátila. Kolegyně to samozřejmě považovali za přiznání viny. Požadovali, aby se případ předal policii a sklidnili se, až když jim vedoucí vysvětlila, že pro ně všechny bude daleko lepší, když si krádeže vyřeší jen mezi sebou. Rozhořčené a o své pravdě přesvědčené kolegyně se nechtěli smířit s tím, že Anna vyvázne bez trestu. A tak druhého dne Soňa Dušková napsala na černou tabuli před dveřmi obchodu místo typů na zboží, které bylo právě ve slevě, bílou křídou a velkými tiskacími písmeny: v tomhle obchodě kradla Anna Sodomková. Přestože musela nápis smazat hned, jak si ho všimla rozhořčená vedoucí prodejny, dílo bylo dokonáno. A když se v místních novinách, které Aniny kolegyně na případ krádeže radostně upozornili, objevila zpráva, že v obchodě kradla zaměstnankyně Anna S., celý Brod věděl, co je ta Anna Sodomková zač. Nejen poběhlice, ale i zlodějka. Soňa Dušková mohla být spokojená.

Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.

0: Hezký čtvrteční večer. Nejstarší znělka českého éteru jasně říká, že posloucháte dvojku Českého rozhlasu, že je krátce po půl jedenácté a tudíž, že začíná noční mikroforum. Příjemný poslech vám přeje Jaroslav Sedláček. Mým dnešním hostem je mladý herec, který pochází z malého města na Vysočině. Jeho tatínek je Makedonec, maminka Češka a starší sestra úspěšná herečka. On sám hned za svoji vůbec první filmovou roli získal nominaci na Českého lva. Aktuálně ho můžete vidět v hlavní roli seriálu Filtr na obrazovkách České televize a také v seriálu Polabí na televizi Prima. Mým dnešním hostem je herec Antonio Šoposky. Ahoj, Tony, vítej na dvojce.
1: Ahoj, dobrý večer všem posluchačům.
0: Tony, jak se vůbec tvůj tatínek dostal do Čech?
1: No, pracovně. Pracovně se dostal. Vlastně on pracoval ve stavebnictví a firma, ve které byl zaměstnaný tehdy, někde v těch 80. letech, tak tady v Česku nějaký pracovní příležitosti potřebovala nějakou posilu, tak jsem byl vyslán a no a už se nikdy nevrátil.
0: Takže s maminkou se potkali kde? Nějak romanticky?
1: S maminkou se potkali, tuším, no, na nějaký diskotéce, někde právě u nás v Havlíčkově Brodě ve městě.
0: A byla to láska na první pohled.
1: Jo, přesně tak.
0: Ty máš dva starší sourozence, oba jsou výrazně starší. To si takový, rodiče si tě pořídili jako Benjamínka, jako takové to miminko na rozmazlování, nebo to byla spíš taková, jak bych to řekl, neplánovaná výzva osudu, které se rozhodli postavit čelem?
1: Ne, já si myslím, že to byl takový přání o pokračovatele těch makedonských kořenů jako v Čechách, takže si myslím, že to bylo jako přání, ale zároveň si nemyslím, že to rozmazlovací dítě, protože jsem byl vedený tak jako velmi rozumně a rozmazlovaný rozhodně si myslím, že ne.
0: No, protože vlastně tobě byly dva roky, když Marika, tvoje sestra, odešla vlastně už na konzervatoř do Prahy, tak jsem se chtěl právě zeptat, jestli ty si nějaké sourozence vlastně měl, když jsou tak výrazně starší.
1: No, vlastně.
0: A nebo jestli jsi byl právě ten rozmazlovaný jedináček, když si doma zůstal sám v hnízdě.
1: No, byl jsem jedináček právě kvůli tomu, no, že ta Marika odešla vlastně hned do té Prahy, takže už si to vlastně ani nepamatuju, jaký to bylo vlastně vyrůstat s tím sourozencem jako úplně bezprostředně. Že samozřejmě o těch víkendech, když se třeba vracela, tak jsme se vídali. Ale jako vyrůstal jsem principiálně jako jedináček spíš.
0: Zeptám se ještě možná trošku jinak. Zažil jsi ten klasický sourozenecký vztah, nebo pro tebe znamenalo mít ty dva výrazně starší sourozence, že máš vlastně o dva rodiče navíc? Protože já mám kamarádku, která je taky ve velkém odstupu od svých dvou sester a ona říká, já jsem nikdy neměla jednu maminku, já jsem vždycky měla tři maminky, všechny mě komandovaly.
1: No, vlastně jo, vlastně když jsi to teď takhle řekl, tak to tak vnímám trošku, protože i v tom mém dětství, jako velmi raným, tak na tu Mariku, jako právě na tu starší ségru, tak byly hodně svalovaný takový ty rodičovský

0: Mým hostem je dnes herec Antonio Šoposky. Tony, v jakém stádiu se momentálně nachází tvoje kariéra? To jsou 4 stupně kariéry. Nejdřív tě na ulici nikdo nepoznává, to je ten první stupeň, pak si lidem povědomí, ale vlastně nevědí, kam tě zařadit, odkud tě znají, to je ten druhý stupeň. Třetí stupeň je, že si tě spojí s nějakou konkrétní rolí a přisuzují ti jméno té postavy, kterou hraješ. No a pak je ten čtvrtý stupeň, kdy té popularitě konečně získáš zpátky to svoje jméno. Tak na kterém tom stupni ty jsi?
1: Já si myslím, že se pohybuju někde na hranici, asi teď právě i díky filtru, někde na hranici mezi jedničkou a dvojkou. Jako není to furt tak horký, furt se dokážu samozřejmě úplně bez problému dopravit veřejnou dopravou, bez toho, aniž by mě zastavovalo stovky lidí a žádali mě o nějaký fotky a podpisy, za což jsem rád, takže že ještě mám ten svůj klidný život takový.
0: No, protože ty hodně často a rád nosíš kšiltovku, máš ji i teď ve studiu, takže to možná, jo, že to takové to podvědomé krytí, jako pan Abraham třeba taky rád nosil.
1: To vůbec není pravda, protože na mojí obhajobu teď jí mám kvůli tomu, že to, co mám teď na hlavě, byste nechtěli vidět bez té kšiltovky, takže se omlouvám, že mám kšiltovku.
0: Tak kdo nás aktuálně sledujete přes webkamery, tak aspoň můžete odhadovat, co Tony před námi schoval. Je to něco, po čem jsi toužil být slavný, aby tě poznávali na ulici? Byla tam někde ta ambice tohoto druhu?
1: Takhle asi vyloženě nikdy ne. Asi jsem to vždycky bral spíš tak, že jako chci dělat tu práci. Ale to, že se k tomu jako pojí i tohle, což je jako už teď samozřejmostí, když se na to dívám tou optikou toho dospělého člověka, tak jsem vlastně nikdy nevnímal nějak a vždycky jsem si říkal, že by bylo jenom super jako být v té televizi a točit ty filmy a hrát to divadlo, aby ty lidi se na mě jako dívali, ale nikdy jsem si to nespojil samozřejmě s tím, že pak až ty lidi odejdou z toho divadla, tak mě někde potkají a třeba mě poznají a tak.
0: A když se to poprvé stalo, tak jaké to bylo, když tě někdo poznal a oslovil třeba, nebo chtěl podpis, fotku, selfie?
1: No, vlastně tím, jak se mně to stalo, jako opravdu párkrát zatím, tak to byly jako všechno vesměs jako velmi milý interakce s těma lidma, protože si myslím, že když už se jako někdo

0: kdo takhle na té ulici jako odhodlá takhle oslovit třeba někoho, koho zná, tak si myslím, že je to právě z nějaký té pozitivní energie, takže většinou jsou to jako milí velmi setkání a tak.
1: A co to dělalo s tvojím egem? Lechtalo ti to ego?
0: Ne, to vlastně vůbec. Vlastně, já jsem si teď úplně vzpomněl jeden příklad, kde mi opravdu jeden postarší pán někde u obchodního pásu, pokladního pásu, kdy právě se na mě zadíval a zeptal se mě, vyhrajete v tom Polabí, že jo? Jak jsem říkal, že jo. A on je, vy tam děláte tak hezkou práci, to je tak hezký. A já jsem se úplně ale rozbračil, protože jako když jsem ho tam viděl, jak si tam ten nákup dává do toho košíku a u toho mi říká tyhle krásné slova, tak jsem fakt byl úplně jako vděčený vlastně, že těm lidem můžu někdy udělat radost. I když o tom nevím, že jsem jim ji udělal, tak ale oni ji třeba mají a to mě vlastně nějak hrozně těší.
1: To mě vlastně na té herecké profesi vždycky zajímalo, co je pro toho, kterého herce tou největší satisfakcí. Jestli je to teda dostat tu roli, jestli to je to zahrát jí dobře tu roli, jestli je to ta pochvala za tu roli, nebo případně, když z toho kápne i nějaká ta cena, nebo aspoň nominace.
0: No, teď jsem si to úplně představil jako takovej dort, který se sám na sebe vrství, protože samozřejmě ten úplný základ je tu roli dostat, abychom někomu tu radost skrze tu roli nebo nějakou tu emoci mohli předat, tak ji bohužel nejdřív musíme dostat. Což je často.
1: A je hodně herců.
0: A je hodně herců a je málo rolí. Takže,
1: a dobrých ještě méně.
0: Přesně, takže to často bývá hodně náročný. A pak samozřejmě to dobře zahrát, tak to už je vlastně jenom na těch lidech, protože pro ně to všechno děláme. Takže to je potom ve výsledku na nich, jak oni zhodnotí, kdo to dobře zahrál nebo nedobře. Je to vlastně taky hrozně subjektivní, protože každému se 100 lidí 100 chutí, každému se líbí něco jiného. A ta cena, když už jsem to přirovnal k tomu dortu, tak to už je fakt ta třešnička, ta svíčka jako na tom dortu, která tam někdy přistane, někdy ne, ale ten dort jako chutná úplně stejně, ať tam ta svíčka je nebo není.
1: A jsou všechna ta patra stejně sladká, nebo v tom případě nějaké to patro sladší než jiné? Když se bavíme, už teda jsme vzali to přirovnání toho svatebního dortu nějakého.
0: Tak určitě je pro mě asi sladší to patro, kdy už jsem v tom procesu a můžu už se jakoby soustředit na tu práci, který věnuju ten svůj čas a tu energii, která se vlastně v nějaký formě vrátí zpátky, protože kdyby jsme se bavili o tom prvním patru, o těch castingzích, tak tam je to
1: neboj, na to velmi, se taky zeptám.
0: Tak tam je to právě velmi často o tom, že to člověka stojí hrozný úsilí a energie, která se potom bohužel jako nevrátí zpátky, což je úplně pochopitelný. Samozřejmě, jako kdyby každý casting vyšel všem, tak by to bylo trošku divný, že jo?
1: To už ze statistického hlediska není možné,
0: přesně
1: ano.
0: Tak. Takže když jsem už v tom procesu toho tý tvůrčí práce, tak to je pro mě asi jako to nejcennější, no.
1: Tony, ty jsi vyrůstal v Havlíčkově Brodě. Jak vypadalo tvoje dětství? Už jsi naznačil, že Marika tě musela vozit okolo paneláku. Ale co jsi dělal? Kde jsi trávil nejvíc času? Co je taková, když si řekneš teďko moje dětství v Havlíčkově Brodě, co ti naskakuje v té hlavě jako první?
0: To je hrozně hezká otázka, protože se tam mimo jiné strašně rád vracím. Mám to tam fakt rád. A naskakuje mi samozřejmě moje základka. Potom mi naskakuje.
1: Byli jste dobrá třída?
0: Jo, já myslím, že jo. Byli jsme taková ta správně problematická třída, taková ta, o který se jako vědělo, která nebyla jenom slušná a hodná, ale která zároveň jako si myslím, že věděla, kdy už to jako stačí a měla nějaký jako pořád jak přirozený jako respekt a úctu k těm autoritám, no. Si myslím, možná si to maluju úplně růžově a byli
1: možná
0: jsme strašný
1: učitelé by to viděli trošku jinak.
0: Přesně.
1: A nechtěl jsem ti skočit do řeči, takže základka, to bylo to první, co ti naskočilo.
0: No
1: a potom
0: mi samozřejmě naskočí celá umělecká škola Zuška v Havlíčkově Brodě, kterou moje maminka vede. takže už od dětství jsem byl odsouzen k tomu, že jsem tam prošel úplně všema kroužkama od klavíru, výtvarky, zpěvu, potom následně saxofonu a všeho možného.
1: Balet taky si dělal? Nebo
0: ne, balet ne. V baletu jsem potom stvárňoval nějakou jako činoherní složku, když se tvořilo nějaký představení baletní, takže i do toho jsem byl zakomponovaný, ale ne jako tanečník, to by dopadlo špatně.
1: A co z toho tě nejvíc bavilo?
0: No, bavilo mě vlastně jako, bude to znít blbě, ale všechno. A možná proto i jsem si pak vybral to, co, že dělám teď to, co dělám, protože to je vždycky kombinace vlastně všeho a můžu tam uplatnit jako hrozně moc těch dílčích uměleckých složek, si myslím. A zároveň se mi samozřejmě vybaví fotbalový hřiště Havlíčko-Brodský, na kterém jsem taky strávil velkou část svýho dětství.
1: Co jsi hrál v útoku, obrana?
0: Záloha. Takový tvořivý hráč, bych rád řekl, ale není to pravda. Jsem byl netvořivý hráč docela.
1: Když my jsme spolu dělali seriál Filter, asi bychom měli posluchačům prozradit. A je pravda, když jsme tě uprostřed noci v tom Havlíčkově Bradě vysazovali u rodičů, když jsi spal u rodičů, a tak jsem si říkal, jak je ten Antonio asi, když teďko odemkne v noci tu branku a jde domů, jak moc je jiný vlastně v kruhu své rodiny a jak jiný je vlastně na tom place. Je hodně velký rozdíl mezi Antoniem doma a Antoniem v práci, když to tak řeknu.
0: Já si myslím, že vlastně ani ne. Ani si myslím, že ne. Jestli jo, tak si myslím, že je to trochu zásluha mých rodičů, kteří mě vždycky jako nějak systematicky vedli od dětství k tomu, že mám se všema lidma, se kterýma se setkám, jako jednat s nějakou úctou, s nějakým respektem, a to se snažím si jako níst i do té profesní části toho mýho života. Tím nechci říct, že v osobním bych nejednal s lidmi a s úctou a s respektem, snažím se to tak i o to. Ale myslím si, že jsem vlastně dost podobnej, bych řekl. Ale možná by to jiný viděli jinak.
1: A co na to vlastně řekli rodiče, když se rozhodl následovat Mariku, která šla na tu konzervatoř, říkali, hele, jedna herečka v rodině stačí, nepokoušej, jako dvakrát pokoušet to samé štěstí.
0: Já si vlastně vůbec nevybavuju, že by na to měli názor nějaký. Oni prostě jako to už přijali jako hotovou věc, protože já jsem to víceméně předně tak jako postavil, jako hotovou věc. A už zkrátka věděli, jaká cesta to je, co to obnáší, a řekli mi jako jo, že jestli to chci dělat, tak mi samozřejmě řekli jako, hele, není to jednoduchý, samozřejmě když se to potom povede, tak to může být hezký, ale nemusí se to povíst.
1: Nasadili na tebe Mariku, aby ti domlouvala?
0: Ne, to si myslím, že ne. Ona mi taky samozřejmě jako od té profesi řekla všechno na rovinu, tak jak to prostě je. I ty hezký, i ty horší stránky té profese. Takže s tím jsem nějak do toho šel a jako vlastně jsem od nich byl hrozně moc jako podporovaný ve všem, co jsem si jako umanul, no, jako dítě.
1: Byla nějaká alternativa k tomu herectví? V tvé hlavě aspoň?
0: Ne. Vůbec. Vlastně vůbec. A svědčí tomu to, že jsem si kromě konzervatoře nedával přihlášku na žádnou jinou střední školu.
1: Mým dnešním hostem je herec Antonio Šoposky.

0: Noční mikrofórum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Mým dnešním hostem je herec Antonio Šoposky, s ním jsme si povídali zatím o jeho makedonsko-české rodině, starší sestře Marice, dětství v Havlíčkově Brodě. A teď bych se tě, Tony, rád zeptal na ten přechod z Havlíčkova Brodu z té základní školy do Prahy na hereckou konzervatoř v 15 letech. Byl to pro tebe velký šok a skok?
3: Jo, byl, protože jak jsem vyrůstal v tom malém městě, kde moje máma i vzhledem k tomu, že jako byla ředitelka té zůšky, tak byla jako vlastně
2: všichni znali znali i tebe.
3: Tím pádem přesně tak všichni znali i mě. Takže jsem vždycky měl jako za zadkem takovej ten takovou tu ochranou ruku, že jako...
2: Takový permanentní monitoring.
3: Přesně tak.
2: 24/7.
3: A když jsem přišel do té Prahy, tak se to najednou všechno jako rozplynulo, což mi na jednu stranu jako hrozně imponovalo, že jsem v tom velkém městě najednou a sám a bez těch rodičů a to, ale jako hrozně...
2: Můžu být zlobivější,
3: přesně, ale vlastně zároveň jsem hrozně rychle sklouznul vždycky k takovému tomu, že mi je vlastně jako smutno a že si spoustu věcí jako musím zařídit sám, jinak je nebudu mít. Všechny věci ohledně školy, ohledně nějakých potvrzení o studiu a tady ty jako organizační věci, tak v tom jsem byl úplně jako nemožnej a metodou pokus omyl jsem se to všechno prostě nějak musel učit a všechno si to oběhat sám, no.
2: Jak to, že jsi nešel bydlet k Marice? Jak to, že k nad tebou nedržela ochranitelskou sesterskou ruku?
3: Já myslím, že to jsem jí nemohl udělat vůbec. Tak ona v té době měla nějaký třeba dvouletý dítě, takže to nebylo vůbec jako téma, to bylo normálně jako intr a hotovo. A vlastně jsem teď zpětně hrozně rád, že jsem jako si ten intr mohl projít, protože je to taky nějaká...
2: To je taky zkušenost.
3: To je nějaký kolorit toho dospívání, si myslím trochu.
2: Myslím, že na intru je nejsmutnější, že člověk odjíždí tu v neděli večer, když všichni ostatní jsou ještě doma a ty jdeš do té tmy, protože ten podzim je brzo tma a jdeš do té Prahy a zatímco všichni jsou doma v těch obývácích.
3: Teď jsi mi to úplně jsi mi to navodil tu... atmosféru a úplně mi přeběhl mráz po zádech, protože jsem to vlastně úplně nesnášel. Přesně vtedy, když byl ten podzim, teď z toho domku na té Vysočině, kde plápolal ten krb, mě prostě naši odvezli na to nádraží. Teď jsem 2 hodiny tím vlakem jel do té Prahy, kde jsem vystoupil v 8 nebo v 9, už byla tma, teď jsem se prostě kodrcal na tu želivárnu, kde jsem byl na tom intru prostě s tou taškou 20-kilovou. No, úplně se mě to teď, už mi to vykreslil.
2: To byly smutné nedělní večery.
3: Smutný nedělní večery, to jo.
2: Kolik vás bylo v ročníku na konzervatoři?
3: 13.
2: A všichni dostudovali?
3: Jo, všichni dostudovali.
2: Mě to vlastně zajímá, jaká...
3: Měli 100% úspěšnost.
2: Jak se spolu vycházeli a kdy vlastně ti došlo, že ti tvoji spolužáci jsou zároveň vlastně tvoji konkurenti, protože to je stejná věková skupina a že se vždycky budete ucházet o ten samý typ rolí.
3: No, mě to... tak o otázku zpátky, vycházeli jsme spolu a furt vycházíme vlastně jako nejlíp, si myslím, jak bychom mohli, protože no, byli jsme strašně dobrá jako parta a hrozně jsme si všichni sedli. Nevím, jestli to bylo jako náma, nebo víc třeba těma pedagogama, který třeba velmi dobře věděli, co dělali a tak nás jako poskládali do toho ročníku, je to určitě možný. A právě na to jako navazuje ta odpověď na tu druhou otázku, že jsme byli hrozně dobře poskládaný i jako typově, že mě to vlastně doteď jako nedochází ta věc, že bychom si navzájem nějak jako mohli v uvozovkách jako brát ty role a bejt sami sobě jako konkurencí. Vlastně každý trošku teď děláme něco jako jinýho, něco svýho a myslím si, že se v tom naopak všichni nějak velmi jako podporujeme a jsme takový jako, vždycky jsme táhli jako za ten jeden provaz naopak, no.
2: Známe někoho z tvých spolužáků, nějaká známá jména? Nebo jsi nejznámější ty?
3: To nevím, jestli jsem nejznámější já, ale určitě si myslím, že budete znát třeba Pepu Feča, který je skvělej muzikálovej herec, hodně hraje v Karlíně, v Davidském divadle naskoušel představení, který jsem ještě neviděl a musím se mu omluvit a musím na něj zajít. A takže tak, ale nemyslím si, že asi nejsem nejznámější, nebo nevím. Nechci se do té role pasovat, takhle.
2: S čím jsi na škole nejvíc bojoval? Co ti nešlo? Přiznej se.
3: Třeba v akrobaci jsem nebyl úplně nejostřejší tuška v penále.
2: A tak to myslím, že zrovna to je disciplína, na kterou si jako tak jako stěžuje spousta herců, co znám.
3: No, jako jo, ale mě vlastně do jistý míry bavila. Ale nemůžu říct, že by mi to nešlo, ale měl jsem k těm výsledkům trošku trnitější cestu, takhle. Kdybych to řekl kulantně úplně.
2: Takže asi byla chyba, že tě maminka nepřihlásila i na ten balet v dětství.
3: Jo, to asi jo. To si myslím, že by ze mě legendární Petr Pachl, učitel akrobacie, měl větší radost.
2: A co tě naopak bavilo? Kde se cítil jako ryba ve vodě?
3: Všechno vlastně. Zpěv mě bavil hrozně. Tance nejrůznější, tam jsme si opravdu vyzkoušeli od lidových tanců, charakterní tance různý, historický přes step, takže jako hrozně rozmanitá paleta těch věcí, které jsme si mohli jako vyzkoušet a fakt mě to bavilo jako všechno, no. Nemůžu vůbec z těch praktických jako předmětů vyjmenovat nějaký, který by mě jako nebavil. Všechno to oproti té základce, kdy se vrátím trošku k tomu přechodu, kdy ten člověk najednou z té lavice tak přijde do prostředí, kde se prostě hejbe každý den zkouší něco nového, tak to pro mě bylo úplně kouzelný.
2: A kdo z pedagogů na tebe měl největší vliv?
3: No určitě si myslím pedagogové herectví. Kateřina Macháčková a Pavel Šimák, režisér.
2: Zdravíme Kateřinu Macháčkovou. Mm-hmm. Brzy bude sedět na té židli, na které sedíš ty. Už jsme domluveni.
3: Zdravím dopředu.
2: Zeptám se i na tebe, až tady bude. A co vlastně si potřeboval slyšet od těch pedagogů, nebo v čem ti vyhovovali, co bylo to, co vlastně ti dodávali? Sebevědomí, techniku, nevím prostě.
3: Já si myslím, že nám hodně celému tomu ročníku dodávalo takovou jistotu to, že jsme měli tu Kateřinu, která nás vedla po té herecké stránce a na té druhé straně toho Pavla Šimáka, který nás vždycky spíš jakoby režíroval. Vlastně z té podstaty to, co ten režisér jako dělá vlastně. Mm-hmm. Takže to si myslím, že byl jako skvělej kompromis, to nebyl kompromis, ale
2: kombinace.
3: Vlastně kombinace těch obou světů, že nás neučili vlastně jenom dva herci a neměli jsme jenom jako herecký techniky, ale zároveň i ten režisér, který nám vlastně dal takový jako velmi praktický vhled do toho vlastně řemesla trošku. Mm-hmm.
2: Kdy ses poprvé objevil před kamerou?
3: Já to vlastně nevím doteď, jestli to byla nějaká reklama někde v prváku, anebo jestli to byla nějaká epizodka v Modrém kódu, něco takového.
2: Tak dobře, zeptám se jinak, co byl ten nejintenzivnější zážitek, který je v tvé paměti spojený s tvými začátky před kamerou? Nemusíme to brát úplně chronologicky, ale co byl takový, co jsi vnímal jako takový křest ohněm před kamerou? Já měl dojem, že člověk si svoji takovouhle první zkušenost jako pamatuje. Nechci tě samozřejmě tlačit, pokud žádná taková vzpomínka není.
3: No, asi bych teď úplně tady ztrácel čas vymýšlením a myslím si, že bych asi nic nevymyslel. Asi žádnou takovouhle úplně signifikantní, na kterou bych si teď vzpomněl, asi nemám. Asi ne.
2: Nevadí.
3: Bohužel, omlouvám se díky posluchačům.
2: Nevadí, mám na tebe nachystané další záludné otázky. Mým dnešním hostem je herec Antonio Šoposky a po písničce se ho budu ptát mimo jiné na to, jaké to je práce s Karlem Rodenem, nebo jaké to je hrát gay a točit intimní scény.
4: Mám prostě

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Eva Farná zpívala, že má boky jako skříň, ale můj dnešní host žádné boky jako skříň nemá, naopak je vysoký a štíhlý a je to herec Antonio Šoposky, který hned za výkon ve svém prvním celovečerním filmu dostal nominaci na Českého lva. A k tomu bych se právě v tom vstupu následujícím rád dostal. Tony, ty jsi hrál ve spoustě seriálů, který ti dal nejvíc a proč? A co tě vlastně tady tohle seriálové řemeslo naučilo?
3: No, seriál mi asi nejvíc dal možná Pan profesor, kterýho jsme točili s Vojtou Dykem.
2: Protože, což je vlastně tvojí příbuzný.
3: Což, když se to vezme hodně kolem a kolem, tak dejme tomu, že jo. My jsme si z toho dělali legraci na place trochu. A to mi dalo...
2: Abychom to možná posluchačům vysvětlili, tak tvoje sestra Marika Šoposká má za manžela Petra Čecháka.
3: Přesně tak.
2: A jeho bratr Pavel Čechák byl prvním manželem Taťány Vilhelmové, nyní Dykové.
3: Přesně tak.
2: Doufám, že jste se v tom posluchači nestratili.
3: Jo. Je to hodně.
2: Takže pan profesor.
3: Přes koleno příbuznej Vojta. Tak jsme spolu točili pana profesora a to byl takovej tím, že to bylo dvouřadej seriál, tak... Ne druhořadej, ale dvousériovej, pardon.
2: Dvě sezóny,
3: přesně. Tak to pro mě vlastně bylo, že jsem poprvé se snažil držet nějaký ten jednotný charakter po delší dobu toho natáčení, vlastně, který obsahovalo celý třeba dva a půl roku vlastně. Takže to pro mě byla škola, si myslím.
2: Myslím si, že taky pro herce, kteří studují konzervatoř, nemají tu zkušenost, že na té konzervatoři se vlastně učíte něco zpracovat od začátku přes prostředek do konce. Mm-hmm. A v tom filmu nebo v tom seriálu se to točí na přeskáčku, takže najednou vy si musíte, nejen pan režisér, ale i vy si musíte hlídat ty emoce, kde vlastně v tom příběhu zrovna jste, protože to netočí technologicky. To vím, že třeba i na tom filtru, když jsme točili, tak některé ty debitanty to zaskakovalo, a kde teďko vlastně jsem a jakou emoci vlastně
3: Jo, to chápu úplně, no. Jako samozřejmě v ideálním světě by to bylo krásný, no, ale tak jako není to vůbec asi praktická věc. To by nám pomocní režiséři nepoděkovali, kdyby jsme to takhle točili.
2: A hlavně pan docent, protože by to bylo hodně drahé.
3: Přesně.
2: Jak dáváš castingy a ten stres, že musíš na malém prostoru a rychle přesvědčit režiséra s producentem, že pro ten jejich projekt je zrovna ten nejlepší?
3: No, asi bych to neměl říkat takhle veřejně do mikrofonu, ale myslím si, že hůř a hůř. Kor v dnešní době, kdy se hrozně to zrychlilo a tak jako smrštilo do těch self-tapeů slavných, kterým covid samozřejmě hodně otevřel dveře a najednou všichni chtějí self-tapy.
2: To bychom možná posluchačům měli vysvětlit, co to je vlastně, že ty si vezmeš mobil,
3: jo, že
2: a vlastně sám doma
3: zadání,
2: se natočíš.
3: Tak, třeba nějaký úryvek z toho díla a mám se sám natočit, někdo nějaký spolubydlící nebo příbuzný, tak mi to musí nahazovat ten text, tak je to takový jako velmi invazivní pro mě, než přijít vlastně za tím režisérem, osobně se s ním setkat, i si něco říct nějak o těch představách, jaký o tom mají. Je to pro mě furt asi taková ta, nevím, v uvozovkách jako stará škola, ale furt takový jako příjemnější. Nebo
2: 24-letý herec řekl, že je stará škola, to je hezké.
3: Tak zase vydělám
2: barža. Co bych já byl vedle tebe v tom případě.
3: Tak je to pro mě furt asi příjemnější v tomhle duchu, no.
2: Pochybuješ někdy o sobě, nebo ty si říkal vlastně, že to máš čím dál tím horší. Proč je to pro tebe čím dál tím horší? Díky té technice, že se začíná teď už dneska těma self-tapama, že ani nikam nejdeš, nebo proč se to u tebe zhoršuje?
3: No, já jsem s tím třeba hodně bojoval, když si to zmínil právě třeba v té po tom natáčení toho filmu Tancuj Matildo, ve kterém jsem nějak vytvořil něco, za co jsem dostal potom nějaký jakoby ohodnocení v rámci třeba nějaký té nominace. A bylo pro mě vlastně tehdy hrozně těžký si uvědomit, že ty lidi jako budu muset ale furt přesvědčovat o tom svým výkonu, že to je neustálá práce se pořád vlastně jako obhajovat nějak, no.
2: A to ti nikdo z branže neřekl, že český lev není branou k dalším rodajím, ale dost často to znamená naopak stopku.
3: Říkali mi to na natáčení právě tohle filmu. Jsem to slyšel a říkal jsem si, to musí být nějaká blbost. A pak jsem teda byl rád, že jsem ho nevyhrál, že? Protože bych nechtěl mít stopku samozřejmě.
2: No, ono totiž vychází z předpokladu, tak on teďko dostal tu cenu, tak jednak se o něj všichni perou, takže my se o něj prát nebudeme. To je ten
3: to si řeknou všichni, my se o něj prát
2: to si říkají všichni. A druhá věc, on když teďko dostal tu cenu, tak on má nos nahoru a bude drahý.
3: Jo, takhle.
2: Já vím, že třeba Krištof Hádek mi to vypráví, že dostal českého lva, říkal, já jsem pak 2 roky nedostal žádnou roli. Jako.
3: Tak já všem slibuju, že jestli někdy dostanu českýho lva, tak slevím o 50% na honoráři, že nebudu drahý.
2: My jsme společně dělali seriál Filtr, už jsem to zmínil, který je aktuálně k vidění jak na obrazovkách České televize, tak na i vysílání. A velmi dobře si pamatuji ten moment, který si ty hodně intenzivně prožíval, když jsme tě vybrali, už jsme tě obsadili do té roli toho Matyho. A ty se najednou na těch castingzích už zůstával, ale ne v roli toho uchazeče, ale už toho partnera pro další herce, které jsme hledali. A najednou si úplně ožil a strašně říkal, tak takhle to vypadá z té druhé strany. Najednou jsem byl fascinován tím, že si najednou na té druhé straně toho procesu.
3: To pro mě byla hrozná satisfakce, že jsem se najednou dostal na tu, právě na tu druhou stranu, kterou jsem nikdy neviděl. Já jsem nikdy nevěděl, co se děje, když za mnou zaklapnou ty dveře a já odcházím z castingu, co si ty lidi říkají. Jako. Tak jsem to poprvé zjistil a bylo to obohacující pro mě.
2: A pomohlo ti to v něčem?
3: Ne, vůbec. Proto jsem z těch castingů teď možná nervóznější, protože už vím, co si tam říkáte.
2: Ale zase mám dojem, že pro tebe bylo jako, nebo že jsi si cenil, jednak si dostal vůbec svoji první hlavní roli, Filtr je tvoje první hlavní role. Ale zase se stal součástí toho tvůrčího týmu, protože jak režisér David Semler, tak já jsme se tě ptali vlastně i na ten tvůj názor, protože i ten tvůj názor pro nás byl samozřejmě důležitý, takže najednou jsi byl už i dost zodpovědný nejenom za svůj herecký výkon, ale za výběr těch dalších svých kolegů a kolegyň.
3: To jsem si uvědomoval samozřejmě a měl jsem z toho vlastně jako hroznou vlastně nějak radost, protože to pro mě bylo poprvý a hrozně vlastně nový, tím, že jsem se takhle moc vlastně na nějakým projektu podílel a že jsem do něj dával hrozně moc i přesně, jak jsi řekl, jak jste mi i dali možnost do něj jakoby promítnout hrozně moc sebe, tak to pro mě byl vlastně jako úplně skvělá fáze toho tvůrčího procesu, no, že jsem se do toho dostal fakt o hodně víc, než kdy jindy předtím.
2: Zažil jsi někdy čtené zkoušky? Asi na filmu Tancuj Matildo asi byly.
3: Jo, byly.
2: Ale jinak se asi to už dneska moc nedělá. Aby si měl soustředění před začátkem natáčení, to se taky asi ještě
3: to nestalo. Už vůbec ne. A kor někde 2 hodiny za Prahou ve stanu v týpíčku.
2: Ano, tam na pokraji Českého středohoří.
3: Přesně.
2: Pojďme teda k tvému zatím jedinému filmu, snímku Tancuj Matildo. Ačkoliv jsi byl hned za něj nominován na Českého lva, tak další filmové role se evidentně nehrnou. Tam ses ocitl po boku takových velkých hráčů, jakými jsou Regina Rázlová a Karel Roden. Měl jsi z toho těžké spaní?
3: No, já jsem si to hrozně přál, samozřejmě, když jsem zjistil, co to je za roli a kdo v tom filmu bude hrát, tak jsem si to strašně přál na tom se podílet a měl jsem spíš těžký spaní po nějakým posledním castingovém kole, kdy jsem čekal na ten finální výsledek. Tak to jsem těžký spaní měl velmi.
2: Já bych právě naopak čekal, že vlastně ve chvíli, kdy člověk tu roli dostane, tak to je jako velká radost, ale pak přijde ta tíha z odpovědnosti. Tak oni mě vybrali. Ty to nemáš, já myslím, že to má spousta lidí. Jako, a teď se ukáže, že já to vlastně neumím, že si vybrali špatně. Jo? Netrpíš tímhle syndromem, jakože já se odbojím vedle Karla Rodena s Reginou Rázlovou, to jsou páni herci, excelentní. A teď se přijde na to, že já to vlastně neumím. Tímhle netrpíš?
3: No, nechci, aby to znělo jak samolibě, ale vlastně asi ne, protože věřím těm lidem, že si mě vybrali kvůli něčemu, co není o tom umět nebo neumět, ale vlastně jaký třeba jsem, nebo jakou mám nějak energii třeba do té role, nebo no, asi takhle to vnímám spíš.
2: Takže nervozita žádná?
3: To nervozita samozřejmě byla, ale spíš jakoby z těch, nevím, třeba techničtějších věcí, jako bejt na to nějak připravený jako textově a znát ten scénář fakt jako, jako perfektně, prostě vědět přesně, když se to všechno točí na přeskáčku, v jaký fázi se teď jako nacházíme, v jakým tom dramatickým oblouku, který se snažíme nějak vyprávět, tak kde jsme a jak to zachytit co nejlíp.
2: My, když jsme začali o tobě uvažovat právě do filtru, že bys tam mohl hrát jednu z hlavních rolí, tak jsem si tě samozřejmě jaksi proklepával, takže jsem šel i za Karlem Rodenem a ptal jsem se ho, jak jsi talentovaný a šikovný.
3: Pro boha, co odpověděl.
2: Tak právě mi vyprávěl, jak jako chválil tě, velmi tě chválil, ale třeba mi říkal, že tě musel trošku provokovat a popichovat, aby ses na něj nebál zařvat,
3: jo,
2: a aby ses nebál nějakého fyzického kontaktu s ním, že tam si měl jako nějaký si respekt a úctu.
3: No, to je
2: nebo
3: pravda,
2: dobré vychování,
3: no,
2: z rodiny, nevím.
3: No to je právě ono, to je, jak jsem o tom mluvil. To je pravda, to jsem měl s tím velký problém, kdy jsme tam měli vyloženě scénu, kdy jsme se s tím Karlem jako pohádali opravdu ošklivě a já jsem z toho obrazu měl odejít s tím, že do něj jako strčím a on úplně jako vlastně bezvládně spadne na zem a bylo to fakt takový jako drsný a pro mě to bylo úplně jako ne... jsem si s tím vůbec nevěděl rady a on mi to sám říkal. Normálně, to, neboj se toho, já to jako zvládnu a já vím jako, ale prostě nešlo mi to vůbec.
2: Ale
3: já to nezvládnu. Ale myslím, že jsme se z toho pak dostali jako dobře, že nakonec jsem nějak sebral veškerou drzost, kterou jsem sobě měl a nějak jsme to dali dohromady.
2: Když člověk točí s takovými osobnostmi a v tomhle filmu si točil prakticky jenom s Reginou Rázovou a jenom s Karlem Rodenem, tak zároveň jim můžeš koukat trošku pod prsty, jak oni to dělají, jakou mají techniku, jakou mají přípravu, jaký mají třeba fígle. Zaujala tě něco při téhle spolupráci konkrétně, ať už u Reginy nebo u Karla nebo u jiného projektu samozřejmě?
3: No, u toho Karla mě vlastně zaujalo velmi to, jak on... Jak jsem o tom mluvil, že jsem se snažil být připravený po té stránce toho scénáře a vědět, o čem jako hraju, tak on to prostě před každým obrazem věděl úplně neuvěřitelně perfektně to, o čem hraje a co chceme, aby ta scéna jako řekla tomu divákovi. Tak to jsem jako na to koukal s otevřenou pusou, protože to bylo fakt inspirativní a věděl jsem, že ta moje příprava vlastně byla ještě úplně chabá oproti tomu, co vlastně, jak ten Karel je schopný ty role jako navnímat a vystavět si je v té svojí hlavě tak a pak to předat tomu divákovi, takže vlastně jako pak je samozřejmě tam, kde je a je to náš pan herec.
2: Mým dnešním hostem je herec Antonio Šoposky.

0: Hostem čtvrtečního nočního mikrofóra je herec Antonio Šoposky. Tony, já jsem posluchačům slíbil, že se budu ptát i na to, jak se natáčejí ty intimní scény. Velkým milníkem tvé kariéry je bez pochyby seriál Filtr. Jak už jsem říkal, je to vůbec poprvé, co jsi hrál hlavní roli. A myslím si, že jsi čel opravdu velké výzvě. Jednak jsi hrál geje, 16-letého geje, ačkoliv ti během natáčení bylo 23, dnes už je ti 24 a ty už máš, pokud se nepletu, 9 let, nebo jak dlouho, tu jednu a tu samou přítelkyni. Máš rád výzvy?
1: Jo, ale možná o to víc v tom profesním životě, kdežto v tom osobním právě mám rád všechno tak, jak je a jak to funguje a nemám rád věci měnit právě v tom osobním. Ale myslím si, že o to víc se to ve mně probouzí právě v tom profesním.
0: Od první chvíle jsem tě na Filtru jako producent varoval, že tam jsou a budou intimní scény. Ty se stvářil velmi sebevědomě a velmi odhodlaně. Nakonec se mi ale zdálo, že to pro tebe byl mnohem nakonec větší oříšek, než jsi sám myslel.
1: Jo, byl no. Byl hlavně asi kvůli tomu, že z podstaty nejsem úplně ten kontaktní typ jakoby člověka a bylo to pro mě jako náročný i z hlediska toho udržet vlastně tu emoční linku té scény pod tou choreografií vlastně, která byla taky často náročná a jakoby vyladěná úplně do detailu, aby se tam všechno stalo od A do Z, jak mělo. A no, je to vlastně jakoby náročná taková jako technická disciplína a když se pod to mělo ještě přidat to vlastně, to zahrát s nějakým samozřejmě podtextem a s nějakým jako citem, protože ty scény byly i hodně jako citový a citlivý, tak to bylo náročný pro mě.
0: V poslední době se hodně mluví o koordinátorech intimity, to je poměrně nová profese, která se u filmu objevila. Pomohla ti, je to pro tebe užitečná profese?
1: Pomohla mi velmi. Pomohla mi velmi, protože jsem byl ze všeho jako o hodně víc klidnější, protože jsem tam cítil takovou ochranou síť vlastně pod sebou. A i si myslím, že vlastně tady ten koordinátor vlastně by třeba teoreticky nebyl tak nutný vzhledem k tomu, jak David Semler, režisér, je jako citlivý a empatický člověk, ale dovedu si představit, že ten koordinátor může být občas takovým trošku zjemňovat vlastně tu komunikaci mezi třeba tím režisérem, který má samozřejmě nějaký svůj požadavek a nějaký svůj cíl, který ho potřebuje dosáhnout, a tím hercem, který třeba neví, jako z jaký strany to úplně uchopit, je z toho jako nervózní, nesvůj, takže si myslím, že to může být mezi třeba těma rozdílnýma energiema toho herce a režiséra, tak to může být jako velmi dobrý pojítko a takový komunikační kanál.
0: Souhlasím s tebou a za mě bych řekl, že ještě jednou velkou předností koordinátora intimity je, že vlastně může poradit fígle, vlastně jak třeba natočit něco, aniž by se to dělo, ale na té kameře to tak vypadá, že se to tak děje vlastně. Že ani vlastně není potřeba vždycky to všechno dělat jednak jedné, že některé věci jdou udělat pomocí předem nacvičené choreografie a správných úhlů.
1: Což vlastně není v úvozovkách o ničem jiným, než o choreografii a úhly kamer a těl a tak.
0: Tony, kde se vidíš za 10 let?
1: Za 10 let se vidím...
0: Je ti 24, to už budeš mít za sebou krizi kristových let.
1: Krizi kristových let. No to uvidíme, kdy přijde, protože já jsem takový nějaký zrychlený a přijde mi, že krize kristových let by měla dorazit tak za 2-3 roky, takže...
0: No před chvilkou jsi řekl, že jsi stará duše ve svých 24.
1: No právě. Ne, vidím se ideálně tak, abych byl spokojený sám se sebou, jak v pracovním, tak i v osobním životě, což by v tom pracovním obnášelo nějaký ten postupný pozvolný vývoj, tak jako to je doposud, nějaký samozřejmě hezký pracovní příležitosti a ten osobní život by to obnášelo to, co doposud.
0: Tony, ty se zatím divadlu spíš vyhýbáš, nebo divadlo se vyhýbá tobě?
1: Protože... Divadlo se vyhýbá mně, já se divadlu vůbec nevyhýbám.
0: Takže i ambice v tomhle směru máš.
1: Jo, určitě. Určitě bych moc rád jako i ten divadelní svět si osahal víc, protože zatím jsem k tomu měl jenom pár možností a vím, že vlastně před tou kamerou, před kterou jsem strávil už jako delší čas, tak jsem si nějakým způsobem trošku jistější než na tom divadle, ale zase je to pro mě ta výzva, o kterých jsme se bavili, že tam, kde jsem si trošku méně jistý, tak to mám trošku touhu jako objevovat a poznávat o to víc možná.
0: Ty jsi loni nastudoval s režisérem Braňo Holičkem Otela pro letní shakespearovské slavnosti. Mm-hmm. Teda ty přímo nehraješ Otela, ty tam hraješ Roderiga, mm-hmm. ale chtěl jsem se zeptat, jaké to je? Je to zase ten typ výzvy, který máš hrát? Když už teda hraju to divadlo, tak prostě po nocích, za deště, ve větru a ještě si sem beru prázdniny.
1: Upřímně, když jsem sem do studia vyrážel v 10 večer, tak mi to velmi připomnělo loňský zkoušení právě na Pražském hradě, kde jsme měli standardně zkoušky třeba od půlnoci do 4 do rána, právě ty 2-3 týdny před premiérou. A no, asi jo, asi si vlastně odpověděl za mě. Byla to prostě výzva a hrozně hezká nabídka. Udělalo mi hroznou radost, že Braňo sám si mě do té role jako vybral, protože jsme spolu už spolupracovali předtím a byla to skvělá spolupráce, takže jsem z toho měl radost, že s ním zase můžu pracovat. A nelituju toho vůbec. Bylo to jako náročný, energeticky, psychicky pro všechny, ale nelituju, no.
0: Je výhoda, protože Braňo Holiček si prošel, má svoji vlastní bohatou hereckou zkušenost. Mm-hmm. Je to pak pro ně jako režisera výhoda, že lépe se dovede vcítit do toho herce, co v daný okamžik prožívá, jak mu pomoct, jak mu ho lépe navést k tomu cíli, ke kterému ho chce dostat?
1: Já myslím, že určitě. Já myslím, že určitě, že vlastně jsem tam u něj cítil podobný princip, jak co jsem mluvil o těch pedagozích herectví, kde jsme měli jak režisérský, tak herecký pohled na věc, tak tady jsme to měli vlastně v jedné osobě, že vždycky, když s ním spolupracuju, tak je to právě jako velmi dobře režijně podchycený, ale zároveň dokáže vytušit, jak se ten herec před tou kamerou prostě cítí a co mu má říct, aby ten herec to pro něj udělal. Takže si myslím, že jako v tom je velmi, velmi jako dobrý a hrozně rád s ním pracuju.
0: Mým dnešním hostem byl herec Antonio Šoposky. Tony, díky za tvůj čas i odpovědi, ať se ti tvoje sny a touhy plní.
1: Děkuju moc za pozvání a přeju všem dobrou noc.
0: Od mikrofonu se loučí a příjemnou noc ve společnosti Nočního proudu vám přeje i Jaroslav Sedláček.

0: Blízká setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude moderátor Michal Rosypal, kterého svého vysněného autora si pozval do pořadu Knižní kód, co vypátral během natáčení dokumentu o Daně Drábové a nedocházejí mu ještě nápady na jeho populární mashupy. To všechno nám prozradí novinář Michal Rosypal.
0: Blízká setkání
2: zítra po 11. hodině
0: na dvojce. Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud s datem 1. října, který otevírá Michal Prokop říjnovou písní Prstoklad.

Martin Kalenda a Pavel Lipták, to jsou zpívající kytaristé pražské kapely Marako Plaš a také moji hosté, kteří dorazí do tohoto nočního proudu hned po půlnočních zprávách. Kapela Marako Plaš každý rok, letos už dokonce po 15. pořádá takový velice, velice užitečný a prospěšný benefiční nebo charitativní koncert Marako Plaš versus Alzheimer. No, je takový naším, myslím, hezkým a dobrým zvykem, že se obvykle sejdeme, abychom si o tom nadcházejícím ročníku něco pověděli, aby nám pánové

Cappuccino.

Zpěvačka Tanita Tykaram nám svou písničkou Cappuccino Song připomněla, že dnešní den, tedy 1. říjen, je Mezinárodním dnem kávy. Krom toho je také Mezinárodním dnem seniorů a co je pro nás, myslím, zajímavé a podstatné, od roku 1975 je 1. říjen také Mezinárodním dnem hudby. A jak říká Jiří Schellinger, hudba radost dává.

Tak tohle to byl senegalský zpěvák Youssou N'Dour, svého času dokonce ministr kultury v Senegalu, který je také jedním dnešním oslavencem. Youssou N'Dour právě dneska slaví své 67. narozeniny. No a do všeobecného povědomí světové hudební veřejnosti se dostal především v druhé polovině 90. let svým účinkováním na albu a následném turné Petra Gabriela Sou. A když už mluvíme o Petru Gabrielovi, tak Peter Gabriel před pár dny vyslal do světa další ochutnávku, další kousíček ze svého chystaného letošního alba O.I. A já vám tuhletu písničku právě v téhleté chvíli nabízím, jenom dodám, že se jmenuje Face the Wall.

0: Pavel Lipták a Martin Klenda, zpívající kytaristé kapely Mrakoplaš, budou mými slíbenými hosty hned po půlnočních zprávách Českého rozhlasu Dvojka, které se v této chvíli už naprosto nezadržitelně blíží. A jak jsem sliboval na začátku, zase po čase se bude v tomhletom studiu i živě hrát a zpívat. Tak buďte u toho.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel i zřizování center pro odmítnuté žadatele o azyl ve třetích zemích. Sparta porazila České Budějovice a poprvé v sezóně to hokejové Tipsport Extraligy vyhrála doma. Dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů. Je pátek 2. října, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 zástupců koaličních stran.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda Starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Včera zemřela v nemocnici žačka, která byla po útoku v kritickém stavu. První obětí byla na místě incidentu jedna z napadených učitelek. Druhá kantorka je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila.
5: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
6: Nikdo z nás jako rodiče asi nevím ani len představit, žiaľ, ktorý musí aj rodičia prežívať.
5: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Antimonopolní úřad udělal rekordní pokutu skoro 2 miliardy korun kartelu výrobců a prodejců kabelů. Podle úřadu se nezákonně domlouvali na prodejních cenách hliníkových a měděných kabelů.
7: Na kartelu se podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejeschleba podílelo celkem 6 firem. 2 pokutě unikly. Jedna je totiž v insolvenci a druhá kartel nahlásila, říká Nejeschleb.
8: Přišla za úřadem a v podstatě upozornila na tu kartelovou dohodu. Bez tady tohoto kroku je vysoce pravděpodobné, že by úřad vůbec kartel neodhalil.
7: Firmy NKT a Prismian Kabely dostaly rekordní pokuty. Přes 900 milionů korun každá. Kablo Vrchlabí a Telefonika Kabely potom desítky milionů korun. S pokutami nesouhlasí, citujeme z vyjádření Kabla Vrchlabí.
9: S interpretací a závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že k žádné kartelové dohodě nedošlo.
7: Pokuty nejsou pravomocné, firmy se plánují odvolat a nakonec pravděpodobně rozhodne až soud. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu návratového nařízení, které finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo Africe.
10: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Do Česka dnes mají přijet až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství hlídek z různých oddělení.
11: Do terénu nasadíme policisty z celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
1: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech jsou částečně zredukované počty směn. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí společnosti, ale neupřesnil, o jaké komponenty ani o jakého dodavatele jde. A podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července, kdy se Turkovo auto v křižovatce u náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný a podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
12: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
1: Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za svou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Hudebník taky celoživotně bojuje za lidská práva nebo ochranu klimatu.
13: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Sport. Sparta zvítězila v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2 a poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže vyhrála doma. Za Pražany si před více než 11 000 diváky v O2 aréně připsal extraligový debut 16-letý obránce Matyáš Michálek. U utkání ho chválil asistent trenéra Sparty Ladislav Šmíd.
14: Obrovský talent Sparty, ale i českého hokeje. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat v 18. na mistrovství světa. Tam se mi osvědčil a v 16 letech není to sranda v autučku před tolika lidma, ale on je ledově klidný a co na něm miluje, je, že je ohromně koučovatelný. Jo. Takže cokoliv mu řeknete, tak on na to je schopný i hned zareagovat.
1: Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 za Rousínovém a nehoda u Velké Býteše. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stojí za Rousínovém na kilometru 212 porouchané osobní auto. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, už je ale označený světelnou šipkou. Na D1 počítejte s nočním omezením u Brna ve směru na Prahu. U nájezdu z centra a od Mikulova na kilometru 194 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. V Praze bude až do rána uzavřený Strahovský tunel. Údržbáři tentokrát pracují v obou směrech. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. A nehodu vyšetřují u Velké Býteše na Brněnsku. Na silnici 602 do 9 křížů se střetlo auto s motorkou. Omezují průjezd u křižovatky na Přibyslavice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se uchlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. Přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. Na západě a severozápadě velkou oblačnost a slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří většinou kolem 15 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučer mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční prout a já v něm už za pár okamžiků uvítám své slíbené hosty Martina Kalendu a Pavla Liptáka z kapely Mrakoplaš.

0: Pavel Lipták a Martin Kalenda, zpívající kytaristé kapely Mrakoplaš, jsou mými slíbenými hosty ve studiu a už jsou tady taky fyzicky přítomní. Pánové, já vás vítám, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, jsme šťastní.
0: Tak my jsme to naše dnešní setkání, to naše dnešní povídání zahájili vlastně titulní písničkou Tichá radost vašeho prozatím posledního alba. My se určitě dostaneme k tomu, jak dlouho ještě tohleto album bude poslední a co se chystá, co se děje. Ale teď pojďme k věci, která je úplně nejaktuálnější, která se týká hned téhleté neděle. A to je koncert takový specifický, benefiční, charitativní koncert, který vy vlastně už pořádáte a děláte po 15. A já už to nechám na vás, to je otázka na vás.
1: No tak po 15. to je, jmenuje se to Mrakoplaš kontra Alzheimer, s podtitulem Nezapomeňme na sebe, protože to vzniklo vlastně, jak bych to řekl, ne patron, no ale dejme tomu, že i patron naší kapely, Terry Pritchett trpěl Alzheimerovou chorobou a klub Terryho Pritchetta udělal sbírku tehdy na výzkum Alzheimerovy choroby a my jsme si řekli, že bychom mohli takhle přispět a udělali jsme první z těch koncertů jehož výtěžek stejně jako u všech ostatních ročníků, nejde do žádný nadace přes, ale jde přímo do panu profesorovi Bartošovi do AD centra. Říkám to správně.
2: Ano, no. Je to tak. Ten koncert sám o sobě si klade za cíl nejenom vybrat peníze, které by pomohly ve výzkumu, ale i dát vědět o té nemoci a o tom, v jaký fázi je třeba z hlediska léčitelnosti a pomoct i rodinným příslušníkům, kteří v návaznosti na aktivity pana profesora Bartoše a jeho týmu se mohou informovat o tom, co se s tím dá dělat, nebo jak by mohli svým rodinným příslušníkům, který trpějí tou nemocí, pomoct.
1: No, ale další cíl z toho koncertu samozřejmě, aby jsme nebyli ponuří, je i v tom ty lidi pobavit. A v čemž nám teda už po několikáté, nevím, po kolikáté za sebou pomáhá Divadlo v Dlouhé, kde se koncert bude konat.
0: Mm-hmm. Pojďme upřesnit, já jsem zmínil, že se bude konat v neděli, tuhle neděli, což je 4. Je to ta
2: 4.10. v 19.30 to vypukne v Divadle v Dlouhé.
0: Mm-hmm. A tak pojďme ještě prozradit, co teda všechno se tam bude dít.
1: No, zahrajeme samozřejmě před přídavkem zahrajeme 12 písní.
0: Před mnohými přídavky.
1: Zahrajeme 12 písní, z nich tedy 4 budou naše kmenové, 4 budou zhudebněné sonety od Miloně Čepelky a 2 písně, tak to není 12, to je 10, omlouvám se, a 2 písně budou s Michalem Prokopem. A já jsem řekl 12, protože vlastně loni i předloni jsme měli těch písní jako víc. No. Takže takhle to bude. 10 písniček, 4 naše kmenový, 4 vlastně nový písně, protože text nebo ty sonety napsal pan Milan Čepelka a hudbu jsme napsali my dva s Martinem po dvou a právě Michal Prokop přijde.
2: Jako ono totiž hvězda. A my za to děkujeme, Ilio, že vlastně každý rok můžeme zvát posluchače Českého rozhlasu na tuhle bohulibou událost. Ono totiž, pokud o tom ještě neslyšeli, my každý rok máme 2 speciální hosty, kteří svým jménem zaštítí ten ročník, ve kterém účinkují. V minulých letech to byli třeba Jan Spálený, Luboš Pospíšil, Petr Janda, Ivan Hlas, prostě byla to velká plejáda výborných muzikantů a mimo jiné muzikantek, protože jsme měli Věru Nerušilovou, Martu Elefteriádu a další, ale to právě padla volba na
1: tyto Michala, dva pány.
2: Prokopa a Miloně Čepelku. Bohužel tedy Miloň Čepelka, protože je letošní rok velmi zaneprázdněn a došlo i k několika smutným změnám v Divadle Járy Cimrmana, kde dlouhá léta vlastně od začátku působí, tak jsme dostali černýho Petra a fyzicky se nebude moc zúčastnit naší benefice. Přesto ale tam s námi bude, protože bude virtuálně na plátně a protože jsme si připravili i ty jeho sonety a součástí těch koncertů je i aukce raditních předmětů, tak on i přispěl do té aukce raditních předmětů svými úžasnými dary, tak doufáme, že naše posluchače a ty, kteří přijdou na koncert, nezarmoutíme a budou tam s námi stejně rádi, i když tam vlastně pan Čepelka bude jenom na tom plátně.
1: A co se týče těch raditních předmětů, tak opět bude se dražit ještě neexistující fotografie. To můžu říct, ne?
2: No jasně, no za ty roky se nám podařilo udělat pár fórů, které prostě fungují, takže...
1: No a to znamená, že ten, kdo to vydraží, tak se vyfotí se všemi účinkujícími i s těmi nejslavnějšími a tu fotografii přímo na místě od nich podepsanou obdrží, i zarámovanou.
2: Ano, i zarámovanou.
1: Vytištěnou.
2: Ještě je tam jedna věc, když jsme byli o hostech, sice budeme mít virtuálního pana Čepelku, ale fyzicky se přidají ještě další dva hosté, kteří jsou takzvaně nad plán. Jedním z nich je tvůj kolega z Českého rozhlasu, Ondřej Konrád. Jo, tak tři. Ano, Ondřej Konrád. Ten se přidá do několika písní se svojí neuvěřitelně pevnou a úžasnou foukací harmonikou. Pak tam bude Vladimír Secký, zvaný Boriš, který opatří písničky Michala Prokopa, možná jeden sonet saxofonem. No a spolu s námi tam bude i hráč na klávesový nástroje Slávek Brabec. Protože jinak je Mrakoplaš čtyřčlenný kytarový band.
1: Pětičlenný,
2: je to
1: počítáme,
2: tak.
1: Počítáme i zvukaře našeho. To je taky člen kolektivu.
2: Tak. Vlastně bez něj by to teď už nešlo, protože...
0: No. Pojďme se ještě na chviličku vrátit vlastně k tomu samotnému principu těchto benefičních koncertů. Vy už jste zmínili, jak se zavedl před těmi 15 lety ten nápad, jak se to stalo. Ale známe to, český člověk je člověk podezíravý. Jakým způsobem tedy potom jsou ty finanční prostředky? Protože vy jste říkali docela úctě hodné číslo, že za těch doposud 14 let se podařilo vybrat už 1 300 000 korun. Jakým způsobem a k čemu konkrétně oni jsou potom využívány?
2: Já?
1: Klidně no, to jo, řekni, protože já bych řekl nějaký nesmysl, takže třeba po odečtení nákladů na tvůj bazén.
2: Ano, ale
1: to neřekni.
0: Kadejlak taky není zadarmo.
2: A já ty peníze potřebuji víc. No. Pan profesor Bartoš se svým týmem se snaží přijít na to, jak Alzheimera léčit, co to způsobuje a kdy to přesně... Diagnostikovat
1: co nejdřív.
2: Ano. A to je další věc. Kromě výzkumu, kde to vzniká a proč to vlastně vzniká, existuje další výzkum, který se snaží zajistit časnou léčbu Alzheimerovy nemoci, protože ta časná léčba jakýmsi způsobem zpomaluje průchod té nemoci a v návaznosti na to, jak to říct, větší důstojnost toho postiženého člověka, protože o to tady vlastně jde, aby...
1: A dává tomu postiženému člověku víc času, protože ano, prostě ano. Zpomalí průběh. No.
2: Ano. Takže vlastně ten výzkum si klade několik cílů a mimo jiné je i teda edukativní. Jednou z věcí, kterou oni vytvořili, vlastně ten tým vytvořil se svými spolupracovníky, tak je třeba i aplikace, která se snaží rozpoznat příznaky Alzheimerovy nemoci, a to i v prostředí, který by pro ty relativně ještě málo postižený nebo jejich rodinní příslušníky nemusel jim působit stres. Takže nemusí se třeba dneska chodit hnedka ke specialistovi, neurologovi, a tým doktora Bartoše udělal vlastně test, který si lidi můžou zkusit bez jakýchkoliv kontrol udělat v lékárnách jednoho řetězce a zjistí, jestli už mají nějaký aspekty té nemoci. Takže...
1: Ale je i aplikace, kterou si můžeš pustit, stáhnout doma.
2: Ano, zkoušet. Třeba už doma. Takže...
1: My sami jsme ji testovali.
2: Jo? No. Je to vlastně zpřístupnění nějakých základních bodů, které můžou pomoct právě v tom, aby přišla co nejdřív časná léčba. Pak třeba vím, že profesor Bartoš dělal i výzkum a srovnával kognitivní funkce, tedy ty mozkové funkce, pacientů s Alzheimerovou nemocí a zdravých seniorů. Mm-hmm. Na začátku, když jsme začínali, tak se snažil sehnat co nejvíc zdravých seniorů, takže já jsem třeba nanominoval svoji maminku jako zdravého seniora, aby šla dělat ten srovnávací vzorek. No a za 2 roky už byla pacientem pana profesora s Alzheimerovou nemocí, takže se vlastně o ní postaral v celkem časném stádiu a já myslím, že jí to pomohlo. No.

0: Pavel Lipták a Martin Kalenda, zpívající kytaristé kapely Mrakoplaš, jsou stále mými hosty ve čtvrtečně pátečním nočním proudu. Tohle byl samozřejmě Michal Prokop, kterého jsem úmyslně vybral na základě toho, že jsme hovořili o tom, že právě Michal Prokop bude jedním z hostů na tom nedělním benefičním koncertu. A mě by teď, pánové, zajímala jedna věc, protože za těch 14, teď už tedy 15 let, tam prošlo vlastně těmi koncerty alzheimerovskými neuvěřitelné množství jmen. Pojďme zmínit ještě některá další, která jste získali, nalákali.
1: Já musím teda zmínit, že bohužel jsou tam jména, kteří už mezi námi nejsou. Je na prvním ročníku hrál třeba Petr Jurkovič a Petr Introvič. No ani jeden z nich už tady není. Kromě nich tam byl ještě Vláďa Merta a Michal Braxatoris. To se pamatuju.
2: Taky když, aby jsme teda to ještě zůstali v podobném gardu, tuším, že v roce 2014 měl být hostem Petr Zkoumal, a tři dny před koncertem bohužel zemřel, takže shodou okolností ho na poslední chvíli zastupoval on.

0: všichni docházeli domů, aby jsme si naskoušeli ty písničky a už po první návštěvě jsme byli rodina. To bylo fakt úžasný, že prostě paní byla, bohužel už taky byla, no, ale byla báječná, nádherná, včetně teda dcery, Báry, jo. Takže to je ročník, ze kterého jsem si já, protože když se dělají ty fotky, tak samozřejmě nebudeme vám lhát. Vybere se ta nejlepší, udělají se třeba 3 kopie, ta nejlepší se vybere, ta se dá tomu člověku
1: vydražiteli
0: a ty ostatní dvě se zničí, opravdu poctivě se zničí, ale tentokrát jsem si jednu vyžádal, protože jsem chtěl mít prostě fotku s paní Nerušilovou.
1: Mimo jiné, když jsme u paní Nerušilový, my jsme samozřejmě během těch let, když jsme začínali, tak jsme kontaktovali muzikanty, kteří byli nebo jsou našimi přáteli. A
0: od těch jsme začali, že jo?
1: Od těch jsme začali. A postupně ti slavní naši přátelé už
0: docházeli.
1: Takže jsme právě začali kontaktovat lidi, kteří jsou fajn, moc si jich vážíme. A mezi nimi byla právě i Věra Nerušilová. Pamatuju si, že jsem
0: se... A to nám dohodil Mirek Januš, ale...
1: No, je to možné. Ano, ale v každém případě, já když jsem zavolal její dceři, protože paní Nerušilová neměla telefon a o všechno se starala její dcera Bára, tak jsme se domluvili na tom, že během léta navštívím na jejich chalupě v Jizerských horách. Já jsem tam přijel. To je prostě, představte si starou chalupu, takovou roubenku s výhledem do údolí, kde se pasou ovce. Hmm. Paní Nerušilová byla úplně úžasně vitálně energická dáma, která, když jsem s ní v tu chvíli potřeboval natočit pozvánku, tak aby ten vlastně ten jeden z těch hlavních hostů prostě pozval posluchače a diváky, tak prostě jedinou starost, kterou měla, jestli jako teda dobře učesaná, jestli jí to sluší. Pak tam prostě vysmahla úplně nádhernou pozvánku a zbytek času mě vyprávěla. Představte si prostě, jak to muselo vypadat, když mě zpívala píseň, kterou v 60. letech s ní vystupoval v rámci nějakého pásma o Mao Tse-tungovi. Takže Jizerskými horami do údolí se nesl její prostě alt, temný alt. Mao Tse-tung, Mao Tse-tung. A to jsem, tak já jsem měl pocit, že teda zažívám něco, co není úplně dnešní. No.
0: A krásný byl třeba ještě minulý ročník, oni byli krásní všecky, ale minulý ročník, tam byl jako host, byl Jan Kravka, herec, a Mirek Hnuš. A hráli jsme rock'n'rolly, protože já jsem měl tu čest s nima účinkovat v představení rock'n'roll ve studiu 2, a které bylo o Mikym Volkovi, takže on za Kravka hrál Mikyho Volka a Mirek Hnuš to vlastně napsal celý a hrál tam, teď už to můžu říct, protože už to měl dernéru, bohužel, hrál tam vlastně nebo řídícího důstojníka STB a ďábla zároveň. Tak jo. Takže minulý rok, a to se nás tam sešlo víc, co tam byl, ještě Pavel Tesař, herec Divadlo Dlouhý, Honza Meduna taky, saxofonická z Divadlo Dlouhý, Martina Fialová a ten Slávek Vrabec, takže byla i dechová sekce. A loni to bylo teda opravdu velký.
1: To bylo velký. A teď si mě vlastně, teď mě to připomnělo ještě vlastně jednoho úžasného hosta, což bylo takový překvapení, když jsme měli, tuším, že 10. ročník, tak se nám podařilo získat na benefici takového tajného hosta, který byl Zdeněk Svirák. A my jsme...
0: To je pravda.
1: My jsme vlastně... protože Zdeněk Svirák sice zpívá, ale v rámci tématu Alzheimera jsme vlastně ho požádali, jestli by mohl udělat kus toho semináře o neschopnosti myšlenku udržet anebo opustit z jedné hry. A to teda se nám poštěstilo, to je ze švestky.
2: Myslím.
1: No, asi jo. Ano, vlastně, je, protože to je sklerotikon vlastně, že švestka.
0: A to se nám poštěstilo si to zahrát s ním.
1: Přesně tak, takže my jsme byli ty čtyři
0: přísedící.
1: Takže bychom si prostě zahráli s panem
0: Zdeňkem. I narážky si dával,
1: já jsem měl narážky a podával jsem mu papírek nejedlý. Takže to je prostě, to jsou úžasné věci, které se nám dějou. A musím prostě, jak to říct.
0: Ale zase, abych nezapomněl, třeba pro mě byl dojemný okamžik, jestli můžu se vrátit ještě.
1: Že mě ještě přerušuješ?
0: Že tě ještě přerušuješ. Ty jsi chtěl něco říct?
1: Ne, už jsem to si to
0: myslel.
1: že jsi to neudržel.
0: Neudržel, no, já jsem starší člověk. A
2: jsme u té švestky.
0: Když jsme hráli právě a přijel Jarda Samson Lenk a byla tam Eva Hacurová,
1: ano,
0: která báječně, ale nádherně zpívá. A my jsme hráli píseň 100 barevných slov, kterou já jsem jako miloval už od té doby, co vznikla. Takže jsme měli každé jednu slouku a Věčka zpívala jednu

0: Jednu Samson, jednu já jednu. A to bylo pro mě hodně silný okamžik taky. No.
1: Mě by zajímalo, tak dokážu si asi představit, jakým způsobem vybíráte ty, které chcete oslovit, to jste konec konců naznačili. Ale jakým způsobem vybíráte potom třeba ty konkrétní písničky, které...
0: To vybírají oni. Oni si řeknou, co,
1: oni si řeknou, co by chtěli.
0: Ano, ano.
2: Jelio, je to velký dobrodružství, protože v 99% výjimku tvořil pan Štědroň,
0: ano,
2: který přišel na zkoušku, když jsme ho měli jako hosta. Všichni ostatní jsou vlastně...
0: Ne, paní Elefteriadu byla taky.
2: A paní Elefteriadu, pravda.
0: Ano, ano.
2: Ale jinak vlastně se všemi se vidíme až v ten den koncertu na zvukové zkoušce, takže oni vůbec netuší, jakým způsobem my ty písně zpracujeme. My se snažíme, aby se moc nelekli. Vždycky ti hosté mají právo veta a říct, hele kluci, tohle jako tak, takhle ne, takhle by to nešlo. Nicméně musím snad zaklepat jenom potichoučku, že zatím nás nikdo nevyhodil s těma věcma, takže jako vždycky to jako naskoušíme po svým, po mrakoplašsku a doufáme, že se to hostům bude líbit, ale je to pro nás i pro ně překvapení, ano, a tím pádem i pro diváky, protože to je jedna z těch věcí, proč na ten koncert jsou i naši fanoušci po letech zvědaví, protože prostě každá ta benefice je úplně jiná
0: je to
2: a my si trošku to prostě užíváme.
0: A mimochodem zítra má Martin takovou povinnost, kterou mu trošku závidím, protože jede za panem Čepelkou pustit mu ty písničky, jak jsme je napsali, aby je schválil, jestli se mu to bude líbit nebo ne. Tak doufáme, že jo.
1: No, tím jste mi vlastně odpověděli na věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem vlastně potom ty písničky zkoušíte, připravujete, tak na Ostravu přímo v den D.
0: No, tak my máme samozřejmě svoje zkoušky, kde se sejdeme, když jsou noty, přineseme noty, když si vzpomeneme, která nota co znamená, tak se to podle nich naučíme a sesadíme to co nejvěrněji na hrávce z desky, nebo třeba z YouTube, když není na desce. A potom doufáme, že se tedy tomu dotyčnému umělci bude naše zpracování jako líbit. No a takhle jsme, ale nacvičili jsme i složitější kousky třeba s Romanem Dragounem a no taky ještě, jsme to dali dohromady.
2: Kamarády jsme dali taky, mimo jiné, když říkám po mrakoplašovsku, Pavel to říká správně, že se snažíme ctít a nepřekvapovat moc, nicméně jsou prostě chvíle, které, jak to říct, naše nástrojové složení občas neodpovídá vůbec tomu, jak byla písnička nahraná na desce u některých těch hostů, takže když nemáme akordeon nebo harfu, no tak to tam prostě udělá kytara, udělá to prostě jinak.
0: Ale vzpomínám si, že právě v jedné písničce u paní Elefteriadu jsem na 12 strunou kytaru nahrazoval mandolínu.
2: Jo, a tak to nesnadno.
0: Já vím, ale tak byl to adrenalin, protože paní přece jenom je za ty leta zvyklá, že to má nějak znít, takže...
2: No, zrovna s Věrou Nerušilovou, on porád čekal a ona nepřišla, že jo, ta legendární píseň z hříšných lidí města pražského, tam těch kytar moc není. No. Takže kytarový bluesový band, nebo vlastně nejsou bluesový, já tak řekl, beatový band, když má zahrát písničku, která je žánrově úplně odlišná, tak je pravda, že se našemu panu bubeníkovi Pavlu Doušovi trošičku
0: protáčili panenky.
2: Ale
0: musím říct, že já občas, protože mám doma záznam, občas si to pro pobavení pustím. Ale...
2: Bylo to úžasný. Jako, víš co, my máme, nebo já se, už jsem to párkrát někde říkal, když se mě na to někdo ptal, říkám tomu večeru, že to je výhra na všechny strany, protože podaří se nám vybrat peníze, které pomáhají dobré věci. Naši fanoušci si užijou něco, co ještě neviděli a my máme možnost se setkat s muzikantama, který jsou prostě úžasní a dokázali udělat radost spoustě lidem během svého života. To je prostě věc, která...
0: Když od 15 let posloucháš Láďu Míšíka a pak stojíš na pódium s Kubešem a s Gumou, tak si říkáš, kam můžu jít dál, jako. No. To je prostě jako nádhera. Takže to s Kubešem, já jsem chtěl říct s Kláskem, protože to je hezká přezdívka.
1: Ano.
0: Takže to, omlouvám se za takovou familiárnost, kterou jsem si nechtěl dovolit, ale nemohl jsem si vzpomenout na Kláska, tak jsem rychle řekl Kubešem. Tak a takže stát na jevišti s těmahle dvouma, vím, že Pavel Douša, ten Pro něj to
2: ten
0: bylo,
2: si ho chtěl vzít domů.
0: Ten si ho chtěl vzít domů, pro něj no. To byl opravdu životní zážitek. A já se mu nedivím, pro mě taky.
2: Jasně, jasně. No, navíc Pavel je takovej skromnej, myslím Doušu, nemyslím teda, k tobě bych se
0: to dovolil.
2: A tak Pavel Douša, vlastně pro něj to byl splněný sen se s ním vůbec setkat. A říkal, já jako kluk z Klatov, prostě kdybych si mohl v životě přát, že prostě budu stát na pódiu s takovým borcem, prostě i my si plníme sny a snažíme se, aby za prvý to nebyla trizna ten večer, za druhý, aby si to všichni užili, včetně nás, no a abychom teda neudělali ostudu.
0: Ale mimochodem, pardon, zdá se mi, že maličko zapomínáme na jednoho člověka, který se na tom večeru velmi podílí, a to je Pavel Anděl, který tím večerem provází a vede tu dražbu. A dělá to tak, že máme opravdu občas jako od smíchu slzy v očích, takže jako Pavla Anděla bych nerad vynechal tady z toho.
2: Dneska jsem s ním zrovna mluvil.
0: No.
2: Dneska jsem s ním mluvil, protože jsem ho varoval nad specialitami, který ho čekají letošní ročník. Tak se Pavel těší, jako obvykle.
1: No. Mimochodem, když jsme zmínili tu dražbu, samozřejmě asi nemůžeme, nebo nebylo by dobré prozrazovat, co tam čeká.
0: My ale postupně prozrazujeme na Facebooku.
2: Ano. To na sociálních sítích.
1: A spíš jsem se chtěl zeptat, když se tak podíváte na zpátek, napadají vás nějaký největší kuriozity, co se tam kdy dražilo od těch dotyčných osobností?
0: Jestli můžu, tak pro mě třeba největší kuriozita, kterou bych se býval i sám koupil, trošku jsem o tom přemýšlel, byla harmonika, kterou přinesl Ondřej Konrád, protože na tuto harmoniku, na tento zkus, nahrával s Dežem Urzínem.
1: Hmm.
0: Takže to by pro mě byla jako velká specialita mít doma, i když na harmoniku hrát nemůžu.
2: My jsme si posléze dovolili, protože občas se stane, že host neví. Když je požádán o to, aby přispěl do aukce nějakým raditním předmětem, tak neví. A pro mě byl nejkurioznější artefakt, respektive příspěvek, to je to správné slovo, který věnovala Věra Nerušilová. Ta totiž věnovala píseň s věnováním přímo
0: pravda.
2: Jenom tomu člověku, který to vydrží. A to bylo prostě, to byl neuvěřitelný zážitek, protože pamatuju si, že se jmenoval ten pán Eda, takže Eda slyšel prostě píseň jenom pro něj. Sice sál řval smíchy, když to Věruška zpívala, ale prostě vlastně to je a byl to záznam, protože on si alespoň mohl odnést záznam. No.
0: Tak je tady ještě jedna věc, která mě teda totálně pobavila. Představ si,
2: teda šlo to do záznamu, ne? Že
0: ano,
2: to záznam.
0: Představ si, Lido, že jsi ten divák, který vydraží něco, po čem toužíš. Takže tam byl divák, který vydražil držák na kytaru od Petra Jandy. Asi za 5000 nebo tak. A Petr Janda mu to předával a říkal, no, výborně, právě jste si za 5000 koupil kousek dřeva, kousek gumy, dobrý.
2: Ale zase, víš co, jako my když jsme to začínali dělat, tak aukce nebyla. Postupem času jsme prostě, jak to říct, si řekli, že to něčím obohatíme, začala to být ta legrace. A častokrát se stává, že než se lidi rozjedou, tak to chvilku trvá. Jedinkrát se nám stalo, že jsme šli do holandské dražby, což znamená, že vyvolávací cena nikoho nezaujalo a šli jsme po částce zpátky. Jedinkrát. V ostatních případech se na úplný kraviny a věci, které by si nedokázal představit, že by mohly někoho zajímat, se prostě vydražily za neuvěřitelné částky.
0: No protože je to památka na lidi, s kterými by se si jinak nepotkal. To
2: je tam příběh u toho. A mimo jiné třeba minulý ročník jsme měli opravdu rekordní se všem sakům prásk. Tam třeba jeden originál ex libris od režiséra pana Borny se vydražil asi za 17 000 korun.
0: No a Pavel Tesař měl svůj text na Hilu, to byla písnička
2: z divadla
0: a ten šel taky za strašný prachy.
2: No a protože on to podpořil ještě tím, že tu píseň Hilu, což je jako ve finštině nějaká úplně hrůznost, tak on to tam zaspíval a zahrál na banjo. No. Takže ty lidi vlastně to viděli, mohli si to číst přitom a prostě on to tam
0: uspíval. Ale ta písnička byla nutno říct z legendárního představení divadla Dlouhé z kabaretu jednoho, na který opravdu chodili davy lidí. To prostě, to šlo do prodeje a za minutu bylo vyprodáno na měsíc, takže to pro ty lidi, kteří to divadlo znají a mají rádi, tak to mělo prostě ten
2: výzor. Ještě jestli nepřetékáme někam, mám ještě jednu úžasnou.
0: Do basketbalu přetékáme.
2: No, přetékáme do basketbalu. Ještě mám ještě jednu úžasnou vzpomínku na Jeníčka Spáleného, protože on nám věnoval nátrubek z jedné křídlovky a říkal mi, víš co, já ho klidně už jako teďka dám, protože já na tu křídlovku, já už ji neufouknu. Takže ten nátrubek vám jako dám a prostě to je ten nátrubek, na který jsem hrál dlouhá léta. Mm. Tak jsme to vydražili, mělo to úspěch úžasný a po letech, protože jednou za čas si voláme a on říká, hele, ty máš ty kontakty a prodáváš hudební nástroje nebo prostě já se občas prostě pohybuju v zahraničí a dostanu se k věcem, což...
0: z titulu své funkce a práce.
2: Věděl. No, tak říká, já teďka budu natáčet novou desku a potřebuji bych koupit prostě nátrubek, který je úplně jiný a já to budu mít k takový temnej, potřebu temnej zvuk ke svojí druhý malý křídlovce. Ono se to do toho vůbec jako, možná, že se tam ani nevejde, ale zkrátka hledal zvuk ve svých prostě 82 letech, hledal úplně specifický zvuk pro jeho prostě nátisk. Takže mě řekl, že mám v Německu koupit nějaký speciální nátrubek, který fakt vypadal hrozně divně. Já jsem ho pořídil a vezl jsem ho Jeníkovi a mu ho předávám. A on říkal, to je super, tak se na to těším, já ti to potom pošlu, jak to jako vyznělo. A říkal, a co jsem dlužnej? A já mu říkám, no co bys byl dlužnej? Indiánsky jsme to vyměnili, ty jsi nám dal nátrubek do Alzheimera a my ti teďka vracíme nátrubek, který zase budeš používat. Tak je to jedna.
0: No.
2: Takhle to funguje a mám hroznou radost, že ty lidi jsou s náma rádi a že vlastně do toho s náma jdou, i když třeba se na začátku bojejí, co je čeká.
0: Ještě napadla jedna věc, která mě napadla cestou sem, že jeden, to už můžu říct, protože to jsme zveřejnili, jeden z dražených předmětů letos bude rukopis jedné naší písničky. Jo? Mm-hmm. A mě napadlo, že ten vydražitel by samozřejmě mohl jeho cenu významně zvýšit, když spolu se svými přáteli bude hodit hodně na naše koncerty, aby jsme byli slavní,
2: ano.
0: A pak ho prodá za mnohem víc peněz.
2: Jo.
1: To je rozumná úvaha.
2: No. Nebo když jich bude mít víc, tak třeba to o tom vymění za jeden text Jirky Korna.
1: I to se může stát. Tak.
0: Martin Kalendo.
1: No, já jsem od začátku sliboval, a to už vlastně nejen od začátku, ale už předtím v upoutávkách, tedy ve vysílání, že vy nepřijdete s prázdnýma rukama, že si přinesete nástroje a že se bude v tomhletom nočním proudu taky živě hrát a zpívat. Já si myslím, že dozral čas, abych vás požádal o první dvě živé písně.
0: No tak to my rádi uděláme. První z nich bude jedna z nejstarších, jedna z pěti prvních písniček Mrakoplaše, kdy jsme naskoušeli, jmenuje se Déšť a velmi, velmi charismatickým způsobem ji zpívá Martin Kalenda.
1: Tak pojďme na ní.

0: Díky moc. Mrakoplaš živě v nočním proudu, pánové, a jaká bude ta druhá, než odložíte nástroje?
1: No, ta druhá bude naopak jedna z nejnovějších, jmenuje se, vlastně velmi se hodí k tomu, to bude, jmenuje se Podzimní, ta písnička. Mm-hmm. A já jsem jí věnoval svojí mámě na cestu, zkrátka. Tak. Mm-hmm.

0: Pavel Lipták, Martin Kalenda, Mrakoplaš živě ve čtvrtečně pátečním nočním proudu. Pánové, já vám moc děkuju. Pojďme se teď chviličku pověnovat přímo kapele Mrakoplaš, protože pokud správně počítám, tak Mrakoplaš v letošním roce slaví 30 let existence, je to tak?
1: 16. ledna 2026, to bylo 30 let od prvního koncertu Mrakoplaše, ano.
0: Tak co s tím uděláte?
1: No, budou hrát dalších 30.
2: No, je pravda, že rekordmani tu jsou, tak jsme zvědaví, jestli je někdy doženeme. No, když slavili Spiritual Quintet 30 let, vydali desku, kterou jsme letos chtěli vydat taky, ale nestihli jsme ji, takže bude asi později.
1: My jsme chtěli vydat desku Spiritual Quintetu.
2: A zároveň hráli v Lucerně. My nebudeme hrát v Lucerně, ale zhruba v 15 městech po celé České republice. Jakmile skončí benefice proti Alzheimerovi, tak se vlastně během října vydáme na cesty a doufáme, že uděláme radost našim fanouškům
1: napříč celou zemí.
2: Napříč celou naší úžasnou republikou. V Ostravě budeme, v Plzni, v Mostě, v Brně, těch zastávek je opravdu...
1: A krásné finále by mělo být v Malostranské besedě v lednu, říkám to dobře?
2: Ano.
1: Já totiž si taky sám už nepamatuju, kde to všude je, mě prostě naložej, řeknou, tady hraješ, tak mě vysadí, já tam zahraju a zase...
2: Tam tvoříš.
1: A tam tvořím.
0: Dobře, potom za chviličku, když tak prozradíme taky posluchačům, kam se podívat na jaké třeba stránky nebo Facebook nebo takhle, kde ty termíny zjistí. To říkám takhle dopředu, aby si mohli připravit nějaké psací potřeby, aby si poznamenali ty patřičné adresy. No nicméně, ještě předtím bych se zeptal na jednu věc, já už jsem to naťuknul na začátku toho našeho povídání. Jak to vypadá třeba s tou eventuální novou desku, pánové?
1: Můžu začít, pane kolego?
2: Dobře.
1: No, máme napsáno několik písní, teď se to trošku zdrželo, protože bylo léto, jezdilo se hodně na festivaly a na dovolený a chystáme tu benefici, ale máme napsáno několik písní a možná, že se tam objeví i některý z těch sonetů od pana Čepelky, pokud nám to pan Čepelka schválí. A tak já doufám, že se nám to podaří do konce toho, dejme tomu, prvního čtvrtletí příštího roku dát jako dohromady. Upřímně řečeno, je to trošku moje vina, protože mě prostě poslední dobou to trvá dlouho, než něco jako napíšu. No a tak je potřeba, nebo řečeno, napíšu toho hodně, ale většinu toho vyhodím. Takže teď máme třeba naskoušenou písničku a dneska říkal Martin, pojď zahrajme. Já jsem říkal, nemůžeme, protože já budu měnit text, mně se ten text jako nelíbí. Takže to prostě takhle je. No ale říkám, prvního čtvrtletí příštího roku by to nějak už mělo dostat podobu.
2: Co pak muziky? Muziky je dost, ale texty jdou pomalu. Já třeba si s textama nedělám takový problém, protože Pavlovy texty neposlouchám a ty moje jsou dobrý i bez nějakých korekcí. Takže kdyby mělo jít o desku, tak vlastně by bylo dost písniček z té mojí strany. Ale bohužel oni by potom neměli tu náladu toho Mrakoplaše.
1: Tak, to je jedna věc a druhá věc, my bychom chtěli, aby ta deska byla dobrá.
2: Takže jsme pomalí. Je pravda, že mezi deskou Hlídač a Tichou radostí bylo 7 let. A já jenom tajně doufám, že se nám podaří zkrátit ten interval, protože chuť by byla. No, ale ten čas je.
1: Ale
2: prostě
1: na všem takovým musíš hledat, nebo já hledám pozitivní věc a sice tu, že sice to je takhle a nejsme kdo ví jak jako slavní, ale zase nás nic nehoní. Nikdy jsme nedělali nic, co by jsme museli udělat, aby se to prodalo.
2: Ano.
1: Prostě děláme věci tak, jak chceme a kdy je chceme dělat. Což považuji za úspěch. Sice ne komerční, ale osobní.
0: No mě by zajímala ještě jedna věc, protože vy dva jste vlastně oba dva stěžejní autoři. schvalujete si vzájemně třeba ty písničky, když jeden z vás přinese písničku a...
1: Takhle, já bych chtěl zdůraznit, že já jsem stěžejnější o něco. Hele, ono je to takhle.
0: Míra stěžejnosti.
1: Míra stěžejnosti, ano. Ono je to takhle. Písničky si schvalujeme ne my dva spolu, ale prostě ji přineseme na zkoušku a řekne si k ní každý něco. Ty písnice, jo. To znamená, že kdyby přines písničku a třeba Martin řekl, že se mu nelíbí, že jí jako hrát nebude, tak ho prostě vyhodím a je to ty kapely. No.
0: Vyhodíš Martina nebo písničku.
2: Je prostě pravdou, že my se s Pavlem vídáme asi nejčastěji ze všech členů kapely a navzájem si posíláme ty prvotní nápady. Já jsem moc rád, že mě Pavel podporuje v těch věcech. Snažím se mu oplácet stejnou mincí tak, aby když pak na zkoušce ty nápady ukazujem zbytku kapely, tak abychom si už byli jistější v kramflecích, protože vždycky to vnímám tak, že když člověk přichází s novou písní a neví, jak na to budou kluci reagovat, tak je tam nervozita, jestli to bude dobrý, jestli se to bude líbit. Je to prostě takový nervózní.
1: Ono je to, každý, kdo něco tvoří, tak to asi zná. Když tu písničku neseš na zkoušku, tak seš vlastně nahej. Víš, jasně. Je to takový, že prostě říkáš, a teď je dobře mít z té kapely lidi, kteří ti neřeknou, to prostě řeknou, hele, dobrý, ale tady třeba v tom místě, prostě nějak to řekne jako člověk a ne jako idiot. No,
2: navíc mám radost vždycky, když se do té třeba toho mýho náporu, ty mojí písničky, vloží i ostatní a přinášejí tam svoje způsoby, myšlení, svůj rukopis, protože já nějaký rukopis mám a někdo by mohl říct, že píšu furt to samý, někdo by mohl říct...
1: Těžko vyhneš, když to děláš
2: sám. Právě, a tím pádem jsem rád, že do toho právě vstupují kluci a obohatějí to něčím, na co bych já sám nepřišel. Takže...
1: A zase se ukazuje vlastně, jako se to říkalo v případě spousty slavných kapel, já nebudu žádný jmenovat, aby někdo neřekl, že se k někomu přirovnáváme, ale že ten celek je víc než jenom součet těch členů. Tak.
0: Dobře. Já si myslím, že by byl hřích, kdybyste sem do studia přinesli nástroje jenom kvůli dvěma písničkám. Takže po mém soudu nazal čas nabídnout posluchačům ještě dvě.
1: To uděláme, jenom jsem si teď vzpomněl, když jsme sem jeli a Martin se ptal, co budeme jako hrát, nebo jsem se domluvil, co budeme hrát a já jsem si vzpomněl, mám doma knížku, kterou napsal hlavní jako šéf kulisáku Queenu. A on tam popisoval příhodu, kde Freddie Mercury chodil po tom zákulisí, to bylo ještě v dobách, kdy ty playlisty nebyly tak jako
2: před koncertem
1: chodil, v tom zákulisí říká, co budeme dneska hrát, Raty, to byla přezdívka. A Raty zahlásil, no, co bychom hráli, můžeme dát něco od Zeppelinu, něco od Purple, a když bude čas, můžeš dát jednu, dvě svoje písničky. A pak se ho zeptal, a byl se podívat, jak vypadá publikum, a on na to odpověděl, vypadá jako docela milý pár. Takže my teď dáme písničku, která se jmenuje Špatný nápad. Taky jedna z těch starších. A je to, no, uvidíte.

0: No tak já děkuju moc jménem našich posluchačů, kteří teď nespomně tleskají u svých rozhlasových přijímačů, ale bohužel nemáme zpětný odposlech, abyste mohli ocenit tyhle ty ovace. A poprosil bych teda ještě o jednu.
1: Teď to bude teda písnička, aby byla zastoupená i nejmladší generace autorů v našem kolektivu. Tak to bude písnička od Martina Kalendy, Návod k použití.
2: Aha, jo, dobře.
1: O tom jsme mluvili.
2: O tom jsme mluvili.
1: Můžeme dát i jinou, jestli chceš.
2: Tak, a tak když o ní mluvíš, vlastně, no. My jsme ji věnovali AD Centru.
1: Protože je o tom.
2: A je právě o tom. Je o vzpomínání a zapomínání.

0: Martin Kalenda a Pavel Lipták, Mrakoplaš, pánové, moc děkuju. Moc děkuju a my se dostáváme do toho bodu, který jsem sliboval před chviličkou. Jednak, že prozradíme, kde na jakých, dejme tomu, těch sociálních sítích a takhle se dozvědět informace o vašich koncertech, o tom chystaném turné a tak dále a tak dále. Ale začal bych úplně tím, že bych ještě jednou zopakoval pozvánku na ten nedělní benefiční koncert.
1: Tuto neděli 4.10. od 19 hodin a 30 minut v divadle Dlouhé vypukne 15. ročník benefice Mrakoplaš kontra Alzheimer, na kterém kromě Mrakoplaše vystoupí úžasní hosté Michal Prokop, virtuální Miloň Čepelka,
2: virtuózní Boris Secký
1: a Ondřej Konrád
2: a virtuózní Slávek Brabec na piano. Jako... No a Pavel Anděl, zase jsme nezapomínali.
1: My na ní nezapomínáme, my se ho necháváme vždycky na
0: No a co se týče těch informací, tak kde je získávat, získat a tak dál?
2: No tak my máme, jak už to dneska bohužel jinak nejde, máme tu sociální síť, ten Facebook. Potom máme stránky přímo, že není třeba je někde jako složitě hledat, přímo www.mrakoplaš.cz, na kterých se průběžně aktualizují termíny různých vystoupení koncertů, a to nejen na tu šňůru, ale vůbec průběžně během celého roku. A pak i osobně v Balbínkách, když hrajeme často, tady nedaleko v Balbínově, tam velmi často...
0: Tam mám pocit, že se chystáte teď za pár dní, ne, do Balbínky.
1: Ano, tam budeme taky.
2: To je pravda. Tak vidíte a můžete rovnou přijít do Balbínky, ale já nevím, kde to je, ale můžu se podívat do kalendáře.
1: To, ale to se naši posluchači, to nebo spíš posluchači...
2: Jo, a můžu se podívat na stránky samozřejmě. Aspoň se podívají na fotografie, kde nám to velmi sluší na těch stránkách.
1: Některým z nás.
2: No já si myslel nám. No.
1: Jo.
0: Dobře, tak... Každopádně, víme všechno, já vám moc děkuju za návštěvu ve studiu, děkuju za muziku, děkuju za povídání, no a budu věřit, že se jak ten nedělní koncert, tak ta chystaná šňůra vydaří úplně na maximum. Díky moc.
2: My moc děkujeme za pozvání, bylo nám radostí se tady objevit.
1: Vždycky. Hezký večer.

jako tě přede. Za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy,

Tak tohle to byla kapela Dire Straits se svým nesmrtelným evergreenem Sultans of Swing. No a my budeme pokračovat jednou narozeninovou gratulací. Své 75. narozeniny právě dneska oslavuje jeden ze současných největších světových hitmakerů, zpěvák, skladatel, baskytarista Sting. Tak my mu samozřejmě přejeme všechno nejlepší a Stinga si připomeneme jednak solově v písni Desert Rose a jednak s kapelou, která vlastně odstartovala tu jeho velikánskou světovou popularitu s kapelou Police.

No a máme tu ještě jednoho oslavence, Mike Rutherford, zakládající člen kapely Genesis, původně baskytarista, posléze kytarista. Tak Mike Rutherford dneska sloví

své 76. narozeniny. No a my si ho opět připomeneme dvojmo. Jednak s jeho vlastním projektem Mike and the Mechanics, no a potom vzpomínkou na legendární Genesis.

Americký písničkář Don McLean slaví dneska úctyhodné 81. narozeniny, tak my samozřejmě z Nočního proudu přejeme všechno nejlepší, kdyby nás čistě náhodou poslouchal, a připomeneme si ho v jeho asi, po mém soudu, nejhezčí písničce. Písničce, která i on u nás dostala dvě hezké tuzemské podoby v podání Pavla Bobka a především Karla Plíhala. V písničce Vincent.

Dospěli jsme k samému závěru tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu, proč za poslech. Upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se na slyšenou opět za týden. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a Peter Green.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: S malířkou Věrou Herstovou jsme se sešli na naší rozhlasové návštěvě poněkud netypicky. Jsme totiž v kostele narození Panny Marie v Hořicích. Tady natočíme část rozhlasové návštěvy, ale pak nebudeme rušit, protože za chvíli začne mše a půjdeme potom do Hořických ulic. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech této návštěvy přeje Vlaďka Vildová. Proč jsme se zastavili nejprve tady?
5: Tak všechno proběhlo nečekaně od A až do Z. Jsme v kostele narození Panny Marie, který se nachází hned vedle Hořického náměstí, toho